Vyslechli jsme symfonii číslo 44 E-moll Josefa Haydna. Orchestr The English Concert řídil od čembala Trevor Pinnock.

Hudbu ke královskému ohňostroji komponoval Georg Friedrich Händel roku 1748 k oslavám cášského míru ukončujícím válku o rakouské dědictví. Byla ale také oslavou vojenských úspěchů britského impéria a král Jiří II. Si přál její provedení pouze vojenskými nástroji bez smyčců. Původní verzi proto Händel napsal pouze pro dechové nástroje a tympány. Vojenské bicí nástroje Händel ale do partitury nezapsal, jejich party byly improvizovány. Později dokomponoval k dechovému obsazení i smyčce a v této podobě je hudba k ohňostroji hrána nejčastěji. Trevor Pinnock se svým souborem nahrál obě verze, my si nyní poslechneme hudbu k ohňostroji v její známé podobě na nahrávce z roku 1985. Pinnock pro zvýraznění jejího slavnostně vojenského charakteru vhodně doplnil vojenské bicí nástroje. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

To byla hudba ke královskému ohňostroji Georga Friedricha Händla. Orchestr The English Concert dirigoval Trevor Pinnock. V letech 1993 až 1995 nahrál Trevor Pinnock se souborem The English Concert všech 41 číslovaných Mozartových symfonií. Pinnockův komplet patří vedle staršího průkopnického kompletu Christophera Hagwooda k nejvýznamnějším nahrávkám tohoto repertoáru na historické nástroje. Z této kolekce vybíráme symfonii číslo 39 S. Dur, první z trojice posledních symfonií napsaných během léta roku 1788. The English Concert diriguje Trevor Pinnock.

Vyslechli jsme symfonii číslo 39 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Soubor The English Concert dirigoval Trevor Pinnock.

Dnešní návštěvu u Trevora Pinnocka zakončíme velkolepou mší D mol Josefa Haydna zvanou Missa in Angustis neboli mše v těžkých časech, anebo také Nelsonova mše. Je jedním z šesti vrcholných Haydnových pozdních mší. Vznikla roku 1798 v době napoleonských válek, kdy Rakousko utrpělo několik těžkých vojenských porážek. 15. srpna téhož roku britský admirál Horatio Nelson porazil v bitvě u Abukíru francouzské námořnictvo a na jeho počest získala mše své druhé přízvisko. Nelson o dva roky později navštívil zámek knížete Esterházyho, kde se setkal i s Haydnem a pravděpodobně vyslechl i toto dílo. Z důvodu omezených finančních prostředků v době války je mše psána pro menší obsazení bez dřevěných dechových nástrojů, pouze se smyčci, žesti, varhanami a tympány. Nelsonovu mši vyslechneme na nahrávce z roku 1986 v tomto obsazení. Felicity Lott, soprán, Caroline Watkinson, alt, Maldwin Davis, tenor, David Wilson Johnson, bass, sbor a orchestr The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Dozněla mše D-mol Josefa Haydna, zvaná Missa in Angustis nebo také Nelsonova mše. Účinkujícími byli Felicity Lott soprán, Caroline Watkinson alt, Maldwin Davis tenor, David Wilson Johnson bass, sbor a orchestr The English Concert řídil Trevor Pinnock. Tímto dílem jsme uzavřeli naši dnešní návštěvu věnovanou interpretačnímu umění významného anglického dirigenta a čembalisty Trevora Pinnocka. Pořad připravil a uváděl Petr Budín.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

První čtyři díly tohoto cyklu jsme věnovali obhlídce po vojenskou rekognoskaci terénu, do něhož teď hodláme umisťovat jednotlivé kostky hudební stavebnice. Ten čas, který jsme strávili úvahami, jak, čím a za jakých okolností vnímáme hudbu, rozhodně nebyl ztracený. Když si teď začneme hrát s jednotlivými složkami hudby, budeme mít na paměti, že každou z nich čeká strastiplná cesta k posluchačovým uším a potom ještě dále do končin, kam vidí leda vědci a mágové. Ale teď budeme věcní a logičtí a zopakujeme si, z čeho se skládá hudba. O něch základních kostek hudební stavebnice je pět. Melodie. Rytmus. Harmonie. Dynamika. A barva. Někdy se hudba obejde jen s výběrem těchto elementů, ale přirozený stav je ten, kdy všech pět prostředků hraje ve skladbě svou roli.

Taková přirozená rovnováha panuje třeba v pomalé větě Mendelssohnovy Italské. Melodie, široká a výrazná, se vznáší nad pevným rytmem kráčejícího basu. Harmonie se zdá být trochu upozaděna, protože skladba začíná pouhým dvojhlasem, ale už při prvním opakování se přidává doprovod fléten, který harmonii jasně vyjádří. Tichá dynamika se posléze rozroste do plného hlasu orchestru, který se postará i o ušlechtilou zvukovou barvu.

Od tohoto vyváženého zacházení s hudebními výrazovými prostředky, které bylo typické pro klasicismus a raný romantismus, se odchyluje řada skladeb všech možných období, kde jeden prostředek jasně dominuje nad ostatními. Je ovšem téměř nemožné najít případ, kdyby jeden z prvků byl zcela osamocen. Mezi hudebními výrazovými prostředky je totiž zavedena bigamie, takže téměř vždy působí ve dvojicích. V gotice se například velmi často spokojili s melodií bez jakéhokoliv doprovodu. Melodie sama je však nositelkou rytmu a v tomto případě velmi výrazného.

Protestantské chorály, třeba v té podobě, jak je známe od Bacha, mívají melodie poskládané ze stejně dlouhých not. Rytmus tu tedy hraje zcela zanedbatelnou roli. Slečna melodie prostě dala košem svému obvyklému partnerovi rytmu a zahnula mu s kamarádkou harmonií. A to jde prosím o duchovní skladbu.

Melodie se bez výrazného rytmu neobejde a tak její intimní svazek s harmonií funguje vlastně jen v chorálech. Melodie také nic netuší o tom, že z harmonií si tu a tam dává rande také rytmus. Je to obvyklý případ zejména ve stylu zvaný minimalismus. Ve skladbě Harmonium Johna Adamse si jsou rytmus a harmonie hodně blízko, byť jejich líbánky pozorují klíčovou dírkou i dynamika a barva.

Ve 20. století se objevila tembrová hudba, která podle odborných spisů eliminovala všechny výrazové prostředky, kromě zvukové barvy. Není to ale tak docela pravda, protože velkou úlohu tu vždy hraje dynamika. Ta se ve skladbě postará o nezbytné kontrasty a zajišťuje, že publikum neusne. Pokud budete ukázku Pendereckého poslouchat pozorně, určitě to s vámi v jednom místě trhne.

Další sehranou dvojicí výrazových prostředků je barva a rytmus. Dominantním partnerem tu bývá žena, tedy barva. Například ve skladbách pro bicí nástroje, kde bychom čekali, že bubny budou tvrdě prosazovat své rytmické cítění, se mnohem častěji setkáme se zvukovými plochami, kde převládá barva zvuku, často vyloženě žensky jemná.

Která dvojice nám tu ještě zbyla? Hodně blízko mají k sobě barva a harmonie. Jelikož jde o dvě ženy, mluvme tentokrát raději o vztahu sesterském. V impresionismu se však sestry přiblížily tak blízko, že o nich lze mluvit jako o jediné bytosti, zřejmě tedy výsledek klonování. Impresionisté byli mistři v zacházení s orchestrem, obdivujeme barevnost jejich instrumentace a složitost jejich partitur. Když ale posloucháme Debussyho nebo Ravelovy klavírní skladby, žasneme nad tím, že stejná barevnost je i tam, ačkoliv klavír přece neumí nic jiného, než silněji nebo slaběji bouchnout kladívkem do struny. Barva je tu dosahována umnou prací s harmonií. Impresionisté přidávali k běžným kvintakordům a septakordům další a další tercie, čímž rozvibrovávali vyšší alikvótní tóny a klavír, až dosud celý černý s nápisem Steinway & Sons, se najednou rozzářil všemi barvami. Debussyho potopená katedrála je vlastně jen sledem krásných akordů.

Melodie, rytmus, harmonie, dynamika a barva. To je pět osobností, které mají k sobě velmi blízko a tvoří jednu rodinu, byť v ní, jak jsme slyšeli, panují poněkud zvláštní mravy. Slyšeli jsme také, že její členy lze jen těžko od sebe odtrhnout a vždy se drží alespoň dva při sobě. A tak to má být. Dnes by měla ovšem zaznít ještě jedna přesvědčivá ukázka jejich kolektivní spolupráce. Skladeb, v nichž jsou všechny hudební složky v rovnováze, máme celé archívy, takže můžeme vybrat něco, co je nám obzvlášť blízké. Navrhuji Dvořákův Slovanský tanec. Melodie je přítomna od začátku do konce, rytmus je divoký, jak se na tanec sluší a patří, podporován velkým bubnem a činely. Čekají nás dynamické kontrasty mezi tuty orchestru a piánem dřevěných dechových nástrojů. Dvořákovu harmonii a práci s barvou není třeba komentovat. To se to těm osobnostem žije pospolu, když v jejich čele stojí taková hlava rodiny.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Tak a nyní malé barokní zastavení. Velký německý mistr, který si Evropu podmanil svými italskými operami a nakonec umíral jako nejslavnější anglický skladatel. Georg Friedrich Händel a část z jeho půvabné sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur. Hrají členové ansámblu The Cambridge Music.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, árie Konstance z druhého dějství opery Únos ze Serailu. Zpívá Sylvia McNairová, Akademii svatého Martina v Polích řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Lukáš Vondráček patří k našim nejúspěšnějším hudebním umělcům v celosvětovém měřítku. Poslechneme si jeho virtuózní interpretaci třetí věty klavírního koncertu číslo 4 Sergeje Rachmaninova. FOK řídí Tomáš Brauner.

Rytmus a metrum jsou spojité nádoby. Metrum na nás působí tak, že hudbu cítíme na dvě nebo na tři. Rozlišíme tedy snadno pochod od valčíku. Metrum je v notách většinou vyjádřeno dvoudobými, třídobými a jinými takty. Rytmus jsou pak jednotlivé údery v rámci tohoto metra a zapisujeme ho různě dlouhými notami, tedy čtvrtkami, půlkami, osminami. Nejdůmyslnější práci s rytmem i metrem přineslo 20. století. Johann Sebastian Bach, árie z kantáty číslo 1. Erfüllet ihr himmlischen göttischen Flammen. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

V roce 1971 zemřel v New Yorku ve věku 88 let v Rusku narozený, pak francouzský a nakonec americký občan Igor Stravinsky. Skladatel, kterého časopis Time zařadil mezi 100 nejvlivnějších osobností 20. století. Svou tvorbou vzbudil řadu kontroverzí, šokoval novátorstvím, posunováním hranic, jakýmsi divokým smutkem. Sám sebe označoval za vynálezce hudby a dnes je řazen mezi největší skladatele minulého století. My se ve Stravinského tvorbě vrátíme na počátek jeho neoklasického období do roku 1920, kdy měl v Paříži premiéru balet Pulcinella na objednávku Sergeje Djagileva a pro zajímavost v kulisách Pabla Picassa. Sám skladatel prohlásil, Pulcinella bylo moje objevení minulosti. Ano, Pulcinella je postava komedie dell'arte, mladík, kterého chtějí všechny dívky, což se nelíbí jejich nápadníkům, a poté, co se vše jaksi zamotá, zase vše dobře dopadne. Příběh z 18. století prý už kdysi zhudebnil i Pergolesi. My si ale poslechneme finále Stravinského baletu, respektive stejnojmenné svity Pulcinella. Hraje Orpheus Chamber Orchestra.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Ludwig van Beethoven, první věta ze sonáty číslo 14, cis mol, měsíční svit, hraje Valentína Kameníková.

D-dur, vaše tónina. Wolfgang Amadeus Mozart, první věta z malé noční hudby G-dur, Kechlův seznam 525. Hrají virtuozidy Praha.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Jean-Philippe Rameau, Le Rappel des Oiseaux, část de svity pro čembalo a e-mol, hraje Michel Kiener.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Skerco ze symfonie číslo 3 S-dur Eroika Ludwiga van Beethovena. Hraje na dobové nástroje orchestr revoluční a romantický, řídí John Elliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Velmi stará hudba se rozezní za pár chvil. Bude z pera frankoblámského skladatele Heinricha Isáka, který v 15. století působil ve službách rodu Medičejských, později vstoupil do služeb habsburského císaře Maximiliána I. a nakonec, to už na počátku století 16. se vrátil do Itálie a zemřel v milované Florencii. Isák patřil k nejplodnějším skladatelům své doby. Psal mše, moteta, italské, vlámské i německé světské skladby. Své opus magnum rozpracoval v posledních letech svého života. Měl to být pod titulem Chorális Constantinus, cyklus mší pro celý rok, kolem stovky skladeb. Isák ho dokončit nestihl, završil ho jeden z jeho žáků, ale téměř 40 let po Isákově smrti roku 1555 byl opravdu vydán. A najdeme zde třeba i mši pro mužské hlasy a kapela, z níž teď členové kapily flamenky zpívají Sanctus, svatý.

Jeremiah Clark, pátá část Rondo Pochod prince dánského ze svity pro trubku. Hrají John Welles a The Welles Collection a English String Orchestra řídí William Boughton.

Příběh čtvrté věty Haydnovy symfonie číslo 45 Fis-moll je velmi známý. Hudebnice Haydnova orchestru se už chtěli vrátit z letního sídla prince Esterházyho do Eisenstadtu, kde měli rodiny. A když se princ k návratu neměl, obrátili se na svého kapelmajstra. Haydn to pak vyřešil diplomaticky skrze hudbu. Věty jeho nové symfonie postupovaly jako obvykle, ale ve finální čtvrté, když začala živá věta a mířila podle všeho k závěru, najednou pauza a začalo adagio, překvapivě opět pomalá hudba. Tady musel princ, hudební znalec, rozhodně zbystřit. A pak to přišlo. Dva hudebníci přestali hrát, zhasli svíčku u pultu a odešli. Další dva, další, až nakonec tam seděli jen Haydn a Luigi Tomasini u prvního pultu. Dohráli, sfoukli, odešli. Hudby milovný kníže údajně vtipný vzkaz pochopil, druhý den se dvůr vracel do Eisenstadtu. Tak prosím, díky této větě symfonie na odchodnou Academy of Ancient Music vede Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Nino Rota, valčík z filmu Kmotr, hraje a diriguje André Rieu.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Giovanni Pierluigi da Palestrina kladl ve své tvorbě důraz na srozumitelnost duchovního textu, která se ve složité renesanční polyfonii často ztrácela. Žalm Exultate Deo zpívá sbor Westminsterské katedrály.

Felix Mendelssohn Bartholdy. První věta ze symfonie pro smyčcový orchestr číslo 12 G-moll. Je to fuga. V podání Neue Symphonietta Amsterdam řídí Lev Markis.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava, zprávy.
3: Do Venezuely dorazili čeští záchranáři. Pomáhají s pátráním po 10 000 nezvěstných po zemětřeseních. O roli prezidenta Pavla na summitu NATO dnes bude jednat vláda. Ve věku 88 let zemřela zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. A čekejte slunečno, postupně přehánky a bouřky můžou být i velmi silné. Teploty na západě 29 stupňů, jinde až 36. Na Moravě a ve Slezsku až 39. Do záchranných akcí po ničivých zemětřeseních ve Venezuele se poprvé zapojili čeští záchranáři. Speciální USAR tým prohledává trosky budov v oblasti La Guaira. Podle tamní vlády je oficiálně potvrzených obětí nejméně 1400. Jejich počet bude ještě výrazně stoupat.
4: Pátrací týmy z celého světa teď na severu Venezuely spoléhají i na těžkou techniku, určenou k odklízení trosek. Na její nedostatek si v uplynulých dnech stěžovaly rodiny 10 000 nezvěstných lidí. Češi přijeli i s 8 psy, speciálně vycvičenými na prohledávání sutin.
5: Měl by tam být, píšou tam 20 osob, co se týče nějaký bezpečnosti. Rozhodně se nebudeme dělit, budeme prostě pracovat společně.
4: Takhle se radil český USAR tým před nasazením ve městě Karabajeda. Do země už začala proudit mezinárodní humanitární pomoc z USA, ale i dalších států. Evropská unie poskytla 5 milionů eur a satelitní systém na mapování škod. Jiří Kordík, Český rozhlas.
3: Vláda se dnes sejde, aby projednala, jakou roli bude mít prezident Petr Pavel na summitu NATO v Ankaře. Toho se má zúčastnit po předběžném opatření ústavního soudu, se kterým vláda nesouhlasí. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v televizi CNN Prima News řekl, že sice rozhodnutí soudu respektuje, ale že počítá s tím, že delegaci povede premiér Andrej Babiš z ANO.
6: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat, nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
3: Prezident Petr Pavel tvrdí, že by podle protokolu NATO měl delegaci vést ona. Oslavy 250. výročí amerického dne nezávislosti provázely v Bruselu protesty obyvatel a ekologických organizací. A kvůli velkolepé soukromé akci jenom prozvané se v neděli pro veřejnost uzavřel jeden z největších bruselských parků Saint-Cantener. Oslav se zúčastnila taky předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová nebo generální tajemník NATO Mark Rutte.
7: Na pořádání akce americké velvyslanectví v Bruselu vybralo přes 3 miliony eur ze soukromých darů. Pozvání dostalo 7 tisíc hostů. Místní občanské organizace v Bruselu ovšem protestovaly proti uzavření parku v době největších veder. Proti akci se vymezily také ekologické organizace, včetně Greenpeace. Aktivisté v historickém centru Bruselu na náměstí Grand Place rozvinuli v neděli transparent o velikosti 600 metrů čtverečních, odsuzující konání amerických oslav, které podle nich slouží k propagaci politiky šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Ve věku 88 let zemřela v Paříži spisovatelka, básnířka, překladatelka a výtvarná teoretička Věra Linhartová. Patřila k nejvýraznějším osobnostem české experimentální prózy a k literární generaci tzv. 630tníků. V Československu na sebe upozornila knihami Dům daleko, Prostor k rozlišení nebo Tvor. Po emigraci do Francie v roce 68 psala už výhradně francouzsky a působila mimo jiné v knihovně Mezinárodní rady muzeí při UNESCO a Pařížském muzeu Guimet. Za svou tvorbu získala cenu Jaroslava Seiferta i cenu FX Šaldy. O jejím úmrtí v sobotu informoval deník N s odkazem na spisovatele Jaromíra Typlta.
8: Počasí.
3: Bude jasno nebo polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti. Ráno a dopoledne v západní polovině Čech přehánky a bouřky, které můžou být velmi silné. Odpoledne a večer budou i jinde. Teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36. Na Moravě a ve Slezsku až 39. Na horách 28 a na západě a severozápadě kolem 20. Bouřky může provázet silný vítr, přívalové srážky nebo i kroupy. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
8: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, tak za sebou máme rekordně horký víkend. Dost možná, že právě teď prožíváme nejpříjemnější část dne. Než se tedy slunce znovu opře do ulic a teploměr začne stoupat, tak budeme rádi, když následující chvíle strávíte právě v naší společnosti. A máme toho pro vás víc než dost. Čeká nás třeba cesta do historie, ale i k příběhům, které stojí za to připomínat. Ukážeme vám, jak 16-letí studenti dokázali bez velkých instrukcí vytvořit působivou výstavu o Osvětimi. Snese srovnání s profesionálními muzeji. No a protože už příští týden začne taky jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, tak se v našem seriálu vrátíme na jeho úplný začátek, tedy do roku 1946, kdy festival psal své první kapitoly a na plátnech se objevily filmy poznamenané právě skončenou druhou světovou válkou. Ještě jednou za dnešní celý ranní tým přejeme hezké ráno.
2: Do 6:30 zaspívá Yves Montan, zahrajeme si Karla Filipa Emanuela Bacha nebo Roman Pokorný trio. Začneme Josefem Haydnem, čtvrtou částí symfonie číslo 87.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Lazar Florisán a čtvrtá část symfonie číslo 87 od Josefa Haydna. 6 hodin a téměř 12 minut.
1: Teď budeme mluvit krátce o filmu, který teprve do kin přijde. Celovečerní 90-minutový dokument Veřejný prostor Františka Skály se soustředí na umělcova díla v krajině a městské architektuře. Mapuje jeho tvorbu od první už neexistující sochy v parku ve Veltrusích až po loňskou instalaci Pavouka Třesavky na Piacetě Národního divadla.
0: Snímek o výtvarníkovi, performerovi a hudebníkovi rámuje vznik monumentální sochy psa Vulpe z Got, která je z 350 kilometrů nerezového drátu.
1: Film vznikal dlouhých 6 let a do jeho natáčení tvůrci zapojili i Františka Skálu.

0: Pianista Petr Jiříkovský, jedna ze tří salonních polek pro klavír Bedřicha Smetany.
1: V Karlových Varech už vrcholí přípravy na filmový festival, před hotelem Thermal už se natahuje červený komerec. Sama jsem to o víkendu viděla na vlastní oči.
0: Karlovarský filmový festival letos slaví 60. Jeho historie tedy sahá až do roku 1946.
1: To byl rok, kdy se první festival konal jenom jeden rok po skončení druhé světové války. Starší je už jenom festival v italských Benátkách.
0: My jsme zapátrali v rozhlasovém archivu i v kronice filmového festivalu historika Květoslava Kroči.
1: A připomeneme si tedy, co všechno návštěvníci téhle prestižní akce mohli v minulých desetiletích zažít.
2: První ročník Mezinárodního filmového festivalu začal 1. srpna roku 1946 a nebylo to v Karlových Varech. Tady se filmy sice promítaly, ale až den po oficiální premiéře v Mariánských Lázních. Tam bylo sice víc kin než ve Varech, město na soutoku řeky Teplé a Ohře zase filmaře inspirovalo. Natáčel se tu například němý film Erotikon Gustava Machatého. Právě režisér Gustav Machatý, který od poloviny 30. let pracoval hlavně v zahraničí, byl po válce hostem zdejšího filmového festivalu. Nesoutěžní přehlídka se konala v době odsunu Němců, kdy kinematografie Polska, Německa i Maďarska byly v troskách a hodně se točilo o válce. Festival nabídl k odreagování i novou komedii Nezbedný bakalář o Tatara Vávry.
3: Byl to renesanční film a tak neměl velký úspěch u diváků, protože po osvobození film Sopily Vebelanským bakalářem nebyl vhodný. Prostě nehodil se do té atmosféry.
2: Navzdory tomu, co říkal režisér Vávra, se ale publikum v roce 1946 bavit chtělo. Hvězdami prvních ročníků zdejšího filmového festivalu tak byly dvě tehdy nejzářivější herečky, tanečnice, zpěvačky a sexuální symboly. Z Hollywoodu přiletěla Američanka Rita Haywortová, která se právě v roce 1946 předvedla ve své vůbec nejslavnější roli Gildy s legendární scénou, v níž oblečená do černého saténu předvádí svlékací scénu s rukavicemi. They had the earthquake in San Francisco back in 1906. Karlovy Vary ale pověstnou rusovlasou Ritu Haywortovou viděli už ostříhanou na krátko a odbarvenou na blond. Mimochodem, ztrátou ohnivé hřívy prý americká herečka přišla o velkou část publika. Festival ale hostil ještě jednu blondětou krásku. Byla to největší sovětská herecká hvězda všech dob, Ljubov Petrovna Orlovová. Festivaloví diváci ji mohli vidět v předválečné bláznivé jazzové komedii inspirované americkou groteskou Celý svět se směje. Orlovová byla výborná zpěvačka, tanečnice i herečka a v Sovětském svazu měla stejné postavení jako později ve Spojených státech Marilyn Monroe. Publikum ji zahrnovalo obdivem a říká se, že do ní byl zamilovaný i Stalin. Jeden z fanoušků se Orlovovou v roce 1953 po jednom z koncertů pokusil otrávit růžemi napuštěnými jedem. Od té doby se sovětská superstar lidí stranila. V Karlových Varech ale ještě ochotně chodila na besedy s diváky. Lenka Šumová, Český rozhlas.

0: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
1: Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla?
0: Uranova.
1: Román současné české autorky Lenky Elbe.
0: V premiérové četbě na pokračování od 18. června vždy v 18:30 večer na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Akademie für Alte Musik Berlin, první část symfonie pro dechy a smyčce Karla Filipa Emanuela Bacha.
1: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a taky Colors of Ostrava patří letos mezi výrazné letní zastávky Českého rozhlasu. Třeba takový radiožurnál odvysílá z jubilejního 60. ročníku Karlovarského festivalu zatím nejrozsáhlejší program přímo z místa.
0: A do Karlových Varů taky míří náš redaktor Tomáš Pilát. Pochopitelně i na Vltavě budeme tenhle festival sledovat. Na Colors of Ostrava potom Český rozhlas přiveze živé vysílání, veřejné debaty a různé podcasty před publikem.
1: Tak se jak ve Varech, tak v Ostravě zastavte. Teď nám zbývají 4 minuty do 6:30.

0: Trio Romana Pokorného nám hrálo skladbu Blue Point a máme 6:30, nejvyšší čas na krátké zprávy. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Vedení hnutí ANO by dnes mělo oznámit další postup ohledně vedení pražské kandidátky, řekl to místopředseda hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Do minulého týdne byl lídrem pražské kandidátky dosavadní zastupitel hlavního města a Prahy 11 Ondřej Prokop. Po kritice kvůli nepřiznaným pražským bytům oznámil odchod z politiky. O nominacích do říjnových senátních a komunálních voleb bude výbor jednat odpoledne. Pákistánské bezpečnostní síly provedly pozemní operaci podél hranice s Afghánistánem. Při následných úderech zabili 29 ozbrojenců z pákistánské odnože Talibánu. Informovalo o tom agentura AP s odvoláním na představitele pákistánské vlády. Tamní ministr informací na síti X oznámil, že nejnovější operace reagovala na útoky ozbrojenců po celé zemi. Afghánistán se k tomu nevyjádřila. Od středy začne v Česku platit povinnost zapisovat psy do nové centrální evidence. Jednotný registr povede Komora veterinárních lékařů a majitele do něj svá zvířata zapíšou prostřednictvím veterináře, nejpozději při přeočkování proti vzteklině. Provoz systému vyjde stát na zhruba 3 miliony korun ročně a samotný zápis bude stát nižší stovky koruna. Ve Washingtonu se dnes před soudem objeví muž obviněný z pokusu o atentát na amerického prezidenta Trumpa. Incident se stal během večeře korespondentů Bílého domu na konci dubna. Jenom za atentát hrozí muži podle americké televizní stanice NBC doživotní vězení. 31-letý učitel a herní vývojář z Kalifornie je obviněný taky z útoku na federálního agenta. A čekejte jasno nebo polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti. Ráno a dopoledne v západní polovině Čech přehánky a bouřky, které můžou být velmi silné. Odpoledne a večer budou i jinde. Teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku až 39, na horách 28, na západě a severozápadě kolem 20. Bouřky může provázet silný vítr, přívalové srážky nebo kroupy. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě přidáme kulturní tipy pro dnešní den, tedy pro pondělí s datem 29. června. Pondělky to bývají na památkách tradičně zavírací dny, ale o letních prázdninách to na mnohých objektech neplatí. Třeba v českém Šternberku. Rodové sídlo Šternberků si tedy můžete prohlédnout dnes mezi 10. a 16. hodinou.
2: Další tip je z Valašského Meziříčí, Kája Soudek a Berenika Soudková Live. To je název výstavy, kterou můžete vidět v muzejním a galerijním centru ve Valašském Meziříčí.
1: V Brně pokračuje festival Léto na Prýglu, nabízí kulturní program u brněnské přehrady.
2: A na nádvoří zámku Sychrov můžete v podání Městského divadla Mladá Boleslav shlédnout hru Blbec k večeři. Vstup na nádvoří je od 7:30 večera.

0: Leopold Mozart, první část symfonie D-dur a Toronský komorní orchestr.
1: Místo písemek, několik měsíců samostatné práce. No a výsledkem je výstava, za kterou by se nemuselo stydět ani muzeum. Studenti prvního ročníku Smíchovské střední školy a gymnázia vytvořili rozsáhlý projekt o koncentračním táboře Osvětim.
0: Od studia archivních materiálů přes věrný model tábora o rozměrech 3,5×3,5 metru až po vlastní expozici.
1: Od září se navíc ujmou role průvodců.
0: Výstava bude k vidění v nové školní Space Gallery, kterou studenti sami provozují.
2: Celá ta práce je udělaná námi. Žádný učitel a tak nám s ničím jako nepomáhal, že jsme se tady jako budovali sami, že jsme tady hledali sami.
3: Nicole je studentka prvního ročníku gymnázia.
2: A jsme na tuhle práci opravdu jako pyšní, co jsme tady dokázali.
3: Vidím tady před sebou spoustu fotografií, to jste získali jak?
2: No právě z toho Národního archivu a tak.
3: To jste jako osobně všechno prolezli?
2: Ano, to jsme tam byli, všechny ty fotky jsme si právě i jako fotili a tak a všechno jsme si to museli pak jako vytisknout, vyřezat a právě tak, no.
4: A jako to, co jsme tam museli číst, to bylo šílený.
3: Vojtěch Pavlín, ředitel galerie a ředitel projektu.
4: Protože jsme tam chytli třeba Čechoslovenku, tak byla mezi maďarskýma židama v transportech. A to je šílený, když vám třeba řeknou, že z transportu 5 000 přežilo 10 lidí.
3: Vy jste byl v Osvětimi 3x už. Mm-hmm. Zatímco vaše kolegové byli v Osvětimi poprvé před pár dny, kdy vlastně viděli Osvětim teprve poté, co vytvořili model.
2: Ale zrovna my si myslíme, že to pro nás bylo jako takové uvědomení, že když jsme to tady všude lepili, ty historické fotky, že jsme to teď viděli v skutečnosti a je to jiný pohled úplně, než když to vidíme tady v té galerii. Jo, ten model jsme také dělali sami, ale hlavně teda Vašek a Vanes Strasserovi. To je vlastně jejich.
5: Je zde dohromady nějakých 350-400 budov. Vytvářeli jsme ploty, jelikož koncentrační tábor bez plotů by asi nebyl takzvaný koncentrační tábor, protože by lidé mohli utíkat z něj. Vylili jsme tam dohromady 100 kg sádry a vznikl z toho model, který měří 3,5×3,5 metru a je to, doufejme, přesná kopie koncentračního tábora Osvětim 2 Birkenau.
3: A kdo vám otrhal peníze?
5: Náš pan ředitel Radko Sáblík všechen materiál nám proplatil. To se pohybuje v řádech 10 000. 70.
4: Tak nejdražší exponát, který tady bude, ten bohužel ještě není, a bude to přímá kopie uniformy Rudolfa Hosse, velitele koncentračního tábora Auschwitz, který vlastně mohl za celou tu továrnu na smrt. A ta uniforma dohromady stála 30 000.
3: To mi jenom povězte, jak to na té škole tady funguje, že si tady děláte všechno sami jako studenti.
6: Od toho května jsme tu pracovali nepřetržitě.
3: Matěj Vytásek.
6: Byli jsme tu třeba tak 8 nebo 7 hodin denně. Jo, i místo školy. A byli jsme tu třeba do 6 nebo do 7 klidně.
3: Co jste věděla, Kláro, o Osvětimi ze základní školy a potom, co jste se naučila tady během těch 2 měsíců?
2: Mě to velký rozdíl určitě. Tak vlastně skoro všechno, co jsem se dozvěděla tady, tak jsem nevěděla ze základky.
4: A hlavně věci, které potřebujete, není to jenom o škole, protože známky vás nic nenaučí, práce vás nic nenaučí, ale testování nic.
2: Právě jak říkal Vojta, tak tady se naučíme jiný zkušenosti, než psát si testy v lavici. Tady si to jako prožíváme, tady to prezentování třeba a tak. To jsou zkušenosti do života, nejenom do školy, že jo.
3: Přes prázdniny studenti výstavu dokončí a v září oficiálně otevřou pro veřejnost a sami budou provázet školní skupiny i dospělé návštěvníky. Ze Smíchovské střední odborné školy a gymnázia Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Zpívala Cecil McLaurin Salvan, Christian McBride Big Band dohrál v 6.44.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Ranní mozaika tady s vámi bude až do 10. dopoledne. V 11:30 se na Vltavě každé všední ráno otevírají osudy. A komu budou patřit?
0: Tentokrát to bude kameraman a pedagog Jaromír Šofr, který letos v září oslaví 87 let.
2: Tak si pojďme poslechnout krátkou ukázku právě z dnešních osudů.
3: Můj otec byl služebníkem mnoha zálib. Byl to hudebník, původně to byl saxofonista a kromě toho to byl také fotograf. To fotografování, to mě učarovalo a potom samozřejmě jsme na tom nebyli tak špatně, aby otec nekoupil kameru, aspoň tedy 8mm kameru Admira. A s touto kamerou já jsem začal pracovat na prvních svých útvarech krátkých filmů a věnoval jsem se tomu jak po teoretické stránce, tak i prakticky. Tahle moje činnost se datuje od válečných let, kdy jsme žili v protektorátu.
0: Má za sebou filmy jako Rozmarné léto, Ostře sledované vlaky nebo Postřižiny.
2: Poslouchejte osudy kameramana a pedagoga Jaromíra Šofra po celý týden na Vltavě dopoledne v 11.30.

0: Filmové léto na Vltavě a vizitky osobností české kinematografie.
1: Herečka Anna Geislerová, scénárista Štěpán Hulík
0: nebo kameraman Lukáš Hixa a sound designer Pavel Rejholec.
1: Rozhovory o profesi, inspiraci i cestě k úspěchu moderují Karolína Koubová a Ondřej Cihlář.
0: Dopoledne mezi 10. a 11. a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Neumayer Consort a dirigent Felix Koch na vlnách Vltavy 10 minut před 7 ráno.
1: Pojďme se teď podívat, jak vypadá předměstí očima básníka, publicisty a překladatele Petra Borkovce. Někdy prý jako antická tragédie, jindy zase jako černá komedie. Pojďme si poslechnout příběhy z Černošic.
2: Malý kousek od Prahy, v rezidenční zóně jménem Černošice, kde bydlím, bydlí hodně miliardářů a milionářů a také velmi mnoho jejich manželek. A když se v místní knihovně koná veřejné čtení některého z koučů novější české prózy, manželky bývají upozorňovány, že pozvaný spisovatel veškeré knihy tvoří autorsky. Mám tuhle větu naší knihovnice rád. Chodím kvůli ní mezi manželky, rozhlížím se a přemýšlím o tom, že naše obec by si zasloužila svého Eurípida, který autorsky stvoří černošickou Médeu. Rád bych, věřte mi, byl Eurípidem naší suburbie. Bohužel nejsem. Zmůžu se sotva na jeden krátký chór, antickou obecní kroniku. Letošní černošický svatodušní ples ve sportovní hale se vydařil. Pod nazdobenými basketbalovými koši tančili všichni. Když se končilo a po palubovce se ploužil poslední přiopilý pár, u stolu nejdůležitějších chlapů se rozběhla debata o tom, kdo má doma jaké zbraně a kolik. Chvíli se vzrušeně šeptalo, ale jakmile začaly vzduchem lítat glocky a valtery a samonabíjecí dlouhé berety, už se na všechno kašlalo. Chlapi řičili a bouchali do stolu a jakmile se hovor stočil k superdrahým pancéřovým skříním na dlouhé pušky, vášně propukly naplno a mezi manažerem džusů a manažerem dřevohliníkových oken se strhla hádka. Krátká, protože místostarosta spor utnul spravedlivým zvoláním. Na rovinu, chlapi, je tady někdo, kdo nemá doma flintu? Já, řekl jsem a přestal tančit. Manažer Slunce se vyboulil od nejdůležitějšího stolu, tlustý a rudý, rozpřáhl ruce mým směrem a zahlaholil něco, co téměř ukojilo moji touhu stát se Eurípidem našeho předměstí. Pojď na mou hruď, barde jeden černošická. A smutně dodal, půjčit ti nic nemůžu, ale až se to semele, máš rezervaci v bunkru u mě doma. A nalož i ženu, byla by jí škoda. Černošická Slánka bývala za první republiky slavný hotel s křišťálovým plesovým sálem. Teď je to ubytovna, kde pronajímají pouze levné, dlouhé pokoje. Dlouhé znamená na měsíc a víc. Můj známý, manažer funkčních větrovek, mi nedávno vyprávěl o tom, jak se mezi rozchodem a rozvodem s první manželkou na Slánce ubytoval. Kvůli dětem, ujistil mě dvakrát. Celou první noc, líčil mi, seděl ve smradlavém hotelovém pokoji a civěl do zdi a když ho ve 4 ráno přemohl spánek, někdo zaklepal. Za dveřmi hotelového pokoje stál vyděšený pár neznámých starých lidí. Prosili ho o pomoc, ale s čím? Nebyl to schopen pochopit. Postupně vyšlo najevo, že ti dva jsou sourozenci, bydlí ve vedlejším hotelovém pokoji a mají fenu, která ve vaně vrhla 4 štěňata. Zítra nebo pozítří, vysvětlovala žena. Si prý pro Tymu, tak se fena jmenovala, a ty malé přijede sestra z Moravy. Ale do té doby se štěňata za nic na světě nesmějí prozradit před majitelem hotelu. Vyhodil by je na hodinu. Jenže bratr nikdy nechodí ven sám, protože je nemocný a má panický strach z lidí. Zároveň nemůže sám zůstat se štěňaty, protože je vůbec nedokáže tišit. Snažně vás prosíme, nešel byste s naší Tymou ven? Nebo nezůstal v našem pokoji se štěňaty? Jenom dneska, možná ještě zítra, prosíme vás. Můj známý, manažer větrovek, si vybral venčení. Do pokoje těch dvou se mu nechtělo. Chvilku se s Tymou motal kolem hotelu a potom, co byste řekli, že udělal? Vydal se ke své vile, schoval se za plot do bezlistých větví, kouřil jednu od druhé a díval se. Stál jsem tam nejmín 2 hodiny. Úplně jsem v tom plotě zamrzl, vyprávěl mi pak. A co jsi viděl? Zeptal jsem se. To je právě to, řekl a rozplakal se. Pak dodal, V garáži se svítilo. A ještě jsem strašnej debil.
1: To je příběh, co říkáte. Takový hotel na Slánce v Černošicích. Kolikrát kolem něj člověk projde nebo projede na kole, tak teď se na něj budeme dívat úplně jinak. Tahle historka, tento příběh, byl z pera spisovatele a básníka Petra Borkovce.
0: Ještě 4 minuty a kousek zbývají do 7. Tina Brooks nám bude hrát se svými kolegy nahrávka z roku 1960.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
5: Vláda se sejde, aby projednala delegaci na summit NATO v Ankaře. Zemětřesení ve Venezuele má 1450 potvrzených obětí. Před 90 lety vyšel poprvé slavný román Jich proti severu Margaret Mitchellové. A čekejte slunečno, postupně přehánky a bouřky i velmi silné. Teploty na západě 29 stupňů, jinde až 36. Na Moravě a ve Slezsku až 39. Vláda dnes bude jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet už dříve schválil složení delegace a s prezidentem v něm nepočítali. O jeho účasti rozhodl až ústavní soud. Prezident ve čtvrtek řekl, že by delegaci podle protokolu NATO měl vést ona.
6: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí.
5: Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů povede delegaci premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Detaily o rozdělení kompetencí v delegaci chce sdělit po jednání vlády. Strosek zřícených budov po zemětřesení ve Venezuele se během víkendu podařilo zachránit nejméně 33 přeživších. Oznámila to tamní prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Mezi zachráněnými jsou podle stanice BBC i dva 11-letí chlapci. Francouzským a americkým záchranným týmům se ze sutin i 4 dny po zemětřesení podařilo vyprostit taky otce s 16-letým synem. Podle svědků z místa jsou v nejvíce zasažené oblasti La Guaira desítky budov, ve kterých po přeživších ještě nikdo nepátral. Pohřešovaných jsou 10 000, potvrzených obětí zatím 1450. Soudní spor mezi americkým prezidentem a britskou veřejnoprávní televizí se dál vyostřuje. BBC chce, aby Donald Trump předložil telefonní seznamy, kalendáře a osobní deníky z období útoku na Kapitol před 5 lety. Trump televizi žaluje o odškodné za to, že před loňskými prezidentskými volbami odvysílala jeho sestříhaný projev právě z 6. ledna 2021. Televize se hájí, že Trumpovi tím nevznikla žádná újma.
7: Žalobu za 10 miliard dolarů v přepočtu přes 200 miliard korun podal Donald Trump v loni na podzim kvůli tomu, jak televize BBC sestříhala jeho projev. Televize se omluvila, odškodnění ale nenabídla. Její právníci teď argumentují, že Trump újmu neutrpěl, protože prezidentské volby vyhrál a Floridu získal s 13-bodovým náskokem. Trumpův tábor dosud nepředložil žádné dokumenty, BBC naopak přes 45 tisíc. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: Od středy začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Jednotný registr spustí ministerstvo zemědělství více než 6 let po zavedení povinného čipování psů. O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, jak říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
8: Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře.
5: Evidence tak podle něj bude kompletní do 3 let. Před 90 lety, 30. června 1936, vyšel poprvé román Jih proti severu americké spisovatelky Margaret Mitchellové. Milostný příběh Scarlett O'Harové, Aretha Butlera z období občanské války ve Spojených státech se stal jedním z nejúspěšnějších románů 20. století. Autorka za něj o rok později získala Pulitzerovu cenu. O 3 roky později vznikla také slavná filmová adaptace režiséra Viktora Fleminga. Snímek získal 8 Oscarů a dodnes patří ke klasikám světové kinematografie.
9: Počasí.
5: Bude jasno nebo polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti. Ráno a dopoledne v západní polovině Čech přehánky a bouřky, které můžou být velmi silné. Odpoledne a večer budou i jinde. Teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36. Na Moravě a ve Slezsku až 39. Na horách 28, na západě a severozápadě kolem 20. Bouřky může provázet silný vítr, přívalové srážky nebo kroupy. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré pondělní ráno. Antické příběhy, současná literatura a taky odvážné divadelní experimenty. Umění se vrací ke známým tématům, ale pokaždé je vypráví jiným jazykem. No a právě o takových proměnách bude i následující hodina. Klasická opera a špičkové pěvecké výkony zasazené do originálního elektroaranžmá. Přesně o tom je inscenace Orfeus a Euridika v Olomouckém divadle na Cucky. Tak se tam podíváme. A co myslíte, představuje literatura prostor, ve kterém je možné zajít až na samotnou hranici? Nad romány francouzské spisovatelky Constance Debré a především nad její nejnovější česky vydanou prózou Jméno jsme si povídali s překladatelkou Petrou Zikmundovou. Tenhle rozhovor nabídneme za chvilku.
1: A co nabídneme z hudby? Třeba Farah Siraj, ale jako první Alexandr Porfirjevič Borodin. Českou filharmonii řídí Václav Smetáček a je to druhá část symfonie číslo 2. Přejeme dobrý poslech.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Českou filharmonii řídil Václav Smetáček v nahrávce, která dozněla 11 minut po 7.
1: Francouzská spisovatelka Constance Debré navazuje na úspěch románu Love Me Tender novou knížkou, která nese název Jméno. V ní se prostřednictvím osobního příběhu, ale i rodinné terapie a historie zamýšlí nad tím, kolik nás určuje nebo nakolik nás určuje naše identita a jestli je možné oprostit se od minulosti.

0: kterou zakládá autorka nejspíš na vlastní zkušenosti. Je z prominentní francouzské rodiny, vystudovala práva, dělala advokátku, měla manžela a syna a v jednu chvíli se rozhodne veškerou tu svoji identitu nechat za sebou, začne navazovat vztahy se ženami, rozejde se s manželem, nechá advokacie a přichází o syna. A ten první román, tam se zaměřuje na to, jak začne spát s těmi ženami a na ten svůj přerod. Ten první díl Playboy, ono je hodně z něj obsaženo i v tom druhém dílu. V druhém románu řeší hodně ten vztah s tím synem, ztrátu toho syna. Vlastně se s ním svým způsobem jako rozchází a ve třetím románu tam se rozchází se svým původem a úplně za sebou nechává všechny ostatní společenské normy, které do té doby tížily a snaží se o nějakou opravdovější, svobodnější existenci. Proto si myslím, že i když čtenáři začnou tím druhým, Love Me Tender, tak se rozhodně v tom nějakým ději nestratí.
1: Debré bourá v těch textech literární společenské konvence. Má člověk při čtení vnímat ty texty jako čistou fikci, autofikci, memoáry, protože člověk má tu vypravěčku tendenci vnímat jako jí samotnou, spíš než jako postavu.
0: Já se teda snažím důsledně autorku a hrdinku oddělovat, stejně jako autorka. Tuhle tu problematiku mi hodně vyjasnilo setkání s Constance de Bretta. Jsem jí slyšela a viděla povídat v debatě na literárním festivalu Prak v Bratislavě, kde mluvila o tom, že ten její příběh jí slouží jako materiál, ale stejně tak důležitá je pro ní ta forma, kdy se inspiruje právnickým jazykem, který je v podstatě jenom předkládání jasných fakt bez psychologizace. Je to stručný, minimalistický styl a podle ní až tou formou ve spojení s tím materiálem ta literatura může poskytnout nějaké sdělení.
2: Et j'ai donc choisi la première personne qui est celle on comprend une sorte de double.
3: Keď sa pristavíme pri tej prvej osobe a pri rozprávaní v prvej osobe, vzniká tam to, že tá postava je akoby dvojník autora a teda vidíme tam istú okamžitú silu, kde potom čitateľ identifikuje tú postavu s autorkou, pretože samozrejme autor píše v prvej osobe, autor takto rozmýšľa a píše to v prvej osobe. Mne sa to veľmi páčilo, tento štýl, pretože že je jednoduchý a ja som tiež chcela zvoliť práve prvú osobu, pretože je jednoduchá a priama. Ale samozrejme potom tu vzniká taký dvojaký systém, taká dvojakosť, pretože čitateľ sa potom môže pýtať, či tá postava je vlastne autorkou, či tá postava je napísaná podľa autorky, aká je vzdialenosť, aké sú rozdiely medzi postavou a autorkou, ale myslím si, že literatúra toto v sebe má obsahovať. A pri prvej osobe sa môžeme aj pýtať, či sa naozaj tie veci stali, tak ako sú opísané v knihe. To je aj príklad Love Me Tender. Ale myslím si, že práve pri tej prvej osobe môžeme experimentovať a síce píšeme v prvej osobe, ale stále to je fikcia, hoci v tom hľadáme niečo viac a hľadáme, či je to pravda a či sa to naozaj stalo, ale stále to ostáva tou fikciou, pretože nepovieme to rovnako, ako by sme to povedali v reálnom živote, v skutočnom svete a to je na tomto zaujímavé.
2: Dont on pourrait parler dans le vrai monde. Et les deux vérités sont vraies.
1: Uvedla spisovatelka Constance Debré na Bratislavském knižním festivalu. Já tam vnímám nějaké protiřečení si. Takové to zbavit se všeho balastu a ukázat tenhle ten způsob bytí v něčem jako jediný správný, ale zároveň nenechat si nic diktovat. Psaní jako nejdůležitější věc na světě, ale zároveň knihy jako buržoazní přežitek. Ta touha zbavit se toho jména a těch privilegií, ale nemožnost zbavit se vzdělání a možná nebýt té známé rodiny, tak ta její změna životního stylu a psaní by nezajímalo zdaleka tolik lidí.
0: Ty romány mi přijdou jako taková demonstrace toho, že člověk nemusí se podřizovat všem těm normám a očekáváním a může si razit vlastní cestu. A ona sice vychází z vlastního příběhu, ale pro ní ta literatura představuje svobodu hnát ty věci do krajnosti. Takže bych to nechápala úplně tak, že píše o svém životě, ale o tom, jak si představuje, že ten život by se měl žít. Že všechno to, co člověk si myslí, že není pro něj správný, tak by to měl odmítnout. A možná to není úplně tak, že by to ona dělala osobně ve svém životě.

0: životě, ale v té literatuře má svobodu to dělat a takhle vyjádřit.
1: Říká překladatelka Petra Zikmundová, mluvila o knihách Love Me Tender a jméno francouzské spisovatelky Constance Debré.
2: Český pavilon z loňské výstavy Expo v Japonsku se z výkladní skříně české architektury mění v noční můru. Proč? Vláda neví, co s ním. A detaily přidáme za chvíli.

0: Je po druhé občanské válce, Ameriku sužuje neplodnost a z posledních plodných žen se stávají otrokyně.
1: Příběh služebnice, dnes už kultovní seriál.
0: A taky román Margaret Atwoodové, který otevírá filmové léto na Vltavě.
1: Mrazivá dystopie už od 28. června v četbě s hvězdičkou.
0: Vždy ve 23 hodin na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Ivan Ilič, třetí část sonáty na Mozartovo téma F-dur Antonína Reichy.
1: Český pavilon z loňské výstavy Expo v Japonsku se z výkladní skříně české architektury mění v noční můru. Podle informací aktuálně CZ je jedním z posledních dvou pavilonů, které v areálu ještě stojí. A jak píše Daniel Kraus, zatímco ostatní státy už po sobě uklidili, česká stavba dál trčí v osace a přidělává vrásky japonským organizátorům. A český stát mezi tím řeší, kdo za ní zaplatí.
0: Několik měsíců po skončení výstavy je už na ostrově Jumešima v Ósace prázdno. Na parcelách, kde dřív stály pavilony, jsou už jenom jámy v zemi. Účastníci své budovy do stanoveného dubnového termínu odstranili, a to tedy až na dvě zmíněné výjimky.
1: Podle informací zpravodajského serveru aktuálně je český pavilon jedním z posledních dvou, které v areálu ještě stojí. Naštěstí v tom ale není sám. Organizátorům podle japonských médií přidělává vrásky na čele taky Turkmenistán.

0: Hraje nám septet Wynton Marsalise skladbu Lose Duck a abychom nebyli ztraceni v čase, tak přidávám ještě aktuální 7 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Nový absolutní teplotní rekord v neděli kromě Česka padl taky v Německu a Polsku. Nejvyšší teplotu v obou zemích naměřili poblíž společné hranice. V Německu to bylo 41,7 stupně a v Polsku 40,5 stupně Celsia. Světová zdravotnická organizace na sociálních sítích připomněla, že Evropa je v současnosti nejrychleji se oteplujícím kontinentem planety. Otepluje se dvakrát rychleji než celosvětový průměr. Podle jejich dat už v souvislosti s extrémním horkem zemřelo v Evropě přes 1300 lidí. V tureckém Istanbulu se dnes sejdou parlamentní lídři členských států NATO. Zasedání se koná týden před klíčovým summitem v Ankaře. Předsedové parlamentů budou diskutovat o bezpečnostních otázkách, spolupráci v oblasti obrany i parlamentní diplomacii. Česko zastupuje předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS i šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes ve Vatikánu přivezme pálium. Jedná se o součást liturgického oděvu, který se nosí kolem krku. Papež ho uděluje nově jmenovaným metropolitním arcibiskupům. Bílý pruh z tence tkané vlny má připomínat ovci, kterou si nese pastýř na ramenou. Zároveň je symbolem jednoty katolické církve. Vedle Přibyla přijmou štoly i duchovní ze Spojených států, Kanady, Austrálie, Polska nebo Rakouska. V České republice má dosud jenom jednoho nositele, olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka. Čekejte jasno nebo polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti. Ráno a dopoledne v západní polovině Čech přehánky a bouřky, které můžou být velmi silné. Odpoledne a večer budou i jinde. Teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36. Na Moravě a ve Slezsku až 39. Na horách 28 a na západě a severozápadě kolem 20. Bouřky může provázet silný vítr, přívalové srážky nebo kroupy. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A přidáváme ještě kulturní tipy v Karlovarském kulturním a kreativním centru Varieté zaujme výstava Za hranicemi hluku. Obrazy tam představuje výtvarnice Loern Arsi, která pochází z Filipín a v současné době jsou jejím domovem právě Karlovy Vary a taky Praha.
2: Výstava Krajina zátiší sochaře Jindřicha Cajdhamla začíná v Městské galerii Zahradní dům v Teplicích, tak se tam zastavte.
1: Americká kapela Dogstar, ve které hraje herec a baskytarista Keanu Reeves společně s Brentnem Domorsem a Robertem Milhausem, vystoupí v 8 večer v pražském Sasazu.
2: Ve státním okresním archivu Plzeň Sever se sídlem v Plasích chystají přednášku, která poodhalí, jak exotický orient ovlivnil evropskou zahradní kulturu v období baroka.
1: A v pražské Vile Pelé začíná nová výstava Antonína Střížka Svět odvedle. Je to přehlídka obrazů, kreseb a fotografií, na kterou máte čas až do poloviny srpna.

0: Giuseppe Tartini a část sonáty pro housle a basso continuo číslo 1.
1: A právě teď máme 8 minut po půl osmé, přejeme hezké ráno a míříme do divadla. Inscenace Orfeus a Euridika Olomouckého divadla na Cucky v režii Jana Friče hýří neonovými barvami, popkulturními odkazy a taky poetikou mexického svátku Dia de los Muertos.
0: Antický mýtus se setkává s elektronikou, barokní opera s estetikou počítačových her i kýčem levných asijských restaurací.
1: Jenomže pod zdánlivou absurditou tepe citlivý příběh o lásce, smrti a taky smíření. Jak taková inscenace vzniká?
0: S Janem Fričem si o tom povídala naše redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Jak vznikl nápad propojit antický mýtus s estetikou mexického svátku Dia de los Muertos?
3: Je to jenom jedno z propojení, ale celý ten mýtus se zabývá cestou do podsvětí a cestou za milými, kteří už nejsou na tomto světě. A zároveň jsme se nějak bavili o tom, že bude dobrý, když to bude pozitivní. Ta opera, protože to je inscenace Gluckovy opery Orfeus a Euridika, ona se oproti tomu mýtu liší v tom smyslu, protože tam dojde k takovému deus ex machina na konci, že Bůh Amor způsobí, že ačkoliv Orfeus a Euridikou se na sebe podívají, to znamená, mělo by to špatně skončit, tak se vlastně zjeví ten Amor a způsobí happy end, takže to dobře dopadne.

0: Je to celý radostný večer, opěvující lásku, toleranci a nějaké smíření s tím, jak věci jsou. Nám i mexický hodně barevný inspirace přišly fajn, stejně jako inspirace z karaoke barů, nonstopáčů a dětských dívčích pokojíčků.
1: V čem vám konvenuje nebo vyhovuje vlastně vztah tady těch různých rovin estetik a jejich mísení?
0: Je to těžká otázka, protože já vlastně nevím a dělám to tak pořád a myslím si, že svět je jenom jeden, i umění je jenom jedno. Opera ve své době byl prostě ultra pop žánr. Opera má na sobě takový jako zbytečný pel toho, že to je nějaká strašně složitá věc pro nějaký strašně bohatý lidi, ale stejně tak jako básnička se dá přečíst různě, tak se dá i písnička zaspívat různě.

0: Vy jste na této inscenaci spolupracoval s Jakubem Kudláčem. Mohl byste nějak konkretizovat, jak Jakub Kudláč docházel k výslednému hudebnímu tvaru?
1: Rozhodli jsme se tu reformní operu, několik set let starou, inscenovat v malém komorním nezávislém divadle v Olomouci. Ta opera má komorní obsazení, jsou tam vlastně tři postavy plus sbor. Tím pádem došlo k tomu, že se pokusíme spojit ten živý zpěv s reprodukovanou hudbou. Takže jsem přizval Jakuba Kudláče, který stvořil elektronickou instrumentaci té opery. Je z značné části věrná originálu, myslím tím, že se tam zpívají, hrajou stejné noty, je to zkrácené. Jsou tam v podstatě všechny árie. V některých momentech dochází k drobnému hudebnímu dialogu Jakuba s klukem, ale jde hlavně o elektronickou interpretaci té hudby. Estetický zdroj je tým muziky, která tam zní, tak vedle již zmiňovaných karaoke barů, tak určitě jde o nějaký jako prvopočátky elektronické hudby, jde určitě o nějaký aluze na pop music.
0: Jak pracujete s textem? Vycházíte z původního libreta?
1: Vycházíme z původního libreta téměř 100%. Je tam několik krátkých vložených scén, především herček ze studia Sen, které nám zajišťují sbor.

0: to libreto je tam v originále, konec konců ono to ani jinak nejde, protože jde o inscenaci té opery, takže tam se těžko zpívá něco jiného, to by nefungovalo, ale máme velkou část toho libreta přeloženou do češtiny a do slovenštiny. Je to přebásnění od Jana Tošovského, takže tam dochází k takovému jako dialogu skrze století, skrze kultury, s českou tradicí ochotnického divadla. Ta dialogičnost, to nízké a vysoké, to znamená, že malé nezávislé divadlo dělá operu, která jakoby patří do nějakých velkých institucí. Snažím se tam jakoby co nejvíc i konceptuálně tematizovat tu lásku nebo schopnost naslouchat někomu, kdo je třeba úplně odlišný než já, schopnost nějakého porozumění a taky schopnost smíření se stavem věcí.
1: Říká o inscenaci Orfeus a Euridika režisér Jan Frič. Na reprízi představení se můžete vydat ještě dnes nebo zítra do Olomouckého divadla na Cucky.
2: A těsně před 7:45 nabízíme Zuzanu Navarovou a Koa. Je tu Orlice.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltavu a ranní mozaiku i v pondělí 29. června.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Jsou tu prázdniny, léto, to je čas, kdy vyrážíme za zážitky, měníme každodenní trasu za nové cesty, objevujeme místa, která jsme třeba ještě doposud neznali. Necháváme se překvapit různými příběhy, které jsou ukryté v krajině, ve městech, v památkách. No a právě výlety nám připomínají, že inspirace vůbec nemusí čekat na druhém konci světa. Někdy je doslova za rohem. A my každé prázdniny putujeme. Máme pro vás po 9. hodině tady u nás na Vltavě výlety s Vltavou. My jsme v uplynulých letech procestovali třeba legendární skautská tábořiště v Plzeňském kraji. Potom jsme podnikli výpravu za panskými sídly Hříběcích hor a tohle všechno najdete taky na webu vltavarozhlas.cz.
0: Tento týden se vydáme do biografů, navštívíme kina, ve kterých se promítá už více než 100 let. Takových je v České republice nejméně 20, ale my se podíváme do 5 z nich a začneme dnes po 9. v pražských Modřanech.

0: Jaro, cyklus skladeb pro klavír Josefa Suka v úpravě pro orchestr, Českou filharmonii řídil Václav Neumann.
1: Vizitka. Hostem dnes bude kameraman Lukáš Hyksa, který stojí za celou řadou filmových i seriálových projektů. Naposledy za sérií Moniová. A moderátor Ondřej Cihlář za Lukášem Hyksou vyrazil přímo na natáčení nové detektivky.
0: Rozhovor poslouchejte u nás na Vltavě po 10. hodině.

0: Jana Martiník v zimní cestě France Schuberta, doprovázel ho David Mareček.
1: Poprosili jsme herečku a scénáristku Lucii Trmíkovou, aby pro nás vybírala oblíbené poetické texty. A její srdeční záležitostí je poezie Bohuslava Reinka.
2: Básnění.
3: Bohuslav Reinek, kdyby do zahrady naší. Kdyby do zahrady naší vešel pán a rudě otiskl ránu své ruky na bílou zeď domu. Rád bych byl tomu v bídě svojí a nalámal bych snětí a složil bych je na zem pod obraz rány. A hlavu svou bych na ně skládal v úzkostech srdce tvrdě vězněného. Tak to je jeden z mých nejmilovanějších, Bohuslav Reinek, kterého jsem měla možnost poznat nejenom skrze jeho úžasné dílo, ale taky skrze jeho dva úžasné syny. S nimi jsme se přátelili 17 let, s Jirkou a s Daníkem. Proč mám ráda Reinka? Protože mluví o věcech neviditelných takovým způsobem, jakoby byly úplně živoucí. Není to žádná hra, všechny jeho básně jsou pro mě dialog s Bohem, modlitba, která je ale úplně konkrétní a cítím za ní vlastně hrozně to jeho tělo, tu jeho bytost. Nejsou to jenom krásná slova. To je tak osobní vlastně, že mám pocit, že jsem se setkala ve svém životě s poezí, která je jakoby úplně o mně, přitom je to strašně mužská vlastně poezie, mně je to tak hrozně blízký a připadá mi to strašně autentický, jako autentický sdělování něčeho, co v podstatě je nezdělitelný, tudíž teda nějaký ty duchovní zkušenosti.
1: Báseň Kdyby do zahrady naší si můžete přečíst v básnických spisech Bohuslava Reinka. Vydalo je zlínské nakladatelství Archa v roce 1995 a po téhle knize sáhla i Lucie Trmíková.
0: Nám už na Vltavě hraje Gordon Goodwin's Big Fat Band. Přejeme dobrý poslech.

0: Teď je 8 hodin, hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: V Istanbulu budou jednat předsedové parlamentů členských států NATO. Vedení hnutí ANO by dnes mělo oznámit další postup ohledně vedení pražské kandidátky. Herec Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar dnes vystoupí v Praze. A čekejte slunečno, postupně přehánky a bouřky můžou být i velmi silné. Teploty na západě 29 stupňů, jinde až 36, na Moravě a ve Slezsku až 39. V Turecku je dnes parlamentní zasedání členských států NATO. Reprezentovat Česko do Istanbulu vyrazili jak předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS, tak šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jednat mají o klíčových bezpečnostních otázkách, spolupráci v oblasti obrany, ale i parlamentní diplomacii. Na schůzku předsedů parlamentů NATO bude navazovat za týden summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Pokračuje Tomio Okamura.
3: Diskuze bude samozřejmě o mandátu České republiky na tento summit. My jsme si v mandátu, který odsouhlasila naše vládní koalice, odsouhlasili, že se budeme snažit o naplnění výdajů 2% v letošním roce.
2: V Ankaře by měly jednotlivé členské státy řešit taky naplňování závazku, který si odsouhlasili loni v Hágu, tedy v roce 2035 vydávat 3,5% HDP na přímé obranné výdaje a 1,5% na související výdaje. Výbor hnutí ANO bude dnes odpoledne jednat o nominacích do říjnových komunálních a senátních voleb. Informoval o tom místopředseda hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Vedení ANO by se mělo zabývat také tím, kdo povede kandidátku v Praze. V minulém týdnu totiž hnutí přišlo o dosavadního lídra a kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa. Politik oznámil, že končí jako zastupitel hlavního města i městské části Praha 11 a na podzim nebude kandidovat. Jako důvod uvedl mediální tlak. Prokop v posledních čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika pražských bytů. Podle šéfa hnutí a premiéra Andreje Babiše Prokop hnutí poškozuje. Čeští záchranáři se zapojili do záchranných prací po zemětřesení ve Venezuele. V terénu jsou tři týmy, které prověřují lokality, kde by mohly pořád zůstávat pod sutinami zavalení živí lidé. Podle zástupce velitelem speciálního odřadu Jiřího Němčíka je situace místy velmi nepřehledná. V některých lokacích jsou podle něj i budovy, u kterých ještě hrozí zřícení.
4: Všude po ulicích se pohybuje už i těžká technika, která se snaží odstraňovat už sutiny z těch spadlých domů. Na všech sutinách je vidět jakýsi pohyb, ať už jsou to záchranné týmy profesionální, místní, zahraniční, anebo jsou to dobrovolníci, kteří se snaží pomoci.
2: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Jde zřejmě o nejničivější katastrofu svého druhu, která stát za posledních 100 let zasáhla. Místní úřady zatím hlásí 1450 obětí, dalších skoro 69 tisíc lidí je ale stále pohřešovaných. V pražském klubu Sasazu dnes vystoupí americká rocková kapela Dogstar, ve které hraje na baskytaru herec Keanu Reeves. Skupina vznikla na začátku 90. let. Po 20-leté pauze se znovu dala dohromady v roce 2022. O dva roky později poprvé koncertovala v Česku na festivalu Rock for People.
5: Zakládajícím členem Dogstar je kromě Reevese také bubeník Robert Milehouse. Později se k ním připojil kytarista a zpěvák Brett Domrose. V polovině 90. let Dogstar předskakovali mimo jiné skupině Bon Jovi. Dnes večer se pražskému publiku představí s písněmi z posledního alba Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, které vyšlo po jejich návratu na scénu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
6: Počasí.
2: Po historicky nejteplejším víkendu se v Česku postupně ochladí, ve druhé polovině týdne se budou nejvyšší teploty pohybovat okolo 24 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnes ale ještě teploty dosáhnou tropických hodnot, a to hlavně na východě republiky. Na jihu Moravy a ve Slezsku může být až 39 stupňů Celsia. Od západu ale bude během dne přibývat oblačnost. Místy se budou tvořit i velmi silné bouřky s přeháňkami a přidá se k nim vítr s nárazy až 90 km za hodinu. Můžou taky padat kroupy s průměrem kolem 2 cm. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, některé knížky se čtou doslova jedním dechem, jiné zase chtějí čas. A stejně to máme i s hudbou. Některá v nás doznívá ještě dlouho potom, co spadne opona nebo utichne poslední tón. No a právě takové setkání s literaturou a hudbou nás čeká v následující hodině. Román Projektory Klemence Mayera, ověnčený v Německu několika literárními cenami, teď vychází česky. Tak si tuhle 800 stránkovou fresku 8 desetiletí evropských dějin ještě prolistujeme. Vrátíme se na festival New Opera Days v Ostravě a ohlédneme se i za tím nejzajímavějším, co letos nabídla Smetanova Litomyšl. Budeme moc rádi, když následující minuty budete trávit ve společnosti Vltavy.
1: Zaspívá třeba i Elis Regina, zahrajeme si Morise Ravela, Georga Friedricha Händla a taky Wolfganga Amáda Mozarta. Kolínská akademie a předehra k opeře Idoméneo je tu 8:06.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Wolfgang Amadeus Mozart, Kolínská akademie a i doméno předehra k této opeře 11 minut po 8.
1: Je to tak, Františku, čas neuvěřitelně letí, taky letošní ročník festivalu Smetanova Litomyšl je už za svou polovinou. Program posledních dnů nabídl kromě velkých operních titulů i celou řadu komorních koncertů.
0: Více už nám řekne náš hudební redaktor Daniel Jäger, který je přímo v Litomyšli. Dobré ráno, Dane.
2: Krásné dobré ráno ze sluncem zalité Litomyšle.
1: Dane, začneme Smetanovou operou Hubička, protože festival je letos uvedl v nové inscenaci, která vznikla právě přímo pro Litomyšl, a to v rámci projektu Operní líheň. Jak ji hodnotíš?
2: Tak pro mě to byl jeden z nejradostnějších večerů letošní Smetanovy Litomyšle. Ten projekt Operní líheň chce podpořit mladé zpěváky, ale ukázal, že nemusí být jen takovou tou vzdělávací platformou. Přímo pro festival vznikla už zmíněná plnohodnotná operní inscenace, která měla premiéru v

0: Milanem Motlem. To je vlastně středoškolské těleso, které ale zpívalo s obrovskou hlasovou kulturou a do té inscenace úplně organicky zapadlo. Musím říct, že z celého toho večera vyzařovala energie, svěžest i taková ta radost ze společného muzicírování. A myslím, že právě takové projekty dávají české opeře velkou naději do budoucna.
1: Velkou pozornost prý vzbudila taky Smetanova Čertova stěna, kterou na festivalu minulý pátek uvedlo Národní divadlo Brno. Jak na tebe tohle představení působilo?
0: Ono bylo zajímavé sledovat, jak ta inscenace Jiřího Heřmana, která vznikla pro takovéto velké Janáčkovo divadlo v Brně, fungovala i v otevřeném prostoru také velkého nádvoří Litomyšlského zámku. Ty scénické obrazy i symbolická práce se světlem si zachovaly svou působivost a kulisy renesančního zámku celé té inscenaci vlastně navíc dodali na takové té atmosféře. Dirigent Robert Kružík výborně vystihl dramatičnost i barevnost Smetanovy pozdní partitury a pěvecké obsazení bylo mimořádně vyrovnané. Královala mu sopranistka Kateřina Kněžíková v roli Hedviky, ale i Václava Krejčí-Housková, Petr Berger, Roman Hoza nebo Jan Šťáva zpívali navzdory obrovskému horku, které v těchto dnech tady v Litomyšli je, opravdu s obrovskou energií. Bylo to představení, které připomnělo, že Čertova stěna patří k nejodvážnějším a zároveň nejmodernějším Smetanovým operám a že je vlastně neprávem nedoceněna.
2: Kromě Čertovy stěny přivezli z Brna taky Strausovu operetu Netopír. Zapadl tenhle titul do dramaturgie letošního ročníku Smetanovy Litomyšle?
0: Vlastně ano, po dvou těch velkých Smetanových operách mně přišlo takové určité odlehčení. Ta inscenace režiséra Vojtěcha Oreníče na scéně Davida Janoška vycházela v takové stylizované formě z tradice klasické vídeňské operety 19. století, ovšem s přesahem do století 20., především v kostýmech. Myslím, že se to celé mohlo opřít o brilantní hudební nastudování dirigenta Ondreje Olose, který měl opravdu švih. Přiznám se ale, že jsem měl poměrně výhrady k mluveným dialogům. Právě oni často zbytečně brzdili tempo toho večera a některé komické situace podle mě působily spíš rozpačitě, než skutečně vtipně. Velkou radost mi ale udělali někteří zpěváci, přesněji zpěvačky. Sopranistka Veronika Rovná jako Rosalinda mě zaujala pěveckou jistotou, noblesou i výborně vystavěným čardášem, který mimochodem režisér předepsal zpívat dokonce v maďarštině. A Nela Karolína Sojková pak jako komorná Adéla byla přirozeně vtipná, temperamentní a pěvecky suverénní. Myslím si, že v této teprve 22-leté studentce pražské HAMU ze třídy Ivony Škvárové roste opravdu mimořádná umělkyně.
1: Ty ses nenudil, v Litomyšli si navštívil několik komorních koncertů, vystoupil Silencium Ensemble s Tomášem Netopilem, Pavel Haas kvartet, Collegium 1704, který z nich na tebe zapůsobil nejvíc.
0: Ono vlastně to nemohu takto říct, protože je spojovala mimořádná interpretační úroveň, každý z nich měl úplně jiný hudební, nebo nabídl úplně jiný hudební svět. Silencium Ensemble s Tomášem Netopilem představil barokní poklady z kroměřížského archivu, ty po staletích znovu zazněly v novodobých premiérách a bylo fascinující sledovat, jak kvalitní hudba se stále v těch archivech ukrývá. Pavel Haas kvartet zase znovu potvrdil, proč patří ke světové špičce. Tentokrát jako rezidenční soubor festivalu hrál hudbu Antonína Dvořáka. Jeho souhra, práce s detailem i schopnost vystavět velké hudební oblouky byly naprosto fascinující. A včera v zámecké jízdárně vystoupil soubor Collegium 1704 s italským basbaritonistou Luigim De Donato, a to v programu, který propojovala bajná postava Kyklopa Polyfema. Václav Luk se znovu potvrdil, že patří k absolutní evropské špičce v interpretaci barokní hudby a Luigi Di Donato byl naprosto strhující. Nejen svým krásným hlasem, ale i charizmatem, technickou jistotou i schopností vtáhnout publikum do každé árie. A to si nakonec vytleskalo dokonce 3 přídavky. Pro mě to byl jeden z nejsilnějších hudebních zážitků z celého festivalu.
2: Festival skončí už tuhle neděli. Dane, už jenom krátce, co si nenecháš ujít, na co se chystáš, kam nás pozveš?
0: Naďo, těším se na operní gala koncert Bryna Tervla a Sávky Zámečníkové, což bude spojení světové pěvecké legendy s jednou z nejúspěšnějších slovenských sopranistek současnosti, ale těch projektů bude samozřejmě mnohem víc. Čeká nás opravdu nabitý poslední festivalový týden a věřím, že jeho krásnou tečkou bude nedělní koncert filmové hudby, který na Vltavě v rámci filmového léta vysíláme v přímém přenosu.
1: Hudební redaktor Daniel Jäger pro nás sleduje 68. ročník festivalu Smetanova Litomyšl, který trvá až do 5. července. Děkujeme, příště naslyšenou.
0: Díky, Anna.

0: nahrávku Barbory Mochovy vybral náš dramaturg Jan Kincel v 8 hodin a 22 minut na Vltavě.
1: Festival New Opera Days Ostrava už je u konce. Během 5 večerů nabídl 7 inscenací. 8. ročník bienále věnovaného současnému hudebnímu divadlu vyvrcholil v sobotu, a to světovou premiérou opery Nekonečný Spinoza a evropskou premiérou opery Klauni.
0: Obě představení viděl i hudební a divadelní publicista Boris Klepal, který je v ostravském studiu Českého rozhlasu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Borisi, pojďme se tedy zastavit jak u Nekonečného Spinozy, tak u Klaunů. Přibližte nejprve ten první z nich.
2: No tak substance Nekonečný Spinoza je v zásadě biografická opera věnovaná jednomu z nejvlivnějších racionalistů 17. století a jeho filozofii jedné nekonečné substance, která je podstatou hmotných věcí i nehmotných ideí. Vlastně nekonečné rozmanité působení té substance se v opeře promítá do spletitého komorního orchestru se syntezátorem. Libreto cituje pasáže ze Spinozových děl, zpívá je solový tenorista s podporou sboru. Text tady ale představuje především myšlenkové podněty a v orchestru a sboru se odehrávají ty nejdůležitější věci. Přesto se ale jedná o velkou pěveckou příležitost pro solistu.
0: Jací byli Klauni v kontrastu s filozofujícím Nekonečným Spinozou?
2: No, Klauni od Anny Sokolovič se především noří pod masky a kostýmy klaunského světa a nacházejí pod nimi univerzální problémy lidské existence, takže oni se vlastně v něčem s tím Spinozou i stýkají. Důležitý ale tady není jazyk libreta ani kostýmy, důležité je prokousat se pod všechny ty barvy i legrácky a tam najít tu podstatu. Klauni mají brilantní instrumentaci, podle hutného a barevného zvuku by člověk neřekl, že kromě bicích hrají jen 4 dechové nástroje a Martenotovy vlny, ty jsou teda úplně skvělé v tom.
1: Jaké bylo scénické řešení a vůbec provedení obou oper?
2: Spinozu režíroval Lukáš Jiříčka a rozvinul ho do série asociací, které se plynule prolínaly s výrazným přispěním světelného designu Pavly Beranové. Klauny režíroval Jiří Nekvasil v náznaku cirkusového prostředí a s důkladným využitím kostýmů a pohybu. Kromě 4 solistů a sboru tam byl také opravdový klaun a klaunka. Co se týká provedení Spinozy i klaunu hudebního, tak skvěle zaspíval sbor Canticum Ostrava, to bych řekl úplně předem, vedený Juriem Galatenkem. Zvládl přesvědčivě 2 velmi těžké věci ve 2 dnech, to byl obdivuhodný výkon. Tenorista Valentino Blazina podal ve Spinozovi ohromný výkon, po celých 90 minut vlastně neslezl z jeviště a zpíval skoro pořád. Samozřejmě na studování Bruna Ferrandise a Petra Kotíka, jako Petr Kotík dělal Spinozu, Bruno Ferrandis Klauny, tak bylo to celkově nastudované výborně. Za tu krátkou dobu to bylo obdivuhodné opravdu.
0: Borisi, pozorujete na New Opera Days Ostrava nějaký zastřešující hudební nebo inscenační styl?
2: No to určitě ne. Festival je pestrý. Každou inscenaci dělá speciální tým s jedním obsazením a často i na různých místech. Takže člověk vidí opravdu velice rozdílné věci a udělá si nesnad obrázek o světovém operním dění, ale přece jenom o tom, co všechno je v opeře možné. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby bylo na všechno víc času, ale to už je otázka zdrojů, kterých má festival omezené množství.
1: Je vůbec současná opera přitažlivá pro současné publikum?
2: No já myslím, že by mohla být hodně přitažlivá, kdyby se dostávala k publiku operních divadel a nejenom na specializovaný festival. Ze 7 věcí, které letos uvedli New Opera Days Ostrava, by se nejméně 3 mohly dávat v kamenných divadlech nebo aspoň na jejich komorních scénách. Klauni úplně především, to je prostě operní divadlo se vším všudy a mají i velký zábavný potenciál, i když to není žádná groteska. A potom Spinoza nebo také Number 61 David od Richarda Ayerse, který se dá úplně první den festivalu.
0: Ví se už, co chystají New Opera Days Ostrava na rok 2028?
2: No, New Opera Days ještě ne, ale z festivalových produkcí přece jenom vzcházejí nějaké další věci. Na prvním místě bych jmenoval spolupráci Národního divadla Moravskoslezského s Bernardem Langem, rakouským skladatelem. V příští sezóně, v dubnu 2027, se bude v Ostravě hrát jeho opera Job. A festivalové provedení opery Aloise Háby Příč království tvé, což byla mimořádná událost, tak vzkřísilo před 8 lety k životu 6-tónové harmonium a letos v listopadu se v Pražském muzeu hudby a galerii DOX bude křtít jeho novodobá replika.
1: říká hudební a divadelní publicista Boris Klepal, který pro nás sledoval festival New Opera Days Ostrava. Zdravíme do Ostravy, Borisi, mějte se hezky.
2: Vy taky, nashledanou.

Posloucháte Vltavu a jsme moc rádi, že posloucháte. Teď jsme vám nabídli dílo Václava Jindřicha Vajta. Hrálo Sedláčkovo kvarteto, smyčcový kvartet číslo 1 d-mol. Máme tu období výletů, volna, dlouhých slunečných dnů a jestli jste milovníci filmu, tak se letos nemusíte zdaleka jenom vydávat na festivaly a ukrývat se do přítmí a chladu kin. Stačí zapnout si Vltavu, protože letošní léto na naší stanici je filmové. Mimochodem David Lynch by letos z kraje roku oslavil 80. narozeniny. Stevena Spielberga, ty jeho čekají s koncem roku a Lars von Trier, ten se dožil 70. Nejenom tato velká jména filmu filmového světa připomeneme u nás ve vysílání. Léto otevřela premiéra četby z knihy Margaret Atwoodové Příběh služebnice, která se taky po seriálovém zpracování stala ještě větší legendou. No a vedle ní se ve dvou řadách četeb se vystřídají o prázdninách neméně kultovní tituly jako Čelisti nebo Tajný deník Lavury Palmrové od Jennifer Lynchové a chybět nebude třeba ani Mlčení jehňátek nebo Šest dnů Kondora. Všechno o našem filmovém létě najdete už teď na vltavarozhlas.cz.

0: Jean-Claude Petty. Cyrano z Bergeracu, hudba z tohoto filmu zazněla 8 hodin a 34 minut právě teď.
1: Fotoaparáty a skenery jedou v českých archivech na plný výkon. Historici totiž postupně digitalizují miliony listin, kronik a zápisů v matrikách. A současně s tím rychle přibývá i lidí, kteří využívají digitální badatelny na internetu.
0: Tak to se dá jednoduše dostat i k překladům historických dokumentů. Existuje redaktor Martin Knitl, amatérští badatelé jsou i velmi mladí.
2: Polští okupanti v letech 1938 až 39.
3: To je jeden ze záznamů v digitálním archivu, to vás zajímá.
2: Chtěl bych se naučit v tom archivu hledat, ale ještě to moc nejde.
3: 19-letý Tomáš z Karviné má rád válečnou historii a toho přivedlo k bádání z pohodlí domova. Cesta k digitální podobě každého zveřejněného dokumentu má jasně daná pravidla.
4: Teďka děláme vlastně digitalizaci fotografií. Je to digitální bezrcadlovka s rozlišením 100 megapixelů.
3: Pavel Doležal v Zemském archivu v Opavě právě zvětšňuje fotografii z nějaké dobové slavnosti. Musí ji dobře nasvítit.
4: A provedu vlastně vyfocení té fotografie.
3: Zároveň vznikne ověřený popis jakékoliv archiválie s historickými podrobnostmi. Třeba u překladů starých kronik pomáhá umělá inteligence, takže se v nich potom dá hledat jako v běžném textovém programu. O kroniky je teď velký zájem.
4: Můžete si vyhledávat v běžném textu jména, můžete si vyhledávat, dělat nějaké sumarizace toho textu pomocí těch jazykových modelů, kde si můžete vytvářet různé přehledy. Vždycky je třeba pamatovat, že je to jenom nástroj, nemá to nahradit tu erudici toho historika či badatele, ale je to velmi jako dobrý pomocník. Dneska máme zpracované, už se blížíme k 1500 kronikám, co zhruba 200 000 stran a přibývají možná i v tuto chvíli další.
3: Právě Opavský zemský archiv je na špici digitalizace v Česku. Na dálku už zpřístupnil více než 20 milionů archiválií. Do jeho online databáze se ročně přihlásí téměř 700 tisíc lidí, potvrdila archivářka Irena Moravcová.
5: Máme i evidované třeba přístupy odněkud z jachty z Tichomoří, ale máme třeba i badatelskou základnu v Austrálii, kde ti lidé nám píší a jsme velmi rádi, že vlastně můžeme naše archiválie zpřístupňovat do celého světa. Výhoda té digitální badatelny vlastně je, že i jednu archiválii může prohlížet více lidí současně. Další výhoda je, že i vlastně to zobrazení, na rozdíl od toho analogu, od té fyzické archiválie, vy si to třeba můžete jednoduše zvětšit, takže tam je to snadněji čitelné.
3: Je to konec klasických badatelen nebo ještě ne?
5: To v žádném případě není, protože i když ten jakoby pokles těch fyzicky přicházejících badatelů je znatelný, tak nikdy nebude digitalizováno úplně všechno, protože plošná digitalizace nedává smysl, protože jsou třeba spisy, na které opravdu se přijde podívat někdo jednou za 10 let a vytěží ten materiál a je to badatelsky velmi zajímavé. Ale vzhledem k tomu, že Zemský archiv v Opavě aktuálně spravuje kolem 82 běžných kilometrů archivu,

0: chválí, tak skutečně není reálné, aby bylo všechno digitalizované.
1: Kvůli bádání, čtení ve starých matrikách anebo pozemkových knihách už tedy nemusíte vůbec nikam chodit. Odkaz na digitální badatelnu najdete třeba na webové stránce Zemského archivu v Opavě.
2: Zajímavý román Projektory Klemence Majera nám za okamžik představí publicista Pavel Kořínek. Teď je 8:38.

0: Hvězdy světového filmu, Červený koberec a tisíce diváků.
1: Začíná jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu.
0: Jak se zrodila jeho jedinečná atmosféra, kdo utvářel jeho podobu a které okamžiky se zapsaly do jeho historie?
1: Premiéra radiodokumentu Marka Mojžíška ve čtvrtek 2. července.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Boris Ravel, cyklus skladeb pro klavír Zrcadla. A my jsme si pustili první část nahrávku, kterou jsme slyšeli minutu po 9:15.
1: Následující minuty budou patřit pozoruhodné knížce. Německému prozaikovi Clemenci Mayerovi vyšlo v češtině zatím jenom několik povídek, ale teprve teď se domácím čtenářům poprvé představuje jako romanopisec a rovnou 800-stránkovou mnohovrstevnatou freskou s názvem Projektory.
0: Román, který vyšel v překladu Michály Škultéty, propojuje Lipské sanatorium, válku v Jugoslávii, Karla Máje i německé neonacisty.
1: A tak si o tom něco víc už popovídáme, nebo řekneme, s literárním a komiksovým historikem Pavlem Kořínkem z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Pavle, vítejte u nás.
2: Dobrý den.
1: Tentokrát jste tedy nepřinesl komiks, jako bývá zvykem, ale obsáhlý román, držím ho v ruce, nevím, může mít tak kilo a čtvrt, má 800 stran, jak už jsem řekla, respekt budí, minimálně rozsahem. Vyplatí se odhodit obavy, pustit se do něj, čím čtenáře odmění?
2: Já myslím, že je to ten ideální román na léto, protože s ním můžete strávit celé léto. A myslím, že rozhodně stojí za to se do něj pustit, byť je asi poctivé přiznat, že to může být trochu boj, že to může být chvílemi náročnější. Zaznělo už, že je to mnohovrstevnatý román, tam opravdu ty dějové příběhové linie, stejně jako různé časové a prostorové plány se přes sebe vrství a promítají se, tak jak říkají ty titulní projektory jeden přes druhý, takže chvílemi z toho opravdu může vzniknout až takové vyděšení, zahlcení, uchvácení, ale zároveň, tedy aspoň moje zkušenost čtenářská byla taková, že je to vždy uchvácení opravdu takové, že nejde přestat, že nelze zastavit, že je velká tužba číst dál a dál konstruovat ten opravdu velmi, velmi pozoruhodný a jedinečný románový svět.
0: Co bychom měli od románu očekávat? S jakým typem vyprávění se setkáme?
2: No určitě bychom od něho neměli očekávat nějakou jednoduchou, lineárně vyprávěnou příhodu nebo děj. Ten román je rozkročený rámcově mezi roky 1940 až 2020, ale současně odskakuje až do 19. století a zároveň se dotýká aktuální přítomnosti. Neměli bychom čekat román, který nám jednoznačně řekne, o čem je, neměli bychom čekat román, se kterým lze potom přijít ráno do rozhlasu a jednoduše říct, o čem to vyprávění je. Měli bychom spíš čekat román, který si v tom poli, které si před nás předsevzal otevřít, klade opravdu velké množství otázek a na ně nabízí nejednoznačné, ale o to zajímavější odpovědi.
1: Je to tedy těžší čtení, propojuje velké množství postav, motivů, časových rovin, ale přesto, Pavle, dá se říct, jaká hlavní myšlenka všechny ty příběhy spojuje?
2: Ono bych tam také bylo několik, ale určitě to bylo, by to bylo to, jakým způsobem se v Evropě zaobíráme vlastními dějinami, vlastnou historií, jestli existuje něco takového jako minulost, která by byla v minulosti, jestli naopak veškerá minulost není stále s námi projektována do přítomnosti a právě v té metafoře těch projektorů, které když jich pustíte více do zároveň a na každém pustíte jeden film, tak ten obraz, kterého se vám dostane, bude na první chvíli nerozklíčovatelný, jaký zmatený, ale zároveň v něm budete zaslechat a zahlížet motivy, které vám přijdou povědomé, tak to by určitě tou centrální linií bylo. To, jakým způsobem se v Evropě vypořádáváme s násilím, s traumatem, to, jakým způsobem vyprávíme příběhy osob i o jiných a jakým způsobem tyhle příběhy potom určují, jakým my jsme.
0: Už jsme řekli, že výraznou roli v románu hraje Karel Máj a filmové adaptace jeho knih ze 60. let. Proč jsou pro Clemence Mayera tak důležité? Jak s tím odkazem pracuje?
2: Karel Máj tady hraje roli toho velkého evropského mytomana, toho člověka, který aniž by kdy zavítal do Severní Ameriky, spřádá ty příběhy indiánů a vypráví ten ušlechtilý příběh, který se potom různými způsoby promítá, překrývá, přepisuje. Ty jeho romány jsou adaptovány do těch filmových verzí z 60. let, které dobře známe. i to filmové natáčení, včetně Alexe Barkera a Piera Brise, hraje v tom románu velkou roli. A to natáčení probíhá v chorvatském pohoří Velebit, kde se o 30 let později odehrávají ty brutální boje jugoslávských válek a o dekády předtím partizánské boje, případně potom další střety a to, jakým způsobem ta paměť krajiny a paměť toho mýtu se potkává na jednom místě v různých časech, ale třeba i v různých postavách, je právě tím, co činí Projektory tím velkým románem o Evropě.
1: Projektory Klemence Mayera pozbírali v domovském Německu několik literárních cen. Teď tedy vychází česky v překladu Michaely Škultéty. A pro nás román zhodnotil náš spolupracovník, literární historik Pavel Kořínek z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Pavle, děkujeme, jsme zvědaví na další dílo.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.

0: Georg Friedrich Händel, druhá část triové sonáty opus 2, Milan Mutzlinger a Ars Rediviva na vlnách Vltavy v 8.53.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Už jste četli román Příběh služebnice Margaret Atwoodové, dystopický příběh, který ukazuje, jak snadno může společnost přijít o demokracii, lidská práva i o osobní svobodu. Jestli ne, číst ho nemusíte. Máme ho pro vás v četbě s hvězdičkou. Poslouchejte vždy v noci, anebo už teď v podcastových aplikacích, nejlépe v Můj rozhlas, anebo na našem webu vltavarozhlas.cz.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, časopis Reflex a společnost Big Board.
1: Dobrý den, je 9 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Letecká služba policie ani po 8 letech nedostala nové vrtulníky. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz, které rezort vynaložil na leteckou službu. Lehké vrtulníky měly sloužit k zajištění nepřetržité pohotovosti pátrací a záchranné služby. Další dva stroje potom měla letecká služba policie využívat k přepravování speciálních jednotek. Podle zjištění NKÚ je taky v havarijním stavu hangár na hlavní základně letecké služby v Praze. Vyjádření ministerstva vnitra zjišťujeme. Spojené státy a Irán se shodly na přerušení vzájemných útoků. Dnes se mají jejich představitelé setkat na jednání v katarském Dauhá. S odvoláním na vysoké představitele americké administrativy to uvedl server Axios. Teherán a Washington se na příměří dohodli před 11 dny. V poslední době ale údery obnovily kvůli rozdílným výkladům memoranda o porozumění, které země podepsaly. Rozcházely se hlavně v pohledu na plavbu přes Hormuzský průliv. Švýcarsko vrátí Nigérii 14 artefaktů ukořistěných v období kolonialismu. Takzvané beninské bronzy, pravděpodobně ukradené v 19. století, budou uložené v Nigerijském národním muzeu v Lagosu. Některé sošky měly náboženský význam a vyobrazovaly například významné postavy královského dvora. Švýcarská vláda už v březnu formálně vrátila objekty do vlastnictví Nigérie. Teď poputují do země i fyzicky. A čekejte jasno nebo polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti. Ráno a dopoledne v západní polovině Čech přehánky a bouřky můžou být i velmi silné a odpoledne a večer budou i jinde. Teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku až 39, na horách 28 a na západě a severozápadě kolem 20. Bouřky může provázet silný vítr, přívalové srážky nebo kroupy. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Hezké pondělní ráno, prázdniny, to je čas objevování a často stačí vyjet jenom pár kilometrů za domov a člověk narazí na místo, které má nečekaný příběh a připomíná i to, že to nejzajímavější nemusí být vždycky až na konci dlouhé cesty. My pro vás celé prázdniny budeme mít v ranní mozaice krátce po 9. hodině výlety s Vltavou. Tenhle týden se vydáme do biografů a ne jenom tak ledajakých. Navštívíme kina, ve kterých se promítá už víc než 100 let. A takových je v Česku pořád ještě kolem 20. Do 5 z nich se podíváme a začneme za malý okamžik přímo v pražských Modřanech.
2: A budeme hrát klasiku i jazz. Jsem Josef Mysliveček, Frederik Chopin a taky Johnny Mitchell, která se připojí po 9:30. Teď si Safeher a albumky z roku 2021. Přejeme dobrý poslech a hezké dopoledne.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Si Safehér na vlnách Vltavy, 9:06 dopoledne.
1: A máme pro vás první pozvání k letošním výletům s Vltavou. Budou nás provázet během letošních letních rán. My se tenhle týden, jak už jsem taky před chvílí říkala, vydáme do biografů.
0: A nejenom tak ledajakých, navštívíme kina, ve kterých se promítá už více než 100 let.
1: A takových je v Česku stále nejméně 20. My se podíváme do pětice z nich.
0: Začínáme v pražských Modřanech a první návrat do filmové historie s Ivanem Motýlem už je tady.
2: Výlety s Vltavou.
3: Na výlet do biografu? Pokud se rozhodnete navštívit kino, ve kterém se promítá už více než 100 let, je to regulérní poznávací cesta. A navíc spojená s filmovým zážitkem. V České republice je v provozu nejméně 20 kin, v nich se nepřetržitě promítá více než 100 let. Tedy minimálně od roku 1926. A v pražských Modřanech se chodí do bijáku již od září roku 1919, tedy 107 let. Vzhůru do modřanského biografu.
4: Z modřanského náměstíčka teď postupuju přímo ke kinu, k modřanskému biografu. Vyběhnu tady asi 10 schodů. Tak zaklepeme. Dobrý den.
5: Dobrý den. Jmenuji se Marek Potoček. Funguji zde jako provozní manažer poslední 3 roky. Jinak zde pracuji víc než 11 let, kdy jsem zde původně nastupoval jako promítač. Hned tady za vstupem můžete vidět naší starou původní pokladnu. V té vás obslouží naše zaměstnankyně, které jsou teda hlavně místní důchodkyně. Dělají to tady už značnou dobu. Pro většinu z nich je to velmi zajímavý koníček, milují filmy i to kino. Myslím si, že to je první, co tady na vás u nás dýchne a navodí ve vás nějakou asi trošku retro atmosféru.
4: Dýchala mě první republika, ale vy budete znát přesněji historii kina.
5: Tady modřanský biograf se původně jmenovalo Bio Lido, bylo založeno v roce 1919, kdy se jednalo o němé kino, kde se pouze promítal film s doprovodem pianina, které se následně nahradilo ještě i za gramofonové desky. Je to tedy velmi staré kino, už přes 100 let, tím si prošlo za celý ten svůj věk různými fázemi, výkyvy osudu, ať už za druhé světové války a protektoriátu, kdy bylo přejmenováno na kino Viktorie, tak po komunistické revoluci, kdy bylo přejmenováno na kino Vlast, ale ani jeden z názvů naštěstí nevydržel velmi dlouho a kino se většinu svého času prezentuje jako kino Modřany.
4: Když postoupíme tady od pokladen do toho vestibulu.
5: Za první republiky tady nebylo vůbec nic. Celá tato část, které nyní stojíme, je vlastně nově přistavená. V 50. letech vchod byl z ulice, která vede tamhle před cukrárnou kolem té hlavní. Tam je i do dneška ještě název kino, modřanský biograf a divadlo. Hmm. To je ještě původní vstup sem k nám.
4: To není asi to původní piano. Tady jsme vešli do té... Ale někde jsem četl, že se vydrželo dlouho.
5: Vydrželo dlouho. Bylo tady do povodní v roce 2002. Jsme tady potom měli k dispozici ještě jiné piano, ale to se po digitalizaci, která probíhala v roce 2012, odstranilo vůči zvětšení plátna, protože novodobější plátna jsou široká. Na to pódium už se prostě nevešlo. Tady piano si teď přivezli slečny, které provozují restaurace a myslím si, že je to hezký návrat původnímu prvku toho kina.
4: Zvuk piana z doby němých filmů. Škoda, že se teda nezachovalo to původní piano, že to vzala velká voda. Ta velká voda také změnila i ten vlastní sál, do kterého právě přicházíme. Kde byla ta voda? Jak vysoko byla?
5: No, voda byla i tady, kde stojíme. Vlastně já jako celkem vysoký člověk, který mám 140 cm, bych stále byl pod vodou. Voda dosahovala 220 cm tady v tomhletom patře, takže vlastně celá část tohle objektu byla zaplavená. Jediný, co zůstalo nad vodou, byla promítací kabina.
4: Dramatický živel. Sedačky tím pádem nové, když vstoupíme. Teď jsme přímo v ledišti.
5: Ono to tady už původně sloužilo jako kino i divadlo. Tím pádem to bylo více propojené. Dneska už samozřejmě to je jenom kino.
4: Ano, to má takový divadelní šmrnc tady, ten oblouk, jakoby forbína. Úplně to tady vidím, že se tady hrálo. Takže vy jste jako dítě chodila tady do modřanského kina.
6: Chodila.
4: A jak to vypadalo? Vchod byl jinde trošku?
6: Tady.
4: Dneska je z druhé strany.
6: No, ten byl tady odsaď, no.
4: Takže když jste tam tak byla poprvé třeba, vzpomenete si?
6: Tak v 10 letech
4: asi. No a vy jste ročník?
6: Přibližně 41.
4: Takže tak kolem roku 51, možná i dřív, ne? No. To do kina od 6 let se chodí.
6: No, chodí, no, na pohádky, no.
4: Takže tak, možná tak 47. roce.
6: To je možný, no.
4: A pamatujete si nějaký film z toho dětství, nebo ty pohádky, co se promítalo?
6: No, to už vám nepovím.
4: A jaká tam byla atmosféra? Jestli tam prodávali nějaké cukrovinky dětem, nebo jak to tam vypadalo?
6: To bylo až později, To nebylo ze začátku. Ze začátku ne, protože pak se dělal dozadu, tam právě byl udělaný pult a tam teda bylo jako jak napití, tak tam byly zákusky, bylo tam všechno.
4: A chodila jste tam ráda?
6: No tak to určitě, na ty pohádky určitě, ale na pohádku už si taky asi tak tu Pipi, dlouhá punčucha.
7: Pyšná princezna.
6: No to ne, to ne, to bylo...
4: To bylo později, no.
6: To bylo později.

0: taková malá kina, to už je dneska klenot.
1: Kino patří paní Bouslavě Gregerové a jejímu bratrovi panu Šemberovi, kterého podědili, respektive získali zpět v restitucích po jejich dědečkovi, který byl velký nadšenec do kin. Po České republice jich, pokud vím, založil více než 30. A ty to tady od té doby drží nad vodou, ať už přes tu nutnou investici právě po těch povodních, která rozhodně nebyla malá, tak i přes tu prvotní digitalizaci a tedy také i za těch posledních nějakých 11 let, co jsem tady zažil, a přes ty předchozí provozovatele, které k tomu kinu nepřistupovali úplně tak, jak by měli. To kino tím trošku trpělo. Já doufám, že jsem to dokázal trošičku restartovat a navrátit tomu nějaký šmrnc a atmosféru, kterou to mělo předtím. Snažím se, aby to kino prostě prospívalo.
0: Ale i po vás to chce určité nadšení. Už jste naznačil, že musíte mít ještě normální povolání, že tohle je v podstatě nějaký koníček? Ne?
1: No, v podstatě to tak je. Já jsem tady začítal tehdy teda jenom jako promítač, což nebylo tak náročný, ale tím, že potom jsem to kino přebral, tak k tomu přibyla další část věcí, kterou ale i tak musím zvládat při běžné práci, protože je to stále kulturní zařízení, není to něco, čem by se člověk víceméně dokázal uživit jenom na základě provozování takovýhle instituce. Takže snažím se to kino dělat co nejlépe, to hlavně můj koníček. Získat finance na provoz není jednoduché, i když většinu věcí, vlastně kromě paní pokladní, dělám já a má rodina, která mi s tím taky pomáhá.
0: Asi musíte mít k tomu kinu nějaký niterný vztah, to byste tady takhle nepracoval, možná tady chodíte od dětství, jak to je?
1: No, je to přesně tak, je to vlastně první kino, které jsem tady navštěvoval, jak se školou, tak i s mojí babičkou, protože jsem rodák z Modřan, za ta léta jsem si tady k tomu vybudoval nějaký cit, samozřejmě tomu pomohlo i, že jsem tady nastoupil na vlastně svoji první větší brigádu v 17 letech, poznal jsem tady své první vážnější přítelkyně, takže prostě to kino je se mnou nějak spojený, já jsem spojený s ním a přišlo mi škoda, aby jsme o něj přišli, protože to takhle kdy vypadalo. Těch 3,5 roku zpátky, co jsem ho přebíral, mi už paní majitelka říkala, že buď to se ho vezmu já, nebo už to vzdá a zavřel. Tak jsem říkal, že teda to by byla velká škoda, že to zkusím. No, jako víceméně je to tak, že to kino vydělá samo na sebe bez nějaké odměny pro mě. Ta odměna pro mě je vlastně to, co si dokážu sendat na nějakých provozních dotacích, což je nějaký bonus. Bez toho víceméně bych to dělal jako téměř zadarmo za nějakých třeba symbolických 1000 korun měsíčně, protože to kino vychází tak jako 0 k 0 a samozřejmě velký problém je i jako nějaká nutná údržba a obnova technologií, na kterou se snažím schánět finance, kde se dá, kde právě hodně pomáhají instituce, jako je Fond kinematografie nebo Hlavní město Praha, který na to prostě přispějou. Díky tomu se nám vlastně tady od té doby, co jsem tady já, povedlo udělat celkem dost věcí. Hlavně je výměna plátna, výměna reproduktorů, výměna zesilovačů, výměna i zvukového procesoru. Taky obnovujeme tady postupně podsedáky na těch sedačkách, kdy jdeme teda cestou toho, že necháváme vyčistit tu část, která je tady napevno, a podsedáky necháme vyrobit nové, aby jsme za prvý neplýtvali těm materiálem, který na to byl použit, a za druhé to finančně vychází něco lépe.
2: Historie pražských kin sahá až do závěru 19. století. První filmové představení se odehrálo 18. října 1896 v hotelu U Černého koně na rohu ulic Senovážná a na Příkopě. Promítání se ujal optik a mechanik Adolf Oppenheimer, a to zhruba půl roku po prvním filmovém představení na světě, které bratři Lumiérové uspořádali v kavárně Grand Café v Paříži. První stále pražské kino s názvem Bio Ponrepo otevřel iluzionista Viktor Ponrepo 15. září 1907 v domě u Modré štiky v Karlově ulici. A mimochodem, Ponrepo se vlastní jméno jmenoval Dismas Schlambor.
1: No, ona ta návštěvnost je hodně podle filmů, ale teď za ty poslední 3 roky máme přes 30 tisíc za rok, činou to bývá kolem 2 až 3 tisíc měsíčně. Jsou filmy, jako byly třeba Vlny, které vyprodávají se několikrát po sobě, v programu je držíme 3/4 roku, tak za takovýhle filmy jsme samozřejmě velmi rádi a zároveň nám určitě hodně pomohlo, že zbytek konkurence to v Modřanech vzdál, že původní kino na Sofijském náměstí se zavřelo už teda velmi dávno, pak bylo i multikino na Novodvorské, to se taky zavřelo, takže pro nás teď vlastně nejbližší konkurenční kina, teda ale úplně nepovažuji za konkurenci, protože to multikina, jsou kino na Chodově a na Andělu, ale tam podle mě člověk jde za trošku jiným zážitkem než k nám. Já si prostě myslím, že porovnávat jednosálová kina s multikinama není úplně správně, protože je to prostě úplně jiný zážitek. Tam je prostě komerční popcornovka.
0: A hlavně tady je ta předválečná nostalgie. Pořád se v tom sále drží, nezmizela. Pojďme se ještě podívat do promítací kabiny, jestli můžeme. Kudy chodit, ano?
1: Do promítací kabiny se musí zadem, ta není zevnitř průchozí. Takže to musíme z objektu ven a vyjít po schůdkách nahoru.
0: A to je taky zajímavé. Promítač vlastně není v těsném kontaktu s diváky tím pádem. Takže vlastně teďka jdeme přes restauraci, přes její zadní čas, na zahrádku. A teprve ze zahrádky do promítací kabiny. Něžná hrabalovská zahradní restaurace, schody do promítací kabiny, výhled na modřanské dvorky, zároveň teda samozřejmě i na modřanská sídliště, Mříž, promítací kabina, kde to hučí.
1: Je to tak.
0: Co tady hučí tolik?
1: To hučí projektor. Aha. Tím, že ještě tady nemáme nový laserový, o který se teď snažíme.
0: A musíte se chladit už nějak před představením, jo? Protože vím, že dneska bude představení zanedlouho, že?
1: Je to samozřejmě lepší, ono teda celkově je důležitý spíš, aby tady v kabině nebyl úplně teplý vzduch. Já to teď řeším tím, že mám takhle otevřené okno za Mříží, nechám tady průvan, potom, když jsou vedra, tak se to zavírá, ještě se pouští klimatizace, která je potřeba. Je to prostě náročný na to udržet to v chodu.

0: Když se mě lidé ptají, jestli jsem chodil na filmovou školu, odpovídám, ne, chodil jsem do kina. Filmový režisér Quentin Tarantino.
1: A co okolí, když by tady přijel někdo z druhého konce Prahy nebo dokonce mimo Prahu, protože třeba právě objíždí malá kina, jmenuje je, myslím, že takový lidé, nebo slyšel jsem o ní, že jsou, ochotní třeba i 50 km do nějakého kina, aby si užili tu atmosféru. Ale samozřejmě film trvá jenom nějaký určitý čas. A co tady najdou v okolí? Tady Modřanský kostel, že jo, pěkný, barokní, vlastně nad kinem, dá se říct. Co byste ještě vy tady vypíchl jako rodák?
2: Určitě tady je hezká i procházka podél Vltavy, která je teda příjemná i pro sportovce, ale pro ty, kteří spíš hledají nějaký všednější krásy, tak určitě se můžou projít Modřanskou roklí, můžou zajít do Cholupic, můžou zajít na letiště Točno, pokud jsou zvyklí na trošku větší výlety. Určitě moc hezký prostranství je i v okolí Vinice a v těch starších vilkách, kde taky najdete i vily z první republiky. Je to moc hezký pohled a celkově projít si vlastně tady Modřany, Komořany, Komořanský zámek je taky moc hezký. Určitě stojí za to i výlet vlakem tady z vlakového nádraží, kde se dá jet po sázavské trati.
1: Člověk to je hlavního nádraží v Praze za čtvrt hodinky. V podstatě jsme vedle zastávky, že jo, tady.
2: Ano, vlastně tady ještě máme i přívoz, což je taky další zajímavá atrakce, která se dá využít, je normálně na lítačku a je to taky skvělý zážitek. Může se vlastně tady člověk přepravit do Lhoviček, do Chuchle, kouknout se i tam, takže dá se tady vymyslet spousta výletů i na druhém břehu Vltavy a potom se k nám vrátit. Ten přívoz jezdí tuším každých 15 minut nebo půl hodiny.
1: A ta voda tomu dodává zase jinou atmosféru. Pokud teda zůstává takhle klidná, ne jak v roce 2002, kdy vám kino zničila, ale to se doufám nebude opakovat.
2: To doufáme, že ne. Tak byla to tisíciletá voda, tak nebo jsem desetitisíciletá, tak doufám, že opravdu to bude minimálně po tak dlouhou dobu zase v tom klidnějším stavu, který se nám líbí.
3: První zastávku výletu s Vltavou tady už máme za sebou. Putování po nejstarších českých kinech potom bude pokračovat i zítra. A kam se vydáme z pražských Modřan? Kam se přesuneme?
4: Přesuneme se do Vodičkovy ulice a otevřeme dveře legendární Lucerny. Je 9 hodin téměř 23 minut.

0: postavy světového filmu.
1: V archivním cyklu z konce 60. let přibližujeme výraznou generaci tehdy mladých filmařů.
0: Jan Němec, František Vláčil, Věra Chytilová i Jiří Mencl.
1: Jak se dostali k filmu? Jakou výpověď zanechali?
0: Československá nová vlna v sobotní víkendové příloze na Vltavě.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou v pondělí 29. června. Je 9 hodin a téměř 31 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Největší filmové ateliéry u nás, tak to je Barrandov Studio. Jeho služby využívají hlavně americké produkce. Historie ateliérů se píše už od roku 1931 a jejich silnou stránkou jsou hlavně stavby dekorací.
0: Natáčela se tam celá řada filmových hitů jako Mission Impossible 4, Casino Royale, Anthropoid nebo Letopisy Narnie Lev, Čarodějnice a skříně.
2: A naše reportérka Zuzana Filipková už v loňském roce na podzim zamířila za generálním ředitelem filmových ateliérů Petrem Tichým.
3: Já myslím, že pro posluchače bude i zajímavý to, že když se řekne filmové studio Barrandov, tak se vlastně bavíme ale o dvou lokalitách. Jedno je na Barrandově, druhé je v Hostivaři. Celkem filmové studio Barrandov má 18 ateliérů, ale to je jenom část té naší práce, co tady vlastně nabízíme. Protože si myslím, že takový to gro a zlato, který tady máme, je stavba dekorací. Potom dále, čím se hrozně rádi chubíme, tak to je sklad kostýmů a rekvizit. Ale myslím si, že je to velice úžasný a zajímavý to, že nadále tady přetrvává s námi dubbing barrandovský. A ten má, myslím, velmi dobré jméno.
4: Vy teďka budujete nová studia. V jaké je to fázi a jak budou vypadat a na co se budou používat?
3: Tak my jsme se rozhodli postavit další dva nové ateliéry. Každý z nich bude mít 1200 metrů čtverečních. Reagujeme tak na určitou poptávku primárně ze zahraničí. To znamená skutečně, co se týče asi té ateliérové plochy, tak tu máme ještě určité rezervy.
4: Možná si člověk like představí, že je tady permanentně živo, že tady máte spoustu různých profesí na místě a že se tady vlastně jakoby pořád točí. Ale to asi úplně není pravda. Mohl byste říct, jaký je tady denní harmonogram, co se tady odehrává, jak často se tady třeba natáčí?
3: To je docela legrační, protože ten zrovna náš biznis totiž se nedá vůbec plánovat. To znamená, ano, nastane i rok, kdy se opravdu střídáme, mohli by se mít ze šatny do šatny, to znamená, odchází projekty a přicházejí nové, ale zároveň, a to je většinou ten běžný jakoby rok, tak samozřejmě vždycky je tady nějaký prostoj, než se znova jakoby ty projekty sejdou. Každopádně oni nepřicházejí všechny v jeden čas, častokrát to je prostě tak, že některá období jsou slabší, většinou to třeba bývají první kvartály, leden, únor, březen, naopak třeba zase klidnější tady bývá někdy prosinec. Ale nedá se to vůbec takhle předpokládat a plánovat. Ty projekty dostávají takzvanou zelenou různě a častokrát ještě, protože při natáčení můžou vznikat určité problémy, tak se ty natáčecí plány i v tom průběhu, v tom procesu vlastně výroby častokrát mění.
4: Předpokládám, že máte nějaký harmonogram toho, co se bude dít tento rok, příští rok, tak byste to trochu poodkrýt, vlastně, protože tady vlastně fungujete jak pro české, tak zahraniční.
3: Ano, kdybyste měli diváky a ne posluchači, tak by viděli, že se usmívám, protože takhle tomu skutečně není. My častokrát ani nevíme skutečně, co bude za měsíc. V tomhletom plánování jakoby častokrát nejsme si vůbec jistí. My máme nějaký samozřejmě projekty, se kterými se domlouváme, se kterými licitujeme. Častokrát ale u těchto projektů musíme právě čekat, protože nastávají určité problémy, pak musíme určitým způsobem kombinovat. To znamená, ano, my tu máme určitý seznam projektů, oni si vytváří takzvaný pencil. V tom seznamu samozřejmě my je vybízíme k tomu, že pojďte podepsat kontrakt. Stává se nám, že někdy samozřejmě jako nám to nevyjde úplně přesně. To znamená, že některé projekty, které jsou na nižší pozici, tak vlastně vyzývají ty, kteří jsou nad nima. Zaplatí, podepíšou a pak najednou projekt, který popravdě řečeno ani netušil, že se dostane do filmových studií Barrandov, tak tady najednou je. Jo. Takže je to opravdu, dá se říct, takový chaos. Pokud ten průmysl moc neznáte, tak byste z toho asi byli šokováni, překvapeni, ale my už tom tak nějak umíme žít.
4: A teďka v nejbližší době, co se tady bude odehrávat?
3: Tak co zcela určitě můžu prozradit, tak to je třetí série pro Netflix Sesi. Zcela určitě můžu potvrdit, že Age of Innocence, remake Scorseseho filmu, k nám přichází, ale ještě v tuto chvíli se bavíme o tom, jestli budeme stavět dekorace i na pozemku, nebo to bude hodně na lokacích. Je tu projekt Ludvík, máme tady teď hororový projekt, takže teď vlastně v tuto chvíli velice na 100x jinak natáčí na pozemku v naší dekoraci, protože já jsem zapomněl samozřejmě zmínit, že to není jenom o ateliérových plochách, ale že tu máme vlastně i stále dekorace dvě, které jsme odkoupili a které se pronajímají i jiným projektům.
4: Ještě mě napadá z českých projektů, je tady teď něco naplánovaného, co se chystá?
3: Teď zrovna jsem mluvil o tom, že na pozemku dneska natáčí vlastně v té naší dekoraci pro Nightfall, to je středověké městečko, tak Princezna stokrát jinak. Dneska tady zrovna sedím s Karlou Stojákou, budeme se bavit o seriálu Anežka. To znamená, ano, samozřejmě české projekty tady pořád s námi, dá se říct, žijou a jsou. Musím zmínit, a to je další naše role, a to je jako producentství. Takže my jsme teď vlastně uvedli v Karlových Varech Zbormistra. Připravujeme se na film France vlastně s Anežkou Holand, takže vlastně to je taky další počin filmového studia Barrandov.
4: Jak se vybíráte ty projekty k té koprodukci?
3: Koprodukce vybíráme zásadně tím, že chceme, aby měli přesah. To znamená, s tím, jak máme ty klienty především v zahraničí, tak bychom byli hrozně rádi, aby to naše logo, ta naše značka, ta naše znělka zněla na zahraničních filmových festivalech. Takže pokud tam cítíme tento potenciál, tak to si myslím, že to je pro nás hrozně důležitý. A pak samozřejmě bavíme se o filmech, kterým častokrát jsou komplikovaný zafinancovat. To znamená, ale přitom to téma je hrozně důležitý a má to nějaký společenský smysl. Takže třeba se hrozně rád vracím k projektu Amerikánka Viktora Tauše.
2: Máme pro vás seriál o barandovských studiích, nahlížíme do zákulisí našich největších ateliérů a už loni na podzim se s Petrem Tichým setkala naše reportérka Zuzana Filipková.
0: Mimochodem teď v pátek slavnostně otevřelo Barrandov Studio dva nové ateliéry a projekt studiu přináší dva nové ateliéry číslo 11 a 12.
2: Cena téhle investice byla ve výši 210 milionů korun a po předchozích investicích, jako byla třeba nová budova kostymérny a rekvizitárny nebo rekonstrukce budovy bývalých filmových laboratoří, se jedná o další plánovaný rozvoj celého areálu.

0: Italská filmová noc uzavře festival Smetanova Litomyšl ve velkém stylu.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera rozezní slavné melodie italské filmové hudby.
0: Zazní svity z filmu Kmotr, Sladký život nebo Tenkrát na západě.
1: Přímý přenos ze zámeckého nádvoří v Litomyšli poslouchejte v neděli 5. července od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

0: Potlesk pro Johnny Mitchell. Nahrávka pochází z roku 1970. Přejeme hezké dopoledne s Českým rozhlasem Vltava ve 9:45.
1: Černošice, krásné místo nedaleko Prahy. Každý, kdo tam jel a zastavil se nedaleko nádraží, tak ví, že naproti němu je krásný, kdysi slavný hotel Slánka. A právě v tomhle hotelu se zastavíme společně s Petrem Borkovcem.
2: Malý kousek od Prahy, v rezidenční zóně jménem Černošice, kde bydlím, bydlí hodně miliardářů a milionářů a také velmi mnoho jejich manželek. A když se v místní knihovně koná veřejné čtení některého z koučů novější české prózy, manželky bývají upozorňovány, že pozvaný spisovatel veškeré knihy tvoří autorsky. Mám tuhle větu naší knihovnice rád. Chodím kvůli ní mezi manželky, rozhlížím se a přemýšlím o tom, že naše obec by si zasloužila svého Euripida, který autorsky stvoří černošickou Médeu. Rád bych, věřte mi, byl Euripidem naší suburbie. Bohužel nejsem. Zmůžu se sotva na jeden krátký chór, antickou obecní kroniku. Letošní černošický svatodušní ples ve sportovní hale se vydařil. Pod nazdobenými basketbalovými koši tančili všichni. Když se končilo a po palubovce se ploužil poslední přiopilý pár, u stolu nejdůležitějších chlapů se rozběhla debata o tom, kdo má doma jaké zbraně a kolik. Chvíli se vzrušeně šeptalo, ale jakmile začaly vzduchem lítat glocky a valtery a samonabíjecí dlouhé berety, už se na všechno kašlalo. Chlapi řičili a bouchali do stolu a jakmile se hovor stočil k superdrahým pancéřovým skříním na dlouhé pušky, vášně propukly naplno, a mezi manažerem džusů a manažerem dřevohliníkových oken se strhla hádka. Krátká, protože místostarosta spor utnul spravedlivým zvoláním. Na rovinu, chlapi, je tady někdo, kdo nemá doma flintu? Já, řekl jsem a přestal tančit. Manažer Slunce se vyboulil od nejdůležitějšího stolu, tlustý a rudý, rozpřáhl ruce mým směrem a zahlaholil něco, co téměř ukojilo moji touhu stát se Euripidem našeho předměstí. Pojď na mou hruď, barde jeden černošická. A smutně dodal, půjčit ti nic nemůžu, ale až se to semele, máš rezervaci v bunkru u mě doma. A nalož i ženu, byla by jí škoda. Černošická Slánka bývala za první republiky slavný hotel s křišťálovým plesovým sálem. Teď je to ubytovna, kde pronajímají pouze levné, dlouhé pokoje. Dlouhé znamená na měsíc a víc. Můj známý, manažer funkčních větrovek, mi nedávno vyprávěl o tom, jak se mezi rozchodem a rozvodem s první manželkou na Slánce ubytoval. Kvůli dětem, ujistil mě dvakrát. Celou první noc, líčil mi, seděl ve smradlavém hotelovém pokoji a civěl do zdi a když ho ve 4 ráno přemohl spánek, někdo zaklepal. Za dveřmi hotelového pokoje stál vyděšený pár neznámých starých lidí. Prosili ho o pomoc, ale s čím? Nebyl to schopen pochopit. Postupně vyšlo najevo, že ti dva jsou sourozenci, bydlí ve vedlejším hotelovém pokoji a mají fenu, která ve vaně vrhla 4 štěňata. Zítra nebo pozítří, vysvětlovala žena, si prý pro Tymu, tak se fena jmenovala, a ty malé přijede sestra z Moravy. Ale do té doby se štěňata za nic na světě nesmějí prozradit před majitelem hotelu. Vyhodil by je na hodinu. Jenže bratr nikdy nechodí ven sám, protože je nemocný a má panický strach z lidí. Zároveň nemůže sám zůstat se štěňaty, protože je vůbec nedokáže tišit. Snažně vás prosíme, nešel byste s naší Tymou ven? Nebo nezůstal v našem pokoji se štěňaty? Jenom dneska, možná ještě zítra, prosíme vás. Můj známý, manažer větrovek, si vybral venčení. Do pokoje těch dvou se mu nechtělo. Chvilku se s Tymou motal kolem hotelu a potom, co byste řekli, že udělal? Vydal se ke své vile, schoval se za plot do bezlistých větví, kouřil jednu od druhé a díval se. Stál jsem tam nejmín 2 hodiny. Úplně jsem v tom plotě zamrzl, vyprávěl mi pak. A co jsi viděl? Zeptal jsem se. To je právě to, řekl a rozplakal se. Pak dodal, v garáži se svítilo. A ještě jsem strašnej debil.
1: Kam na ty historky Petr Borkovec asi tak chodí? Budeme se ho muset zeptat. Za 10 minut bude 10.
0: Teď Johann Sebastian Bach u nás ve vysílání Chorus Musicus Köln a Das Neue Orchester. Přejeme dobrý poslech.

0: Johann Sebastian Bach na vlnách Vltavy 9:55 dopoledne.
1: Částečně byla dnešní ranní mozaika filmová, ostatně máme tu na Vltavě filmové léto a filmové budou i naše další pořady. Třeba vizitka. Dnes bude patřit kameramanovi Lukáši Hixovi. Stojí za celou řadou filmových i seriálových projektů, naposledy za seriálem Moniová. Budeme se ptát, co všechno obnáší práce kameramana na filmovém place, i to, jak úzce musí kameraman spolupracovat s režisérem.
0: Celý tým vizitky za ním vyrazil přímo na natáčení nové detektivky. Poslouchejte už za pár minut a taky poslouchejte Akcent v 16:30.
1: Devítka českých skladatelů a skladatelek filmové hudby se v březnu představila na prestižní světové konferenci MuzExpo v kalifornském Burbanku a koncert s názvem Echoes of the Czech Cinema nabídl světové premiéry nových skladeb inspirovaných klasikou české kinematografie.
0: Jak si dnes česká filmová hudba stojí v mezinárodní konkurenci, o tom budeme mluvit odpoledne. Poslouchejte v 16:30. Krásné pondělí vám 29. června přejí Naděžda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Vláda bude dnes jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet Andreje Babiše z ANO minulý týden schválil složení delegace a prezidenta do něj nezahrnul. O účasti Petra Pavla rozhodl později předběžným opatřením ústavní soud. Pavel tvrdí, že podle protokolu NATO by měl z pozice prezidenta vést delegaci on. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů ale povede delegaci premiér. V Brně v domově seniorů v ulici Kociánka hořelo. Hasiči už dostali plameny pod kontrolu. Oheň se rozšířil z rozvodovny, kouř se ale dostal do ubytovací části. Teď hasiči objekt odvětrávají. Českému rozhlasu to řekl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Při požáru se nikdo nezranil. Záchranáři na místě ale preventivně vyšetřují evakuované seniory. Z trosek zřícených budov po zemětřesení ve Venezuele se během víkendu podařilo zachránit nejméně 33 přeživších. Oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Mezi záchráněnými jsou podle stanice BBC i dva 11-letí chlapci. Francouzským a americkým záchranným týmům se ze sutin i 4 dny po zemětřesení podařilo vyprostit taky otce se synem. Na místě pomáhají i Češi ze specializovaného USAR týmu. Pohřešovaných jsou 10 000 lidí. Potvrzených obětí je doposud 14. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes ve Vatikánu převezme pálium. Jedná se o součást liturgického oděvu, který se nosí kolem krku. Papež ho uděluje nově jmenovaným metropolitním arcibiskupům. Bílý pruh z tence tkané vlny má připomínat ovci, kterou si nese pastýř na ramenou. Zároveň je symbolem jednoty katolické církve. Vedle Přibyla přijmou štoly i duchovní ze Spojených států, Kanady, Austrálie, Polska anebo Rakouska. A čekejte jasno nebo polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti. Ráno a dopoledne v západní polovině Čech přehánky a bouřky, které můžou být velmi silné. Odpoledne a večer budou i jinde. Teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36. Na Moravě a ve Slezsku až 39. Na horách 28 a na západě a severozápadě kolem 20. Bouřky může provázet silný vítr, přívalové srážky anebo kroupy. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: No a my se dostáváme kousek od Litoměřic k Dolnímu nádraží. Vyjeli jsme s naším přenosovým vozem, aby jsme se dostali na filmový plac televizního seriálu Vraždy v kraji a setkáváme se s druhým kameramanem Lukášem Hyksou. Lukáši, ahoj.
2: Ahoj, Ondřej.
1: Ahoj. No, máme teď právě štěstí, protože je obědová pauza a ty jsi teda vlastně viděl, jak celý štáb odjíždí na oběd a ty jsi s náma zůstal zde na natáčení této speciální vizitky filmové, která se týká v tomto případě kameramanského umění. Kolem nás budou projíždět vlaky, což se děje právě teď, takže to je jenom pro naše posluchače, aby věděli, proč je kolem nás takový hluk. Lukáši, prosím tě, ty máš za sebou ale celou řadu velkých filmových projektů, tohle je projekt televizní, tak by mě zajímalo jenom z tvého úplně základního hlediska, tenhle ten projekt je v tom, co ty jsi dělal velikostně na tom jak, malý, střední nebo velký?
2: Ve velikostně ke takovým středně menším, jako ta velikost toho placu nemusí nutně určovat velikost toho projektu.
1: No, ale kolik je vás kameramanů? A protože my se samozřejmě snažíme dostat k tomu, co všechno se tě na place týká.
2: Kolik nás je kameramanů jako tady na place?
1: Tady teďka na place.
2: Tady na place jsme celkem tři. Je tady hlavní kameraman Honza Šustr.
1: Ano.
2: Já jsem druhý kameraman a ještě tady je druhý kameraman Honza Hrubý. A střídáme se tady na pozici druhých kameramanů, takzvaných švenkrů. Se tady střídáme. Se tak točíme, protože ten projekt běží několik měsíců, tak na tyhle těch pozicích se vlastně jako točíme.
1: Prostřídá více lidí. Ano. No a ty jsi ale samozřejmě v celé řadě projektů byl i na pozici hlavního kameramana. Ano. Tak pojďme si zkusit říct teďka, jaký je vlastně rozdíl mezi těma pozicema, co má kdo na starost.
2: No, je to tak, že hlavní kameraman vytváří světelnou atmosféru toho projektu, vlastně vytváří společně s architektem, s režisérem a dalšíma složkama, maskérama, například vytváří celý ten vizuál. Zjednodušeně řečeno je to tak, že převádí ten text do obrazu, to znamená, jako jeho vizuální pojetí je na základě dohody s režisérem a je to vlastně
1: s architektem
2: a dalšíma, ale jakoby to, co vidíme, je vlastně jakoby to, odkud se ta kamera dívá, na co se dívá, jak je to nasvícený, to určuje hlavní kameraman.
1: No, byl jsem u toho, kdy jste se s režisérkou Zuzanou Kirchnerovou taky bavili a plánovali jste natáčení projektu Moniová. A jestli se nepletu.
2: Je to tak, ano, je to tak. Ten měl teďka premiéru.
1: To přesně jsem byl u toho, kdy jste plánovali vlastně, který obraz, jakým způsobem se bude snímat, z kolika kamer, kdo bude si hlídat celek a kdo detail. Teď jsi tady v pozici tedy druhého kameramana, takzvaného švenkra, to znamená, ano, že toto všechno má na starosti tvůj kolega Honza Šustr.
2: Ano.
1: A ty jsi teda tady v pozici, že jsi přímo za tou kamerou jako
2: ano,
1: takovou.
2: Takže vedu ten záběr vlastně. Druhý kameraman nebo švenkr dělá to, že vede ten záběr. To znamená, vede ty postavy v tom prostředí, ve kterém se pohybujou. Často, ale taky to může být tak, třeba když jsi zmiňoval tady spolupráci se Zuzkou Kirchnerovou na projektu Moniová, tak tam já jsem si švenkoval sám. Jo, takže to znamená, že není to nutně, nemusí to být nutně oddělený, takže hlavní kameraman má k sobě švenkra nebo dva. Může úplně v pořádku švenkovat sám a dělá se to velice často. Tady u televizní výroby tohohle druhu je to udělané tak kvůli ekonomizaci času a natáčení. Samozřejmě ty dvě kamery to trošku urychlují. Je to taky jiný styl, nebo je to tak jako ten styl vyprávění. Diváci jsou na to zvyklí, na ten dvoukamerový systém a tak dále, a tak dále. Má to spoustu jako aspektů, proč se to používá. A je to základní postavení je takhle, že hlavní kameraman svítí a my švenkujeme.
1: A v tomto případě teda je to tak, že hlavní kameraman Honza Šustr sedí v podstatě s režisérem
2: v režii
1: a vlastně vám do sluchátek dává
2: jo,
1: případně pokyny.
2: Ano,
1: není u té kamery přímo na place, ale kouká vlastně do monitorů na odkuk.
2: Ano,
1: a dívá
2: ale to se děje až potom, co my si společně s hlavním kameramanem nastavíme ty záběry, řekneme si, jakou optikou to budeme snímat, odkud, jaký bude případně ten pohyb kamery. A takže to společně vytvoříme. Hlavní kameraman potom odchází s režisérem do režie, rozjede se záznam a my ten záběr odvedeme tak, jak je potřeba.
1: Teď je kolem nás krásné slunečné počasí, řeklo by se v podstatě červencový den, byť to natáčíme koncem května.
2: No, to
1: je tohle to ideální počasí pro vás, pro natáčení?
2: Tak samozřejmě jako takhle plný slunce, azurově modrý nebe, může být vhodný pro nějaký druh příběhu, pro nějaký druh vůbec ne, ale my zase nemůžeme čekat na počasí, ten plán je tak postavený, aby se to všechno stihlo v poměrně rychlém čase, takže nemůžeme třeba teďka jako týden čekat, až přijdou mráčky, aby jsme něco natočili. To znamená, že my musíme se s tím vypořádat. A je to tak, je to jako úplně běžná praxe všech natáčení, že takový to, jak známe z historek našich dědů, filmařů, že se čekalo 14 dní, než přijde mrak, tak to opravdu se nám neděje.
1: To už se neděje, jako při televizní tvorbě.
2: Ano. Jsou tady osvětlovači, že, kteří nemusí nutně jenom svítit, ale taky stíní, my pracujeme i se stínem, že, to znamená, že si vytváříme prostě tohleto ostrý světlo, který na nás teďka svítí. A spaluje nás, tak samozřejmě stíníme, odrážíme, prostě měkčí se to.
1: No, každopádně ty osobně máš radši teda spíš mráčky, jo? Spíš podmračenou oblohu, než tohleto azuro.
2: No, jako mě to nevadí, ale samozřejmě to nebe, když je zatažený, když má, nebo když jsou na něm mraky, tak je plastičtější. Ale jak říkám, to prostě záleží na tom, co vyprávíme za příběh. A tady zrovna třeba si myslím, že je to takzvaný feel good formát. To znamená, že to je jako pohodové krimi.
1: Jsou to vraždy v kraji, ale je to pohodové feel good krimi.
2: Ale je to pohodové krimi. To znamená, že si myslím, že to letní počasí tomu vlastně vůbec nevadí.
1: Ty jsi říkal, že osvětlovači také stíní, nejenom osvětlují. Tak jak se stíní takovýhle azuro?
2: Takovýhle jadrance stíní rámama, které jsou potažený černým sametem třeba, nebo difuzníma foliema, nebo jsou potom textilní velký rámy, které mají třeba rozměry 6 na 6 metrů, jak kdyby námořní plachta třeba, to vypadá na první pohled. Jsou to látky z různých materiálů a z různých hustot, průsvitnosti a tak dále.
1: Teď si ovšem už pustíme první písničku, kterou vybírá náš dnešní host, kameraman Lukáš Hexa. Jakou se vybral?
2: Vybral jsem písničku od Sophie Hunger, což je švýcarská hudebnice, ale ta písnička je francouzská, protože Sophie Hunger zpívá i francouzsky. A ještě navíc to není její originální píseň, je to remake od Noir Désir, což je legendární francouzská kapela, a ta písnička se jmenuje Le vent nous portera. Vítr nás odnese.
1: A vítr nás odnese, což se teďka děje, protože skutečně začíná foukat.

0: Po písni, která dozněla, se vracíme na filmový plac, tady k nádraží Litoměřice, dolní nádraží, to znamená, je tady minimální vlakový provoz, i přesto ale tady občas něco projede, což vy, naši posluchači, jistě občas uslyšíte. S Lukášem Hixou se bavíme o profesi kameramana a pojďme si zkusit teď projít vlastně takový kameramanský den.
1: No, začíná to tím, že dostaneme natáčecí plán, který vypracuje pomocný režisér
2: nebo první asistent režie.
1: A to je vlastně, když stojíme tady na nádraží, tak můžeme říct, že to je takový jízdní řád celého projektu. A v tom natáčecím plánu je přesně napsáno, kdy, kde se bude natáčet, od kdy, kdo tam hraje, jaký jsou rekvizity, jaký je líčení herců. Je tam prostě tam popsáno všechno, co ten štáb potřebuje vědět k tomu, aby až přijde na ten plac, aby věděl, co má dělat, protože není čas na to se s tím seznamovat a není to ani možný se s tím
0: seznamovat. Protože jak zpívá kapela Tata Boys, filmaři čas nemaří.
1: Je to přesně tak.
0: A to se ani nedá. Nicméně, co to znamená tedy pro tebe? Ty se dozvíš, kolik máš přijet na plac?
1: Já se dozvím, kolik mám přijet na plac.
0: Ty přijedeš na plac a kamery už tě tady někdo chystá.
1: Tady jsou asistenti kamery, to znamená, máme tady prvního, druhého asistenta kamery.
0: Ti se postarají o to, že ráno ta kamera se dostane přesně na tak plac, jak má být.
1: Přesně tak, přijedou kamerovým vozem, vyndají kameru z krabice nebo z bedny, dají tam objektiv, připraví to tak, aby ta kamera byla připravená k natáčení.
0: Přichází Lukáš Hixa, v dnešním případě tedy Švenkr.
1: No.
0: A čekáš teda, dostaneš sluchátka, který máš teď
1: třeba
0: na
1: chvilku. Není to pravidlem, můžeme to, my máme tady sluchátka, protože nám to usnadňuje práci, ale nemusíme. Přicházím.
0: Přicházíš ty a teda čekáš na to, až asistent režie se domluví s herci, odkud jak teda vlastně.
1: No a začne se stavět ta scéna. To znamená, to my tady točíme na nádraží. Je to zrovna scéna, kdy přijíždějí vyšetřovatelé na místo činu. To znamená,
0: viděli jsme tady zkrvavené herce, to byla zřejmě oběť.
1: To byla oběť, odcházela na oběd.
0: Ano. Ale pro vaše natáčení teda ležela v bezvědomí, pravděpodobně po smrti.
1: Přesně tak,
0: pokud
1: přesně tak.
0: Sledujeme,
1: ale je to jenom film.
0: Je to jenom film, takže naštěstí tento protagonista je na obědě, všechno je s ním v pořádku. No a teďka teda asistent režie dá dohromady s herci tedy tu scénu.
1: A s režisérem.
0: Tak, a s režisérem.
1: Hlavně režisérem postaví, zaranžují tu scénu, řeknou si, kde kdo bude stát, jak se budou pohybovat. My už u toho asistujeme s hlavním kameramanem a společně s švenksy tam jsme. Už si říkáme, co je výhodný pro nás, jako jaký záběr by byl fajn v rámci toho stylu vyprávění, který máme nějakým způsobem nastavený. Proběhne zkouška, herci odejdou, my si postavíme kamery nebo nějaký pohybový zařízení, třeba jako jízdu nebo takový malý kole, kterým se říká slider, a začneme chystat ten záběr. Ve chvíli, kdy to máme nachystaný, osvětlovači během toho dosvěcují tu scénu nebo zastiňují, upravují zkrátka tu světelnou atmosféru, tak aby byla vhodná pro to natáčení.
0: No a teďka pozor, teď jde ještě o to, dneska jsme tady viděli herce, kteří odcházeli z obrazu, který jste dotáčeli předtím, než jsme my přijeli. Viděli jsme tady herce Ondřeje Sokola, kdo tady ještě se
1: mihnul. Petr Uhlík. Václav Kopta, Petr Buchta.
0: Přesně tak. Tak máte někdy situaci takovou, že třeba se stane v té situaci s herci nějaký problém, něco nějakým způsobem někomu nevyhovuje, ať už prostě třeba problém s textem, nebo zkrátka režisér není přesně spokojený prostě s těmi herci a tak dál. Jaká je tam ta hierarchie? Protože vy samozřejmě taky někdy to máte tak, že herci to zahrajou dobře, ale vy to z nějakého důvodu jako kameramani pokazíte a teďka vlastně po nich chcete, aby se to zahrálo celý znova, tak nevznikají tady v tomhletom třecí plochy?
1: Tak samozřejmě hierarchie je taková, že na vrcholu potravního řetězce nebo té pomyslné pyramidy je režisér. Samozřejmě my se snažíme neudělat chybu nebo odvíst ten záběr, co nejlíp to jde, ale občas se to stane. Stejně jako
0: udělá občas chybu herec, tak stejně tak uděláte občas chybu vy.
1: Prostě nejsme stroje a může nás radit technika, může něco se pokazit a prostě je to tak, že i my jako jako samozřejmě je lepší to, když se nám to nestává, často zastavit ten záběr nebo to takzvaně to jetí. Mm-hmm. Protože třeba, když je tam složitý pohyb, že? Když prostě se kamera pohybuje na jízdě, ještě třeba s ramenem nebo na nějakým dalším zařízení, tak samozřejmě ne vždycky to vyjde na první dobrou.
0: Tu a tam proletí záběrem pták.
1: Například, nebo letadlo. Pak je tady zvuková sekce, kterou musíme zmínit,
0: ano.
1: Která je velice důležitá a to natáčení pro ně je velice komplikovaný v tom, že natáčíme v reálných dekoracích, v exteriérech. To znamená, že oni se potýkají s tím, co všechno je tady za parazitní zvuky. Teď jsme na nádraží, tady je překladiště dřeva, jezdí tady vlaky.
0: Před chvilkou tady projel asi kilometr dlouhý vlak. Přesně, to znamená, že to musíte počkat.
1: Nebo letadla, že to je jako absolutní evergreen našich placů, je, že nad náma lítají letadla. Aby ta iluze byla vytvořena co nejpřesněji, tak samozřejmě se snažíme všechny tyhle ty momenty eliminovat. A je to jak zvuková návaznost, tak světelná návaznost, co se týká nás jako u kamery, je to, že prostě ten projekt se netočí chronologicky. Mm-hmm. Ten projekt se točí potom...
0: V podstatě podle těch míst.
1: Podle těch míst, po těch lokacích, takzvaně. Ano. Takže když se nacházíme na lokaci nádraží, tak tady teďka natočíme všechno, co se v těchto dnech natočíme, všechno, co se děje na tomhle nádraží, aby jsme se sem už nevraceli, protože každý ten natáčecí den je extrémně nákladný. Je to spousta úsilí, energie a zařizování a všeho. Prostě musí to být dobře namazaný stroj, aby to fungovalo, ale ten stroj se musí efektivně jako směřovat tam, kde je potřeba.
0: Aby i tahle ta vizitka byla dobře namazaná, stejně jako krajíc, který ti teďka chybí v žaludku, protože během obědové pauzy my tady vedeme spolu tenhle ten rozhovor, tak si pustíme další písničku, která nás aspoň částečně nasytí. Jaká to, Lukáši, bude?
1: Je to písnička od Moniky Načevy, moje velmi oblíbená zpěvačka, a ta písnička se jmenuje Udržuj svou ledničku plnou.

0: S Lukášem Hyksou se i po písni vracíme na filmový plac nedaleko Litoměřic do Dolního nádraží. A pojďme pokračovat tedy v tom natáčecím dni, tak jak jsme ho nastínili v začátku před písní. To znamená, že teda probíhá natáčecí den. A jakým způsobem potom vlastně probíhá ta návaznost potom na další natáčení? Protože občas se objeví to, že se potom ve střižně později zjistí třeba někde nějaká chyba, nedopatření. Jakým způsobem a jak snadný je třeba dělat takzvané dotáčky?
1: Je to vždycky složitý, vracet se někam nebo něco opravovat. Pokud ta připomínka z té střižny přijde, už když je natáčení skončený, tak je to, dá se říct, nemožný. Ale řeší se to samozřejmě střihem. Zvukově se to řeší postsynchrony, za kamerou nás čeká taková fáze, až když je film ustříhán, tak jsou barevné korekce, což je specializované pracoviště, na kterém my vlastně srovnáváme veškerý ten materiál k sobě a tam ten materiál dostává finální barevnou a světelnou podobu.
0: Což je i takzvané barvení?
1: Je to takzvané barvení, přesně tak. Je to takový Photoshop pro pohyblivé obrázky. A je to nedílná součást naší práce, která právě není o nic menší a jednodušší než to natáčení, protože my při tom barvení skutečně vytváříme ty atmosféry a vytváříme ty návaznosti.
0: My jsme tady zmiňovali taky to, že jsi byl hlavním kameramanem na projektu Moniová. Tak v čem byl pro tebe jinačí a zásadní než standardní televizní práce seriálová?
1: Třeba když to srovnáme tady s naším natáčením, tak ten nejzásadnější rozdíl byl třeba, že jsme to točili na jednu kameru. Mhm. Já jsem to svítil, i jsem si švenkoval. Postupovali jsme spíš takovou metodou, jako když točíme film, což jsme se Zuzkou Kirchnerovou, která ten projekt režírovala, bylo jako součást našeho konceptu, že se budeme soustředit na ty postavy, nebo se na ně dívat asi jiným způsobem, že budeme vyprávět třeba v delších záběrech. Tak nějak vyšlo z našich úvah nad tou látkou, že tenhle způsob snímání bude pro ten projekt nejvhodnější. A další věc je ta, že Zuzka je velice vizuální režisér a vidí ty věci specifickým způsobem, jako pracuje filmově. Jo? Vždycky všichni chceme, aby to vypadalo jako film, ale ne vždycky ten projekt má ty možnosti, aby se takovým způsobem postupovalo.
0: A je to otázka času hlavně? Kolik je času na to natáčení? Nebo co jsou ty parametry, které tohle určují?
1: Myslím, že ten čas je hlavní měrnou jednotkou naší práce. Ta spolupráce s režisérem probíhá tak, že třeba konkrétně se Zuzkou na projektu Moniová jsme si to rozkreslili, jak to bude. Připravovali jsme to vlastně jako film, to znamená, že my jsme museli připravit vlastně jako 6 filmů, protože každý ten díl má kolem 50 minut, tak je to 3/4 filmů, tak je to kolem 5 celovečerních filmů. Takže ta příprava byla jako obrovsky důkladná, což je zase samozřejmě přínos pro to samostatné natáčení, protože my už potom víme, už vlastně tu věc tak trochu známe nazpaměť a už nám to rozvazuje ruce pro další věci a pro vytvoření toho projektu tak, jak si představujeme.
0: Říká Lukáš Hyksa, který nám opět přinese a představí další píseň, která zazní v této vizitce z filmového placu. Takže pojďme si vzpomenout na to, jaká to byla.
1: Ano, je to písnička od belgického interpreta, který se jmenuje Arno, nebo jmenoval, on už zemřel, bohužel, a není to jeho původní, zase je to remake od písničky od Rolling Stones Mother's Little Helper.
2: Kids are different today.

for more. The trap it is getting old.

0: S Lukášem Hexou se bavíme na Filmovém place o všem, co se týká kameramanské profese na natáčení. Jsme přímo v terénu, vyjeli jsme s našimi mikrofony přímo sem, na místo, kde vzniká seriálové dílo. Nicméně pojďme si říct, jak ty ses vlastně dostal ke kameře jako takové, protože ty jsi původně byl fotografem.
1: No já jsem úplně původně chtěl být zvukařem. Protože se mi strašně líbilo, když jsem byl malej, tak se mi strašně líbilo, když jsem někde viděl natáčení, jak tam stojí ten pán s tím mikrofonem, který je chlupatý. A říkal jsem si, to bych chtěl jednou udělat. A naštěstí teda mě pán Bůh přehodil na jinou kolej.
0: No nicméně, jak ses dostal ke kameře?
1: Dostal jsem se tak, že jsem ve Francii, kde jsem dělal operku, měl nejstaršího syna v rodině, který byl stejně starý jako já, tak studoval filmovou vědu v Paříži na Saint-Denis a já jsem vlastně skrz tady kamaráda Guillauma se dostal k filmové vědě a začal jsem hodně fotit, hodně mě zajímal dokumentární film. Můj další kamarád v Paříži, kde jsem tou dobou bydlel, Ivan Vyhnal, mě naučil fotografovat, doslova, že já jsem si tam vyvolal první film a pod jeho vedením jsem prostě fotil a vlastně jsem potom nějakou chvíli si řekl, že bych to chtěl zkusit dělat přijímačky na FAMU na kameru nebo na FEMIS do Paříže na kameru a nakonec jsem se rozhodl pro Prahu a šel jsem na přijímačky s tím, že jsem si říkal, že v životě nemůžu udělat
0: a povedlo se.
1: Řízením osudu jsem byl přijat.
0: No, ale teď se pojďme podívat po tom, co tedy už má školu dávno absolvovánu, k tomu, jaká je vlastně situace na trhu práce, protože kameramanů asi není úplně málo, ostatně i tvá žena, Klára Fanta Hexová, nebo Klára Hexa Fantová, což je za B správně, je také kameramankou. A teď si pojďme říct vlastně, jestli se tady u nás točí dost filmových a televizních projektů tomu, aby se všichni absolventi, kteří za něco stojí takzvaně, uživili touto profesí.
1: No to je velice těžko měřitelný, protože naše práce je tak individuální v tom. Samozřejmě, když někdo nastoupí jako zaměstnanec do televizní výroby a je tam nastálo ve zpravodajství třeba, tak asi té práce jako má běžný pracovní den a pracuje standardně, ale my fungujeme jakoby na projektové bázi, to znamená, že my jdeme z projektu do projektu.
0: Jste tedy tím pádem na volné noze?
1: Jsme na volné noze a je to vlastně, jsme jakoby námezdní síla, doslova, že jsme najímáni na ty konkrétní projekty, ať už je to na pozici první, druhý kameraman, na jakýkoliv. A je těch lidí, ta konkurence je veliká, absolventů filmových škol je spousta.
0: Dobrých kameramanů v Čechách taky.
1: Dobrých kameramanů určitě máme spoustu i kameramanek a je to velice konkurenční prostředí. Není nikde zaručeno, že když natočíme jeden rok skvělý projekt, že potom pojedeme hnedka na další. Jsou prostě období, kdy je té práce méně, nebo kdy je strašně moc, že nevíme, co dřív. Prostě to k tomu patří a musíme s tím, kdo chce dělat tuhle profesi, tak musí být připravený na absolutní jako časovou nevyspytatelnost, dá se říct.
0: No jak vy kombinujete vlastně rodinný život s touhletou profesí, protože oba jste na tom stejně, to znamená, že pravděpodobně se střídáte na různých projektech?
1: Je to tak, my se střídáme, to je jako zaměstnání, který se dá dělat, když jsou oba rodiče kameramani, což v našem případě je, takže děti někdo musí hlídat, když nepomůžou babičky nebo tetičky, tak
0: se musí hlídat sami.
1: Tak se musí, nemusí se hlídat sami, ale někdo s nima musí být. No. Takže buď to točím já, nebo točí Klárka. No. To je individuální a daří se nám to, samozřejmě já asi točím víc v tuhle chvíli, ale třeba Klárka natočila film Její tělo v době, kdy našemu mladšímu synovi byly 4 měsíce. Takže jsme zase to přehodili takhle, že já jsem byl s dětma doma, Klárka točila. Je to náročný v každém případě, ale každopádně snažíme se si víc říct. No.
0: Pořád mám pocit, že to prostředí tady na Filmovém place je mnohem více tedy mužské než žen, které tady by se objevovaly, tak máš pocit, že už se to vyrovnává taky, protože přeci jenom kameramanek je čím dál tím více, bohovořili jsme tady o Zuzaně jako o režisérce, kterých je také čím dál tím více, to znamená, máš pocit, že nastane někdy rovnováha v rámci filmových štábů?
1: Ta rovnováha je to nejdůležitější, ale je důležitý, že se k té práci dostávají kameramanky, které jsou velmi kvalitní a umějí tu práci dělat. A často jenom proto, že neměli možnost se k tomu, k té práci tak často dostat, tak třeba o nich produkce neví, o nich režiséři neví. Myslím si, že by bylo dobrý a že je to určitě prospěšný, když je ten štáb jako promíchaný, když děláme tu práci společně. No, jako za mě, já nerozlišuju to, jestli točím jako s režisérem, se ženou nebo s mužem, jestli je to režisérka nebo režisér, jako jestli kameru dělá holka nebo chlap. Prostě já nejsem zastáncem toho, aby se dělali kvóty podle pohlaví, ale podle toho, jaký ty lidi jsou. A byl bych strašně rád, kdyby ty holky měly jako víc příležitostí.
0: Máš ty taky ten pocit, že se musíte neustále připomínat těm produkcím, režisérům, vlastně to, na čem to závisí, to, že jste osloveni?
1: Je to tak, je to jako tvorba na jakýkoliv úrovni televizní nebo filmový pořád, je to show business. A jako to slovo show není jenom jako, že to je nějaké představení, ale prostě bejt vidět. A bejt musí člověk o sobě dávat vědět, protože nikdo nehledá, nebo jako samozřejmě hledá, když někdo hledá konkrétního člověka, tak ho nejde, ale jako, že by na nás někdo čekal někde, to tak není. A ta naše práce musí být vidět. No. V tomhle tom to si myslím, že je strašně složitý. A u holek si myslím, že ještě to je jako stíženější tím, že to mateřství je velký výpadek té práce. Jo. A to znamená, že ty lidi vlastně tak jako na ně zapomenou.
0: Pojďme si pustit další píseň. Jaká to bude?
1: To je písnička Mickeyho Rivoli, kterýho já mám strašně rád, protože jsem tramp a vandrák. A je to písnička

0: Tak, teď jdem stavět záběry, jak to bude vypadat, pánové. Co to znamená v praxi? Hlavní kameraman Honza Šustr.
1: To je takové vytyčení prostě toho záběru, to znamená, najde se správné místo, ze kterého se ten záběr natočí. Takže bude to pravděpodobně odsud, tady od pana režiséra. A sem postavíme tu kameru, namíříme ji určitým směrem a tím směrem nasnímáme tu akci.
0: Tomáši, jaká to bude situace? Jenom úplně kratičce, jak bys ji pojmenoval?
2: Hele, situace je to jednoduchá, postava vyjde ze dveří nádraží a telefonuje. Ale to, co vypadá jednoduše, je důležité, aby bylo vyprávěno strhujícím způsobem, protože takový telefonát, to může být velká nuda a my se snažíme o to, aby to nuda nebyla.
0: Říkal Tomáš, režisér celého snímku, Tomáš Pavlíček samozřejmě, pardon, Tomáše jsme ostatně zmiňovali už v naší vizitce dříve, takže to je našim posluchačům jasné. Já vás teď nebudu rušit u práce, protože trošku vás držu, tak abyste to taky natočili.
3: Jdeme na to.
1: Děkujeme.
3: Gregy, pojď mě pomoct s kamerou, prosím tě sem. Takhle, pojďte sem. Super, super, super. Takhle. Počkej, ať stojíme na rovině trochu. Tam. A pojďme asi trošku níž teda tím pádem. Teď nejsme takhle z nadhledu.
0: Lukáši, promiň, já tě teď do toho budu vstupovat ano, trošku.
4: Být potichu, protože...
0: Tady probíhá teď zkouška toho záběru, to znamená herecká i kamerová, jo?
4: Teďka probíhá zkouška, kdy se tam herec Ondra Sokol...
0: Ano.
4: ...bude natáčet záběr, kdy telefonuje s jedním z vyšetřovatelů.
0: Aha, režisér mu dělá telefonního sparring partnera.
4: Přesně tak.
0: Takže vy už máte nastavený záběr na kameru, tak jak to bude? Jsi s tím spokojený?
4: Jo. No ještě se to hledá. Máme tam druhou kameru na jízdě, máme tady jednu kameru statickou, jeden tak... záběr je širší, jeden bližší.
0: Takže hlavní kameraman teďka kouká do kamery
4: a hledá. A se režisérem to ladí
0: finál.
4: Finál, aby to bylo tak, jak si představujou.
2: Počkej, když to budu dávat na střed, tak na to musím dávat Janu na střed. A to mi dává vlastně jako několikanásobně méně možností, jak to jako zábavně střihat. Protože to je v podstatě jenom jednou a ta spíš nebude fungovat, nebo bude vlastně nudná. Takže já bych ho radši dal tady na profil a tam je na anfas. No, tak bych to
1: udělal. Ne, dobře, ale to znamená, takže... no, OK, tak když se otočíš, Ondro, tam na tu kameru. Jasně, chápu.
2: No, tohleto. A tohle to si myslím, že pro nás je funkční a ještě teda...
5: Úplně na tu kameru, anebo třeba takhle.
1: Ano.
2: Dobře. Teďka já jsem točil, ty to budeš číst, no? Tak jdeme točit?
1: Ano.
2: Dobře. Tak jo.
0: Tak zdá se, že záběr je nastaven. Lukáši, ty dej za kameru. To znamená, všichni se shodli, režisér, hlavní kameraman, ty i herec, všichni jsou připraveni?
4: Je to tak, přesně tak, všichni jsou připraveni, teda to klapneme.
0: Já ti teda beru mikrofon
4: a jdu točit.
0: A jdeme točit, tak jo. Luky, ať to dobře jde. Tak už je všechno připraveno, takže čekáme už jenom na pokyny akce, takže teďka už jsou všichni nachystáni a záběr by se měl za chviličku rozjet.
6: Haló? Pojďte na první pozice.
1: Ahejte.
6: Můžu?
7: Jo, dobrý.
6: Akce.
7: Já tě slyším. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tak počkej, nechoď jde vlá.
6: Tak, pojďme se vrátit na začátek.
7: Stopneme. To asi stopneme.
6: Stopneme.
0: Takže na první pokus tento záběr nevyšel, protože tady projíždí vlak, tak jako už naši posluchači několikrát jste slyšeli. Takže musíme počkat, než projede asi 100 vagónový vlak plný osobních vozidel. A jakmile bude ticho, tak se snad na druhý pokus podaří první klapka.
4: Tak teď jste právě viděli, když se záběr nepovede.
0: Ano, to je pravda.
4: Jede do toho vlak.
0: Jel do toho vlak.
6: Akce!
0: Takže druhý pokus, uvidíme, jestli se podaří. Tak teď to zdá se, že to dopadlo dobře, ale bude se to
4: dobře.
0: Bude ještě další jetí.
4: Asi pojedeme ještě jednou, ano.
0: Jo.
4: Takhle to většinou probíhá, že se natočí jedno jetí, pak se na to, já jsem chtěl si vysílačku tvojí, pak se na to podívá režisér s kameramanem, vyhodnotí to a řeknou si... Jestli to pojedeme ještě jednou nebo ne.
0: Jo.
4: A to se za chvíli ozve z vysílačky, kterou nám tady Martin přines.
0: Tak to děkujeme. Tak uslyšíme za chvilku nějaký posudek na tuhle tu scénu. Ale zatím se tak neděje, no.
4: víc před nosem. Já už to slyším ve sluchátkách, že mi říká ano, ano, slyším tě. Ano, ano.
0: Lukáš má ve sluchátkách pokyny od hlavního kameramana a teď jde přenastavit kameru.
4: Jo, jasně, levoprava, rozumím.
0: Pojedeme druhé jetí, my se rozloučíme se všemi na place, díky moc vám všem za to, že jste nás tady takhle přijmuli, že jsme nerušili. No a my už teďka odjíždíme, loučíme se ještě s kameramanem Lukášem Hexou, jdeme se rozloučit,
1: my už se vracíme zpátky na Vinohradskou. Tak
4: děkujeme za návštěvu.
0: Rádo se stalo, díky za přijetí a my s naším přenosovým vozem jedeme zase na další natáčení za dalšími filmovými profesemi.
4: Tak je pozdravujte.
0: Díky moc, Lukáši, ahoj. A rozloučíme se s další písničkou.
4: Ještě jednu písničku dáme a to budou psí vojáci Žiletky.

0: Český rozhlas Vltava uvádí sérii Lucie Korcové Zednáři. Do nitra bratrstva, které ovlivnilo svět.
1: Já jsem Lucie Korcová a zvu vás k poslechu nové série Zednáři, kterou uvádí Český rozhlas Vltava. Se svými hosty si budu povídat o zednářích v literatuře i legendách, o jejich stopě v architektuře i politice. Uslyšíte Petra Stančíka, Adama Štěcha, Janu Čechurovou a chybět nebude ani velmistr Veliké lóže České republiky Libor Adamec.
0: Smyslem mé práce nikdy nebylo ničit, ale vždy vytvářet, stavět mosty. Protože musíme žít v naději, že se lidstvo spojí a že čím lépe si budeme rozumět, tím snazší to bude.
1: Poslouchejte nás od 22. června na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Léto má v Českém Krumlově svůj vlastní zvuk. Zvuk orchestru pod čirým nebem, zvuk klavíru, který se rozezní nad řekou, zvuk večerů, na které se nezapomíná. Festival Krumlov slaví 35 let. Lukáš Vondráček se Sočnem připomenou 100 let orchestru, který psal dějiny české hudby. 17. července až 8. srpna. Program na www.festivalkrumlov.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
2: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
1: Že bych vyrazil za váma?
2: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
3: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
4: www.lfs.cz.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
6: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
5: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů počítá s tím, že českou delegaci na summit NATO v Ankaře povede premiér. Vláda podle něj dnes bude jednat o tom, jakou roli bude na summitu mít prezident Petr Pavel. Kabinet s jeho účastí původně nepočítal. Ústavní soud ale předběžným opatřením vládě nařídil, aby prezidenta do delegace přidala. Pavel tvrdí, že podle protokolu NATO přísluší vedení delegace prezidentovi. Čínský prezident Xi Jinping v Pekingu přijal běloruského vůdce Alexandra Lukašenka. Řekl mu, že Čína podporuje Bělorusko v ochraně jeho národní suverenity, nezávislosti a územní celistvosti. Lukašenkovi podporu vyjádřil v době zvýšeného napětí mezi Běloruskem a Ukrajinou. Podle Kyjeva se totiž ruský prezident Vladimir Putin snaží přimět Bělorusko k větší podpoře ruské války proti Ukrajině. Moskva i Minsk to popírají. Švýcarsko vrátí Nigérii 14 artefaktů ukořistěných v období kolonialismu. Takzvané beninské bronzy, pravděpodobně ukradené v 19. století, budou uložené v Nigerijském národním muzeu v Lagosu. Některé sošky měly náboženský význam a vyobrazovaly například významné postavy královského dvora. Švýcarská vláda už v březnu formálně vrátila objekty do vlastnictví Nigérie, teď se ale navrátí do země fyzicky. Noc na dnešek byla pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder. Na svých sociálních sítích to napsal Český hydrometeorologický úřad. Třeba v centru Prahy teplota v noci neklesla pod 25 stupňů Celsia. Na většině území byly teploty mezi 24 až 19 stupni. A počasí bude jasno nebo polojasno, během dne čekáme od západu přibývání oblačnosti. Dopoledne v západní polovině Čech, odpoledne a večer i jinde se objeví přehánky a bouřky i velmi silné. Teploty na západě a severozápadě Čech se budou pohybovat kolem 29 stupni, jinak bude většinou 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 39. Maxima na horách se budou pohybovat kolem 28 stupňů, na západě a severozápadě kolem 20. Bouřky může provázet silný vítr, přívalové srážky nebo i kroupy. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Jste s Vltavou i 3 minuty po 11. hodině. Hezký den a dobrý poslech vám přeje Dagmar Kopečková. James Brandon Lewis je jméno, které v poslední dekádě často slýcháme v kontextu současného jazzu. A dnes si jeho hudbu vybral kolega David Brada, kterého zdravím. Hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne všem.
1: James Brandon Lewis na konci minulého týdne vydal nové album. Přibliž nám prosím tohoto umělce i zmíněnou nahrávku.
2: No, řekla jsi to úplně přesně. James Brandon Lewis je dneska jeden z nejvlivnějších saxofonistů současnosti a patří mezi jména, která posouvají moderní jazz dopředu. Je to tím, že on jednak má rozeznatelný svůj vlastní zvuk na tenor saxofon a ten zvuk zní hodně přímočaře. A pak je to taky tím hudebním přístupem, který on razí. A jeho nové album Omni, které vyšlo minulý pátek, je už 6., které nahrál v kvartetu, ve kterém ještě hraje pianista Arwan Ortiz, kontrabasista Brad Jones a bubeník Chad Taylor. No a v téhle sestavě ta čtveřice hraje už víc než 10 let, takže chemie, kterou z nahrávky už za chviličku uslyšíte, je naprosto přirozená. James Brandon Lewis už před časem vytvořil takový hudební koncept, kterému říká Molecular Systematic Music, a jde mu o to, jak se jednotlivé hudební prvky, melodie, harmonie, rytmus navzájem propojují v takovém téměř matematickém systému a jak spolu komunikují. No a deska Omni je podle Lewisových slov jeho nejotevřenější osobní výpověď a ukázka toho, jak daleko se jeho koncept Molecular Systematic Music posunul. Je to taková, řekl bych, zajímavá hudební momentka někoho, kdo je pravděpodobně na jednom z vrcholů své tvorby. A pojďme si pustit hned první ukázku, která se jmenuje The Sermon.

0: Saxofonista James Brandon Lewis, posloucháme skladby z jeho nového alba Omni a povídáme si s Davidem Bradou. V doprovodném textu k albu se píše doslova o spirituální hudbě v nejčistší podobě. Není tedy deska příliš složitá nebo do sebe uzavřená?
1: No, je to takový zajímavý paradox, protože deska Omni je postavená na matematickém systému, což zní na první dojem chladně, až tako technokraticky. Nicméně v praxi je to, řekl bych, přesně naopak. Je to podobné, jako když jdeme do kostela a posloucháme třeba polyfonní zpěv. Tam jsou taky jasná pravidla, struktura, přesnost, ale vlastně všechno slouží k tomu, aby se ta hudba dotkla našeho srdce. A u Lewise je to úplně stejné. Ten jeho matematický přístup není cíl, ale je to nástroj právě k tomu, aby se nás ta hudba dotkla. Takže když slyšíte desku Omni, tak nepotřebujete nic vědět o tom jeho teoretickém systému. Přesto si myslím, že cítíte, že každá nota v té hudbě má svůj smysl a že v té hudbě není nic navíc. Všichni čtyři muzikanti spolu komunikují beze slov a my přesto slyšíme, jak jeden vnímá druhého. Prostě to nelze přeslechnout. A v tomhle smyslu je ta Lewisova hudba opravdu téměř duchovní. Ne tedy religiózní, ale propojená společným duchem, no a živým dialogem mezi lidmi, kteří spolu už 10 let hrají, žijí a lecos sdílejí. Tak tady je další ukázka, jmenuje se Fire in My Bones.

0: nahrávky bys nám doporučil?
1: Tak já doufám, že to nebude příliš náročná hudba pro naše posluchače. Je to na jednu stranu náročná deska, to je pravda, ale ta náročnost je vlastně součástí Louisova sdělení. Takže pokud chcete hudbu kvartetu James Brenda Louise poznat blíž, tak nemusíte hned začít právě tímhle album Omni. Můžete zkusit třeba starší desky Code of Being z roku 2021, anebo o rok mladší MSM Molecular Systematic Music Live. To je živá nahrávka, taky velmi zajímavá. No a pokud přijdete na chuť tomu, jak Louise přemýšlí a skládá, tak si myslím, že album Omni vám potom může otevřít dveře do takového nového jazzového prostoru, řekl bych. James Brandon Lewis prostě nehraje jazz k žehlení, jak říkávala moje maminka, ale to není nic, co by se nedalo poslouchat častěji. Tak vám všem přeju, ať si najdete cestu k jeho hudbě. Přeju vám všem krásné prázdniny, plné kultury a skvělého jazzu. A těším se na slyšenou za týden. Na závěr jsem vybral skladbu Omnipresent.
0: David Brada a dnešní výběr jazzové hudby. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Saxofonista James Brandon Lewis. Dnes jsme ve vysílání Vltavy poslouchali skladby z jeho nového alba Omni. Je 11 hodin 21 minut. Hezký den a dobrý poslech.
1: Je po druhé občanské válce, Ameriku sužuje neplodnost a z posledních plodných žen se stávají otrokyně.
2: Příběh služebnice, dnes už kultovní seriál.
1: A taky román Margaret Atwoodové, který otevírá filmové léto na Vltavě.
2: Mrazivá dystopie už od 28. června v četbě s hvězdičkou.
1: Vždy ve 23 hodin na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Americká zpěvačka a pianistka Paula Cole. Ve vysílání Vltavy dozněla píseň Nobody Knows You.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Kouzelník barev a světla, výjimečný kameraman s duší romantika, vášnivý saxofonista, fotograf a malíř magického realismu. Jaromír Šofr vypráví prostřednictvím kamery, hudebního nástroje a palety barev svůj vnitřní svět, tak, jak ho vidí v různých etapách svého profesního i soukromého života. Tento týden je hlavním hrdinou vltavských osudů. Pětidílný cyklus otevřeme už za pár minut.

0: Jerry Gibbs a Treasure Dream Trios. Jsme rádi, že pondělí 29. června trávíte ve společnosti Vltavy.
1: Osudy.
0: Otevíráme nový pětidílný cyklus rozhlasového vzpomínání filmového kameramana a pedagoga Jaromíra Šofra. Pořad připravila Lenka Kopecká v technické spolupráci s Ladislavem Reichem. Příjemný poslech.

Moje dětství bylo neobyčejně šťastné. Já jsem se narodil jako očekávané dítě, do kterého se vkládaly veliké naděje. Samozřejmě ne všem, ale aspoň většině podobných dětí. To jako start do života byl velice nápomocen do aktivit. Bylo to něco, co neprožije každý v té míře. Jako aby byl nejenom očekávané, ale s velkými nadějemi očekávané dítě. No. Takže já jsem si tehdy nepřipouštěl, že to není žádná moje osobní zásluha, že to je spíš jako tak stav věcí. Ale přijal jsem to a bylo mě to samozřejmě velmi ku prospěchu a dobře jsem mohl na to navazovat se svými zájmy, kterých bylo hodně a samozřejmě zde byl mi skvělým vzorem můj otec, který byl samozřejmě mnoha a mnoha zálibami odváděn od své profese magistra farmacie. Můj dědeček byl PHMR, magister farmacie, Bohumil Šofr. A to byl muž, který založil vlastní lékárnu v Třebíči, nikoli v bezpotíží, poněvadž už tam dvě lékárny byly a on se do toho měl včlenit jako třetí lékárník, což se mu podařilo hlavně díky jeho velmi populárnímu vystupování a dobrému kontaktu se zákaznictvem. Poněvadž dědeček byl samozřejmě společenský člověk, dobrý společník. V tom šel ještě mnohem dál můj otec, který v místě byl znám v městě jako Jarán. To byl opravdu jako také bavič a humorista. Tak já jsem se trochu jako odkutálel od tohoto stromu. I když moji gymnaziální spolužáci byli zajedno v tom, že je se mnou legrace, tak já jsem samozřejmě už nedocíloval těch kvalit jako moji předkové. Původem ten rod Šofrů byl z Čech. To byli lidé, kteří pocházeli z Rychnova nad Kněžnou. A byli mezi nimi všelijací a i také komedianti. Jeden z těch předků byl tedy řemeslník v obarvování látek, jako soukenické materiály. A můj syn, který se dostal poměrně nedávno do Rychlova nad Kněžnou, tak se ještě dostal do zřícenin původních jejich domů, kde se našel obrovský kamenej kalich. Tento rod byl významný už vstupem jednak mého dědečka a jednak bratra mého dědečka, což byl profesor matematiky v Banské Bystrici, nakonec, až to nebyl příliš taky pohodlný člověk v Čechách pro mnohé úřednictvo, školství. Takže on se dostal až do Banské Bystrice a samozřejmě prožil život jako herec významných rolí. No to už byla ta éra komunistických přeměn společenských, kdy už ani to město Třebíč si nezachovávalo ten svůj původní půvab města dobrých přátel, poněvadž to už šlo všechno jako jiným směrem a aktivisté, kteří měli samozřejmě pod vedením Klementa Gottwalda tu iniciativu, to obrátit jako kormidlo toho kdysi přátelského města Třebíč, tak to samozřejmě obraceli a široká veřejnost na to v případě Třebíče třeba tomu dopřávala sluch.

V rodině, v níž jsem vyrůstal, bylo takové povědomí, že jsou někteří významní předkové členy této rodiny. A tak došlo v těch různých hovorech o dosud žijících významných lidech, došlo i na pana profesora Bedřicha Šofra, který působil ve školství v Banské Bystrici. Bratr mého dědečka, magistra farmacie, byl profesorem matematiky. A v rodině to jako zůstalo, poněvadž jeho vnuk, Křížek, je samozřejmě jako absolvent matematicko-fyzikální fakulty, je jako vysokoškolák, jde ve šlépějích tohoto vlastně vzdáleného dědečka Bedřicha Šofra. Takže tam to zůstalo, nic se z toho nevytratilo, z toho talentu. Vypravil jsem se za tímto dědečkem vzdáleným, jsem se vypravil do té Banské Bystrice a zjistil jsem, že jeho popularita tam je velmi významná, že to byl člověk společensky na úrovni, byl to ochotník divadelní, stvárnil řadu významných postav a hlavních rolí a působil také jako režisér v tom světě amatérského divadla. On se nikdy nedostal k nějaké spolupráci s filmem, čili on sám nebyl natočen, takže já jsem nemohl žádnou z jeho rolí vidět a poznat z filmového plátna. A psal knížky populární o matematice a já jsem bohužel neměl to štěstí, abych byl studentem nebo žákem podobného člověka. Mě ta matematika v životě dost utíkala a utekla. V době, kdy jsem se tam vypravil, už jsem procházel celkem strmou kariérou filmaře, tedy kameramana, a dědeček z tatínkovy strany byl tou návštěvou velmi potěšen. On o mě věděl a moje návštěva tam byla jaksi z jeho strany velmi vítaná, o čemž se zmínil také životopisné knize, kterou spolu se svojí dcerou Evou jeho paměti byly zapsány. No, k těmto osobnostem jsem se vracel. Byly pro mě zajímavým a důležitým vzorem osobností, kteří se z poměrné bídy, sociální bídy, vypracovali k velmi seriózním a významným povoláním. Například, kdy ten můj dědeček Bedřich Šofr sloužil jako literární model Mrychnově nad Kněžnou panu Karlu Poláčkovi v díle Bylo nás pět. On tam se objevuje jako literární postava Zilvara z Chudobince. To byla jedna parta kluků a pan Poláček tímto způsobem se postaral o zvětšení klukovských postav. Tito moji předkové byli pro mě zajímaví v tom, že měli vztah k tomu divadlu. Byli to většinou humoristé, byli to zábavní lidé a tak od té doby se začal formovat trochu i tímto směrem. Samozřejmě jsem nedosáhl nikdy jejich úrovně v tomto zábavnictví. Byli to do jisté míry showmeni i v tom Rychnově nad Kněžnou. Byli to lidé, kteří si svoji pověst opravdu zasloužili. Moji gymnaziální spolužáci byli zajedno v tom, že je se mnou taky legrace, ale prostě neměl jsem, na tyto předky jsem neměl.

tomto dětském prvním období života jsem samozřejmě byl ovlivněn mnoha zálibami svého tatínka. Byl to krasobruslař, především byl to trenér krasobruslení a já jsem jaksi svoji genetickou výbavou nebyl předurčen k tomu, abych dosáhl jeho kvalit. Já jsem k tomu byl samozřejmě veden. Kromě toho pocházím z kraje, kde bylo vždycky hodně rybníků a nakonec i řeka. Tohle to všechno bylo zamrzlé, takže to se dalo vyrazit kdykoliv bez stadionu s umělým ledem. Se dalo vyrazit na ledové plochy rybníků. Takže jsem měl možnost se i v této oblasti trochu vzdělat pod vedením jaksi svého otce. Ale nikdy jsem to nedotáhl tak daleko, abych mohl se počítat k té vrcholové branži v krasobruslení. Maminka nebyla příliš sportovně založena, i když můj tatínek je k tomu samozřejmě vedl. Ovšem tatínek byl tenistou. Se dožil té epochy, kdy například ten tenis byl počítán k takzvaně buržoázním zábavám a sportovním hrám, takže tomu tenisu nebylo přáno v městě, jako byla Třebíč.

Hovořím o době svého už nejenom dětství, ale dospívání, což znamená, to je taková ta doba, kdy samozřejmě se chodí do tanečních například. A to je dost významná věc, poněvadž to už byl začátek 50. let, kdy moji rodičové byli ze svého původního bytu a poloviny domu, rodinného domu, odsunuty do zdaleka nezařízené části domu, která kvůli slunečné poloze byla nakonec vybrána i vzhledem k mé matce, která trpěla dost závažnými chorobami, tak byla vybrána jako další bydliště, které samozřejmě bylo mnohem primitivnější. Tehdejší úřady potřebovaly v bytové nouzi ten byt pro úderníka. Ta generace mých rodičů a nakonec i naše, i moje generace dobře věděla, co to byli takzvaní úderníci, lidé, kteří se projevili jaksi mimořádnou aktivitou ve svých povoláních a stali se takovým vzorem. To byly všechno vzory samozřejmě z Ruska. Stali se takovými jako hrdiny práce. Tak tento člověk se dostal do bytu mých rodičů a tím pádem to bylo první dost takové významné ponížení, poněvadž už nikdy nebylo to, co bylo dřív. Dřív byla koupelna s tekoucí teplou vodou. Samozřejmě toto všechno skončilo. Takže já jsem potom absolvoval takové to dospívání v podmínkách, kdy už tedy nebyla koupelna a nebyla dokonce ani teplá voda, si vzpomínám, kdy to bylo všechno už taková ta opravdu proletářská mizérie a to samozřejmě muselo být velmi těžké období pro moje rodiče. Můj otec to ovšem se svojí povahou humoristy a showmana a zábavníka známého to snášel poměrně dobře, ale moje matka se musela cítit tímto stavem velice ponižována. To je nesporný, protože si vzpomínám, že už když jsem se dostal do Prahy na vysokou školu, což teda byl zázrak, kterou jsem si zvolil už ve svých studentských letech na gymnáziu. Gymnázium tehdy nebylo, že to bylo zrušeno, byla to takzvaná 11letka. A tak moje matka jezdila například na chmelové brigády už v dospělosti, už jako manželka mého otce do Žatce na chmelové brigády. Nebyly žádné peníze a ona pocházela z rodiny, kdy peníze byly. Otec pan František Talský pocházel ze Žďárských hor, kde jeho otec byl to svobodný pán, to skoro něco jako baron, čili tam byly podmínky dobrého postavení. Její otec František Talský byl rakouským důstojníkem, ale takové té nižší šarže, že to nebyl důstojník v kruzích armády rakouské, ale že to byl víceméně úředník u dvora a vzpomínám si, už jsem se nedostal k jeho parádním šavlím, které za Hitlera byly vhozeny do nepřístupného prostoru pod střechou. Můj dědeček z matčiny strany byl potom poštovním tajemníkem místní pošty. No a byla to existence, která slibovala poměrně dobrý život ve městě a také jaksi seznámením a sňatkem s mým otcem, který navázal na rodinnou lékárnickou tradici. Tam byl příslib velmi dobré existence v tehdejší Třebíči, která navazovala
na dobré společenské postavení předválečného Československa, masarykovské éry.

Můj otec byl služebníkem mnoha zálib. Byl to hudebník, původně to byl saxofonista, potom přešel k příčné flétně a v důchodovém věku skončil jako hráč na zobcové flétny, což je poněkud takový nižší stupeň toho flétnového umění, ty zobcové flétny, ale vím, že on byl jaksi znám i veřejně z toho vystupování v nejrůznějších důchodcovských kruzích. Kromě toho to byl samozřejmě také fotograf. A to fotografování, to mě učarovalo a potom samozřejmě jsme na tom nebyli tak špatně, aby otec nekoupil kameru, aspoň tedy 8mm kameru Admira 8C. A s touto kamerou já jsem začal pracovat na prvních svých útvarech krátkých filmů, takže jsem věděl, co znamená práce s kamerou a věnoval jsem se tomu jak po teoretické stránce, tak i prakticky. Tahle moje činnost se datuje od válečných let, kdy jsme žili v protektorátu. Samozřejmě můj otec s dědečkem této profesi lékárnické byli potřební v jakýmkoliv režimu, takže jsme tím protektorátem netrpěli tak, jako mnozí jiní, i když samozřejmě jsem prožil své dětství a své toto už potom pozdější dětství a mládí poslechem zpráv naší československé vlády v emigraci. Poslouchal se samozřejmě Londýn, jako později se poslouchala i Svobodná Evropa, už i v době, kdy ta republika se měla vrátit do původních kolejí prosperujícího státu a národa, což se velmi brzy ukázalo jako plané naděje, takzvaně velké iluze.

Vždycky v městce, jako byla Třebíč, bylo celkem bezpečno. Já jsem viděl pochodovat vojáky německé Wehrmachtu, já jsem je jako slušně vychované dítě zdravil česky, dobrý den. Cítil jsem, že jim to není nepříjemné a ta doba byla celkem pro dítě poměrně bezpečná, poněvadž já si vzpomínám, že můj otec mě nechal svým spolužákem, vulganizérem Svobodou, vyrobit tříkolku, která byla zpřevodovaná tak, že byla vhodná i pro meziměstské cesty a já jsem například v tomto protektorátu jezdil na té trojkolce pro mléko do nedaleké vesnice, která se jmenovala Řípov. Únosy dětí se nevyskytovaly v té době. A to vydrželo dost dlouho, tento stav. I potom za komunismu. Ale později nebylo tak bezpečno ani v Třebíči. Moje vzpomínky na dětství nemohou být jiné, než jenom pozitivní a příjemné, poněvadž prostředí staré lékárny bylo kouzelným prostředím, nezapomenutelným prostředím, kde já jsem přicházel do styku se všemi rekvizitami a znám všechny ty regály se zásuvkami, v nichž byly uloženy usušené léčivé rostliny, všechny ty vůně mě působily velkou radost z objevování. Zrovna tak ty lékárenské přístroje a nástroje, často mnou obdivované i obsluhované, hrál jsem si s tím, že a bylo to pro mě velmi poetické, kouzelné dětství právě prostředím této staré lékárny. Nebyl jsem v tom samozřejmě úplně sám, poněvadž lidem z lékárenského prostředí patřil například Juraj Herz. Ze zahraničních například Claude Chabrol, Francouz. To jsou všechno lékárničtí synové. Jako dítě jsem splíny nepoznal. Čili platí tady to, co ve svém vzpomínání životopisném vzpomenul a uvedl ve své knize i Josef Kemmer, který svůj životopis začal poděkováním svým rodičům. Já bych mohl na toto stejným způsobem navázat, v mém případě, že by to bylo pravděpodobně velmi blízké tomu, co pociťoval ke svým rodičům Josef Kemmer, s kterým jsem byl v dobrém už jako kolegiálním vztahu, když zejména nám účinkoval v mnohých Menclových filmech, hlavně Na samotě u lesa, podle Svěrákova scénáře, si zahrál hlavní roli dědy Komárka. Tak to už se dostáváme na pole filmového období.

V rámci vltavského filmového léta jsme otevřeli pětidílný cyklus rozhlasového vzpomínání filmového kameramana a pedagoga Jaromíra Šofra. Pořad připravila Lenka Kopecká v technické spolupráci s Ladislavem Reichem. Druhou epizodu si na Vltavě nalaďte opět zítra, začínáme v 11.30.

0: Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vláda bude po dnešním jednání informovat o složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Washington a Teherán podle serveru Axios přeruší útoky. V úterý budou jednat v Dauhá. Na festivalu Loutkářská Chrudim vystoupí divadelníci z několika zemí. A zpočátku bude jasno nebo polojasno, od západu se bude zatahovat a přidají se přehánky a místy bouřky i velmi silné. Teploty na západě kolem 28, na východě až 39 stupňů Celsia. Vláda dnes bude jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet už dřív schválil složení delegace, s prezidentem v něm ale nepočítali. O jeho účasti rozhodl až ústavní soud. Prezident ve čtvrtek řekl, že by delegaci podle protokolu NATO měl vést on.
2: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí.
0: Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů povede delegaci premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Detaily o rozdělení kompetencí v delegaci chce sdělit pojednání vlády. Výbor hnutí ANO bude dnes odpoledne jednat o nominacích do říjnových komunálních a senátních voleb. Informoval o tom místopředseda hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Vedení ANO by se mělo zabývat taky tím, kdo povede kandidátku v Praze. V minulém týdnu totiž hnutí přišlo o dosavadního lídra a kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa. Politik oznámil, že končí jako zastupitel hlavního města i městské části Praha 11 a na podzim nebude kandidovat. Jako důvod uvedl mediální tlak. Prokop v posledních dnech čelil kritice, protože nepřizná vlastnictví několika pražských bytů. Podle šéfa hnutí a premiéra Andreje Babiše Prokop hnutí poškozuje. Spojené státy a Írán se shodly na přerušení vzájemných útoků. Zítra se mají jejich představitelé setkat na jednání v katarském Dauhá. S odvoláním na vysokého představitele americké administrativy to uvedl server Axios. Teherán a Washington se na příměří dohodli teprve před 11 dny. V poslední době ale údery obnovily kvůli rozdílným výkladům memoranda o porozumění, které země podepsaly. Rozcházely se hlavně v pohledu na plavbu přes Hormuzský průliv. 4 dny po ničivém zemětřesení ve Venezuele záchranáři stále vyprošťují z trosek živé lidi. Přes víkend jich bylo 33. Zemětřesení má zatím 1450 potvrzených obětí. Podle neoficiální internetové databáze se ale pohřešuje skoro 50 tisíc lidí. Od včerejška v zasažené oblasti působí i čeští specialisté.
3: Český USAR tým prohledával s pomocí dronů i psů trosky zborcené nemocnice, kde se pohřešují desítky lidí.
4: Na všech sutinách je vidět jakýsi pohyb, ať už jsou to záchranné týmy profesionální, místní, zahraniční a nebo dobrovolníci.
3: Popsal Jiří Němčík z hasičského sboru Moravskoslezského kraje. Jejich kolumbijským kolegům se podařilo po 4 dnech z trosek vyprostit 11-letého chlapce. Byl poblíž matky a sestry, které nepřežily. Tým francouzských a amerických záchranářů ze sutin vytáhl otce a syna, zesláblé, ale naživu. S každým dalším dnem po zemětřesení ale naděje na záchranu zasypaných lidí rychle klesají. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl obdržel od papeže Lva 14. pálium, symbol služby věřícím. Pruh tenké bílé látky z ovčí vlny dostávají metropolité, tedy arcibiskupové stojící v čele církevních provincií. V Česku ho nosí arcibiskup pražský a olomoucký. Společně s Přibylem pálium ve Vatikánu obdrželo dalších 34 církevních představitelů, například ze Spojených států, Austrálie nebo Polska. Festival Loutkářská Chrudim letos nabídne i vystoupení hostů z Holandska nebo Brazílie. 75. ročník přehlídky začíná zítra. V hlavním programu soutěží 18 souborů. Další desítky představení odehrají divadelníci v doplňkové části. Představí se také hosté z několika zemí, dodává za organizátory Martin Dittert.
5: Nás čeká spoustu zahraničních hostů z Estonska, z Maďarska, ze Slovenska, z Brazílie. Je toho prostě opravdu mnoho.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo polojasno. Během dne čekáme od západu přibývání oblačnosti. Zpočátku v západní polovině Čech, odpoledne a večer i jinde v Čechách se objeví přehánky a bouřky, i velmi silné. Večer se budou srážky rozšiřovat i na Moravu a do Slezska. Teploty na západě a severozápadě Čech se budou pohybovat kolem 29 stupňů. Jinak bude většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku až 39 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 28 stupňů, na horách na západě a severozápadě naměříme kolem 21. Bouřky může provázet silný vítr, přívalové srážky nebo i kroupy. Nejintenzivnější bouřky se očekávají v jižních a východních Čechách a na Českomoravské vrchovině. Více zpráv si můžete přečíst na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Je pondělí 29. června. Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková. Jsme rádi, že jste se rozhodli den trávit v naší společnosti. A jako každý všední den mezi 12. a 13. hodinou se i dnes budeme věnovat filmu. To byl můj film, projekt, který v rámci Vltavského filmového léta připravuje tým filmových publicistů, který dnes ve studiu reprezentuje Kristýna Roháčková a Martin Hrnčíř. Vítám vás, hezký den.
2: Hezké poledne.
3: Hezké poledne.
1: Dnes se budeme věnovat nejen filmům, ale i jejich hranicím. Zastavíme se u počátku české filmové cenzury, připomeneme si ale i vznik Barrandova a řeč bude také o jedné z největších hereckých ikon, Jiřině Bohdalové. A tou bych, prosím pěkně, začala. Proč právě Jiřina Bohdalová bude dnes zmiňována?
3: Protože právě ta její herecká kariéra začala už ve 30. letech. Konkrétně je to v roce 1937, kdy si stoupla před kamerou při natáčení grotesky Pyžla a žižla na cestách. Ten soudobý tisk ji označoval jako českou Shirley Templeyovou, tedy jako dětskou hvězdičku. Vlastně tady je taková malá reklama na báječný podle mě datařský seriál, který vytvářel Michal Kašpárek u nás na webu i rozhlas, který právě se zabýval tou historií české kinematografie a který tady s označením, které použil bloger Jason Kotky, říká Bohdalové lidská červí díra české kinematografie, protože ona tím svým dlouhým životem a kariérou propojuje vzdálené epochy opravdu. Bohdalová se totiž na plátně potkala přinejmenším se 114 lidmi narozenými v 19. století a také už stihla hrát s minimálně tuctem lidí narozených ve 21. století. Takže konkrétně Pyžla a žižla na cestách. To je nedokončený film, říká se, že z finančních důvodů. Mohli jsme teda slyšet i pracovní názvy Jarka Pyžla a Ferda Žižla, nebo taky Pyžla a Žižla hledají práci. Dochovala se jenom část v němé a nesestříhané podobě. Za režií stál Ladislav Horský, za scénářem Milena Podhorská, což je podle mě krásné setkání jmen. Filmový přehled uvádí, že ten film byl ve dvou ojedinělých zprávách v časopise Kinoreví ohlašován pod několika různými pracovními názvy. A právě se avizoval jako mluvená groteska s českou Shirley Temple. Původně bylo ohlašené i pokračování s názvem Pyžla a žižla mezi gangstry. Realizace nikdy neproběhla, opět podle scénáře Mileny Podhorské. Ale zachoval se obsah filmu, teď bych ráda ho tady zacitovala. Pyžla a žižla si vybírají v trafice zboží. Pak se putulují kolem stánku se zeleninou. Najdou bankovku, kterou ztratila paní vycházející z cukrárny. Pyžla spí v parku pod keřem a zahradník ho polije při zalévání hadicí. Na lavici sedí holčička s chůvou, tedy zmíněná Jiřina Bohdalová. Ono už i z toho popisu trošku jde poznat, že osobnost jako Jarka Pyžla byl tehdejší lidový komik, který hodně na něj vsázel už němý film, který hodně svoji kariéru zasadil na své nevzhlednosti a bezzubém úsměvu a měl právě vytvořit jakési komediální duo po vzoru Lorela a Hardyho, ale dnes teda si ten pokus pamatuje jenom Jiřinu Bohdalovou.
1: A jak vůbec tehdy probíhalo natáčení s dětskými herci? Já si třeba osobně pamatuju film Nebe a Dudy s Jindřichem Plachtou a Jaroslavem Marvanem v hlavních rolích. To už je tedy rok 1941, ale hrála tam pětiletá dvojčata a pokaždé, když ten film vidím, tak přemýšlím nad tím, jak ti tvůrci přistupovali tehdy k těm dětem na place. Tak když se vrátíme k Jiřině Bohdalové, tak byla to improvizace nebo už měl filmový průmysl ve 30. letech jasně daná pravidla i pro takovéto role?
2: Byla to hlavně improvizace a to pod takto režiséra, který si přesně tedy naštěloval vždycky toho dětského herce a to i před kamerou, ale i herecky mu vysvětloval, že tohle byl dobrý moment, tak pojďme ho tedy třeba ještě několikrát zopakovat. Tedy konkrétně Pyžla a žižla, tak do tohoto snímku byla Jiřina Bohdalová obsazena, když jich bylo necelých 6 let. Tam tedy neproběhl žádný castingový proces, žádná smlouva, žádné rozhovory s dětským psychologem, žádný koordinátor intimity, což dnes tedy známe. A k herectví ji přivedla maminka Marie, což byla tedy služka, která sama pak byla členkou Ochotnického divadla a jako malou ji pak zapsala na balet a do komparzu. To bylo tehdy víceméně normální, že rodiče vodili děti na natáčení podobně jako dnes chodí na kroužky. Traduje se také, a je to doložitelné, že režiséři improvizovali jak se dalo a Jiřince tehdy chyběly zuby, ty mléčné, přední a to byl velký problém, protože by to nevypadalo před kamerou úplně dobře a tak oni tedy zaimprovizovali a od maskérů si nechali vyrobit celý ten umělý chrup, který ona potom vytahovala i na pískovišti, jak popisovala v jednom z rozhovorů.
1: A když se podíváme na ty úplně rané filmy, v nichž se tady objevuje Jiřina Bohdalová, tak co nám dnes vlastně říkají o tehdejší podobě české společnosti a filmového vyprávění?
2: Ta česká meziválečná kinematografie chtěla být opravdu moderní, chtěla se vlastně do určité míry rovnat Hollywoodu a právě ten dětský herec byl součástí i toho obrazu. Zároveň ty filmy ukazují takovou optimistickou, sebevědomou první republiku, často jde o komedie, rodinné příběhy, ale hlavně ten humor, takže to byly žánry, které chtěli publikum hlavně bavit a ne trápit, ale pak ten konec 30. let už do toho začne promluvat velmi jinak a ozývá se i ta politická nálada.
3: Vlastně, když se podíváme konkrétně, tak Bohdalová se objevila v melodramatu Z nemocničního prostředí Zlatý člověk, režiséra Vladimíra Slavínského, zahrála si dceru zraněného dílevedoucího, poté se objevila jako dítě na dožínkách v Čápově adaptaci Babičky, to je ta s Terezí Brzkovou v titulní roli, a stejně tak si zahrála členku dětského pěveckého sboru v hudebním filmu Madla zpívá Evropě a také bezejmenné dítě v komedii Ceruška k pohledání.
1: Důležitý byl ale i rok 1937. Jaké zajímavosti přinesl?
2: Barrandov v té době už produkoval opravdu desítky filmů. Byl to zaběhnutý ateliér, který vlastně už byl víceméně takovou tou českou továrnou na sny. Objevují se jména Hugo Haas, Vlasta Burian, Martin Frič, ale v roce 1937 tedy už začne promluvat ta politická nálada a je vysílán nebo promítán tedy film Bílá nemoc, právě podle Karla Čapka. Film, který už otevřeně varoval před diktatorou a dnes je do velké míry vnímán jako jeden z nejodvážnějších českých filmů právě té předmnichovské republiky.
1: Kristýna Roháčková, Martin Hrnčíř jsou se mnou ve studiu. V povídání budeme pokračovat za okamžik.

0: Jeteborský symfonický orchestr nám zahrál předehru k opeře Maškaráda Karla Nielsena. Posloucháte projekt To byl můj film. S Kristýnou Roháčkovou a Martinem Hrnčířem se ještě vrátíme k roku 1937, se kterým je spjato jedno důležité jméno. O koho jde, Kristýno?
1: Já navážu tady na tu vítězoslavnou hudbu, co jsme teďka slyšeli, protože vlastně ten rok 1937, zmínili jsme, Jiřina Bohdalová točila svůj první film. Zároveň nejproduktivnější herec československé kinematografie Jan Venceslaus Šperger zemřel předčasně po 54 letech a stejně stihl natočit 276 filmů. Zvládl jenom v roce 1937 účinkovat v rekordních 21 filmech. A také tu svůj poslední film natočil Svatopluk Ineman. Svatopluk Ineman, to je jméno, které už v tomto pořadu párkrát zaznělo a z podstatného důvodu. Patřil totiž k zakladatelským osobnostem tuzemské kinematografie a je hluboce svázán s její historií. Začínal biografu u Viktora Ponrepa a také jako kameraman ve společnosti Illusion. Za první světové války působil jako frontový kameraman, poté natáčel krátké aktuality, nakonec zakotvil uhraného filmu. Začátkem 20. let potom své aktivity rozšířil i jako filmový herec, scénárista, režisér, ve 30. letech i jako střihač, takže opravdu všestranný umělec. Vrchol jeho tvůrčí dráhy pak přišel po příchodu zvuku, kdy jako nejzaměstnavanější režisér let 1931-33 natáčel až 5 celovečerních filmů za rok. Takže ty jeho osudy by vydali na samotný film. Národní filmový archiv v jeho profilu píše: vytvořil řadu podprůměrných melodramat a frašek. Stál však též za úspěšnými komediemi i za přepisy literárních děl, jež se však vyznačují více řemeslnou zručností než uměleckou kvalitou. V roce 1937 se kvůli těžké, zřejmě duševní chorobě musel odmlčet.
0: Zaměřme se teď prosím na filmy, které ještě vznikly mimo systém prvních československých studií. Dají se tyto filmy považovat za nezávislou kinematografii v dnešním slova smyslu?
2: Já bych s tím slůvkem nezávislý byl trochu opatrnější, protože už je to naše zpětná projekce, zpětné vnímání tehdejší reality. Ty menší produkce nebyly nezávislé v tom autorském slova smyslu, ohledně té autorské vize, ale vznikaly právě mimo systém a šlo o ty živnostníky, kteří prostě a jednoduše neměli přístup těm financím, ateliérům, ale funkčně tam určité podobnosti jsou, určité improvizované lokace, menší štáby, ale právě i to rychlejší točení. A někdy skutečně témata, která by ta velká studia nechtěla, tak oni zaobalili do takových jako melodramatických různých příběhů, ale komerčně mohly být velmi riziková. Natáčelo se často v provizovaných halách, provizorních halách, bývalých továrnách nebo přestavěných divadelních sálech, ateliér byly na Kavalírce, v Radlicích nebo na Vinohradech, o tom tady ještě bude také řeč v souvislosti právě s Havlovými a s Barandovem, protože právě na Vinohradech byly AB, tedy ateliéry. Mnoho scén se také natáčelo venku, protože tehdy ta technika a to osvětlení nebylo tak dokonalé, takže vlastně to přirozené venkovní světlo bylo mnohem lepší a tak dále. Ty filmové společnosti jako Moldavia Film, Elektra Film nebo Lucerna Film fungovaly úplně jinak než ten pozdější studiový systém,

0: Každý producent totiž scháněl finance, jak se dalo, vlastně i techniku a herce, a pak nebylo výjimkou, že se často někdy i ty filmové štáby ještě před natáčením také rozpadly.
1: A měly tyto menší produkce finanční prostředky na to točit zvukové filmy?
0: No to byl právě takový klíčový předěl, dá se říct, protože zvuk byl velmi drahý, ta technika, postprodukce, ozvučené ateliéry, a právě proto pak Miloš Havel stavěl také Barrandov, protože byl určitým průkopníkem toho zvukového filmu a nové moderní ateliéry s tím dostatečně odlučněným právě prostorem byly tady tou ideální podmínkou. Menší výrobci na to prostě a jednoduše neměli na ten zvuk, takže buď točili velmi potichu, protože ta kamera musela být často schovaná, právě odlučněná, anebo si jednoduše pronajímali ty kapacity jinde. Takže zvuk byl určitá taková braná zem mezi amatérismem a průmyslem. Takže ještě tedy dodám, že ty kamery musely být v těch odlučněných kabinách, mikrofony měly malý dosah, herci se téměř nesměli pohybovat, aby tam tedy nešelestili, a celé scény bylo právě nutno přizpůsobit i těm technickým podmínkám. A kameramani často i vzpomínali, že vlastně víc bojovali s technikou, než s tím samotným uměleckým výsledkem.
2: Vlastně ty technické problémy podle mě strašně hezky zobrazuje hollywoodský snímek pár let starý, jmenuje se Babylon. On ho vlastně moc lidí neviděl, byl to takový kasovní propadák, ale právě ty scény z toho, kdy opravdu museli jsme se zavřít, technici umírali vedrem v těch kabinách, aby tam opravdu nic nezaznělo. To ten film podle mě vykresluje krásně a je potřeba to tady zmínit, kdyby někdo se právě chtěl ponořit do tohohle tématu více.
1: Jakou roli tehdy hrálo divadlo? Přebíhali stejně jako dnes herci mezi divadelní scénou a placem?
0: Je to tak, přebíhali, předpokládám, že i velmi rychle někdy. A to obousměrně. Film si bral z divadla mnohé, a tedy jak herce, tak ty textaře i scénické postupy, a to také pak ještě potažmo z literatury. A herci přebíhali zcela volně, protože to filmové angažmá bylo sice finančně zajímavé, ale velmi nestálé. Divadlo tak pro ně byla jistota a film takový přivýdělek nebo někdy až skok té jako popularitě nebo slávě, a dnes to víceméně funguje také podobně, protože jenom přibylo už i to seriálové okno.
2: Vlastně ty divadelní náměty byly velmi populární, když se podíváme na to, co vznikalo, tak to tam vidíme. Tady asi by bylo příjemné zmínit první v uvozovkách ryze český zvukový a mluvící film, za který se označuje hudební komedie Fidlovačka a ne žádný hněv a žádná rvačka z roku 1930, natočili právě už zmiňovaný Stanislav Ineman podle divadelní hry Josefa Kajetána Tyla. Památná je tam samozřejmě scéna, která mi asi nejvíc připomíná z Casablanky Marseillaisu, kdy se švihák von Dudek na ševcovské cechovní slavnosti zvané Fidlovačka posmívá české písně a vybízí kapelu, aby raději zahrála něco německého, tak začne zpívat O du lieber Augustin, a pak je tam ta hláška šesky, za pár let bude šeština, fuč. Vloží se do toho ale Švec Kroutil, který se rozčílí nad jeho chováním, že to by se určitě některým hodilo do krámu, aby čeština zmizela, ale to by tu těch vašich prodaných duší muselo být přeci jenom trochu víc. Česká písnička vám nevoní, stydíte se za ní, za sebe se styďte. Cizí do nebe chválíte, cizímu se klaníte a za jeho rány mu ruce líbáte. A českou svou hroudu, ze které jste se zrodili a která vám živobytí dává, kterou máte chránit, tu nechráníte. Pardon za tu doslovnou citaci, ale mi to přijde hrozně hezké. A do toho teda slepý hudebník Mareš zanotuje Kdo domov můj a dojme všechny kolem a historie je zapsaná.
0: Dojala si i nás.
1: My jsme v minulém týdnu v rámci samotných počátků české kinematografie několikrát zmínili i cenzuru. Jak to bylo s cenzurou?
0: Ono je důležité rozlišit takové dvě věci, jak my si představujeme, že ta cenzura tehdy fungovala a jak třeba pak fungovala cenzura během třeba komunistické totality. Za první republiky ta cenzura existovala, byla ale mírnější a týkala se už hlavně těch hotových děl, ne toho scénáře předem. To cenzurní povolení pro nezbytné nasazení titulu do kin, tak to obstarával v letech 1919 až 1939 cenzurní výbor kinematografický při ministerstvu vnitra. Takže jinými slovy jste prostě mohli natočit ten film, ale nešel do kin, tak musel projít takovým schválením, jestli je dostatečně také morální, někdy také výchovný. Na filmovém přehledu jsou často i poznámky, že už neprošel nějakým cenzorním řízením v těch 30. letech, takže to je tedy jiný model než ta komunistická cenzura, kde kontrola začínala už u scénáře, různé symboly, jestli nejsou tedy protistátní, a ta menší studia právě i té cenzuře se snažila vyhýbat v těch 30. letech a mohli točit taková odvážnější témata a právě to zaobali do té komedie nebo melodramatu. A úředník pak měl takovou horší pozici ohledně rozhodování.
1: Povídáme si s Kristýnou Roháčkovou a Martinem Hrnčířem. Budeme pokračovat za okamžik.
3: To byl můj film.
4: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
3: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
4: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

jak to chodí, po každé se neurodí, znáš to, jak to chodí.

jsou všechna slova. Čas je dávno vygumoval pryč. Jsou všechna slova.

0: Bratři Ebenové a píseň Nic není tak horký je 12 hodin 29 minut. Barrandov si možná i vy dnes spojujete hlavně s kamennými terasami u Prahy, ale právě v těchto místech vyrostl jeden z největších ateliérů u nás, Barrandovská studia. O jejich historii teď budeme mluvit s Kristýnou Roháčkovou a Martinem Hrnčířem. Barrandov je dnes už přece jen pojem. Mm-hmm. Jak ale vlastně vznikl?
1: Stojí zatím rodina Havlů a tady je taková krásná historka, že strýc budoucího prezidenta dramatiky byl filmový magnát. Miloš Havel, strýc prezidenta Václava Havla, tak založil filmovou a distribuční společnost už v roce 1912. A pak byl také na těch vinohradech, které už jsem tady zmiňoval. Ale ty ateliéry na vinohradech, protože byly dřevěné, tak přestávaly stačit. Zvuk přišel a kapacita už nestačila. A bratr Václav mezi tím tedy plánoval, doufám, že už jste se nestratili mezi těmi Havly, tak bratr Václav mezi tím plánoval moderní vilovou čtvrť na kopci za Prahou, protože se inspiroval při studijní cestě v Kalifornii a ten název Barrandov právě si tedy půjčil od té bronzové desky, kterou tam najdeme i dnes ve skále a ta připomíná francouzského vědce Joachima Barrandeho. Takže Barrandov vlastně nebyl úplně od počátku takový filmový projekt, ale je to víceméně realitní projekt, ke kterému se pak přistěhoval i film.
0: Chce něco doplnit Kristýna Roháčková?
2: Já tu mám jenom takovou zajímavost, že v těch vilách vlastně po vzoru těch boháčů v Hollywoodu později bydlela například herečka Adina Mandlová nebo režisér Pavel Juráček. A takové malé architektonické okénko, vlastně ta vyvýšenina nad Vltavou se v 19. století jmenovala Slovanský vrch. A když jí teda Václav Maria Havel, jako ten bratr, aby jsme se tady všichni v tom rodokmenu orientovali, kupoval tu lokalitu a označovala se jako Habrová, ale všichni právě znali ten název Barrandovské skály.
0: A co bylo na vzniku Barrandova klíčové? V čem je to důležité?
1: Ta rychlost a ambice v tehdejší době. Ten slavnostní výkop základů byl už v listopadu 23. listopadu roku 1931 a první filmovací den pak připadl na 25. ledna roku 33. 14 měsíců tedy od výkopu až po tu první klapku. To je dnes víceméně nepředstavitelné, tato rychlost, a výsledkem bylo, že architekt Max Urban vytvořil ve své době to nejmodernější centrum nebo filmové ateliéry v Evropě. Celkový rozpočet byl 14 milionů korun, přičemž právě tam byla i půjčka 5 milionů korun a tu získali s argumentem, že ateliéry podpoří národní filmovou kulturu, kterou tehdy válcovaly snímky ze zahraničí, tedy primárně ty americké. Takže se dá říct víceméně, že to byl takový business case a nejen takové kulturní gesto, že tedy šlo o obchodní nějaký tedy podnik. Barrandov také přinesl centralizaci výroby, místo tedy vlastně, jak je jednotné, tak automaticky také znamenalo větší dohled, takže když točíte v garáži nebo v ateliérech, tak vás nikdo až zas tak nesleduje, ale právě v tomto studiu tak vznikalo, to mělo 300 zaměstnanců a produkovali tedy 80 filmů ročně, takže ušlo víceméně o továrnu na sny a ne úplně o ateliér. Dodám tedy, že Max Urban právě zvolil tu funkcionalistickou vizi takového fénixe, který se rozpíná na těch barrandovských terasách. Nebyl také jenom architektem, ale scénografem, režisérem a jedním z průkopníků českého filmu. Na projektu spolupracoval s architektem Vilénem Ričajnem a Urban se inspiroval právě tehdy nejmodernějšími evropskými studii, zejména právě berlínským Babelsberkem, a za tento podnik, tedy za Barrandovská studia, pak získali i velkou cenu na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži.
2: Mně se líbí, že vlastně na stránkách barrandovských studií to přímo popisují, že ta rychlost výstavby ateliéru byla tradičně havlovsky závratná. Ale jedna taková aktualizace, protože dnes Barrandov studio má 18 ateliérů, 14 v barrandovském areálu a 4 v Hostivaři. Celková ateliérová plocha v barrandovském areálu dosahuje skoro 11 000 metrů čtverečních, k dispozici ale také rozsáhlý pozemek o rozloze 160 000 metrů čtverečních, kde právě jsou ty velké dekorace, kde jsou tam ty dekorace pro středověké městečko, kde se často natáčí, a také rozsáhlá Pařížská ulice. A vlastně poslední dva zvukotěsné ateliéry, trošku matoucím způsobem nazvané číslo 11 a 12, se slavnostně otevřely teď v pátek 26. června.
1: A já dodám jenom, že vlastně tím prvním filmem, který se natáčel na Barrandově, tak byla Vražda v Ostrovní ulici a i na dnešní poměry šlo vlastně tedy o takový zvláštní podnik, jak rychle vlastně vznikl tedy ateliér a už se tedy hned točilo. Ale to rozeberme dále.
0: Ano, za chvíli si řekneme více k tomu, co se na Barrandově skutečně točilo. Zůstaňte s námi.

0: Rebecca Clark. Na Vltavě dozněla druhá část jejich sonáty pro violu a klavír. Kristýna Roháčková a Martin Hrnčíř jsou se mnou ve studiu. Vrátíme se k Barandovu. Co Barandov samotný produkoval?
1: Tak zmiňme třeba Velké komedie první republiky a dramatickou tvorbu, společenské příběhy a právě i filmy, které formovaly obraz české kinematografie na desítky let. Asi bychom se měli zastavit u vůbec prvního filmu, který už Martin načal, což byla detektivka Vražda v Ostrovní ulici. Natočili už třikrát zmíněný Svatopluk Ineman podle románu Emila Vachka. Ten prý během psaní vycházel z novinových zpráv o neobjasněné vraždě starší ženy. Vůbec poprvé se tu ve filmu objevuje oblíbená literární postava inspektora Klubíčka. Původně ho měl hrát Hugo Haas, nakonec ho ale stvárnil Jindřich Plachta. Dnes si tu roli ale posluchači asi nejvíc spojí s Miroslavem Donutilem, který inspektora Klubíčka hrál ve třech filmech. Šlo o první československý film, ve kterém zazněly současně dialog a hudba, což umožnila míchačka zvuku, kterou až do té doby neměli čeští filmaři k dispozici. Dobová kritika tak psala o zcela novém, neobvyklém zvukovém účinku.
2: Já dodám, že do právě na Barandov, kvůli tomu, jak byl moderní, tak se hrnuli od roku 1933 právě i zahraniční produkce a součástí hned té první natáčecí sezóny byl i francouzský velkofilm Volha v plamenech. Na barandovské pláni tehdy vyrostly kulisy ruského města a proháněli se v nich jezdci na koních. Příběh vypráví o spouře proti carovi podle předlohy básníka Puškina a Miloš Havel nechtěl tehdy nic ponechat náhodě, protože šlo o první velkou koprodukci, tedy nově otevřených ateliérů, a tak se pro pohodlí francouzských partnerů a o jejich pohodlí starala už od začátku Lída Bárová, která, a teď budu citovat, Havel věděl, že umím jakž takž francouzsky, a tak mě vybral, abych milé a slavné hosty na nádraží přivítala. Ráda jsem pak chodívala do ateliérů a dívala se, jak pracuji. Takže tady je vidět, že i ta přátelská výpomoc byla na místě.
0: A co ty první barandovské filmy znamenaly pro československou kinematografii?
2: Hlavně profesionalizaci a v tom nejkomplexnějším slova smyslu, nejen technickou, ale i systémovou, pod vedením zkušených filmařů jako Karel Lamač nebo Martin Frič se rodily tedy ty nové herecké hvězdy, už zmíněný Vlasta Burian, Hugo Haas, Oldřich Nový, Adina Mandlová, Lída Bárová nebo Nataša Golová. To je takový ten hvězdný systém, který známe už z Hollywoodu, jen tady je v menším měřítku. Studio investovalo právě do těch tváří, protože věděli, že přitáhnou diváky a ty diváci pak zafinancují další filmy díky vstupnému. Takže celá 30. léta jsou v tomto ohledu zlatá a dá se říct, že i doložitelná.
1: A vlastně ta studiová tvorba přinesla i finanční podporu od státu, protože ta v té době činila asi 200 tisíc korun. Když se na to podíváme, tak tehdy filmy mohly stát klidně i milion, vlastně ty největší produkce 1 200 000 korun, ty menší si ale vystačily s 8 až 10 000, takže ta částka od státu tam určitě byla citelná.
0: Takže se dá říct, že Barandov tak trošku změnil pravidla hry?
2: Určitě, ale zároveň nastavil i jisté mantinely, které pak fungovaly pro každý další režim. Hned v prvních několika letech vznikla dlouhá řada snímků, patřících dnes tedy do toho zlatého českého fondu, ale osudný rok 1939 a okupace přinesly konfiskaci ateliérů. Němci Barandov vzali prakticky hned po vstupu do Prahy, protože věděli, jak je důležitý film z hlediska propagandy a věděli, co na Barandově tedy mají. Nacistická cenzura pak zpětně také zakázala přibližně třetinu celé meziválečné produkce Československa, a to z let 1930 až 1938. Často šlo o filmy právě s československou státní myšlenkou, nebo zakazovali filmy, kteří vytvořili tvůrci židovského původu nebo vlastivědné snímky. Takže Barandov byl vlastně už od začátku místem, kde se potkávala ta kreativita s mocí, a to ať tou obchodní, nacistickou nebo pak později i komunistickou.
0: Dnešní hodina projektu To byl můj film končí. Zítra se podíváme na další vrstvy české filmové historie, tentokrát z pohledu autorů a cenzurních zásahů v praxi. Poslouchejte opět mezi 12. a 13. hodinou. Kristýna Roháčková a Martin Hrnčíř zavítali k nám do studia. Děkujeme.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
4: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
3: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou. 1, 2, 3.

0: Americká jazzová zpěvačka Jess Maya Horn vás provází pondělní polední Vltavou s datem 29. června. Karlovarský filmový festival letos slaví 60. Jeho historie sahá až do roku 1946, kdy se první festival konal jen rok po skončení druhé světové války. Starší je už jen festival v italských Benátkách. Zapátrali jsme proto v rozhlasovém archívu i v kronice filmového festivalu historika Květoslava Kroči a připomeneme si, co všechno návštěvníci této prestižní akce mohli v minulých desetiletích zažít.
1: První ročník Mezinárodního filmového festivalu začal 1. srpna roku 1946 a nebylo to v Karlových Varech. Tady se filmy sice promítaly, ale až den po oficiální premiéře v Mariánských Lázních. Tam bylo sice víc kin než ve Varech, město na soutoku řeky Teplé a Ohře zase filmaře inspirovalo. Natáčel se tu například němý film Erotikon Gustava Machatého. Právě režisér Gustav Machatý, který od poloviny 30. let pracoval hlavně v zahraničí, byl po válce hostem zdejšího filmového festivalu. Nesoutěžní přehlídka se konala v době odsunu Němců, kdy kinematografie Polska, Německa i Maďarska byly v troskách a hodně se točilo o válce. Festival nabídl k odreagování i novou komedii Nezbedný bakalář o Tatara Vávry.
2: To je náš kantor, Ondřej Královic.
3: Byl to renesanční film a tak neměl velký úspěch u diváků, protože po osvobození film s opilým nebelanským bakalářem nebyl vhodný. Prostě nehodil se do té atmosféry.
1: Navzdory tomu, co říkal režisér Vávra, se ale publikum v roce 1946 bavit chtělo. Hvězdami prvních ročníků zdejšího filmového festivalu tak byly dvě tehdy nejzářivější herečky, tanečnice, zpěvačky a sexuální symboly. Z Hollywoodu přiletěla Američanka Rita Haywortová, která se právě v roce 1946 předvedla ve své vůbec nejslavnější roli Gildy s legendární scénou, v níž oblečená do černého saténu předvádí svlékací scénu s rukavicemi. They had the earthquake in San Francisco back in 1906. Karlovy Vary ale pověstnou rusovlasou Ritu Haywortovou viděli už ostříhanou na krátko a odbarvenou na blond. Mimochodem ztrátou ohnivé hřívy prý americká herečka přišla o velkou část publika. Festival ale hostil ještě jednu blondětou krásku. Byla to největší sovětská herecká hvězda všech dob, Ljubov Petrovna Orlovová. Festivaloví diváci ji mohli vidět v předválečné bláznivé jazzové komedii inspirované americkou groteskou Celý svět se směje. Orlovová byla výborná zpěvačka, tanečnice i herečka a v Sovětském svazu měla stejné postavení jako později ve Spojených státech Marilyn Monroe. Publikum ji zahrnovalo obdivem a říká se, že do ní byl zamilovaný i Stalin. Jeden z fanoušků se Orlovovou v roce 1953 po jednom z koncertů pokusil otrávit růžemi napuštěnými jedem. Od té doby se sovětská superstar lidí stranila. V Karlových Varech ale ještě ochotně chodila na besedy s diváky. Lenka Šumová, Český rozhlas.

0: Italská filmová noc uzavře festival Smetanova Litomyšl ve velkém stylu.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera rozezní slavné melodie italské filmové hudby.
0: Zazní svity z filmu Kmotr, Sladký život nebo Tenkrát na západě.
1: Přímý přenos ze zámeckého nádvoří v Litomyšli poslouchejte v neděli 5. července od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Do Česka by měly dorazit odpoledne. Podle Českého hydrometeorologického ústavu budou bouřky nejintenzivnější v jižních a východních Čechách a na Českomoravské vrchovině. Doprovodí je silný vítr, přívalové srážky a kroupy. Po historicky nejteplejším víkendu se pak v Česku bude postupně ochlazovat. Zhruba 25% Čechů se domnívá, že není možné svobodně mluvit o soužití s Romy. Ukazují to data společného projektu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Výsledky poukazují také na přetrvávající stereotypy, které si česká většinová společnost s romskou menšinou spojuje. Podle výzkumníků také Češi nevnímají šíření stereotypů o Romech jako tabu. Dotazování na přelomu dubna a května provedla agentura Median. Výzkumu se zúčastnili zhruba 2000 respondentů. Pákistánské bezpečnostní síly útočily podél hranice s Afghánistánem. Podle Pákistánu zabili 29 ozbrojenců vládnoucího hnutí Talibán. Afghánská vláda ale tvrdí, že zemřelo 38 civilistů. Dalších víc než 160 lidí, včetně žen a dětí, je podle Kábulu zraněných. Pákistán útoky odůvodnil nejnovějšími operacemi afgánských ozbrojenců na svém území. Islámabád viní Kábul z ukrývání lidí, kteří útoky na Pákistán plánují. Afghánistán to odmítá s tím, že ozbrojenci jsou vnitřním problémem Pákistánu. Po dobu japonské modernistické architektury mezi světovými válkami a její propojení s evropskými i americkými avantgardními směry přibližuje nová výstava v plzeňské Semlerově rezidenci. Podoba expozice Na rozcestí meziválečná architektura v Japonsku pracuje s lehkými dřevěnými konstrukcemi a tradičním japonským papírem. Navazuje na dlouholetý výzkum japonské architektury kurátora Adama Štěcha. A počasí bude jasno nebo polojasno, během dne čekáme od západu přibývání oblačnosti. Dopoledne v západní polovině Čech, odpoledne a večer i jinde se objeví přehánky a bouřky, i velmi silné. Teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku až 39 stupňů Celsia. Maxima na horách 28 stupňů, na západě a severozápadě naměříme kolem 20. Bouřky může provázet silný vítr, přívalové srážky nebo i kroupy. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Jsme s vámi i po 13. hodině. Hezký, i když poněkud horký letní den přeje ze studia Dagmar Kopečková. Co nás teď na Vltavě čeká? Celé léto budeme po 13. hodině vybírat z programové řady našich víkendových klapek, v rámci kterých posloucháte filmovou hudbu z kultovních i z Brusunových snímků. Dnes se do popředí dostává italský hudební skladatel Ennio Morricone. Pořad připravil a uvádí Tomáš Pilát. Příjemný poslech.
0: Klapka. Ennio či Ennio Morricone bývá označován za mága filmové hudby s obrovským vlivem na kinematografii. Pracoval s mnoha významnými režiséry a věnoval se všem filmovým žánrům. Dnes se zastavíme u westernu.

Mlčenlivý muž s harmonikou, nádherná Jill, desperát Šajan a zabiják Frank. Doděrné mouchy a prach. A napětí, které se dá krájet. Do toho pár nových vražd, jedna stará vražda a touha po odplatě. Ikonický film Serža Leoneho tenkrát na západě patří k nejpopulárnějším dílům filmové historie. I díky hudbě Ennia Morriconeho. Pořad věnovaný práci zmíněného komponisty pro filmové westerny nelze začít jiným filmem. A harmonikou, která je de facto jednou z postav filmu. Divák celý film cítí, jak důležitou. Je tu vidět Morriconeho hudební přemýšlení. Muzika vstupuje do děje, zvýrazňuje ho, často dokonce vytváří. Instrumentaci skladatel přizpůsobuje ději, prostředí i filmovým figurám a často překvapuje nástrojovou kombinací nebo vypíchnutím sólového nástroje. Trefně do svých skladeb zakomponovával i v uvozovkách obyčejné zvuky obyčejných věcí, třeba klapot mlýna, praskání dřeva, vrzání studničního rumpálu nebo práskání biče. Hudba často nahrazuje slova, dialogy, především v dlouhých záběrech. K filmu Tenkrát na západě, stejně jako k některým dalším, napsal Morricone hudbu ještě před natáčením a protagonistům určil určité motivy, které je charakterizují. Režisér pak točil a skládal jednotlivé scény s partiturou v ruce či se sluchátky na uších a filmu to rozhodně pomohlo. Pomohlo to i hercům, když byla muzika na place pouštěna do natáčeného obrazu, tedy aspoň někteří si tuhle metodu točení pochvalovali, třeba Claudia Cardinale.

Tuhle melodii zná asi každý. Dodnes má ve světě stovky různých cover verzí, včetně písňových hitů. To je asi na Morriconeho hudbě nejzajímavější, ač většinou krásně sedí k filmu, obstojí i sama o sobě a může si žít vlastním životem. A taky žije. Její neustálé vydávání na CDčkách i elektronických platformách a provozování na koncertech jsou toho důkazem.

Zpátky k westernům. Filmy tohoto žánru netvoří většinu Morriconeho filmografie, nicméně ho asi proslavili nejvíc. Pro pár dolarů navíc, pro hrst dolarů a Hodný, zlý a ošklivý patří k těm nejslavnějším. Hlavní roli si tu střihl Clint Eastwood, v tenkrát na západě ho vystřídal Charles Bronson. A Morricone prý ani dopředu nečetl scénář, s režisérem se domluvil

Dalším westernem, který spolu komponista Morricone a režisér Leone natočili, byly Kapsy plné dynamitu z roku 1971. Humor, který tu a tam ve filmech zmíněného režiséra probleskuje, je tady asi nejvýraznější. A ve formě je i Morricone. Nálada hudby jde občas zdánlivě proti smyslu děje, čímž ovšem dramatika situací jenom vynikne. Tu dramatičnost dotvářejí i vokální složka, sbory a charakteristické popiskování. Tentokrát je v pozadí příběhu Mexická revoluce. Některé scény filmu jsou ovlivněny díly slavného malíře Franciska Goyi, tedy temno, beznaděj a smrt.

Leone s Morikonem tvořili sehranou dvojici. Ti dva se znali ze základní školy. Ne moc blízko, ale Leone skladatele zkusil oslovit ke spolupráci a vyšlo to. Svému skladateli pak ve svých filmech nechával hodně prostoru, jeho hudbu vypichoval do popředí a komponista ji tvořil tak, aby se líbila. Oba dva dosáhli ve svých oborech uznání a měli i nejrůznější napodobovatele. A samozřejmě nevycházeli na prázdno. O filmy i jejich na LPčkách vydávané soundtracky byl velký zájem a vydělávali tak dost peněz. Týkalo se to i soundtracku k westernové komedii Moje jméno je nikdo, kterou Leone produkoval a natočil režisér Tonino Valeri. Do jednoho z hudebních motivů snímku upravil skladatel Jízdu Valkýr Richarda Wagnera.

A ještě hudba k filmu Hodný, zlý a ošklivý. Snímek i muzika k němu udělali díru do světa nejen v Evropě, ale i v Americe. A byl to i jeden z důvodů, proč se po Morriconem začali ohlížet i v Hollywoodu.

0: Ve Vltavské klapce jsme dnes slyšeli první epizodu čtyřdílného cyklu, který je věnován tvorbě Ennia Morriconeho. V závěru dozněla skladba Hodný, zlý a ošklivý ze stejnojmenného filmu v hlavní roli s Clintem Eastwoodem. Pořad připravil a uvádí Tomáš Pilát. Posloucháte Český rozhlas Vltava, navážeme povídkou. Jejím autorem je švýcarský prozaik Gottfried Keller. Z překladu Erika Adolfa Soutka pořad připravil Tomáš Kukulka. Účinkuje Stanislav Šárský, kterého režijně vedla Pavla Pešatová. Povídka se jmenuje Kovář svého štěstí.
1: Povídka.
2: John Cabis, pohledný muž hnedle 40letý, říkával na potkání, že každý má, musí a může být kovářem svého vlastního štěstí. Tak už v útlém mladickém věku dal svému osudu první mistrnou ránu tím, že proměnil své křestní jméno Jan v anglické John, protože se tím výhodně odrážel od všech ostatních Honzů. Když se však štěstí nechtělo chytit na tuto udici, dal osudu druhou mistrnou ránu a proměnil měkké I v svém příjmení Cabis v tvrdé. Tím se tomuto slovu, Cabis znamená zelí, dostalo ušlechtilejšího a cizokrajnějšího nádechu a John Cabis čekal nyní na štěstí, jak se domníval, s větším nárokem. Avšak minulo několik let, aniž se dostavilo, a John se již blížil ke svému 31. roku. Nyní se však opravdu vzchopil a jel se uvažovat o podniku, který by stál za to. Už často záviděl nejednomu Seldvillanu jeho honosnou firmu, jež vznikla připojením jména manželčina. John Cabis se tedy začal rozhlížet po ženě. Ve vší tichosti, ale cílevědomně. A hle, ještě v témže týdnu přijela starší dáma se svou vdavek schopnou dcerou a usadila se v Seldville, říkala si paní Olivová, dcerka pak slečna Olivová. Cabis, Oliva, zaznělo to i hned Johnovi v uších a zazvučilo mocnou ozvěnou v jeho nitru. Kdo s takovou firmou založí nějaký skromný obchod, udělá z něho za pár let veliký podnik. Tak se tedy moudře pustil do toho. Zmíněné dvě dámy projevovaly opravdu nemalou chuť chytit se do nastražených tenat. Ba zdálo se jim, že při své řádnosti je právě oním mužem, za kterým přišli do země. Jeho pravidelná zahálka ukazovala na poklidného občana, bezpečně zobajícího svůj malý úrok nebo nějakou tu rentičku a ukrývajícího své cenné papíry v rozkošné skřínice. Prohodili něco o svých vlastních spořádaných poměrech, ale když spozorovali, že panu Cabisovi na tom zřejmě příliš nezáleží, umoudřili se a měli za to, že tohoto ctihodného muže na nich láká jedině kouzlo osobnosti. Zkrátka a dobře, za několik týdnů byl se slečnou Olivovou zasnouben a posléze odjel do hlavního města, aby jednak dal vyrýt bohatě zdobené navštívenky s nádherně dvojitým jménem, jednak aby objednal skvostnou firmu a navázal obchodní styky pro obchod se střižním zbožím na úvěr. S veselou se opět vrátil domů ke své nevěstě, jejíž jedinou chybou byla poněkud nepoměrně veliká hlava. Byl uvítán laskavě a když skončil zprávu o své cestě, vyjevili mu, že nevěstiny dokumenty potřebné ke svatbě již došly. Ukázalo se, že matka je sice ovdovělou paní Olivovou, dcera však nemanželským dítětem z jejího mládí, které mělo své vlastní příjmení. Toto jméno bylo Hlávková. Nevěsta se jmenovala panna Hlávková a budoucí firma tudíž John Cabis Hlávka, neboli Jan Hlávka Zelí. Ženich zůstal jako skoprnělý, prohlíže je nešťastnou polovici. Konečně zvolal, a s takovým kapitálním kokosem se člověk může jmenovat Hlávková. Odešel domů, aby si celý ten případ rozmyslil. Ale už cestou pokřikovali jeho veselý sousedé na něho Honza Hlávka Zelí. Po 3 dny a 3 noci se pokoušel, aby pokažené dílo v hluboké samotě překul. Dne 4. jeho rozhodnutí uzrálo. Zašel k dámám a požádal místo o dceřinu o matčinu ruku. Avšak pohoršená paní se dověděla, že pan Kabis vůbec nemá skříňku z mahagonu s cennými papíry a vykázala ho bez okolků ze dveří. Tak panu Johnovi honosné Oliva zmizelo navždy jako lesklá bublina v modrém vzduchu a všecek skoprnělý držel v ruce perlík svého štěstí. Jeho poslední hotovost vzala při tomto podniku za své. Nezbývalo mu tudíž nic jiného, než aby se konečně odhodlal k nějaké skutečné práci a učinil ji základem svého života. A když se tak zkoumal ze všech stran, neznal vlastně nic, než jen výtečně holit. Usadil se tedy jako holič v malém krámku v přízemí. Přídomek Honza Zelí mu však zůstal a zavedl k němu nejednoho zákazníka. Tu jednou k němu zavítal občan, který se právě vrátil z dalekých cest a nyní ledabile prohodil. Tak v Seldvile přece dosud žijí Kabisové, jak vidím z vaší firmy. V Augsburku jsem se znal s jedním starým bohatým bláznem, který často ujišťoval, že jeho babička byla jakási rozená Kabisová ze Seldvile ve Švýcařích a že by se za živého boha rád dověděl, zda tam dosud žijí nějací členové tohoto rodu. Na to cizinec odešel. Honza Zelí se však zadumal a nemálo se rozčílil, když si konečně vzpomněl, že jedna pramáť se opravdu před dávnými lety vdala do Německa. Náhle v něm procitl jakýsi romantický zájem o rodokmeny a třásl se strachem, zda se cizinec opět objeví. Podle toho, jaké měl vousy, musel se za 2 dny opět dostavit. A opravdu přišel přesně podle tohoto výpočtu. John ho namydlil a začal se vyptávat na bližší okolnosti. Cizinec pravil, je to prostě jakýsi pan Adam Litumlej, ženatý, ale bezdětný a bydlí v Augsburku. John nazítří z rána zavřel svůj krám a vydal se bez prodlení na cestu do Augsburku. Trvalo to drahnou chvíli, než našel ulici, po níž toužilo jeho srdce. Vstoupil do domu a jel se stoupat do schodů. Jedny dubové dveře mezi mnoha jinými byly jenom přivřeny. Vetřelec je pootevřel a spatřil dost hezkou ženu nataženou na pohovce. To se náhle ozvalo cosi jako křik. John se pustil za zvukem, otevřel nejbližší dveře a spatřil obrovskou síň předků. Před zrcadlem zvící 10 stop stál malinký šedivý stařeček s namydleným obličejem. Dupal netrpělivostí, vřískal plačtivě a křičel: nemohu se už oholit, má břitva neřeže, ach, ouvej, ouvej. Když v zrcadle spatřil cizince, zmlkl a bojácně hleděl na pana Johna, jenž s úsměvem vzal dědouškovi břitvu z ruky a oholil ho jedna rada. Dost za dobu kratší 3 minut. Stařec hleděl dosud úžasle na cizince a pak se ho zeptal, kdože je a čeho si přeje. John si odkašlal a odvětil, že je jakýsi Kabis ze Seldvily a ještě právě projíždí zdejším městem, nechtěl prý odjeti, aby nenavštívil a nepozdravil potomky jedné pramáteře svého rodu. A vedle si tak, jako by od malička nebyl o nikom slyšel, než o panu Litumlejovi. Ten zvolal přívětivě rozjařen. Ha, tak tedy dosud kvete plémě Kabisů a je hojné a vážené. John pravil vážně. Hojné už není, neboť jsem poslední svého rodu, ale jeho čest je dosud neotřesena. Úžaslý a dojatý touto řečí podal mu stařec ruku a uvítal ho. Oba pánové se rychle dohodli o stupni svého příbuzenského svazku. Tu opět zvolal Litumlej. Tak těsně se dotýkají větve našich životů. Pojďte, milý synovče. Vší silou zatáhl za zvonec, načež se pozvolna přišouralo několik sloužících a konečně se objevila také dáma, která prve spala v prvním patře, dosud rumněná spánkem. Když jí však představili nově přišedšího hosta, byla potěšena touto nenadálou příhodou. Všecko se vyvíjelo přenádherně. John žil už 8 dní v tomto úctyhodném domě a znal tu již kdejaký kout. Spozoroval, že pan Litumlej začíná o něčem uvažovat. A že se leká, když mluví o svém odjezdu, což občas činil vážnými narážkami. Tu shledal, že je na čase, aby se opět odvážil malého misterného úderu a ohlásil svému příznivci zřetelněji svůj brzký odjezd. Pojďte se mnou nahoru do stíně předků, odvětil pan Adam Litumlej. Slyšte, na čem jsem se ustanovil a co vám navrhuji. Vy jste poslední svého rodu. Vím, je to těžký úděl, ale o nic méně zlý je můj. Pohleďte na mě, nuže. Jsem první svého rodu, to znamená, rozhodl jsem, že založím takový velký a slavný rod, jaký tu vidíte na stěnách tohoto sálu. Tito zde totiž naprosto nejsou moji předkové, nýbrž členové vymřelého měšťanského rodu tohoto města. Když jsem se před 30 lety sem přistěhoval, byl tento dům se vším svým zařízením právě na prodej a já jsem majetek ihned zakoupil jako základ k uskutečnění své zamilované myšlenky, neboť měl jsem veliké jmění. Ale neměl jsem jména ani předků a neznám ani křestní jméno svého děda, jenž si vzal Kabisovou. Svou vlastní podobiznu dal jsem už dávno zhotovit, jakož i rodokmen, u jehož kořenů stojí mé jméno, ale stíhá mě zlá sudba. Mám už třetí ženu a dosud mi žádná nepovila ani děvče, než kvůli syna dědice. Váš příchod, drahý synovče, přivedl mě nyní na myšlenku, že tu je i možnost umělé pomoci. Co tomu říkáte? Vy u nás budete živ jako rodné dítě a já vás soudně ustanovím svým dědicem. Za to berete na sebe tyto povinnosti. Obětujete na oko svou vlastní rodinnou tradici a přijmete po mé smrti mé jméno. Pod rukou rozhlásím, že jste můj nemanželský syn, plod bujného mladického kousku. Snad se nám v budoucnosti podaří sepsat o tom nějaký písemný projev, jakousi pamětihodnou milostnou historii. John za této řeči střídavě rudl a bledl, ale nikoli ze studu nebo úleku, nýbrž radostí a úžasem nad štěstím, jež ho konečně navštívilo. Ale nedal se těmito pocity zaskočit, nýbrž vedle si tak, jako by se jen těžce odhodlával k zřeknutí se počestného jména. Vymínil si 24 hodin na rozváženou, načež se jal zadumaně chodit nahoru a dolů krásnou zahradou. Zmeškal úmyslně hodinu polední a přišel pozdě k obědu. Mužíček Litumlej nesnesl nejistotu, zda bude praotcem nebo ne. A vyzval rozvážlivce, aby svých 24 hodin zkrátil a rozhodl se okamžitě. Přinesl vlastnoručně ze sklepa láhev prastarého Rýnského. Tu se konečně oblomila přísná mysl Kabisova a řekl ano. Rychle poslali pro notáře a při skvělé kávě složili právoplatný testament. Nakonec se objali. Ale nebylo to teplé obětí z masa a krve, nýbrž jakési střetnutí dvou velkých zásad, setkavších se v dráze svého rozletu. Nyní měl John vyhráno, neměl teď nic jiného na práci, než uvědomovat si svůj příjemný osud, brát trochu ohledu na svého pana otce a spotřebovat hojné kapesné tím způsobem, který se mu nejvíc zamlouval. Všech těchto úkolů zhošťoval se klidně a důstojně, přičemž se šatil jako mladý kníže. Avšak tatíček neustával naléhat, aby nyní rukou společnou vymysleli a sepsali onen román, jímž by John byl povýšen na jeho nemanželského syna. Vypili ve vinárně vesele několik džbánků, až John prohlásil, že právě vymyslel začátek té historie a že rychle poběží domů, aby jej napsal. Tak jen běž, řekl děda, já zatím budu vymýšlet pokračování. John opravdu odběhl do besídky a psal. Byl to požehnaný rok. Džber vína stál tehdy 7 zlatých a 4 mázy třešňové pálenky 4. 2 liberní bílý chléb a stejně velký bochník žitného, pak 5 čtyráku a pytel brambor 8. V tom se přihnal stařeček a pln horlivosti, aniž přečetl, co tam bylo napsáno, pokračoval. Nyní přišel on a jmenoval se Adam Litumlej. Přiburácel jako jarní bouře, měl na sobě rudý sametový kabát, klobouk s pérem a po boku kort. Měl zlatou vestu a na ní heslo, ať se mládí vydovádí. Měl zlaté ostruhy a jezdil na bílém hřebci. Postavil ho u první hospody a zvolal, čerta starého o to dbám, neboť je jaro a bujnost mládeže nestrpí otěže. Pil víno, jedl pečení a řekl, tohle mě všecko nebaví, pojď ke mně, děvo milená. Zde se náhle zarazil a nemohl dál za živého boha. Konečně John popadl ztracený koneček a pokračoval. Tato slova totiž pravil mladý Litumlej jakési paně Lízince nepevné. Byla to jedna z nejrozkošnějších krásek, jaké kdy město splodilo, s modrýma očima a malýma nožkama. Byla tak pěkně urostlá, že nepotřebovala šněrovačku a z peněz takto ušetřených mohla si pořídit fialové šaty. Nastal přepamětihodný máj, v němž se zřejmě sešla všechna čtyřiroční údobí. Nejprve napadlo sněhu, takže slavíci zpívali s vločkami na hlavě. Pak nastalo takové parno, že se děti koupali v rybnících a třešně zrály. Tyto přírodní jevy nabádaly lidi k uvažování. Pana Lízinka nepevná zadumala se rovněž a zasmušila. Když tu tak stála, přihnal se onen jinoch v rudém kabátě a řekl neprodleně, nepevná, já tě miluji. Tu podivným řízením změnila směr svých myšlenek a propukla v nelíčený smích. Teď nech pokračovat zase mne, zvolal stařec, to se mi zrovna hodí. I pokračoval takto. Co je to k smíchu, řekl jinoch, neboť já nerozumím žertu. Vyskočil na svého bělouše a více se nevrátil. Neboť to byl čertův chlapík. Aha, nyní je to vykonáno, vzkřikl Litumlej. Nyní ty přivoď zakončení. John pokračoval v psaní. Ubohá pana nepevná pocítila velkou nespokojenost, když pojednou spozorovala, že svůdný jinoch zmizel. Ale měla ještě tolik ducha přítomnosti, že rychle vše, co se stalo, prohlásila za odčiněno a zahalila se do své ctnosti a povila o měsíc dříve, čiperné pachole, jež od své první chvíle bylo odkázáno na to, aby bylo kovářem svého vlastního štěstí. Tento syn se tak zdatně protloukal pohnutým životem, že posléze podivuhodnými osudy spojen se svým otcem, byl tímto dosazen do svých poct a práv, takže se stal druhým známým praotcem rodu Litumlejů. Pod tuto listinu napsal stařeček, nahlédl a potvrdil Jan Polikarpus Adam Litumlej. A John se podepsal rovněž. Za těchto a jiných zaměstnání uplýval jim čas na nejvýš příjemným způsobem. Blaženému Johnovi z toho málem bylo úzko, že tu už není pranic, veď by ještě doufal, čeho by se obával, co by kul a o čem by přemýšlel. Rozhlížeje se takto po nové činnosti, usoudil pojednou, že manželka domácího pána se na něho dívá nespokojeně a podezřele. Stařec právě odešel, aby se v tichosti přičiňoval o vypátrání vhodné manželky pro svého dědice, o čemž ani tomu nic neřekl. John se rozhodl, že se bez prodlení odebere k paní domů s nejasnou představou, že se jí nějakým způsobem podvoří a zalichotí, aby dohonil, co zmeškal. Vstoupil opatrně do jejího pokoje a spatřil ji. Ona tu leží a podřimuje s nakousnutým malinovým dortem v ruce. Aniž dobře věděl, co si počít, přistoupil po špičkách k ní, uchopil její buclatou ručku a políbil ji uctivě. Nepohnula sebou ani dost málo, ale pootevřela oči a dívala se na něho rostodivným pohledem, aniž pohnula brvou. Neminul nyní den, aby se ti dva nesešli a neklamali stařečka jedna radost. Ospalá paní se pojednou rozjařila po svém. Avšak John se oddal nejvášnivějšímu nevděku ke svému dobrodinci, ustavičně ve snaze utužit své postavení a uvázat štěstí za nohu. Ale oba hříšníci chovali se tím jen přívětivěji a oddaněji k starému Litumlejovi, jenž byl všecek nadšen, domnívaje se, že skvěle opatřil svůj dům. Takže bylo těžko rozhodnout, který z obou pánů byl se sebou spokojenější. Jednou z rána se však zdálo, že starý pán to vyhraje. A to na základě důvěrné rozmluvy, kterou s ním měla jeho paní. Přecházel podobně všecek nesvůj a pokoušel se neustále zahvízdat všelijaké nápěvy, což se mu však pro nedostatek zubů nedařilo. Ale ještě téhož dne se vítězství naklonilo opět k mladšímu, když se ho stařec z nenadání zeptal, zda by neměl chuť si pořádně zacestovat, aby ještě trochu poznal svět a prostudoval různé výchovné metody v rozličných zemích. Nic mu nemohlo být vítanější nad tento skvostný návrh a pln radosti jej přijal. Rychle ho vypravili na cestu a opatřili směnkami. Nejprve navštívil Vídeň, Drážďany, Berlín a Hamburg, pak se odvážil do Paříže a všude žil nádherným životem. Nakonec si nemohl odepřít, aby si nezaskočil do své vlasti Seldwyly. Tam se ubytoval v nejlepší hospodě, sedal tajuplně a málomluvně při tabuli a byl rád, když si jeho spoluobčané lámali hlavu, co se to z něho stalo. On je však nepočastoval ani jedinou lahví vína, ač před jejich zraky pil vždy nejlepší. Tu si ke konci cesty náhle vzpomněl na úkol, jehož se mu dostalo, aby prozkoumal v cizích zemích nové výchovné metody a stanovil zásady, podle nichž by měly být vzdělány děti rodu založeného Litumlejem a Bohdá rozmnoženého Kabysem. Rozhodl se tedy, že se tohoto úkolu zhostí v Seldwyle. Seldwylští totiž připadli na nový zdroj výdělku, dělajíce ze všech dívek vychovatelky a rozesílajíce je po světě. Chytré a hloupé, zdravé a nemocné děti byly takto připravovány ve zvláštních ústavech a to pro všechnu potřebu. Byly vychovávány buď pozitivně křesťansky, nebo zase svědčtěji, víc pro jazyky nebo hudbu, pro vznešené domy nebo pro měšťanské rodiny, podle kraje, kam byly určeny a odkud přišla poptávka. O tom se psal podivuhodný spis, který uschovával v kulatém plechovém pouzdře, které na koženém řemínku neustále nosil po boku. Když si však toho povšimli Seldwylští, domnívali se, že je vyslán, aby jim ukradl tajemství jejich průmyslu a vyhnali ho spílajícemu a vyhrožujíce. Nemálo potěšen, že se mu podařilo je pozlobit, odcestoval a dorazil konečně do Augsburku. Vstoupil zvesela do domu. Čilá, krásná venkovanka s mohutnými prsy byla první osoba, s níž se srazil. John si ji prohlížel nikoli bez zalíbení. Avšak chtělo se mu rychle pozdravit paní domu, ale ta nepřijímala a ležela v posteli, ač dům zvučel podivným ruchem. Jeho původcem byl starý Litumlej, jenž pobíhal po domě, zpíval všecek zrodlý radostí, pýchou a nafoukaností. Rozpustile uvítal svého chráněnce a utekl opět, neboť měl zřejmě plné ruce práce. Zatím se čas od času od někud ozývalo tlumené vrnění. Venkovanka plných ňader přišla opět jeviště, tentokrát z hrstí bílých šátečků a volala svým bílým hrdlem: hned můj mazlíčku, hned můj chlapečku. I hrome, řekl si John, to je kůstka. Ale poslouchal opět ono vrnění, jež se ozývalo zas a zas. Tak co, zvolala Litumlej, jenž opět přicopital, že zpívá krásně ten náš ptáček. Co ty tomu říkáš, chlapče? Jaký ptáček, optal se John. Kriste Ježíši na nebi, tak ty to ještě ani nevíš, zvolal stařec. Narodil se nám konečně syn, máme v kolébce dědice. Všechny mé staré plány, všechna má přání se splnila. Kovář svého štěstí tu stál jako socha. Aniž však dosud chápala plný dosah události. Koukal vyjeveně a špulil ústa, jako by měl políbit ježka. No jen se nemráč, pokračoval veselý stařeček. Poněkud se náš poměr změní. Už jsem také zrušil a spálil poslední vůli, jakož i onen veselý román. Ty však povedeš dozor nad výchovou mého syna. Budeš mým pomocníkem a rádcem ve všem všudy. Teď si odpočiň, musím tomu Hrantovi vybrat nějaké kloudné jméno. John odešel do svého pokoje a usedl do kouta. Nahlédl, jak se věci mají. Proklínal zlou ženu, která mu provedla tento kousek a přičarovala dědice. Proklínal stařečka, který si namlouval, že má rodného syna. Třepetal se v přepevné síti, kterou nebylo možno roztrhat. Přece však se běhl k starci, aby mu spozdile otevřel oči. Což pak opravdu věříte, řekl mu tlumeným hlasem, že to dítě je vaše. Sotva mužíček zcela pochopil, kam míří. Vyletěl jako posedlý, zadupal nožičkama, funěl a vzkřikl konečně. Z mých očí nevděčná stvůro, nadsti utrhačný padouchu. Proč bych nemohl mít syna? Jaké štěstí, že poznávám ještě včas, jakého hada jsem to hřál na svých ňadrech. Pryč s tebou z domu, okamžitě. Třesa se vsteky, odběhl ke svému psacímu stolku, nabral hrst zlaťáků a hodil je nešťastníkovi pod nohy. Tu máš ještě něco na cestu a teď pryč s tebou navždy. S takovou se vzdálil, neustále syče jako had. Pak zabušili na dveře dva strážníci a poručili Johnovi, aby vstal a oblékl se. Na toho vyvedli z domu, přečetli zákaz, aby pod pokutou už nikdy do domu nevkročil. Všecek zpráskán odjel konečně do své milé Seldvily. Usadil se opět v hospodě a žil po nějakou dobu zadumaně ze své hotovosti. Čím víc se však zcvrkala, tím byl skromnější. S humorem přidružovali se Seldvilští k němu a když se jakž takž dopátrali jeho osudů a shledali, že dosud vládne malým jiměníčkem, prodali mu malou hřebíkárnu. S hřebíkárnou, v níž se vyráběly dva nebo tři druhy jednoduchých hřebíků, koupil i starého tovaryše, od něhož se nový mistr bez námahy naučil řemeslu, takže se ještě na stará kolena stal zdatným hřebíkářem, jenž pozdě poznal štěstí prosté a neúnavné práce, která ho vpravdě zprostila všech starostí a očistila ze zhoubných vášní. Jen za tichých nocí zamyslel se ještě někdy nad osudem a několikrát, když se opět vrátilo výročí dne, kdy našel madam Litumlejovou s malinovým dortem, tloukl kovář svého štěstí hlavou do ohniště, lítostí nad nevčasnou pomocí, které chtěl poskytnout svému štěstí. Avšak i tyto záchvaty se časem poznenáhlu ztrácely, čím lépe se mu dařily hřebíky, které koval.
0: Švýcarský prozaik Gottfried Keller byl autorem dnešní povídky s názvem Kovář svého štěstí. Z překladu Erika Adolfa Soutka pořad připravil Tomáš Kukulka. Účinkoval Stanislav Šárský, kterého režijně vedla Pavla Pešatová. Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Všeobecná zdravotní pojišťovna letos čeká nižší schodek, než plánovala, a to zhruba 16 miliard korun. To je o 3 miliardy méně, než byl původní předpoklad. Hospodaření zlepšil mimo jiné větší výběr na pojistném. Do schodku pojišťovna zahrnuje i přerozdělení zhruba 8 miliard korun menším pojišťovnám. Vedení hnutí ANO by dnes mělo oznámit další postup ohledně vedení pražské kandidátky. Řekl to místopředseda hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Do minulého týdne byl lídrem pražské kandidátky dosavadní zastupitel hlavního města a Prahy 11 Ondřej Prokop. Po kritice kvůli nepřiznaným pražským bytům oznámil odchod z politiky. O nominacích do říjnových senátních a komunálních voleb bude výbor jednat odpoledne. Evropané dál čelí extrémním horkům. Vrchol vlny veder a teploty kolem 40 stupňů Celsia dnes očekávají na Slovensku a ve východním Polsku. V Belgii se kvůli vedrům v posledních dnech zdvojnásobil počet hovorů na tísňovou linku. Francouzská agentura pro veřejné zdraví zase registruje od minulé středy přibližně o 1000 úmrtí navíc oproti dlouhodobému průměru. Karlovarský festival uvede v premiéře další dva české projekty. Prvním je celovečerní film Bojovník režisérů Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky. Společně natočili příběh o boxerovi, který chce po letech uspět mezi bojovníky MMA. Na filmové přehlídce bude mít zvláštní uvedení také šestidílná minisérie Filtr o dospívání a hledání svého místa ve světě. Seriál připravil pro Českou televizi režisér David Semler. Historii Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro nově uchovává Národní archiv. Český festival s 80-letou historií mu dnes daroval tištěné programy koncertů, plakáty, novinové výstřižky, smlouvy i výroční zprávy. Podle šéfa Pražského jara Roberta Hanče to pomůže k snadnému a profesionálnímu zpřístupnění historie akce budoucím generacím. A počasí bude jasno nebo polojasno, během dne čekáme od západu přibývání oblačnosti. Dopoledne v západní polovině Čech, odpoledne a večer i jinde se objeví přehánky a bouřky, i velmi silné. Teploty na západě a severozápadě Čech se budou pohybovat kolem 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku až 39 stupňů Celsia. Maxima na horách 28 stupňů a na západě a severozápadě naměříme kolem 20. Bouřky může provázet silný vítr, přívalové srážky nebo i kroupy. Více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.
3: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnappem. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
4: Radioservis představuje
5: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
6: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
5: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
7: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
5: Dej mi pokoj.
8: Tohle neskončí dobře.
5: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

Bylo by to krásný, ale dny za obzor letí, pomalu je odnáší pryč vlna po vlně. První, druhá láhev prázdná, otevírám třetí, co nás asi v dálce čeká, co nás nemine. Už

Šumění mořských vln, modrý obzor před očima, písek mezi prsty, knížka v ruce a hudba v uších a ideálně třeba i nějaký vychlazený drink v ruce. To je pro mnohé z nás ideální představa prázdnin. Věřím, že mnozí z vás si během léta i splní. Nás teď na letní vlnu doslova naladil v písni o mořích Vojtěch Jindra s kapelou Bran. Leto nám, milí posluchači, začalo a jak víte, u nás na Vltavě se ponese ve filmovém duchu. David Lynch byl letos z kraje roku oslavil 80. Stevena Spielberga, ty jeho čekají s koncem roku a dánský bouřlivák a experimentátor Lars von Trier se dožil 70. V našem vysílání ale nebudeme připomínat jen tyto giganty filmového plátna mluvit, budeme třeba i o otcích, zakladatelích a o těch, kdo provazovali nejstarší česká kina. Putování po kinosálech, kterým je letos víc než 100, zahájíme dnes a to ve zbrusu nové série Výletů s Vltavou. První díl vám nabídneme hned po 16. hodině. Do té doby se ale zastavíme třeba v majestátní katedrále svatého Víta, která, jak víte také z našeho vysílání, má nové varhany. Kvality nového nástroje prověří už zítra účastníci svatovítského varhanního festivalu, jak nový nástroj je zapůsobil na zkušené hráče z Čech i zahraničí a v jakém programu se rozezní jeho rejstříky. To nám už za chvíli řekne titulární varhaník katedrály a umělecký vedoucí přehlídky Ondřej Valenta. Teď už se ale zaposlouchejte do Dvořákových poetických nálad ve víru divokého bakchanále. Se ocitneme se severským pianistou Leifem Ove Ansnesem. A Markéta Kaňková vám přeje dobrý poslech.

0: Bylo jaro roku 1889 a Antonín Dvořák z části v Praze a z části na svém letním sídle ve Vysoké u Příbrami komponoval cyklus klavírních skladeb, které nazval Poetické nálady. Na Vltavě jsme právě 14 minut po 14. hodině slyšeli jejich 10. část. A jak už víte, v katedrále svatého Víta v Praze se už zítra rozezní z brusunové varhany, které patří k nejvýznamnějším varhanním nástrojům, které v posledních letech v Evropě vznikly. Jejich kvalitu i možnosti prozkouší účastníci 15. ročníku festivalu Svatovítské varhanní večery, který nabídne 10 koncertů předních českých i zahraničních interpretů a také několik netradičních programů. Ve studiu už teď vítám titulárního varhaníka katedrály svatého Víta a uměleckého vedoucího přehlídky Ondřeje Valentu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Letošní ročník je výjimečný tím, že se poprvé uskuteční právě na nových svatovítských varhanách. Co to pro vás jako uměleckého vedoucího festivalu i titulárního varhaníka katedrály znamená?
1: Pro nás to znamená hlavně velkou radost z toho, že máme krásný nový nástroj a spoustu nových možností se nám tím otevírá, jaká hudba může v katedrále teď zaznívat.
0: Vy jste titulárním varhaníkem, čili varhany jste si určitě už i sám na své vlastní prsty a kůži zkusil. Jaké jsou v porovnání s těmi dosavadními?
1: Jsou krásné. Opravdu se to mistru Grenzingově jeho dílně velmi povedlo. A krásně naplní celou katedrálu širokou paletou barev,

0: svým vývojem i řekněme k serióznější stránce hry na varhany a nicméně ta jeho naprosto bezbřehá technická vybavenost mu zůstává a ne, že by nebyl excentrický, oproti nám ostatním varhaníkům jako zjevně vyčnívá i na pohled, ale už jenom jeho program právě zítra se sestává z první půlky z toho, že bude hrát Bachovy Goldbergovy variace. On se teď hodně obrací právě ke tvorbě Johanna Sebastiana Bacha, takže uslyšíme jako to nejlepší z té opravdu vážné hudby, můžeme se těšit. Ale po Bachovi přidá ještě 3 vlastní improvizace. A tam teda vlastně nevíme, co můžeme čekat.
1: Tak tam bych čekala právě to, že to Cameron Carpenter pěkně rozjede. Festival letos nabídne interprety z několika evropských zemí a také z České republiky. Jak jste sestavoval dramaturgie a které koncerty byste posluchačům obzvlášť doporučil?
0: A přistoupil jsem k tomu letos vlastně lehce sobecky a takže jsem si řekl, že když máme krásné nové varhany, že musíme mít i ty nejlepší varhaníky a tak jsem vybíral prostě podle toho, koho bych si sám rád poslechl. Po tom vzoru, že číšník nebo kuchař doporučí to, co jemu samotnému chutná a tak je velká šance, že to bude chutnat i ostatním, tak podle toho jsem vlastně vybral. Podobně to bylo už, to jsem vám předtím neodpověděl, s Cameronem Carpenterem na první koncert, když se nám šťastnou náhodou ho přes společné známé podařilo domluvit a takhle nás čeká třeba koncert, na který se moc těším, je Ben van Osten, veliké jméno varhaní hudby, který přijede teď v červenci, anebo závěrečný koncert, který bude hrát varhaník vídeňského Štefansdomu Konstantin Reimajer. To je, letos máme teda, nechci jako nás sám chválit, ale máme jako jednoho výborného varhaníka za druhým a moc se na to těším.
1: Teď jste zmínil 2 zahraniční jména, co vaši čeští kolegové nebo kolegyně?
0: Samozřejmě, aby nebyli upozaděni tím, že někdo přijede z ciziny. Myslím, že jsme i mezi českými šáhli vysoko. Máme tam 2 pedagogy Akademie muzických umění, Pavla Černého a Jaroslava Tumu. To myslím, že není potřeba posluchačům Vltavy představovat. Potom budeme mít zajímavé spojení lesního ruhu a varhan, to bude s Michalou Káčerkovou a Ondřejem Vrabcem. A pak naopak velmi osvědčené spojení trubky a varhan. A to bude pan Jiří Houdek s Michalem Novenkem.
1: Festival potrvá až do 1. září. Kolik programů tedy nabídnete? A možná ještě popište, jak široká bude co do nějakých žánrů nebo stylových období ta dramaturgie. Teď jste vyjmenoval pár účastnících se hudebníků. Ještě možná řekněte pár slov k programu.
0: Jo, máme koncerty každé úterý, je to tedy 10 úterků za sebou od zítřka. A program je vlastně rozvržený. Nechal jsem z velké části letos těm interpretům volnou ruku, aby nám prostě předvedli, co od takového nástroje oni sami čekají a co teda ten nástroj může nabídnout. Takže od hudby Bachovy,
1: o které jste mluvil,
0: o které jsem mluvil právě, Michal Novenko zahraje i něco staršího z dějin katedrály, ale půjdeme až k hudbě současné a všechno mezi tím. Hodně samozřejmě varhaníci logicky vybírali hudbu třeba francouzských skladatelů a tu takzvaně symfonickou hudbu, která přesně odpovídá tomu nástroji a rozměrům katedrály.
1: Vy sám jako titulární varhaník během festivalu také usednete za varhany?
0: Ano, budu mít to štěstí dvakrát, náhodou se tak vyšlo. Ne, samozřejmě to nebudeme dělat, že to je náhoda, ale budu moc rád a to bude za 15 dní, takže 7. července a to budu hrát se symfonickým orchestrem a potom zase předposlední koncert a to budu hrát se zpěvačkou Markétou Fasaty a to máme na programu mimo jiné biblické písně Charlesa Villierse Stanforda. Ty se moc často nehrají, je to krásná hudba a tak máme takový britsko-francouzský program.
1: No vidíte, to by byla škoda to nezmínit. Titulární varhaník katedrály svatého Víta a zároveň umělecký vedoucí festivalu svatovítské varhaní večery nás pozval na tuto přehlídku. Zítra začíná v 19 hodin v katedrále svatého Víta na Pražském hradě a potrvá až do 1. září, jak říkal Ondřej, každé úterý. Tak jste srdečně zváni. Děkuji za rozhovor.
0: Rádo se stalo, taky děkuju.

0: Je 50 způsobů, jakými můžete opustit svou milou nebo milého. Na desce Joy Ascension o tom alespoň zpívá Macha Caribbean, jejíž hlas právě teď dozněl ve vltavském éteru. A teď už jim budou znít hlasy na obranu svobodné kultury, které se stále ozývají z celé Evropy, mimo jiné i z Francie. Právě tam počátkem června šokovala divadelní svět i veřejnost zpráva o zákazu hry Alexise Michalika Passport v jeho francouzském městě Castres. O cenzuře hry jednoho z nejúspěšnějších současných francouzských dramatiků nás přišla informovat Lucie Němečková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Lucie, vy hru i inscenaci Passport znáte, přiblížíte nám ji?
1: Tak hra Passport, čili český pas, je repertoárovým hitem pařížského divadla Théâtre de la Renaissance, kde se hraje od ledna roku 2024 a vypráví příběh, který se odehrává na severu Francie v Calais, v té bývalé takzvané uprchlické džungli. A sledujeme příběh mladého eritrejského uprchlíka Isy, který při jedné potyčce místní s policisty přijde k úrazu a ztratí paměť. Jediným jeho důkazem o jeho existenci je pas, který má při sobě. A divák pak sleduje v takových velice svižných střizích až filmových nejen jeho rozpomínání se na minulost, ale také hledání jeho vlastní identity. A zároveň v té druhé rovině sledujeme, jakým způsobem podstupuje tu svízelnou cestu pro získání toho trvalého pobytu. Ta inscenace je opravdu skvělá, doporučuji ji ke zhlédnutí. Vyznačuje se skvělými hereckými výkony, úžasnou dynamikou, obrazotvorností a také tím, jakým způsobem s nadhledem a s lehkostí vlastně zprostředkovává běžnému divákovi takové, řekla bych, celkem vážné téma.
0: Navzdory všem superlativům, které teď zaznívají z vašich úst, na začátku června došlo k zákazu této hry. Co přesně bylo tím důvodem?
1: Tak za tím zákazem inscenování v jeho francouzském městě Castres stojí jeho současné vedení města, které vzešlo z těch březnových komunálních voleb. V čele stojí Florian Azema, což je představitel krajní pravice strany RN, tedy Národního sdružení, který se ohradil proti této hře a inscenaci, která podle něj propaguje nelegální uprchlictví a zároveň staví do nelichotivého světla práci policistů. Samozřejmě tato inscenace se dotýká témat, jako je exil, jako je migrace, jako je integrace a to jsou právě ty pověstné červené hadry pro krajní pravici, které jim tedy vadí. Přičemž sám autor se brání tím, že mu nejde o angažované divadlo, že nedělá dokumentární inscenaci, ale že sleduje skutečné lidské příběhy a myslím, že stejnou měrou vyměřuje jak tedy těm uprchlíkům, které nevidí jako hrozbu, ale skutečně jako lidi z masa a kostí, stejně tak vyměřuje i postavám policistů.
0: Alexis Michalik je jedním z nejúspěšnějších současných francouzských dramatiků. Co dalšího bychom o něm měli vědět?
1: Tak určitě to, že začínal jako herec. V 18 letech debutoval v inscenaci slavné dcery legendárního režiséra Petra Brooka, Irny Brook. Zahrál si Romeo v její inscenaci Romeo a Julie. A myslím si, že ten brookovský styl inscenování se propsal i do toho jeho a i do způsobu psaní, které se vyznačuje, jak už jsem tady zmínila, velikou dynamikou a sofistikovanou propracovaností. A jeho nejznámější hrou je zřejmě hra Edmond, která sleduje peripetie vzniku hry Cyrano de Bergerac, nejslavnější francouzské hry. Tato hra byla uvedena také v České republice v Opavském divadle. Ta francouzská inscenace získala 5 Moliérů. Vznikl také film, který se mimo jiné točil v Praze a v Plzni. A z těch dalších titulů, které byly přeloženy do češtiny, tak bych zmínila Příběh lásky nebo Kroužek iluzionistů.
0: Francouzi bývají velice citliví na jakýkoliv zásah cenzury. Jakým způsobem reagovali na zákaz Michalikovy inscenace?
1: Velice rychle, přímo a nekompromisně za inscenátory se postavila dokonce ministryně, současná ministryně kultury Katrin Pegár. V čele téhleté protestní fronty stojí například ředitel Avignonského festivalu Tiago Rodriguez. Postavili se za inscenátory také představitelé Avignonského OFF festivalu, který uvedl v loňském roce v Théâtre Chêne Noir tuto inscenaci, ale protestovali také i samotní občané Castres před divadlem. Nicméně Passport se hrát v jejich městě nebude, ale hraje se celé léto v pařížském divadle Théâtre de la Renaissance a dokonce inscenátoři vyšli vstříc občanům a všem těm, kteří se narodili v Castres tím, že pro ně nabízejí 50% slevu na vstupném.
0: Pokud se, Lucie, nemýlím, tak zákaz představení Passport ve městě Castres není ojedinělým případem zásahu politiky do současné kultury ve Francii.
1: Bohužel je to tak. Vzpomeňme nedávný hromadný odchod spisovatelů a spisovatelek. Bylo jich 170 z nakladatelství Grasse. Protestovali tak proti zásahům do své nezávislosti ze strany magnáta, miliardáře konzervativního Vincenta Bolloreho, který vlastní spoustu médií a další kulturní sféře, například i známý sál Olympia, před kterým se nedávno konala i manifestace. A úplně nedávno se proti těmto zásahům postavili i také hudebníci, kteří vydali v časopise Politis manifest, který se jmenuje L'appel de Mille. Takže ta kulturní francouzská sféra se mobilizuje a mobilizuje se včas, protože příští rok je čekají prezidentské volby a ta představa, že je vyhraje někdo, kandidát tedy z té krajní pravice, tak je více než děsivá.
0: O zásahu politiky do současného kulturního dění ve Francii a konkrétně o zákazu hry Alexise Michalika Passport v jeho francouzském městě Castres jsme mluvili s naší kolegyní dramaturgyní a publicistkou Lucií Němečkovou. Moc díky, mějte se.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.

0: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
1: Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla?
0: Uranova.
1: Román současné české autorky Lenky Elbe.
0: V premiérové četbě na pokračování od 18. června vždy v 18:30 večer na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Nejprve Bobby McFerrin s violončelistou Jojomu a teď také Frank Sinatra po boku Natalie Cole. I to jsou naši společníci na cestě pondělním letním odpolednem s datem 29. června. Ať už jste kdekoliv, doufáme, že se máte dobře. Je 14 hodin a 40 minut. Ve vltavském vysílání pro vás teď máme tradiční pondělní momenty. Netoužím po vysvětlení, ale chtěl bych pochopit, zazní v nich dnes z úst Josefa Kroutvora, historika umění, básníka a esejisty, který je v neustálém pohybu. A určitý druh pohybu, který není přesně vymezen, se stal jeho životní filozofií a hluboce proniká i do jeho psaní. On sám tomu říká driftování. Pro Vltavu se svěřil se svými klíčovými životními okamžiky právě v dnešních momentech.
1: Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví kunsthistorik Josef Kroutvor.
2: Také jsem si kdysi zkoušel psát deník. Psal jsem, zapisoval, ale po čase jsem deník opustil. Chce vytrvalost, soustředěnost, jinak nemá smysl. Ale mě nevyhovovala ta jeho jednosměrnost, to lineární časové zaměření deníku. Já jsem potřeboval něco jiného. Potřeboval jsem i zastavení, odbočky, návraty v čase. Řekl bych, že jsem potřeboval nejen čas, ale také prostor, volný prostor, svobodu. A potřeboval jsem ještě něco. Potřeboval jsem i chvíle mlčení a ty do deníku nepatří. Deník nelze přece vytečkovat, tam se musí psát, zapisovat. Hledal jsem tedy jinou formu, psát jsem chtěl, ale jak? To byla otázka. Je paradox, že deníky mám rád, rád je čtu, ovšem ty, co píšou druzí, ale sám nejsem schopen se deníku věnovat. Jak tedy psát, když mě potřeba psaní neopouštěla? Místo deníku jsem začal své zápisky ukládat do karnetu, což je francouzské slovo, které se u nás běžně nepoužívá. To je malý trhací bloček. Když jsem pobýval v Paříži, kupoval jsem si svazek 10 jízdenek na metro, kterému se také říkalo karnet. Lístek se vytrhl, použil ke vstupu a po jízdě se odhodil do koše. Jak je to dnes, ani nevím. V Paříži jsem už dlouho nebyl. Do trhacího bločku jsem zapisoval drobné poznámky, spíše nápady než myšlenky. Ty bylo ještě potřeba dál zpracovat, rozvést. Ke karnetu tedy přibyl zápisník, sešítek do kapsy, notes, abych to, co mě proletlo hlavou, hned nezapomněl. A také přibyly malé tušky, tuštičky. K zápisu jsem potřeboval špačka, ne náhodou někdy nazývám to své zapisování špačkování. Několik špačků mě kdysi propadlo dírou v kapse do počívky u saka a žena je tam omylem zašila. Připadal jsem si probodán tuškami jako svatý Šebestián šípy. Ke špačku mám téměř sakrální vztah, nezahazuji je, ale ukládám do krabice jako do malého sarkofágu. Zapisování jsem mimochodem považoval za jakousi terapii. Psaní rukou v terénu je přece něco jiného než psaní u stolu na psacím stroji. Počítače tenkrát ještě nebyly. Propojení ruky s hlavou vytváří autentický rukopis, manuskript. Samozřejmě, že napsané, počmarané papíry bylo třeba převést do sdělné formy. Po špačkování přicházelo na řadu datlování. Vše jsem naklepal na psacím stroji, ale to už byl jen přepis a korektura rukopisu. Pro mě bylo dokonce důležité zapojení celého těla do procesu psaní, spojení biorytmů s racionalitou. Všechno bylo třeba navíc prochodit, vychodit, nikoliv vysedět. Slavnou Descartovu větu cogito ergo sum, myslím tedy sem, bych parafrázoval, chodím, kráčím, tedy sem. Myšlení je proces, který se neodehrává jen v hlavě. Myšlení by mělo procházet celým tělem, aby bylo živé a nebylo jen produktem rácia. To bychom se dnes mohli spolehnout rovnou na umělou inteligenci a to rozhodně nechceme. Těžko dnes někomu radit, aby psal tuškou, má metoda není univerzální. Bohumil Hrabal psal na stroji všemi deseti, do stroje doslova bušil, písmenka skákala v řádcích sem a tam, jeho texty vypadají jako notové partitury. Jenom se mě dostala do ruky pohlednice s obrázkem lodičky. Žádné umělecké dílo to nebylo, spíše naivní tvorba. Když jsem pohlednici otočil, přečetl jsem si v popisce v levém horním rohu, že se jedná o driftwood. Samozřejmě, že jsem se hned podíval do velkého slovníku, co driftwood znamená, a zjistil jsem, že se jedná o vyplavené dřevo. Drift má ovšem mnoho dalších přidružených významů. Je to slovo skutku magické, spojené s vodou, povětřím, s živly. Znamená také toulat se, putovat a právě tento význam je mně blízký. Ve slově drift je obsažen pohyb, který není ale přesně vymezen. Není to pohyb z bodu A do bodu B, je zde jistá možnost změny, působení náhody a podobně. Zdálo se mi, že jsem konečně našel klíč ke svému psaní. Vždyť i moje zápisky jsou vlastně motivy, vyplavené v čase a vyhozené na břeh dní. Vyplavená slova, zachycená do sešítku v kapse, ano, to bylo přece to, co jsem hledal a potřeboval. Driftwood byla inspirace pro Driftbooks. Je zde ještě jedna souvislost, proč mě zaujal způsob psaní jako driftování. Můj přítel David Radok, operní režisér v době exilu v Göteborgu, sbíral na mořském břehu vyplavená dřeva a sestavoval z nich výtvarné objekty. Ta dřeva jsou opravdu krásná, omletá, vydrhnutá pískem a štěrkem, vylouhovaná mořskou solí a vybělená sluncem. Vedle psaní také kreslím a tak jsme se na začátku 90. let domluvili, že uspořádáme společnou výstavu. Ta se uskutečnila v galerii Navrátil na Malé Straně. Na vernisáž se dostavila spousta lidí, byli asi zvědaví, co provádíme. Jako výtvarníky nás nikdo neznal. Ale výstava se podařila, následovaly další, ještě v roce 2023 v Pražském domě Bruselu. Z driftu se stala poetika, pro mě i jistý životní styl. V roce 2025 vyšel v nakladatelství Malvern můj driftbook. Když si teď pročítám své zápisky, tak vidím, co všechno jsem hrnul před sebou. Literaturu, výtvarné umění, zaznamenával jsem zážitky z cest, ale i všelijaké drobnosti, maličkosti nálady, dokonce i gastronomické chutě a vůně a další požitky. Mé vnímání světa bylo spíše horizontální, kladl jsem věci vedle sebe, nestavěl jsem vertikály, běže hodnot a ideí. Vše plyné, prohlašoval už Herakleitos, nevstoupíš dvakrát do téže řeky. Dodal bych, nevystoupíš dvakrát na stejnou horu, nenavštívíš dvakrát stejnou Paříž a nestoupíš ani dvakrát do stejné kavárny. Na závěr bych ještě rád připojil pár slov ze své knížky Živly. Nepopisuji, vyjadřuji se raději náznakem. Nic netvrdím a nenaléhám, konstatuji. Vypovídám o sobě, o světě, přemýšlím, filozofuji, pozoruji, táži se a naslouchám. Píši a pij čaj. Mé sebevědomí, dá-li se to tak říci, je plné rozpaku a můj klid plný napětí. Bloudím městem, procházím krajinou. Všímám si terénu a zakouším napětí. Bloudím městem, procházím krajinou, překonávám překážky, těkám a znovu se soustřeďuji. Chovám se jako mravenec, pobíhám sem a tam, sleduji trhliny popraskaného betonu. Sleduji mezery, štěrbiny, detaily, hledám si cestu. Mohl bych být chytřejší, ale nejsem. Netoužím po vysvětlení, ale chtěl bych pochopit. Moje filozofie, živel filozofie, neboli živel filozofování. Vědomí se podobá rozhozené síti, do které se snažíme zachytit prchavá fakta života. To, co však nezachytíme a co proklouzne každým okem, je právě bytí. Jsou chvíle, které se podobají jen okům síti, nahoru se prodírá nicota. Řeč ustává, ozývají se jen vysoké a hluboké tóny. Naslouchám. Všechno plyne a nic netrvá. Člověk nestoupí dvakrát do téže řeky, jak řekl Herakleitos, a Kratylos dodal, že to není možné ani jednou. Začínám tam, kde jsem skončil, a pokračuji. Do řeky vstupuji znovu a znovu, driftuji, sleduji proud vědomí, proud bytí mě strhává.
3: Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Autor David Vaughan. Zvukový mistr Ladislav Čurda.
0: Mám rád deníky druhých, ale sám nejsem schopen si deník psát. Začínal jsem spíš s kapesními zápisníky, do nich jsem špačkem zapisoval, co mi běželo hlavou. I to zaznívá ve Vltavských momentech historika umění a básníka Josefa Kroutvora. K tomu, jak se vyvíjelo jeho špačkování i datlování a jak se dopracoval k driftování, se můžete vracet na webu vltavarozhlas.cz i na audioportálu Můj rozhlas.

0: Kultovní melodie i hudba z nejnovějších filmů.
1: Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát ve světě melodií, které provázejí filmové příběhy.
0: Klapku poslouchejte během filmového léta ve všední dny po 13. hodině.
1: Na Vltavě.

0: Dobré odpoledne, je přesně 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Střelbu v severoněmeckém městě Štáde nepřežilo 5 lidí. Uvedla to německá policie, která už podezřelého zadržela. Rozsáhlý zásah v 50-tisícovém městě ale dál pokračuje. Nad městem krouží vrtulníky a policie vyzývá lidi, ať se vyhnou centru města i jeho širšímu okolí. Podle deníku Tagesspiegel se střílelo u centra pro mládež. Motiv činu ale zatím zůstává nejasný. Region Jižní Tyrolsko na severu Itálie zasáhly silné bouřky. Podle agentury ANSA místy napršelo až 50 mm srážek za hodinu. V okolí města Merano se kvůli sesuvům půdy museli evakuovat desítky lidí. Na místě zasahoval také vrtulník. Poškozené jsou 3 obytné budovy a propadla se také místní silnice. Varování před bouřkami v oblasti trvá i nadále. Spolu s ním zůstává v platnosti i nejvyšší stupeň výstrahy před vysokými teplotami. Na Šumpersku se od 7. do 11. července uskuteční festival autorských čtení Kniha v lázni. Ten propojí literaturu s jedinečnými místy regionu, jako jsou Velké Losiny, Bludov, Loučná nad Desnou a Loštice. Setkání se současnou českou literaturou bude v prostředí zámků, lázní, oranžerie, synagogy, papírny i dalších netradičních míst. Přehlídka tradičně zahajuje kulturní program letní lázeňské sezóny na Šumpersku. Návštěvníci se mohou těšit nejen na literaturu, ale také na osobní příběhy autorů a jejich pohled na svět. Dnes je jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti. Zpočátku na západě Čech, během odpoledne i jinde v Čechách, přeháňky, místy i bouřky, které budou i velmi silné. Večer se pak budou srážky rozšiřovat i na Moravu a do Slezska. Nejvyšší teploty na západě kolem 28 stupňů, jinak většinou kolem 31 až 36 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku pak kolem 35 až 39 stupňů. Maxima na horách dosáhnou 27 stupňů Celsia. A více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Příjemné odpoledne, vážení a milí posluchači. 3 minuty po 15. hodině dále zůstáváte s Kulturní Vltavou a my jsme tomu rádi. Pocházíte-li z rodiny s bohatým hudebním dědictvím a váš otec je navíc vyhledávaným saxofonistou, který hraje v orchestru Glenna Millera, pak je dost vysoká pravděpodobnost, že i vy jakožto potomci propadnete kouzlu jazzu. Stalo se to i Patricia Barber, byť na univerzitě původně studovala klasickou hudbu a psychologii. Dnes je známá v Americe i v Evropě a nám teď na Vltavu přináší píseň Summer Samba. A my vám přejeme dobrý poslech.

Není nad to pohoupat se trochu v rytmu samby. 7 minut po 15. hodině jsme se dohoupali společně s čikéskou rodačkou Patricia Barber. A houpat se na letních a kulturních vlnách budeme i dál. Už za chvíli se společně vydáme do rozlehlých zámeckých zahrad v Hluboké nad Vltavou, tedy spíše než do zahrad se vydáme do zámecké jízdárny, kde je teď k vidění výstava zaměřená na krajinomalbu. Výstavu Sny o krajině, Slavíček, Šika Nedrmol nám už za chvíli přiblíží její kurátor Adam Hnojil. A věnovat se nebudeme jen krajinomalbě, vydáme se také vstříc dobrodružstvím všeho druhu. Ke slovu se na přelomu 18. a 19. století konečně dostaly i ženy, kterým se budeme věnovat ve druhé půlce hodiny. V seriálu Šárky Jančíkové se vydáme na cestu kolem světa s prvními cestovatelkami z našich končin a mluvit budeme nejen o jejich ambicích, ale také dilematech. Tak nás poslouchejte.

0: Revoluční proměna, dá se říct, že právě takovým vnitřním pohybem a procesem prochází na počátku 20. století jeden z tradičních malířských žánrů, konkrétně krajina. Jak ji cítil a jak k ní jako malíř přistupoval Antonín Slavíček a co v ní viděli a co do ní promítali Jakub Šikanedr, Alois Kalvoda, Jan Preissler, Antonín Hudeček a celá řada dalších českých i rakouských autorů, právě o tom vypráví nový výstavní projekt Alšovy jeho České galerie v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou. Výstavu Sny o krajině Slavíček Šikanedr Mol připravil zkušený kurátor Adam Hnojil, který také přijal pozvání do pondělní odpolední Vltavy. Jsem tomu ráda. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne vám i diváku, posluchačům.
0: Češi Jakub Šikanedr a Antonín Slavíček a také Vídeňák Karl Mol, to jsou tři malíři, s jejich jmény operujete v názvu výstavy. Ta ale pojímá mnohem širší spektrum jmen i malířských přístupů ke krajině. Proč tedy tito tři? Je to lákadlo pro letní návštěvníky Zámecké galerie nebo je to nějaký dramaturgický statement kurátora?
1: Bohužel v současné době se často neobejdete právě bez jednoznačně uchopitelných autorů, kteří opravdu mohou být tím lákadlem. My jinak pracujeme s podtitulem výstavy, která se jmenuje Proměny středoevropské krajinomalby, secese a symbolismu, která by byla příhodnější. Samozřejmě, že těch autorů by tam mohlo být vyjmenováno mnohem víc, ale řekl bych, že laickému divákovi, o kterého samozřejmě také jde každé galerii, je jednoznačně uchopitelný právě Jakub Šikanedr nebo Antonín Slavíček. Pokud bych to řekl jinak, mohlo by se ta výstava jmenovat Eduard Amesédr, Hugo Bár, Wilhelm Bernacik, Jan Honca, Václav Janca, Alois Kalvoda a mnoho dalších autorů na výstavě je kolem sta děl od přibližně 30 autorů.
0: Mm-hmm. Vy jste se na této výstavě zaměřil na proměny krajinomalby v období kolem roku 1900. Proč to pro vás jako pro zkušeného historika umění i kurátora bylo nosné téma? Co jste chtěl ukázat, o čem vyprávět?
1: Z jednoduchého důvodu mě zajímalo toto téma a nejen v současné době, ale dlouhodobě, protože mě vždy zajímala vlastně umění dlouhého 19. století a tam nepochybně toto období patří. Je to zajímavá laboratoř, kdy právě kolem roku 1900 se definitivně proměňují výtvarné kategorie, protože samotné 19. století bylo silně hierarchické a krajinomalba nikdy nepatřila k žánru, který stál někde na vrcholu. Kolem toho roku 1900 právě dochází k mnoha změnám, kdy ty žánry jsou narušovány a o tom je to právě mezi tím symbolismem a secesí, kdy, pokud to řeknu jednoduše, zkratkou krajinomalba začíná přejímat další z tehdy uvažovaných pokleslých žánrů a to byl klasický anekdotický žánr, který proměňuje po svém, kdy pro krajinomalbu se té období, které je dnes považováno za symbolismus, je figura považována za důležitý symbol, který umožňuje divákovi jako jakási repusoárová figura vstoupit do děje.
0: A co je tady tím pokleslým žánrem? Nevím, jestli jsem vás pochopila.
1: Mezi pokleslé žánry třeba v 19. století, použil jsem možná trochu silné slovo, v té pyramidě vlastně žánrů krajinomalba a žánr nestály na vrcholku té pyramidy.

0: mu pojetí krajiny a přírody jako prostoru psychologizace a subjektivního prožívání. Můžete uvést příklady autorů nebo konkrétních třeba i pláten, kdy se z vašeho pohledu ten princip subjektivizace a psychologizace uplatňuje obzvlášť silně? Nebo je to platný fenomén pro všechna ta díla, která jsou na výstavě přítomna?
1: Je to platný fenomén pro jednu z polovinu děl, protože výstava je koncipována takovým jako zajímavým způsobem, ke kterému se potom dostaneme později. Já bych jenom u tohoto uvedl, že než o konkrétní díla, samozřejmě je možné jmenovat, že se jedná o práce právě Hudečka nebo právě Kalvody, Josefa Mandla, Jakuba Šikanédra a dalších, bych spíše uvedl takový jako jeden ze základních principů, který vlastně je nutné pro pochopení toho fenoménu, o co se v té krajinomalbě děje. Krajinomalba před tím rokem přibližně 1890-1880 je v jedné části považována za idealistickou, to znamená, že je nějakým způsobem nazírána skrz umělce, který nahlíží na krajinu jako cosi nedokonalého a v jeho očích on má právo jí se skládat do podoby buď topografické veduty, anebo naopak jakési krajiny, které se v té době říkalo Stimmungslandschaften, náladové krajiny. V českém prostředí je to charakteristické pro období autorů jako Julia Mařáka, který ale zase na druhou stranu třeba v českém prostředí stál vlastně v základech moderní české krajinomalby, protože jeho ateliérem prošlo větší množství o něch autorů, kteří zde již byli třeba zmíněni a kteří vlastně posouvají ten klasický náhled na tu krajinomalbu moderním směrem.
0: Tak teď jsem sama, já se omlouvám, teď jsem sama zapomněla, jakou jsem vám kladla otázku.
1: Otázka byla úplně jednoduchá, zda mohu uvést nějaké konkrétní příklady, kde dochází k té psychologizaci a jednoznačného proměny od toho, co jsem teďka vysvětlil v jakémsi expoze. A na to můžu říct jednoduše, že se to týká třeba v českém prostředí především žáků Mařákovy školy, kteří právě přejímají právě a transformují ten žánr do té krajinomalby.
0: Já děkuji kurátorovi Adamu Hnojilovi za záchranu do jízdárny zámku v Hluboké nad Vltavou na výstavu Sny o krajině. Se vrátíme za malou chvíli.

0: Do zámecké jízdárny v Hluboké nad Vltavou, do Alšovy Jihočeské galerie se vracíme 9 minut před 16:30. Výstavu Sny o krajině Slavíček Šikanedr Mol nám přibližuje kurátor Adam Hnojil. A mne, Adame, zajímá, proč jste do své meditace nad žánrem krajiny vetkl to slovo sen. Proč sny o krajině?
1: Sen je jedno z klíčových slov symbolismu nejen českého, ale i světového. A já jsem přesvědčen o tom, že ty sny si právě plnili i samotní umělci, že do těch krajin promítali.
0: Zmínil jste, že na výstavě je více jak 100 děl, myslím 30 autorů, a to jak českých, tak rakouských. Z jakých sbírek?

0: sbírek jste vlastně obrazy shromažďoval, kde jste je vyhledával a jak dlouhá a složitá k tomu vedla cesta?
1: Je pravda, že tato výstava by nevznikla bez pomoci, a to dost velké, velkorysé pomoci některých lidí, kteří mi i pomohli s natypováním děl, třeba především ze soukromých sbírek, jako je kolega a kamarád Jiří Židlický, stejně tak bez spolupráce Veroniky Hulíkové z Národní galerie, které bych jako chtěl tímto způsobem vyjádřit obrovské poděkování, by ta výstava samozřejmě nevznikla, protože tento koncept k výstavě se mi honil hlavou delší dobu, ale úplno děl, i když víte, že chcete, tak je třeba nezískáte, že to je prostě problematické. Nebudu zastírat, že velkou ambicí byla zápůjčka Gustava Klimta z vídeňského Belvedaru, ale bohužel plno těch děl je vyblokováno na mnoho let prostě dopředu se zápůjčkama. Takže je dost často nutné pracovat s tím, co je vlastně k dispozici. Takže kromě Národní galerie, Moravské galerie v Brně, Západočeské galerie v Plzni, vídeňského Belvedéru, jsou tam i další krajské instituce a samozřejmě soukromí sběratelé, kteří běžně na výstavy nezapůjčují, protože s těmi věcmi žijí. Takže přesvědčit je bylo velice často obtížné a myslím si, že i divák, který výstavu uvidí, má možnost vidět věci, které třeba nikdy nebyly vystavovány.
0: Jakým způsobem ten svůj kurátorský sen o krajině na přelomu staletí v zámecké jízdárně vyprávíte? Stavíte ten příběh chronologicky, jdete po nějakých konkrétních motivech, nebo má to řazení a sled obrazu nějaký jiný princip, jinou vnitřní dramaturgii?
1: Je výstava vystavena na určitém dialogu symbolismu a secese. I když jsou to vlastně termíny, které je možné chápat z různých úhlů, tak pro symbolismus je charakteristické právě zapojení žánru, zatímco v případě secese je to už mnohdy často formalistní způsob nahlížení práce s kompozicí. Objevují se v té době nové formáty, čtvercové, nové techniky. Ten princip je trochu jiný a když člověk chce představit věci kolem roku 1900, tak logicky musí vstoupit do tohoto dialogu. Tedy výstava je vlastně spíše než nějakou vědeckou sondou jedním obrovským příběhem, jak se vlastně z oněch krajin žánrového rázu, pokud to takhle shrnu jednoduchou zkratkou, člověk dostane do velkých krajinářských charakteristických kompozic, o nich bříz, osik, západů slunce. To i tak je vlastně samotný ten příběh, kdy, jak již bylo zmíněno, ten umělec vlastně v té době, a nejenom pod vlivem různých teoretiků, jako byl Dilty, Waringer, Barr nebo Julius Greffe, promítá vlastně svou vlastní psychiku. On se vlastně vciťuje do té krajiny a žije ten svůj vlastní příběh. To je vlastně i ten sen. A to je ta první část, kdy tam vyprávím jakýsi příběh muže a ženy v naplněné a nenaplněné lásce, která se potom prostě jako u nějakého zenového mistra, kdy člověk odchází do té krajiny, aby se vlastně v ní volně mohlo rozplynout.
0: Mm-hmm. Jakým plátnem a proč výstavu otevíráte a čím za ní děláte tečku? Jaký je ten oblouk od začátku ke konci?
1: Právě jsem zmínil ten příběh muže a ženy a je otázka naplnění té nejvyšší emoce, kterou je láska. Neotevíráme to jedním plátnem, ale dvěma plátny. Jedno je plátno Wilhelma Bernacika, velice zajímavého rakouského mistra, a který zobrazuje vlastně snící a zároveň truchlící ženu na břehu řeky. Z druhé strany toho paneláže je ten náš hlavní leitmotiv a to je kontemplace Jakuba Schikanera, která zobrazuje ve stejné roli vlastně mnicha, který kontempluje na mořském břehu. To je vlastně i samotná ta emoce toho naplnění nebo nenaplnění a je pouze na divákovi, jakým způsobem tato dvě ikonická díla bude číst.
0: Zmiňoval jste tady několikrát diváka, nebo mluvil jste i o proměnách percepce krajinomalby. Jak jste vy jako kurátor pracoval s diváckou perspektivou? Do jaké míry jste přemýšlel o roli diváka v celém tom spektáklu?
1: Snažil jsem se o tom přemýšlet jako samotní autoři, když ona díla vytvářeli, protože já nemám ve zvyku nějakým způsobem za každou cenu vytvářet nové vědecké konstrukce. Výstava má být primárně podívaná pro diváka, ze které si odnese ten pocit jakéhosi příjemného napětí, že viděl něco krásného, ale zároveň je i vlastně edukován, že může některé věci nahlížet jiným směrem, jinak v narušení jakéhosi lineárního čtení dějin umění, protože samozřejmě je nutné pracovat se zavedenými termíny, ale upřímně řečeno, ty jsou mnohdy přežitkem teorií starých prostě 100 let a my je musíme i přesto používat.
0: Jak se proměňoval tradiční žánr krajinomalby okolo roku 1900, tedy v době vrcholící secese a symbolismu? Právě o tom vypráví nový výstavní projekt Alšovy Jihočeské galerie, který najdete v zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou. Na výstavu Sny o krajině Slavíček Schikaneder Moll nás pozval kurátor Adam Hnojil. Navštívit ji můžete až do 22. listopadu. A já moc děkuji za rozhovor.
1: Ať se daří. Děkuji za pozvání.

0: Islanďan Víkingur Olafsson, muž obdařený absolutním sluchem i schopností synestezie, právě na Vltavě dohrál 14. klavírní sonátu Wolfganga Amadea Mozarta. Slyšeli jsme z ní první část Molto Allegro. Posloucháte pondělní odpolední Vltavu, je 15 hodin a 37 minut.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: V čem 19. století změnilo možnosti cestování a jak na tom byly s výpravami za dobrodružstvím ženy? Stačilo k tomu dobré finanční zázemí a nebo bylo třeba něco víc? A je vůbec možné být dobrou hospodyňkou a zároveň neohroženou dobrodružkou? Právě o tom si budeme v prvním dílu cyklu Ženy na cestách povídat s redaktorkou Šárkou Jančíkovou, která si pozvala historika Ondřeje Crháka a literární historičku Veroniku Faktorovou.
2: Ne, že by ženy necestovaly už od pradávných dob, ale spíše se začaly lišit i ty motivace, proč cestovaly. Ty původní jsou takové, že cestovaly z nějakých pragmatických účelů, za prodejem zboží nebo kvůli svému zaměstnání, i z náboženských důvodů. Ale postupem doby se k nim začaly přidávat i motivace další, zvlášť v 19. století se objevil fenomén volnočasového cestování nebo cestování pro poznávání. Rozmáhá se něco, co bychom mohli nazvat už tím pojmem turismus. A to cestování pro zábavu zároveň doplňuje i cestování za poznáním. Dokonce i nejen kulturní historie toho místa, ale i s přírodovědnými zájmy, že ten účel cesty je přírodovědný výzkum přímo v terénu.
3: Chtěla byste se podívat do Afriky?
4: Chtěla.
3: Ale s jednou podmínkou.
4: Teď se bavíme o cestovatelích. Čím to, že ženy začaly víc cestovat v tom 19. století a v čem je to specifické proti tomu mužskému cestování?
2: Ty důvody, které jsem tady vyjmenovala, tak platily pro muže i pro ženy, ale ten rozdíl mezi muži a ženami byl v tom, co těm ženám bylo dopřáváno, k čemu měli vůbec šance, aby takové cesty realizovali. A oni se to víc museli prosazovat nebo obhajovat, legitimizovat tady ty své motivace.
5: Když si člověk má odpovědět na otázku, proč zrovna v 19. století, tak máme pocit, že ta globalizace přišla až ve století 20. Tak ono to právě začalo v tom 19. století. I ten technologický rozvoj vytvářel nové možnosti, proto ten nástup byl tak masový, že už nebyl problém dostat se na druhý konec světa. Ten, kdo měl peníze, tak si mohl koupit lodní lístek a obeplout svět prostřednictvím běžných lodních linek. To předtím nebylo. Musel mít nejenom finanční, ale i sociální kapitál, aby se mohl nikam dostat. Cestování se taky hodně lišilo podle sociálního původu, v jaké třídy oni patřili. Že jiným způsobem cestovala šlechta nebo nějaká vyšší buržoazie, jinak zase cestovali ti obyčejní lidé a jinou mobilitu měla chudina. Pak jsou ty příběhy, které překračují ty hranice těch svých tříd. U některých cestovatelek sledujeme, že třeba nebyly tak bohaté nebo nebyly šlechtičně a i přesto se jim dařilo cestovat za tím vědeckým poznáním a mít sociální kredit z toho.
6: Konečně suchá země.
7: Tady ještě bílá noha nestála.
2: Ve stejné době ve 40. letech 19. století cestuje aristokratka Ida von Hahn do Orientu a stejně tak i Ida Pfeiffer. A obě dvě ty cesty realizují úplně jiným způsobem ve smyslu komfortu té cesty. Zatímco ta Ida von Hahn jako aristokratka je vítaná velvyslanci, má zajištěné ubytování, bezpečnost. A všichni se snaží, aby cestovala pohodlně dobrými dopravními prostředky. Tak ta Ida Pfeiffer jako měšťanka z Vídně, tak tu cestu realizuje úplně samostatně, bez toho, aby měla ten background a snaží se i ušetřit. Takže volí druhou třídu v těch lodích nebo parnicích ve vlcích. A často i schání ubytování u těch místních rodin. V podstatě se musí spoléhat na ty místní a to u těch aristokratek vůbec nepřichází v úvahu a pro ně to cestování je mnohem běžnější záležitostí.
4: Ale ženy, které cestovaly jinak než jako doprovod svého manžela šlechtice, museli asi překračovat i nějaké genderové stereotypy, nějakým způsobem se vymezovat, čím tohle bylo jiné.
2: ta žena samotná na cestách působila minimálně do poslední třetiny 19. století poměrně zvláštně. Samostatnost té ženy na cestě byla opravdu vnímána až vyhroceně. Narážela na genderové stereotypy v tom smyslu, že má nějaké fyzické, psychické předpoklady, které zabraňují tomu, aby cestovala, že by to mohlo poznamenat její zdravý psychický stav. Zároveň je to pro ní nebezpečné a může to mít i nějaké dopady. Často se třeba u těch cestovatelek zdůrazňovalo, že došlo k poškození jejich fyzického zledu, že se z těch cest vraceli vysušené slunce nebo zhublé, protože překročili nějaké hranice. A to byla ta role té ženy, tak jak byla společensky akceptována, pečlivá matka, vzorná hospodyně.
8: Co do postavy byla Ida Pfeifferová malá, dosti hubená, obtížemi a zemdlením poněkud schrbená, skromná i tichá. Povahy byla naskrze mužské.
2: To je heslo z Riegerova slovníku naučného 1862.
5: Krom toho se taky kritizovalo to, že ty cestovatelky ale jako těm mužům kradli tu maskulinitu, protože některé nosily více mužské oblečení, dostávaly se najednou do té mužské role a to bylo taky hodně kritizováno, že nevypadaly jako ženy pro tu společnost.
2: To bylo dvojsečný, jinak jakože těm cestovatelkám byly přisuzovány mužské vlastnosti nebo naopak maskují tu svoji feminitu. Oni to dělali i prakticky, když cestovali zvláště těch exotických vzdálených zemí, tak často užívali nějakých převleků a dost často to byl nějaký mužský oblek, ale právě tady to převlékání se do toho mužského obleku bylo velkým znejistěním. No a pak se jim vyčítalo i to, že takové byly už od mládí, že se chovali jako chlapci nebo byli příliš vzdělané, příliš četli a to je nějak zdeformovalo a předurčilo k tomu, že se vytrhli z té ženské role.
0: Tak popisují historici Veronika Faktorová a Ondřej Crhák cestování žen na přelomu 18. a 19. století. V seriálu o ženách cestovatelkách budeme pokračovat opět zítra ve stejném čase.

0: Psal se rok 1956 a na Broadway se stály fronty na muzikál Mr. Wonderful se Sammy Davisem juniorem v hlavní roli. Zpíval v něm i píseň Too Close for Comfort, kterou jsme teď právě na Vltavě slyšeli v podání Mela Tormého. A teď už je před námi úvaha básníka Petra Borkovce, má název Z kroniky naší obce.
1: Malý kousek od Prahy, v rezidenční zóně jménem Černošice, kde bydlím, bydlí hodně miliardářů a milionářů a také velmi mnoho jejich manželek. A když se v místní knihovně koná veřejné čtení některého z koučů novější české prózy, manželky bývají upozorňovány, že pozvaný spisovatel veškeré knihy tvoří autorsky. Mám tuhle větu naší knihovnice rád. Chodím kvůli ní mezi manželky, rozhlížím se a přemýšlím o tom, že naše obec by si zasloužila svého Euripida, který autorsky stvoří černošickou Médeu. Rád bych, věřte mi, byl Euripidem naší suburbie. Bohužel nejsem. Zmůžu se sotva na jeden krátký chór, antickou obecní kroniku. Letošní černošický svatodušní ples ve sportovní hale se vydařil. Pod nazdobenými basketbalovými koši tančili všichni. Když se končilo a po palubovce se ploužil poslední přiopilý pár, u stolu nejdůležitějších chlapů se rozběhla debata o tom, kdo má doma jaké zbraně a kolik. Chvíli se vzrušeně šeptalo, ale jakmile začaly vzduchem lítat glocky a valtery a samonabíjecí dlouhé berety, už se na všechno kašlalo. Chlapi řičili a bouchali do stolu a jakmile se hovor stočil k superdrahým pancéřovým skříním na dlouhé pušky, vášně propukly naplno a mezi manažerem džusů a manažerem dřevohliníkových oken se strhla hádka. Krátká, protože místostarosta spor utnul spravedlivým zvoláním. Na rovinu, chlapi, je tady někdo, kdo nemá doma flintu? Já, řekl jsem a přestal tančit. Manažer Slunce se vyboulil od nejdůležitějšího stolu, tlustý a rudý, rozpřáhl ruce mým směrem a zahlaholil něco, co téměř ukojilo moji touhu stát se Euripidem našeho předměstí. Pojď na mou hruď, barde jeden černošická. A smutně dodal, pučit ti nic nemůžu, ale až se to semele, máš rezervaci v bunkru u mě doma. A nalož i ženu, byla by jí škoda. Černošická slánka bývala za první republiky slavný hotel s křišťálovým plesovým sálem. Teď je to ubytovna, kde pronajímají pouze levné, dlouhé pokoje. Dlouhé znamená na měsíc a víc. Můj známý, manažer funkčních větrovek, mi nedávno vyprávěl o tom, jak se mezi rozchodem a rozvodem s první manželkou na slánce ubytoval. Kvůli dětem, ujistil mě dvakrát. Celou první noc, líčil mi, seděl ve smradlavém hotelovém pokoji a civěl do zdi a když ho ve 4 ráno přemohl spánek, někdo zaklepal. Za dveřmi hotelového pokoje stál vyděšený pár neznámých starých lidí. Prosili ho o pomoc, ale s čím? Nebyl to schopen pochopit. Postupně vyšlo najevo, že ti dva jsou sourozenci, bydlí ve vedlejším hotelovém pokoji a mají fenu, která ve vaně vrhla 4 štěňata. Zítra nebo pozítří, vysvětlovala žena. Si prý pro Tymu, tak se fena jmenovala, a ty malé přijede sestra z Moravy. Ale do té doby se štěňata za nic na světě nesmějí prozradit před majitelem hotelu. Vyhodil by je na hodinu. Jenže bratr nikdy nechodí ven sám, protože je nemocný a má panický strach z lidí. Zároveň nemůže sám zůstat se štěňaty, protože je vůbec nedokáže tišit. Snažně vás prosíme, nešel byste s naší Tymou ven? Nebo nezůstal v našem pokoji se štěňaty? Jenom dneska, možná ještě zítra, prosíme vás. Můj známý, manažer větrovek, si vybral venčení. Do pokoje těch dvou se mu nechtělo. Chvilku se s Tymou motal kolem hotelu a potom, co byste řekli, že udělal? Vydal se ke své vile, schoval se za plot do bezlistých větví, kouřil jednu od druhé a díval se. Stál jsem tam nejmín 2 hodiny. Úplně jsem v tom plotě zamrzl, vyprávěl mi pak. A co jsi viděl? Zeptal jsem se. To je právě to, řekl a rozplakal se. Pak dodal, V garáži se svítilo. A ještě jsem strašnej debil.

0: Vydejte se s námi mimo hlavní kulturní proud.
1: Art Café. Pořad, který objevuje zajímavé osobnosti, zkoumá originální projekty a přináší nové úhly pohledu.
0: Nechte se inspirovat každý všední den od 17 hodin na Vltavě.

0: Je přesně 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v pátek doplnil prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do české delegace na summit NATO v Ankaře. V jejím čele ale bude premiér, oznámil to sám Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj je v zájmu Česka, aby spor o účast prezidenta na summitu dále nepokračoval. Dodal ale, že za nejlepší řešení by považoval, kdyby Pavel na své účasti netrval. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se omluvil za nezamýšlenou reklamu folklornímu festivalu ve Strážnici. Dodal, že jeho úmyslem nebylo nikoho z účastníků provokovat. Mrzí ho, že na medializaci jeho vystoupení festival i město doplácí. V pátek na Strážnickém folklorním festivalu publikum nejdříve vypískalo ministra kultury Otu Klempíře za motoristy. Macinka tam o den později chtěl také vystoupit, ale diváci ho odmítli. Na to Macinka festival označil za spolitizovaný. Na 6 desítek slovenských osobností podepsalo výzvu na změnu fungování Slovenské televize a rozhlasu. Ta vznikla před 2 lety jako nástupnická organizace tehdejší RTVS. Podle autorů výzvy změny prosazené vládou Roberta Fica způsobily oslabení nezávislosti veřejnoprávního média. Mezi signatáři jsou například herečky Emília Vašáriová a Zuzana Kronerová. Autoři výzvy kritizují i odchod zkušených zaměstnanců, zrušení koncesionářů, nářských poplatků nebo ztrátu konkurenceschopnosti. Současné vedení Slovenské televize a rozhlasu i Ministerstvo kultury dlouhodobě odmítají, že by změny byly politicky motivované. Dnes v noci bude zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné. Na východě bude jasno až polojasno a srážky zde čekáme jen ojediněle. Během noci bude srážek ubývat, nejnižší teploty budou 22 až 18 stupňů, na horách se budou pohybovat kolem 17 stupňů Celsia. Zítra pak čekejme oblačno, v jeho východní polovině republiky polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky hlavně na horách. Večer od jeho západu přehánky a bouřky četnější i silné. Nejvyšší zítřejší teploty 28 až 32, na západě kolem 25, na jeho východě až 36, na horách pak naměříme kolem 24 stupňů Celsia. A více zpráv vám nabízí náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Příjemné odpoledne, milí posluchači. 3 minuty po 16. hodině pokračuje pondělní Odpolední Vltava s datem 29. června, ve které putujeme od jednoho kulturního tématu k dalšímu. Teď ale budeme putovat od Prahu k Prahu stejnojmenou píseň Markéty Foukalové a Martina Brunera z desky Svou chvíli. Pro vás vybíráme právě teď.

0: Zpěvačka Markéta Foukalová, pianista Martin Brunner a taky symfonický orchestr Českého rozhlasu. To jsou hlavní protagonisté desky Svou chvíli. Živé nahrávky z pražského Doxu z roku 2022. 8 minut po 16. hodině na Vltavě z této desky dozněla píseň Od Prahu k Prahu. A teď už z vás zveme na návštěvu nejstarších českých kin, ve kterých se promítá déle než 100 let. K výpravám za počátky filmu na našem území nás v tomto týdnu zve autor výletu s Vltavou, publicista Ivan Motýl. Dnes se s ním vypravíme do pražských Modřan, kde na nás čeká provozovatel kina Marek Potoček.
1: Výlety s Vltavou.
2: Na výlet do biografu? Pokud se rozhodnete navštívit kino, ve kterém se promítá už více než 100 let, je to regulérní poznávací cesta. A navíc spojená s filmovým zážitkem. V České republice je v provozu nejméně 20 kin, v nich se nepřetržitě promítá více než 100 let. Tedy minimálně od roku 1926. A v pražských Modřanech se chodí do bijáku již od září roku 1919, tedy 107 let. Vzhůru do modřanského biografu. Z modřanského náměstíčka teď postupuju přímo ke kinu, modřanskému biografu. Vyběhnu tady asi 10 schodů. Tak zaklepeme. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jmenuji se Marek Potoček, funguji zde jako provozní manažer poslední 3 roky, jinak zde pracuji víc než 11 let, kdy jsem zde původně nastupoval jako promítač. Hned tady za vstupem můžete vidět naší starou původní pokladnu. V té vás obslouží naše zaměstnankyně, které jsou teda hlavně místní důchodkyně. Dělají to tady už značnou dobu. Pro většinu z nich je to velmi zajímavý koníček, milují filmy i to kino. Myslím si, že to je první, co tady na vás u nás dýchne a navodí ve vás nějakou asi trošku retro atmosféru.
2: Dýchla na mě první republika, ale vy budete znát přesněji historii kina.
3: Tady modřanský biograf se původně jmenovalo Bio Lido, bylo založeno v roce 1919, kdy se jednalo o němé kino, kde se pouze promítal film s doprovodem pianina, které se následně nahradilo ještě i za gramofonové desky. Je to tedy velmi staré kino, už přes 100 let, tím si prošlo za celý ten svůj věk různými fázemi, výkyvy osudu, ať už za druhé světové války a protektoriátu, kdy bylo přejmenováno na kino Viktorie, tak po komunistické revoluci, kdy bylo přejmenováno na kino Vlast, ale ani jeden z názvů naštěstí nevydržel velmi dlouho a kino se většinu svého času prezentuje jako kino Modřany.
2: Když postoupíme tady od pokladen do toho vestibulu.
3: Za první republiky tady nebylo vůbec nic. Celá tato část, které nyní stojíme, je vlastně nově přistavená. V 50. letech vchod byl z ulice, která vede tamhle před cukrárnou kolem té hlavní. Tam je i do dneška ještě název kino, modřanský biograf a divadlo. To je ještě původní vstup sem k nám.
2: To není asi to původní piano. Tady jsme vešli do té... Ale někde jsem četl, že se vydrželo dlouho.
3: Vydrželo dlouho. Bylo tady do povodní v roce 2002. Jsme tady potom měli k dispozici ještě jiné piano, ale to se po digitalizaci, která probíhala v roce 2012, odstranilo vůči zvětšení plátna, protože novodobější plátna jsou široká. Na to pódium už se prostě nevešlo. Tady piano si teď přivezli slečny, které provozují restaurace a myslím si, že je to hezký návrat původnímu prvku toho kina.
2: Zvuk piana z doby němých filmů. Škoda, že se teda nezachovalo to původní piano, že to vzala velká voda. Ta velká voda také změnila i ten vlastní sál, do kterého právě přicházíme. Kde byla ta voda? Jak vysoko byla?
3: No voda byla i tady, kde stojíme vlastně. Já jako celkem vysoký člověk, který mám 190 cm, bych stále byl pod vodou. Voda dosahovala 220 cm tady v tomhletom patře, takže vlastně celá část tohle objektu byla zaplavená. Jediné, co zůstalo nad vodou, byla promítací kabina.
2: Dramatický živel. Sedačky tím pádem nové, když stoupíme. Teď jsme přímo v ledišti.
3: Ono to tady už původně sloužilo jako kino i divadlo. Tím pádem to bylo více propojené. Dneska už samozřejmě to je jenom kino.
2: Ano, to má takový divadelní šmrnc tady, ten oblouk, jakoby forbína. Úplně to tady vidím, že se tady hrálo. Takže vy jste jako dítě chodila tady do modřanského kina.
4: Chodila.
2: A jak to vypadalo? Bylo, vchod byl jinde
4: to
2: trošku?
4: Byl tady.
2: Dneska je z druhé strany?
4: No, ten byl tady odsaď, no.
2: Takže kdy jste tam tak byla poprvé třeba, vzpomenete si?
4: Tak v 10 letech
2: asi. No a vy jste ročník?
4: Přibližně 41.
2: Takže tak kolem roku 51, možná i dřív, ne? No. To do kina od 6 let se chodí.
4: No, chodí, no, na pohádky, no.
2: Takže tak, možná tak 47. roce.
4: To je možný, no.
2: A pamatujete si nějaký film z toho dětství, nebo ty pohádky, co se promítalo?
4: Ale to už vám nepovím.
2: A jaká tam byla atmosféra? Jestli tam prodávali nějaké cukrovinky dětem, nebo jak to tam vypadalo?
4: To bylo až později. Mm-hmm. To nebylo ze začátku. Ze začátku ne, protože pak se dělal dozadu, tam právě byl udělaný pult a tam teda bylo jako jak napití, tak tam byly zákusky, bylo tam všechno.
2: A chodila jste tam ráda?
4: No tak to určitě, na ty pohádky určitě, ale na pohádku už si taky asi tak tu Pipi, dlouhá punčucha.
5: Pyšná princezna.
4: No, to ne, to ne, to bylo...
2: To bylo později,
4: no. To bylo později, ale no, to nebylo, to je brzy moc. Později pamatuju, že tady byl potom, když to už to bylo lepší, už tady tenkrát zpíval Matuška, tady i byl. No, i
2: to bylo zároveň divadýlko,
4: to bylo později, no, to bylo právě, že jsem potom zvali i takhle různý. No ale jinak už opravdu, jako si na to nepamatuju.
2: Takže na Matušku jste tu byla.
4: Na toho jsem tu byla, no. To víte, to buď byl Gota, nebo byl Matuška, že jo?
2: No, tady God nebyl, tady byl Matuška.
4: Ale byl tady Matuška.
2: Dobře,
4: no.
2: Tak děkuji za vzpomínku, mějte se, nashledanou. Taková malá kina, to už je dneska klenot.
3: Kino patří paní Bouslavě Gregerové a jejímu bratrovi panu Šemberovi, kterého podědili, respektive získali zpět v restitucích po jejich dědečkovi, který byl velký nadšenec do kin. Po České republice jich, pokud vím, založil více než 30. A ty to tady od té doby drží nad vodou, ať už přes tu nutnou investici právě po těch povodních, která rozhodně nebyla malá, tak i přes tu prvotní digitalizaci a tedy také i za těch posledních nějakých 11 let, co jsem tady zažil, a přes ty předchozí provozovatele, které k tomu kinu nepřistupovali úplně tak, jak by měli. To kino tím trošku trpělo, já doufám, že jsem to dokázal trošičku restartovat a navrátit tomu nějaký šmrnc a atmosféru, kterou to mělo předtím. Snažím se, aby to kino prostě prospívalo.
2: Ale i po vás to chce určité nadšení. Už jste naznačil, že musíte mít ještě normální povolání, že tohle je v podstatě nějaký koníček? Ne?
3: No, v podstatě to tak je. Já jsem tady začítal tehdy teda jenom jako promítač, což nebylo tak náročný, ale tím, že potom jsem to kino přebral, tak k tomu přibyla další část věcí, kterou ale i tak musím zvládat při běžné práci, protože je to stále kulturní zařízení, není to něco, čem by se člověk víceméně dokázal uživit jenom na základě provozování takovýhle instituce. Takže snažím se to kino dělat co nejlépe, to hlavně můj koníček. Získat finance na provoz není jednoduché, i když většinu věcí vlastně kromě paní pokladní dělám já a má rodina, která mi s tím taky pomáhá.
2: Asi musíte mít k tomu kinu nějaký niterný vztah, to byste tady takhle nepracoval, možná tady chodíte od dětství, jak to je?
3: No, je to přesně tak, je to vlastně první kino, které jsem tady navštěvoval, jak se školou, tak i s mojí babičkou, protože jsem rodák z Modřan, za ta léta jsem si tady k tomu vybudoval nějaký cit, samozřejmě tomu pomohlo i, že jsem tady nastoupil na vlastně svoji první větší brigádu v 17 letech, poznal jsem tady své první vážnější přítelkyně, takže prostě to kino je se mnou nějak spojený, já jsem spojený s ním a přišlo mi škoda, aby jsme o něj přišli, protože to takhle kdy vypadalo. Těch 3,5 roku zpátky, co jsem ho přebíral, mi už paní majitelka říkala, že buď to se ho vezmu já, nebo už to vzdá a zavřel, tak jsem říkal, že teda to by byla velká škoda, že to zkusím. No, jako víceméně je to tak, že to kino vydělá samo na sebe bez nějaké odměny pro mě. Ta odměna pro mě je vlastně to, co si dokážu sendat na

0: necháváme vyčistit tu část, která je tady napevno, a podsedáky necháme vyrobit nové, aby jsme za prvý neplýtvali těm materiálem, který na to byl použit, a za druhé to finančně vychází něco lépe.
1: Historie pražských kin sahá až do závěru 19. století. První filmové představení se odehrálo 18. října 1896 v hotelu u Černého koně na rohu ulic Senovážná a na Příkopě. Promítání se ujal optik a mechanik Adolf Oppenheimer, a to zhruba půl roku po prvním filmovém představení na světě, které bratři Lumiérové uspořádali v kavárně Grand Café v Paříži. První stále pražské kino s názvem Bio Ponrepo otevřel iluzionista Viktor Ponrepo 15. září 1907 v domě u Modré štiky v Karlově ulici. A mimochodem, Ponrepo se vlastní jménem jmenoval Dismas Schlambor.
0: No, ona ta návštěvnost je hodně podle filmů, ale teď za ty poslední 3 roky máme přes 30 tisíc za rok, činou to bývá kolem 2 až 3 tisíc měsíčně. Jsou filmy, jako byly třeba Vlny, které vyprodávají se několikrát po sobě, v programu je držíme 3/4 roku, tak za takovýhle filmy jsme samozřejmě velmi rádi. A zároveň nám určitě hodně pomohlo, že zbytek konkurence to v Modřanech vzdal, že původní kino na Sofijském náměstí se zavřelo už teda velmi dávno, pak bylo i multikino na Novodvorské, to se taky zavřelo, takže pro nás teď vlastně nejbližší konkurenční kina, teda ale úplně nepovažuji za konkurenci, protože to multikina, jsou kino na Chodově a na Andělu, ale tam podle mě člověk jde za trošku jiným zážitkem než k nám. Já si prostě myslím, že porovnávat jednosálová kina s multikinama není úplně správně, protože je to prostě úplně jiný zážitek. Tam je prostě komerční popcornovka.
2: A hlavně tady je ta předválečná nostalgie, pořád se v tom sále drží, nezmizela. Pojďme se ještě podívat do promítací kabiny, jestli můžeme.
0: Kudy chodíš? Ano. Do promítací kabiny se musí zadem, ta není zevnitř průchozí, takže to musíme z objektu ven a vyjít po schůdkách nahoru.
2: A to je taky zajímavé. Promítač vlastně není v těsném kontaktu s diváky tím pádem. Takže vlastně teďka jdeme přes restauraci, přes její zadní čas, na zahrádku. A teprve ze zahrádky do promítací kabiny. Něžná hrabalovská zahradní restaurace, schody do promítací kabiny, výhled na modřanské dvorky, zároveň teda samozřejmě i na modřanská sídliště. Mříž, promítací kabina, kde to hučí?
0: Je to tak.
2: Co tady hučí tolik?
0: To hučí projektor. Takže ještě tady nemáme nový laserový, o který se teď snažíme.
2: A musí se chladit už nějak před představením, jo? Protože vím, že dneska bude představení zanedlouho, že?
0: Je to samozřejmě lepší, ono teda celkově je důležitý spíš, aby tady v kabině nebyl úplně plý vzduch. Já to teď řeším tím, že mám takhle otevřené okno za mříží, nechám tady průvan, potom když jsou vedra, tak se to zavírá, ještě se pouští klimatizace, která je potřeba, je to prostě náročný na to udržet to v chodu.

0: Když se mě lidé ptají, jestli jsem chodil na filmovou školu, odpovídám, ne, chodil jsem do kina. Filmový režisér Quentin Tarantino.
1: A co okolí, když by tady přijel někdo druhého konce Prahy nebo dokonce mimo Prahu, protože třeba právě objíždí malá kina, jmenuje je, myslím, že takový lidé, nebo slyšel jsem o ní, že jsou. Jsou ochotní třeba i 50 km do nějakého kina, aby si užili tu atmosféru. Ale samozřejmě film trvá jenom nějaký určitý čas. A co tady najdou v okolí? Tady Modřanský kostel, že jo, pěkný, barokní, vlastně nad kinem, dá se říct. Co byste ještě vy tady vypíchli jako rodák?
2: Určitě tady je hezká i procházka podél Vltavy, která je teda příjemná i pro sportovce, ale pro ty, kteří spíš hledají nějaký všednější krásy, tak určitě se můžou projít Modřanskou roklí, můžou zajít do Cholupic, můžou zajít na letiště Točno, pokud jsou zvyklí na trošku větší výlety. Určitě moc hezký prostranství je i v okolí Vinice a v těch starších vilkách, kde taky najdete i vily z první republiky. Je to moc hezký pohled a celkově projít si vlastně tady Modřany, Komořany, Komořanský zámek je taky moc hezký. Určitě stojí za to i výlet vlakem tady z vlakového nádraží, kde se dá jet po posázavské trati.
1: Člověk, to je z hlavního nádraží v Praze za čtvrt hodinky. V podstatě jsme vedle zastávky, že jo, tady.
2: Ano, vlastně tady ještě máme i přívoz, což je taky další zajímavá atrakce, která se dá využít, je normálně na lítačku. A je to taky skvělý zážitek, může se vlastně tady člověk přepravit do Lhoviček, do Chukle, kouknout se i tam, takže dá se tady vymyslet spousta výletů i na druhém břehu Vltavy a potom se k nám vrátit, ten přívoz jezdí tuším každých 15 minut nebo půl hodiny.
1: A ta voda tomu dodává zase jinou atmosféru. Pokud teda zůstává takhle klidná, ne jak v roce 2002, kdy vám kino zničil, ale to se doufám nebude opakovat.
2: To doufáme, že ne. Tak byla to tisíciletá voda, tak nebo jsem desetitisíciletá, tak doufám, že opravdu to bude minimálně po tak dlouhou dobu zase v tom klidnějším stavu, který se nám líbí.
3: Do Modřanského biografu v Praze z roku 1919 jsme se podívali ve výletech s Vltavou o nejstarších českých kinech, která jsou dosud v provozu. Ve výletech budeme pokračovat zase zítra po 16. hodině a zastavíme se v pražském kině Lucerna.

Hvězdní světoví pianisté nás provázejí dnešním odpolednem na Vltavě. Teď se k nim přidala i ukrajinská klavíristka Anna Fedorová. Slyšeli jsme intermezzo a-mol Johannese Brahmse. A odpolední blok vltavského vysílání sice končí nic, ale na Vltavě nekončí úplně. Připravujeme pro vás další bohatý program. Od včerejška ve vltavské četbě s hvězdičkou uvádíme legendární dystopický román kanadské autorky Margaret Atwoodové, ze kterého mrazí jde o příběh služebnice, ve kterém nás autorka zavádí do Spojených států amerických, v nichž proběhl státní převrat a obyvatelé žijí v teokratické diktatuře. Schopnost přivést na svět zdravé dítě je nedostatkovým zbožím. Více se dozvíte v dnešním druhém dílu příběhu služebnice. 16-dílnou četbu na pokračování pro vás uvádíme v rámci filmového leta na Vltavě. Markéta Kaňková už se s vámi pro tuto chvíli loučí i za editora Jana Zítku a Romanu Kouřilovou z Techniky. Přejeme vám co nejklidnější letní podvečer.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Je 16.30 a vy si teď už můžete poslechnout reprízu pořadu Akcent z letošního března na téma filmová hudba.

0: Devítka českých skladatelů a skladatelek filmové hudby se 23. března představila na prestižní světové konferenci Music Expo v kalifornském Burbanku. Koncert s názvem Echoes of the Czech Cinema nabídl světové premiéry nových skladeb inspirovaných klasikou české kinematografie a zazněl v podání symfonického orchestru přímo před špičkami globálního filmového, televizního a hudebního průmyslu. Proč je takové uvedení pro české autory a autorky výjimečné a může skutečně otevřít dveře do Hollywoodu? A jak si dnes česká filmová hudba vůbec stojí v mezinárodní konkurenci? Od mikrofonu Akcentu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi skladatel Jiří Hradil. Dobré odpoledne.
1: Zdravíčko.
0: A ředitel Composer Summit Prague Alexandr Smutný. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
0: Jiřímu budu říkat Jura, protože na to slyší. A Alexandrovi budu říkat Saša, protože na to taky slyší. Důležité je, že jak Jura, tak Saša byli součástí právě tohoto výjimečného večera Echoes of the Czech Cinema v Burbanku. A musíme si říct nějaká základní fakta, protože cesta třeba filmů na Oscary a potom ten pobyt tam, to už možná někdo trošku ví, jak to probíhá. Ale Sašo, ta spolupráce Composer Summit Prague společně s Soundcheckem, tedy s českou organizací, která podporuje export české hudby do zahraničí, společně i s dalšími organizacemi, včetně hlavního města Prahy. Konkrétně na tomto výjezdu na Music Expo byla docela výjimečná. A asi důležité říct je, jak moc důležitý je právě tato konference nebo toto setkání Music Expo v Burbanku, kde sídlí skoro všechna hlavní filmová studia.
2: Určitě, tak Music Expo je akce, která má vlastně víc než 30 let tradici a opravdu vlastně v rámci toho music industry patří na absolutní špičku, protože tam schází opravdu ty nejvýznamnější zástupci studií, hudebních supervizorů, Netflix, Amazon, Paramount, Fox. A jak jsem říkal, to tradiční akce, není to masová akce, takže si většinou účastní okolo 700-800 účastníků, ale opravdu to je nejvyšší špičky. A proto vlastně dostat se tam, tak to je taková jako finest selection z toho industry. A proto vlastně to není o té kvantitě, je to o té kvalitě a to je to nejlepší místo v tom hudebním průmyslu. Podle mě i právě proto rozvíjet ty nové cesty pro ty skladatele.
0: Tak vy jste dali dohromady tady ten projekt. Tam je potřeba říci, že to probíhalo tak, že jste vytvořili takové pásmo z klasických českých filmů, kde ty scény byly tematicky dány dohromady. A každé to téma jste dali jednomu skladateli nebo skladatelce.
2: Přesně tak. Vlastně tento koncept jsme vytvořili společně s režisérem Jiřím Andrlem a Michalem Mocňákem, kteří vlastně s námi i tam byli a u toho. A potom jsme vybírali skladatele z řad úspěšných vlastně účastníků showcase v rámci Composer Summit Prague, což je vlastně takový náš starting grid pro ty skladatele, i v letošním roce to tak bude. A vlastně ty jsme vzali a udělali jsme z nich tuto jako skupinu českých skladatelů, protože na showcase vystupují často i zahraniční skladatele, takže právě těch českých a z toho jsme vytvořili tuto misi.
0: Tak, Juro, co bylo vaše téma? Protože předpokládám, že jste měl jednu část vlastně, tak jaké téma jste měl na starosti?
1: Ano, já jsem byl vybrán jako, že ten, který straší, takže jsem dostal jako téma strach a horor a jsem rád za to téma, protože já
0: jsem... Co tam bylo za ukázky?
1: Já jsem měl Spalovače mrtvol, pak Extázy a pak jsem měl Ucho. No. Mm-hmm. A vlastně Michal Mocňák s Jirkou Andrlem to sestříhali opravdu, takže se to krásně promíchává a já jsem rád, že vlastně ty filmy znám jako v tom původním znění, jak vlastně vypadaly a vlastně, že když jsem je mohl doprovázet, tak jsem si vlastně vytvářel úplně jako nějakou novou nádstavbu a nechtěl jsem být takový primárně jako děsivý, ale vlastně já dělám takovou vlídnou děsivost, jo? Že vlastně pohladím, ale zároveň je tam hodně takový spodní silný proud, který jako ta tam drtí. Jo? Takže to si možná jako doufám, jako já jsem byl šťastný, protože ten orchestr, který to hrál, jestli můžu k němu něco říct, tak ten už poprvé, když to zahrál, tak to znělo takovým způsobem, že opravdu nám spadla brada. Ten orchestr je fantastický. Ti hráči byli tak připraveni. A vlastně, když jim poprvé to zaznělo tomu orchestru, tak ještě, abych řekl, to byl menší orchestr, jenom 36 hráčů.
0: To je vlastně Hollywood Chamber Orchestra, takže
1: Hollywood
0: komorní.
1: Chamber, strašní střelci, opravdu, jako opravdu špička. Nic lepšího tam není, jako opravdu tam v té oblasti, jak jsme pochopili. A Nedivím se, protože taková vysoká profesionalita a on ten chlebíček hudební je tam strašně tvrdý a ti hráči musí být opravdu jako špičkový a to se tam stalo. Takže oni měli vlastně na zkoušce, to hráli dvakrát a pak po třetí na koncertě. Takže když už poprvé jim to znělo nádherně, po druhé jsme řešili detaily a pak byl fakt super koncert. No, fakt.
0: A k tomu koncertu se ještě dostaneme, ale když teďko Jura zmiňoval, že dostal 3 filmy, tak jak vlastně velkou plochu jste musel skládat? Kolik to bylo minut?
1: Bylo to do 5 minut, každý jsme měli kolem 5 minut právě a bylo to jakoby koncipováno tak, že ta první část 3,5 minuty je opravdu ten střížený ty 3 filmy a pak je takzvaná volná část, kde každý přinesl, co chtěl a do toho vlastně Michal Mocňák dělal takovou prostě animaci, protože on je starý famák a vymýšlel tam jako staré, když třeba hoří negativ filmu a opravdu takové abstraktní věci krásné, které vlastně pak už byly doprovozeny a každý jsme to uchopili jinak. Já jsem tam šel do takového drum and bassu symfonického, což jsem si splnil takový sen a byl jsem rád, že ten orchestr, ten dramík fakt zahrál perfektně. Jo. A ještě chci říct to, že tam bylo prostě jenom 36 hráčů, tak by jsme měli hodně jakoby vlastně podkladů, nebo každý různě mohl pouštět stopy ještě k tomu orchestru, tak já jsem ten orchestr trošku znásobil a opravdu jsem tam jakoby ty dramové bubny jako pustil a dirigent Dominik Svoboda dirigoval samozřejmě s klikem na uších, ale díky tomu, že ten orchestr na tyhle věci fakt opravdu zvyklý, jo, a každý z nás měl úplně jiný žánr v podstatě hudební, tak to bylo fantastický vidět to, že vlastně někdo může přijít a takhle to hrát a úplně jakoby každá pes jiná ves jako hudbu a všechno jim to zní nádherně, jako opravdu takový jako multiorchestrální nebo orchestrální jakoby rozsah toho, co ti hráči jsou schopni zahrát a jakým způsobem jsou připraveni, mě jako opravdu jako dostal. No.
0: Juru teda mimochodem samozřejmě znáte mimo jiné z hrubé hudby a Sašu teda mimochodem, který je taky muzikant z kapely Jelen, ale to teďko není to hlavní, protože se opravdu velmi výrazně i díky kompozici Summitu věnuje filmové hudbě. A tady je asi důležité říci, jak moc vlastně řekněme filmově důležitý je tenhle ten takový showcase. Nakolik vlastně pro těch 9 skladatelů a jedné skladatelky, tedy 8 skladatelů a jedné skladatelky, to skutečně je důležité se prezentovat na poli 5 minut, kdy vlastně ještě navíc tam často jsou ukázky ze starých českých filmů, se kterými třeba ne úplně nutně všichni v Hollywoodu musí být seznámeni.
2: Je to tak, ale pokud teda diváci teďko slyšeli to nadšení a vlastně ty emoce od Jury, když to vyprávěl, jo, tak když tam takhle jich bylo 9 těch českých skladatelů, tak vlastně v těch rozhovorech i potom, co byly pro televizi, tak vlastně prezident Musexpo řekl, že to byl jeden z nejzábavnějších vlastně koncertů za těch 30 let, co tam měli. Já si myslím, že to úplně přesně zosobňuje to, jak teďko o tom Jura mluvil, jo, že takhle vlastně to tam přinesli všichni.
0: Já jsem tam mimochodem viděl ukázku Petra Weissera, jednoho z dalších, který tam Jura říkal, že přinesl tady symfonický drummer bass a Petr Weiser tam přinesl vlastně ne ani breakbeat, ale braidcore, jako opravdu velmi
1: velmi... Jako vyučoval opravdu ty žánry jako 90. let.
0: A opravdu jako kruto přísně, ale ten orchestr se chytal. On opravdu tam prostě napřesně rytmicky to dával.
2: A já si myslím, že to je jako je prostě to, že na sebe oni jsou schopní jako tu pozornost získat. A já musím třeba říct, že jedním mimochodem z návštěvníků vlastně toho showcaseu byl například šéf hudby Marvel, Dave Jordan, a vlastně všichni skladatelé další den měli potom, byli pozváni právě do vlastně jejich studií, kde vlastně Dave Jordan přivítali s hudebními supervizory. A to je přesně podle mě ten skvělý otvírák, že ti autoři můžou začít navazovat ty vazby a řekne si, jo, ty jsi právě měl tohle, ty jsi dělal tu skvělou věc. A když takovýhle člověk je pozve i potom vlastně do domovu této hudby, tak to je vlastně to, co jsme chtěli docílit, aby mohli začít vznikat vztahy mezi českými skladateli a vlastně zástupci z toho hollywoodského průmyslu na této nejvyšší úrovni.
3: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
0: S Jirou Hradilem a Sašou Smutným se bavíme o tom, jak čeští skladatelé a jedna skladatelka vyrazili do Hollywoodu. Řekněme si to takhle pohádkově. Juro, jaká byla ta očekávání a co vlastně nakonec v realitě jste zažil? Měl jste pocit, že takový ten pocit jedu do Hollywoodu? který má člověk, když tam vyrazí, že se to opravdu splnilo, anebo nakonec to bylo takový, no tak fajn, někdo se s náma tam setkal, někdo se s náma bavil, byli takový milí, ale vlastně nevím, jestli to mysleli vážně.
1: No, já jsem pochopil, že vlastně v rámci toho showcaseového festivalu my jsme byli jediní takový filmový, jo? Jinak to bylo hodně jako o popkultuře. A vlastně dostali jsme prostor, jako měli jsme pronajat divadlo s orchestrem, kde přišli speciálně na nás ti lidé. A samozřejmě ty očekávání předtím člověk neví, jo? Protože tady jakoby skládá nějakou muziku a teďka najednou Hollywood a Hollywood Chamber Orchestra a teďka. A teď se může stát ten životní krok, jo. Ale vlastně taky se nemusí stát nic, jak říkal kamarád. Nejhorším se nestane nic, jo. Ale vlastně není důležité to, co je, ale co může být a člověk vlastně o tom má trošku osilovat a pokoušet se dál ty horizonty posouvat a když ta šance přijde, tak je vlastně jako... vlastně hloupý, když to nevyužije, nebo může být nějaké osobní důvody, proč nechce jako prorazit v Hollywoodu, jo? To samozřejmě chápu.
0: Dobře, takže to zdůvodnění to máme, ano, co se může nejhorší stát, je, že se nestane nic, výborně, no ale teď jste tam přijel. A co vlastně, ten večer už jsme trošku ten průběh slyšeli, ale už vlastně Saša naznačil, že jsou tam určité ještě další, ne snad povinnosti, ale možnosti, protože jste tam byli více dnů a setkali jste se s různými lidmi právě z filmového, televizního a hudebního průmyslu.
1: Ano, já jsem byl vlastně u Chryse na návštěvě, tam jsme se prošli ty jeho studia, on byl velice vlídný, ukázal nám všechny ty věci.
0: Marvel.
1: Ano, Marvel, ano. Tak... já si myslím, že to už je jako přečláplý vlastně tím Composer Summitem, kdy oni tady tihle ti tvůrci a producenti jezdí už pátým rokem a vlastně už se znají hodně jakoby se Sašou a s námi a vlastně je to taková jakoby vlastně nějakým způsobem už je tam navázaná jakási jako latentní spolupráce.
0: Dveře jsou otevřené.
1: Ano, ano. Tím pádem je to vlastně, není to o konkrétních kontraktech, jo. To musí vědět Saša, to ještě my nevíme, jo, co konkrétně se peče. Ale pro nás to opravdu bylo možnost jako to nejlepší ze sebe jakoby dostat, předvést, ukázat to, tak je to a nic jsme si nenechali. A co se bude dít, to se bude dít. Každopádně každý z nás může říct třeba nevím, za 30 let někde, nemusí říkat, já jsem mohl, aby mít zahranou skladbu v Hollywoodu, Hollywood Chamber Orchestra, a já jsem vlastně ji měl zahranou.
0: Což chápu to správně, že se vlastně vedle Composer Summitu, tedy akce, která se každoročně věnuje právě na konci dubna nebo na přelomu dubna a května filmové hudbě, kam se vlastně v průběhu těch let začaly opravdu stahovat filmoví skladatelé a profesionálové ohledně filmové hudby z celého světa, tak stáváte se vlastně vedle toho trošku takovým agentem?
2: Ne, tak já se snažím s těma skladatelema tohleto žít jako od začátku a pomáhat, vlastně od toho funguje to naše základní, to, co, čemu se věnujeme, že pracujeme se skladateli, ale já chci říct, že právě jako ten Composer Summit Prague, to je ten účel. My letos vlastně přivítáme skladatele ze 42 zemí, takže se trufám tvrdit, že to je nějaká globální platforma. Ale já bych se možná ještě vrátil k tomu, co říkal Jura, protože proto to děláme. Ono to nikdy není tak, že někdo někam odcestuje, ukáže jednu věc a prostě podepíše kontrakt. To je možná jako vyhrát jako jackpot v nějaké loterii. Ale je to o těch dlouhodobých vazbách, jako na těch místech, na těch nejvyšších. Protože když se na to člověk podívá, takže to beru, že v rámci Composer Summit Prague jsou naši přátelé ty nejúžasnější skladatelé a pak známe ty lidi, co je vlastně na tu práci berou. Tak to velmi často bývá postavený na obyčejných lidských vztazích, že oni vlastně, že to jsou lidi, co jsou spolehliví, co dělají dobře svou práci, že jsou vlastně i dobrý lidi, že se s nimi bude dobře pracovat. A to chvilku trvá, oni se musí párkrát potkat a párkrát se o tom přesvědčit. To znamená, že když to řeknu úplně lidsky, tak když tady před třema rokama někdo z těch hudebních supervizorů přijel a poprvé viděl nějakého českého skladatele, tak říkal, to bylo jako hezký, pak ho vidí po druhý, už se s ním popovídá, už si pamatuje jeho jméno. A už si ho třeba najde, už si poslechne jeho muziku a ten vztah se rozvíjí a potom, když si spolu popovídají, tak řeknou, hele, to je vlastně fajn chlap, drží to, co slíbil a dá se s ním pracovat a to je to, co jako přivede potom ty skladatele podle mě k tomu úspěchu. Není to opravdu o jedné akci, a je to o nějakém řetězci činností a tak si myslím, že fungují ty vztahy, jak vidíme, mezi těma top skladatelema a těma vlastně dárcem a té práce.
0: My si můžeme tak laicky říkat, bylo by krásné, kdyby český skladatel nebo skladatelka se objevil v těch titulcích jako ten hlavní tvůrce hudby, to je přesně ten jackpot v té loterii, skvělé by to bylo. Ale Juro, jste třeba vnitřně srozuměný s tím, že to třeba nemusí být nutně tato výsostná role, ale že to může být třeba role nějakého orchestrátora, nebo to může být role nějakého ghostwritera, nebo to může být role někoho ve stáji nějakého jiného slavného skladatele typu Hanse Zimmera a spol., kde nebudete ten hlavní na tom titulku, ale budete se na tom podílet. Je to něco, co byste vlastně vyhledával, nebo ne?
1: No, jako nedá se odmítnout nabídka, která nepřijde, jo? Takže když přijde, tak vlastně se na ní zamyslím a jako s radostí nějakou formou jako spolupráce tady s těmi jmény, jako to by byla velká podsta.
0: Yeah.
1: Protože člověk vlastně tu hudbu
0: a není to miluje. O tom egu, prostě jako buď jsem tak hlavní skladatel, nebo ne.
1: Tak něco po něčem, jak se říká, takže vlastně může člověk spolupracovat na tomhle, tam ukázat, co umí a pak může přijít ta nabídka. Ale asi ne, když prostě dělá pořád tu samou jako činnost v té struktuře, třeba já nevím, dalších třeba 10-15 let, tak třeba už ta nabídka nepřijde. Takže je potřeba jakoby neodmítat nabídku tak tohoto druhu, která by byla jako fakt jako fantastická, ale prostě nějak pracovat a snažit se jakoby posouvat se sám dál, jo. Jako já jsem jako otevřen výzvám a jsem tady a připraven.
0: Sašo, je to vůbec, řekněme, v tom dnešním světě reálné takhle vystřelit? Možná, že ty příklady jsou, ale není to spíš ta opravdu mravenčí, pomalá práce. Cesta, kterou si mimo jiné třeba zvolil Karel Havlíček, který vlastně jakoby hodně času i v LA trávil, kde pracoval hodně na reklamách, pracoval na různých orchestrech, na trailerech především tedy. Ale je možné vlastně jakoby i takhle nečekaně, díky třeba takovému showcaseu, kterého se zúčastnili, jít rovnou na věc?
2: Já si myslím, že to možné je, ale já vlastně mám takový dobrý příměr, že když jsme začínali vlastně dělat Composer Summit Prague, tak první rok vlastně si někdo, když jsme řekli nějaký jména, co bychom chtěli jako přivést sem během několik let, tak všichni říkali, no to se úplně zbláznili, to vůbec jako není možný. Já říkám, no musíme postupně.
0: No a teď přijede Gustavo Santaolalla.
2: A teď přijede Gustavo Santaolalla, přijede ředitelka Netflixu a přijede Harry Gregson Williams a Christoph Beck a všichni se sem těší a přijede dalších 40. A vlastně není to tak, že bychom to udělali další rok, trvalo to 5 let. Ale je to stejný typ podle mě práce a úsilí, že ty lidi sem pak přijeli, když si takhle vybudovali ten vztah a tak dále. Takže já jsem o tom přesvědčený a myslím si, že jsou tam už i konkrétní kroky. Například jedním z hostů i toho showcase byla hollywoodská skladatelka Pinar Toprak. Jejíž ale hlavní orchestrátorka je Zuzana Michlerová, která na showcase vystoupila. A to už je podle mě jeden z jejich kroků dál a ona vlastně s ní dělala Paw Patrol, dělala s ní Avatara a další veliký projekty a myslím si, že může pokračovat klidně dál. A to jsou i šance, kdy se ty vztahy jako tmelí a dají právě posouvat.
0: Akcent. V Akcentu se s Jurou Hradilem a také se Sašou Smutným bavíme o češtích skladatelích a skladatelkách filmové hudby ve světě. My jsme teď zmínili jedno jméno a to jsem moc rád, že zrovna jsme slyšeli Zuzanu, která skutečně byla tou jedinou Zuzanou Michlerovou, která byla jediná ženská členka této 9členné sestavy. A možná ta základní otázka je, proč se vlastně nepodařilo. To, co se podařilo, myslím tím českým skladatelkám filmovým a skladatelům, to, co se podařilo Polákům. Když si vezmeme, já jenom v rychlosti jsem si to vyjel. Jan Kačmarek má Oscara. Bronislav Kaper, což už teda hodně dávno má také Oscara, ale potom jména jako Vojčech Kilar, Abel Kořenovský, Zbigněv Preissner, ta jsou skutečně jakoby, ta rezonujou v Hollywoodu. Jak je možné, že se to nestalo v případě české filmové hudby?
2: Já si myslím, že to je opravdu jako téma možná i na díl, ale my jsme tu vůbec celou tuto platformu a tuto akci zahájili, protože jsme tady právě nic takového neviděli. Já jsem byl přesvědčený o tom a vidím to do dneška, že tady je jako strašná spousta talentovaných lidí, ale tohle, co děláme, to, o čem se tady vlastně teďko bavíme celou tu dobu, tak to jsem pro ně neviděl. Oni měli tady naší zemi, naše postupy, naše zvyky, vynikaly talentem, ale opravdu to je o těch dalších věcech. A já jsem říkal, ale proto musí vidět lidi ale v zahraničí tohleto přece, to musí vidět lidi venku. A pak jsme poprvé vlastně letěli na Mus Expo A teď jsme tam viděli tu obrovskou polskou delegaci a teď podporuje to tady Polska, prostě tady kancelář exportní a tohle. Říkám, ty bláho, tak jako to by bylo u nás jako potřeba asi taky. Takže jsme se domluvili, že začneme to téma jako razit. Není to nic jednoduchého, protože to zázemí, když si vezmeme nějakou systematickou třeba podporu právě skladatelů v tomhle, to tady, já jsem to tady neviděl. Do dneška si myslím, že to je opravdu jako, ještě to má před sebou velkou cestu a trošku to jako opravdu razíme. Ale je to každým rokem a na všech těch akcích a pokud můžu říct, tak třeba například polští kolegové, jsme viděli letos na Musexpu, tak mají vždycky strašně silné zastoupení, velké delegace, všude mají jako možnosti, které jako často my nemáme, to bylo pro nás velmi výjimečné, já jsem vlastně rád, že jsme to vůbec dali dohromady, že nám vlastně i nadace PPF pomohla a další a vlastně hlavní město Praha. Jinak tam většinou standardem bývá, že Polsko velká podpora tohoto a my se snažíme tak nějak jako přitom být. A ono to je znát, protože v těch vazbách a v tom celém oni zvou na ty svoje zase akce, teď to mají pokryté, ty lidi vlastně jsou schopní zvát. My když sem chceme přivést ty vlastně špičky, kteří se chtějí přijet z toho světa, je to hrozně těžké na to sehnat ty prostředky a tu podporu, ale tam těch akcí, tam vozejí to tam prostě po autobusech a po letadlech. Jo. A to je, to oni mají velmi dobře rozvinuté ty vztahy. A už to nedělají to prostě rok, dva, tři, dělají to mnohem déle.
0: Juro, co se ještě musíte naučit? Jedna věc je mít talent. Další věc je mít cit pro to být týmový hráč u filmové nebo televizní hudby. Ale co ještě vlastně je potřeba z hlediska takových těch skills, které, a teď nemyslím soft skills, jako umět jednat s lidmi, mluvit anglicky a podobně, ale z těch hudebních skills, co vlastně jste třeba zjistil, že jako potřebujete nutně doplnit?
1: Já vlastně nejsem tak dobrý orchestrátor, ale mám jako výborný nebo známý a tým orchestrátorů, takže já vlastně musím jenom makat, no, makat a víc jakoby tu svoji originalitu upřednostňovat, protože to si myslím, že je jako nejdůležitější cesta jakoby pro současného tvůrce obecně být prostě původní, jo, a tu původnost držet a prostě jít po ní. A, takže vlastně nebát se jenom. Tak to musím víc ještě jako podpořit.
0: Na jednu stranu být původní, ale na druhou stranu, když si člověk třeba poslechne hudbu ve spoustě, když to řekněme, nejsou takové ty extrémní případy těch skvělých, jedinečných, velkých bijáků, které mají i originální hudbu, ale jsou to takové ty normální bijáky, tak tam ta hudba je trošku taková jako lehce generická. Tak jak u toho zůstat originální a přitom se prosadit?
1: No právě takhle. Udělat jakoby, i tady v tomhletom jako rybníčku použití toho jakoby, prostředí. Vlastně moc si třeba rozhodovat o, jak budou ruchy, dialogy a vlastně komponovat tu hudbu tak, aby to byla souhra těch zvuků, toho zvuku. Jo? A vlastně najít místo v tom a vlastně myslím si, že to je vždycky o režisérovi a o té produkci, co vlastně chtějí a může být vlastně velice, může to být velice hudební. Jo? Vlastně v dnesní době mám trošku pocit, že ta hudba se dostala na takovou trošku kolej vedlejší, že vlastně my nemůžeme úplně takovým způsobem sekundovat třeba kamerám a všemu, že vlastně se na tu hudbu trošičku zapomíná, dělá se až na poslední chvíli většinou a to vlastně...
0: To se ale dělalo Juro vždycky.
1: Nedělalo, jako a myslím si, že by se to zase nemuselo tak už dělat, jo? Že protože ona ta hudba je přirozený tok, jo? A když se stříhá na hudbu, tak ten film pak je přirozený. Když to, když člověk tam stříhá nějaké půl milisekundy prostě hudby na to, aby to se to jako nějak pohlo, tak to vlastně ztrácí přirozený rytmus, jo. Ale to jsou takové přirozené věci, na které si člověk musí přijít po tisíci střizích, jo, když stříhá na obraz, jo. Tak věřím v takovou jako nějakou vlastně novou jednoduchost, jo, v tomhle tom.
0: Sašo, jedna věc je zvát na Composer Summit Prague hudební skladatele lidi vlastně z té hudební části nebo filmové hudby. Ale zrovna konkrétně u hudebních skladatelů a skladatelek hraje ohromující roli ta sepětí se režisérem nebo režisérkou. Znamená to, že další krok je zvát sem režiséry?
2: Ano, to je dobrá. to je vlastně styl uvažování, máme ho stejný a my už jako na příští rok tohoto promyšlíme. Dokonce si myslím...
0: Tak Martin Scorsese už tady je. Tomu tím můžete začít.
2: Můžeme, ale já si myslím, že to je úplně logický krok a my už vlastně tímto směrem přemýšlíme i vzhledem k tomu, že ty skladatelé to sami jakoby chtějí. Často samozřejmě například i jiné profese, včetně herců, bývají velmi spojení s muzikou, takže tam tou cestou taky přemýšlíme, už máme nějaké konkrétní plány i k příštímu roku. A takže ono vlastně, když to potom takhle člověk rozvine celý ten proces, tak ta hudba se fakt prolíná jako do činnosti tolika lidí a je opravdu jedním z nejdůležitějších prvků vlastně v tom audiovizuálním díle. Ono to, hudba umí všechno zachránit, umí všechno znásobit a opravdu to umí přemalovat v podstatě celý.
0: Ty dvě profese, které dostávají nejméně času, většinou střih a hudba, tak to dokáže většinou zachránit.
2: Ale ještě jsem chtěl jenom krátce říct k tomu, co říkal Jura. Když jsem byl v tom LA, tak já jsem krátce navštívil, mě pozval Gustavo Santaolalla k němu domů a do studia. Tak
0: držitel mě... Oscara tady.
2: Ano, držitel Oscara. A tak jsme tam seděli a ano, vlastně tam jsem si uvědomil jednu hrozně důležitou věc, že častokrát skladatelé jako na těch malých trzích vlastně dělají všechno. Oni jsou orchestrátor, aranžer, skladatel a všechno to okolo. Oni si to dirigují, pak nebo cokoliv, všechno možný. A oni se nesmí, podle mě, tam to je, že nesmí ztratit ten kontakt s tím, že jsou hlavně skladatel, aby prostě nebyli spíš orchestrátor, nebo spíš aranžer, nebo něco jiného. A ten Gustavo je v tom strašně esenciálně čistý.
0: Prostě on víc prostě, umělec než dělník.
2: První otázka, kterou mi řekl, že v Čechách, až sem dojede, protože on tady stráví jako extrémně dlouhý čas, než kdekoliv je, on vždycky pár dní, tady bude přes týden. Říká, já chci, jaký máte nejšílenější nástroje v České republice? Já chci vidět všechny nejšílenější zvuky, a všechno, co tam je, tak to bych chtěl. Jo. Tak to je právě to, co hledá ten originální zvuk.
0: A úplná závěrečná otázka a rychlá odpověď. První, co vás napadne, Juro, jaký žánr byste rád měl na svém kontě jako filmový skladatel?
1: No, všechny.
0: Ambice nemalé, to rádi slyšíme. Jura přece jenom není ta nejmladší generace, řekněme, ale má uvažování nekompromisní. Na Vltavě jsme poslouchali v rámci akcentu o pozici českých skladatelů filmové hudby ve světě a ve studiu s námi byli skladatel Jiří Hradil. Moc děkujeme, hodně štěstí.
1: Děkuji za pozvání.
0: A ředitel Composer Summit Prague Alexandr Smutný. Díky.
2: Díky moc za pozvání.
0: A ještě bychom rádi také vám připomněli, že když už zaznělo tady dnes jméno Karla Havlíčka, tak Český rozhlas Vltava vydal v březnu hudební kompilaci Moderna, jedinečný autorský projekt mapující současnou českou scénu neoklasické, moderní klasické, elektroakustické, ambientní a filmové hudby. A album si můžete poslechnout na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas i na dalších streamovacích platformách. A to už je všechno. Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Slyšeli jste reprízu pořadu Akcent z letošního března, mluvili jsme v něm o filmové hudbě a teď už pro vás chystáme zprávy.

Je přesně 17 hodin. Postup vlády k účasti prezidenta na summitu v Ankaře je podle prezidenta Petra Pavla v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu. Ten má vládě ukládat, aby nebránila účasti hlavy státu ani jeho doprovodu a postupovala podle dosavadních zvyklostí. Prezident to napsal na síti X. Podle něj tak má mít prezident možnost zastupovat Česko jako vedoucí delegace na neformální večeři lídrů i na jednání NATO. Premiér Andrej Babiš z ANO ale po dnešním jednání vlády řekl, že delegaci povede on. Pavel vyzval k dohodě o rozdělení účasti mezi prezidenta a premiéra na jednotlivých částech summitu. Národní centrála proti organizovanému zločinu ukončila vyšetřování v bitcoinové kauze, oznámil to náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. V případu darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského jsou obviněni 4 lidé. Ti mají teď do poloviny července čas prostudovat spis a případně navrhnout doplnění vyšetřování. Pokud státní zástupce nepodá do 14. srpna obžalobu, bude Jiříkovský propuštěn z vazby. Projekt české účasti na Expo 2025 v Japonsku se podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů prodražil z původně stanoveného rozpočtu 290 milionů korun na více než 600 milionů korun. Zájemce o koupi českého pavilonu podle Macinky neexistuje a jediná hospodárná varianta je jeho demolice, řekl to dnes po jednání vlády. Na nevypořádané závazky i demolici pavilonu v Osace by podle něj měly jít peníze vyčleněné na nákup nové budovy pro český zastupitelský úřad v Kyjevě. Přesun financí ale musí schválit sněmovní rozpočtový výbor. Zítra bude oblačno, v jeho východní polovině republiky polojasno až skoro jasno. Ojediněle přehánky nebo bouřky hlavně na horách. Večer od jeho západu přehánky a bouřky četnější i silné. Nejvyšší zítřejší teploty 28 až 32, na západě kolem 25, na jeho východě až 36 a na horách pak naměříme kolem 24 stupňů Celsia. A více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Art Café.
1: Pár minut po 5. hodině odpolední vás u poslechu dalšího dílu Art Café vítá Pavel Zelinka. Hrdinou následující vltavské hodiny vysílání bude výjimečný kytarista a skladatel Robert Fripp, který posunul hranice moderní hudby, a to nejen se svou hlavní kapelou King Crimson, do nových prostor. Tento stále aktivní muzikant v letošním roce slaví osmdesátiny, takže je na snadě mu věnovat následující hodinu vysílání. Přeji vám příjemný poslech. He runs a little shop with a room.

První ukázka z dnešního Art Café věnovaného postavě britského hudebníka Roberta Fripa. Ukázka z desky Tria, které tvořil Robert s bratry Michaelem a Petrem Gillesovými. První album, které vyšlo s rukopisem tohoto výrazného hudebníka v roce 1968. Konkrétně jsme si hráli písničku One in a Million. Z dnešního pohledu je na téhle hudbě možná nejzajímavější, jak málo v ní slyšíme budoucí kamenný monolit jménem King Crimson. Místo apokalyptického patosu, sevřené rytmiky a skřivených kytar tu máme výstřední britský humor, trochu kabaretní psychedelie, drobné absurdní scénky a lehce starosvětskou melodiku. Fripovi bylo v době vydání alba něco přes 20 a už tehdy působil jinak než typický rock'n'rollový hrdina. Nebyl to muzikant velkého gesta, pózy a rozhazování vlasů. Byl spíše tichým, soustředěným mužem, který sedí s kytarou a přemýšlí, jak postavit hudbu jako přesný mechanismus. V jeho hře od začátku cítíme zájem o jazzovou disciplínu, neobvyklé harmonie, moderní skladbu i představu, že rocková kapela nemusí být jen spontánním výkřikem mládí. Může být také prostorem pro napětí, architekturu a vědomou práci s neklidem. Právě z okruhu Giles and Fripp se na konci 60. let zrodili King Crimson. Vedle Frippa a Michaela Gilese se objevil Ian McDonald, Greg Lake a textař Peter Sinfield. A najednou se z lehce excentrické londýnské kapely stal soubor, který jakoby přišel oznámit konec květinové éry. Debut In a Court of the King Crimson vyšel pouze rok po triovém albu, ze kterého jsme si hráli úvodní skladbu pořadu, tedy v roce 1969. A jeho úvodní skladba 21st Century Schizoid Man nezní jako sen o lepším světě. Spíš jako jeho nervové zhroucení.

King Crimson a 21st Century Schizoid Man, jedna z nejslavnějších vstupních bran do světa Roberta Frippa. Na debutu In the Court of the King Crimson se potkalo několik věcí, které do té doby v roku většinou existovaly odděleně. Monumentální melancholie, jazzová volnost, symfonická stavba, básnické obrazy Petra Sinfielda a také až brutální energie, kterou právě 21st Century Schizoid Man předvedla do artrockového prostoru. Je dobré připomenout, že King Crimson nikdy nebyli kapelou v běžném slova smyslu. Spíše proměnlivým organismem, který se pokaždé znovu skládal podle toho, jaké napětí Fripp právě potřeboval vyvolat. První sestava přinesla velké gesto a dramatický obraz konce 60. let. Jenže sotva se z ní stala legenda, začala se rozpadat. A právě tady se ukazuje jeden ze základních rysů Frippova myšlení. Neochota opakovat jednou nalezený úspěch. Neochota pečovat o značku jen proto, že začala fungovat. King Crimson se proto v 70. letech mění téměř za pochodu. Přicházejí a odcházejí zpěváci, dechové nástroje, housle, perkuse, baskytaristé a bubeníci. Fripp zůstává jako chladný střed celé rotace. Hudba postupně tvrdne, zahušťuje se a zbavuje se romantických ozdob. Zvlášť sestava s Johnem Vetnem a Billem Bruffordem posunuje King Crimson k temnému, kovově ostrému zvuku, který zpětně působí skoro jako předzvěst části heavy metalu, postroku nebo metroku. Titulní skladba Alba Red z roku 1974 je v tomhle směru ideální ukázka. Nevypráví příběh. Valí se vpřed jako stroj, který má přesně spočítaný každý pohyb i každé zadrhnutí.

Posloucháte Art Café s Pavlem Zelinkou, dnes věnované hudbě Roberta Frippa. Právě dohrála titulní skladba Alba Red, poslední desky King Crimson první velké éry. V roce 1974 se Fripp rozhodl kapelu ukončit. A je to gesto pro jeho další kariéru příznačné. V okamžiku, kdyby jiný muzikant začal z úspěchu budovat stabilní značku, Fripp raději zatáhne za ruční brzdu. Jakoby říkal, že kapela má existovat jen tehdy, když má skutečný důvod existovat. Po rozpadu King Crimson se jeho hudba otevřela úplně jinému prostoru. Z tvrdého, sevřeného rockového tělesa se teď přesuneme k dlouhému tónu, smyčce, do zvuku a trpělivému poslechu. Klíčovou roli v tom hraje Brian Eno, zvukový experimentátor původně z kapely Roxy Music. Společně tyto dva pánové rozvíjeli práci s páskovými smyčkami. Z nich se později vyvinul princip známý jako Frippertronic. Kytara tu přestává být nástrojem sóla nebo riffu. Stává se zdrojem plynutí. Zvuk se vrací sám k sobě, vrství se, dýchá a pomalu mění tvar. Na Frippovi je pozoruhodné, že mezi titulní skladbou Red, kterou jsme si před chvilkou dohráli, a meditativním proudem spoluprací s Inem neleží propast, ale spíš se jedná o jiný způsob práce se stejnou vlastností. V obou případech jde o disciplínu. Jednou má podobu tvrdého, téměř kovového ostří, po druhé podobu trpělivého naslouchání tónu, který se pomalu proměňuje v prostoru. Právě takového Frippa si připomeneme skladbou Evening Star ze stejnojmenné desky z roku 1975.

Posloucháte Vltavské Art Café, dnes zaplněné hudbou Roberta Frippa. V předchozím bloku jsme slyšeli dvě různé podoby jeho vedlejší kariéry. Nejprve ambientně rozostřenou spolupráci s Brianem Eanem ve skladbě Evening Star, poté slavnou píseň Davida Bowieho Heroes. Právě v ní je dobře slyšet, že Fripp nemusí být hlavním autorem, aby změnil povahu celé skladby. Jeho kytara nepůsobí jako běžné rockové solo, spíš jako signál z dálky, jako dlouhý tah světla nad refrénem, který se z osobní prosby mění v hymnu. Podobných vstupů má Fripp ve své diskografii mnoho. Spolupracoval s Eanem, Bowiem, Petrem Gabrielem, Blondie, Talking Heads nebo Darylem Hallem. Vždycky ale spíš jako katalyzátor, než jako hostující hvězda. Nepřichází skladbu ozdobit, ale vychýlit. Přinést do ní nerv, neklid, jiný způsob dýchání. Jeho kytarový tón je často okamžitě rozpoznatelný, ale zároveň se umí podřídit kontextu. Není to podpis přes celou stránku. Spíše přesně vedená čára, která najednou změní perspektivu celého obrazu. Na začátku 80. let se ovšem ukáže, že příběh King Crimson ještě neskončil. Fripp dá dohromady novou sestavu se zpěvákem a kytaristou Adrianem Belevem, baskytaristou Tonym Levinem a bubeníkem Billem Bradfordem. Původně se projekt jmenuje Discipline, až později znovu přijme jméno King Crimson. A opět nejde o návrat k minulosti. Osmdesátkový Crimsoni znějí jako kapela, která slyšela New Wave, minimalismus, africké i indonéské rytmické principy i nervní kytarovou hudbu newyorských klubů. Fripp s Belevem proplétají kytary do přesných obrazců, zatímco rytmika staví pod písně zdánlivě nemožné půdorysy. Z alba Three of the Perfect Pair z roku 1984 si pustíme skladbu Sleepless.

Dohrál nám Robert Fripp s obnovenými King Crimson. Tentokrát jsme slyšeli skladbu Sleepless z alba Three of the Perfect Pair. Osmdesátková podoba kapely je možná nepřístupnější, ale zároveň mimořádně rafinovaná. V jejím středu stojí slovo disciplína. Ne ve smyslu suchého cvičení, ale jako způsob, jak z opakování vytvořit napětí a z přednosti podivnou tělesnost. Když tyhle skladby běží, nepůsobí jako exhibice virtuózů, ale jako geometrický útvor, který se před námi stále skládá a rozkládá. Adrien Belew k tomu přinesl úplně jiný typ expresivity než Fripp. Hlas, humor, zvířecí zvuky kytary, americkou nervnost a schopnost napsat písničku, která se tváří jako pop, ale uvnitř se v ní dějí téměř laboratorní operace. Tony Levin s Chapman Stickem rozšířil možnosti basové linky a Bill Bradford zůstal bubeníkem, který dokáže znít zároveň strojově i lidsky. Právě v téhle sestavě je dobré slyšet, že Fripp nepřivolal King Crimson zpátky proto, aby se vrátil ke slavné minulosti. Vrátil se proto, že našel nový problém k řešení. Ani tahle etapa ale nevydržela navždy. Po roce 1984 Fripp King Crimson znovu odstaví. V 90. letech se pak část jeho představ o nové podobě art rocku promítne do spolupráce s Davidem Sylvianem. Ta je zajímavá i proto, že se někdy popisuje jako jakási alternativní cesta ke King Crimson. Sylvian, bývalý zpěvák art popových Japan, nebyl typem frontmana, který by se jednoduše nechal začlenit do cizího organismu. Místo toho vznikla svébytná dvojice, v níž se jeho elegantní, melancholický hlas potkává s Frippovou napjatou kytarou a rytmicky tvrdší energií. Z alba The First Day z roku 1993 si pustíme skladbu Gene the Birdman.

David Sylvian a Robert Fripp ve skladbě Gene the Birdman. V téhle spolupráci jako by se na chvíli potkali dvě odlišné aristokracie britské hudby. Sylvianova melancholická elegance, která vyrostla z odkazu Japan, a Frippova přísná, někdy až asketická představa hudby jako činnosti vyžadující pozornost, kázeň a neustálé zpochybňování vlastních jistot. Zároveň ale tato hudba není akademická. Má tah, groove, tvrdší kontury a místy až překvapivě fyzickou energii. V polovině 90. let se Fripp skutečně vrátí i ke King Crimson. Tentokrát ve formátu takzvaného dvojitého tria. Vedle Frippa, Beleva, Levina a Bradforda se přidají Trey Gunn a Pat Mastoletto, dvě kytary, dva hráči v basovém prostoru, dva bubeníci. Kapela se rozšíří do šestičlenného stroje, který dokáže být těžký, kovový, industriálně zahuštěný, ale pořád přesně řízený. Pokud 70-kové Red působilo jako blok železa, 90-kové King Crimson zní spíš jako mechanismus složený z několika navzájem se rušících motorů. Z alba Truck z roku 1995 si pustíme skladbu, která už názvem připomíná, že i u tak přísného hudebníka, jako je Fripp, má tělesnost a pudovost své místo. King Crimson a skladba Sex, Sleep, Eat, Drink, Dream.

Skladba Sex, Sleep, Eat, Drink, Dream z roku 1995 z desky Track. Dnešní Art Café bylo věnováno jedinečné osobnosti Roberta Frippa. Slyšeli jsme jeho cestu od předkrimsonovských začátků přes první apokalyptickou podobu King Crimson, tvrdou sedmdesátkovou fázi, ambientní spolupráci s Brianem Eanem, slavný vstup do světa Davida Bowieho, osmdesátkový návrat kapely, setkání s Davidem Sylvianem i devadesátkové dvojité trio. Frippova pozdní kariéra je ovšem ještě zvláštnější. Na jedné straně stojí přísný archivář vlastního díla, muž spojený s labelem Discipline Global Mobile s důkladnou péčí o živé nahrávky King Crimson. Na druhé straně pedagog, který skrze Guitar Craft a The League of Crafty Guitarist předal své uvažování o hudbě dalším generacím hráčů. A na straně třetí také nečekaný internetový clown, který během posledních let s manželkou Toyah Wilcox proměnil domácí videa Sunday Lunch v bizarní, ale svým způsobem osvobozující kapelu vlastního mýtu. Právě v tom je Robert Fripp fascinující. Může působit jako asketa, který měří hudbu podle přísných pravidel, zároveň ale celý život uniká vlastní důstojnosti. Když hrozí, že se z King Crimson stane instituce, přeruší její činnost. Když se z kytary stane nástroj rockového hrdinství, promění ve zdroj smyček a dozvuku. Když se z něj stane vážný klasik progresivního roku, sedne si doma do kuchyně vedle Toya a začne s ozbrojující radostí hrát popové a rockové hity minulých dekád. King Crimson pravděpodobně odehráli svůj poslední koncert v prosinci 2021 v Tokiu. Ani to ale neznamená, že Frippova hudba skameněla. Spíš se rozprostřela do archivů, výuky, spoluprací, nahrávek a ozvěn v hudbě mnoha následovníků. Rozloučíme se proto nikoli v další skladbou King Crimson, ale ukázkou z jeho výukové a kolektivní linie. Zazní Robert Fripp and the League of Crafty Guitarist a skladba Intergalactic Boogie Express. Od mikrofonu se loučí Pavel Zelinka a přeji vám příjemný zbytek dne, nejlépe ve společnosti Vltavského vysílání.

0: Portrét Roberta Frippa, hudebníka, který opakovaně zrušil vlastní kapelu, jen aby nezestárl do pohodlné legendy, připravil k jeho 80. narozeninám Pavel Zelinka. Na začátku června se v pražské Bubenči slavilo 25 let geocachingu v Čechách a my se zítra v Art Café budeme zabývat historií českého geocachingu. Je to víc sport nebo dobrodružství? Jak se tento fenomén proměňuje v čase? Na to odpoví zítřejší Art Café po 17. hodině.
1: Jazzový podvečer.
0: Znělka tedy naznačila a otevřela trojici podvečerních zastavení. První je tedy půl hodina jazzová. My vám nabízíme reprízu jazzového podvečera s Davidem Bradou ze 27. listopadu roku 2023.
2: EET není jen daňový bič na údajně nepoctivé podnikatele, ale také zkrátka vynikajícího skandinávského jazzového tria, které září vedle jiné slavné zkratky EST, tedy tria Esbjerna Svensna. Tak vzhůru na sever čeká nás Espen Eriksen Trio. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje David Brada.

Espen Eriksen Trio alias EET vzniklo v roce 2007 a vydalo 5 kritikou vysoce oceňovaných desek. V roce 2016 tahle trojice vyzkoušela spolupráci s britským saxofonistou Andym Shepherdem a ta jim vydržela dodnes, naštěstí. Jejich společná hudba ve čtyřech je postavená na silných a často velice lirických melodiích, jako byla úvodní The Other Side of Melancholy. 6. října vydali pánové Espen Eriksen, který je autorem všech skladeb na desce a hraje na klavír, Lars Tormod Jenset, který hraje na kontrabas, bubeník Andreas Baye a saxofonista Andy Shepherd nové album, které dnes společně posloucháme. Jmenuje se As Good As It Gets a takhle zní jeho titulní melodie.

dozněla titulní skladba desky nazvaná As Good As It Gets. Spojení Espen Eriksson Tria a britského saxofonového velikána Andyho Shepherda funguje naprosto přirozeně a zní, jak sami slyšíte, opravdu skvěle. Andy Shepherd ke vzniku tohoto formátu 3+1 v jednom z rozhovorů řekl: od první chvíle, kdy jsem slyšel tohle trio hrát, jsem věděl, že do něj zapadnu. Zamiloval jsem si jejich cit pro melodii a atmosféru a byl jsem nadšený, když mě v roce 2016 pozvali, abych s triem EET hrál jako host v Londýně. No, společné koncertování se pak přirozeně překlopilo do společné nahrávky, kterou jste mimochodem také slyšeli v tomhle pořadu na Vltavě. Jejich první album se jmenuje Perfectly Unhappy. Vyšlo před 5 lety a na konci mnoha kritik se objevila rada nebo spíš prosba More Please, tedy ještě více podobné hudby, prosím. No tak konec dlouhých řečí, tady jsou hned 2 ukázky. První se jmenuje Sticks and Stones a ta druhá Pressure.

Dozněla skladba Pressure, asi nejdramatičtější kompozice na albu As Good As It Gets. Když jsem zmiňoval společný debut tria EET s britským saxofonistou Andym Shepherdem, zapomněl jsem zmínit jejich jinou společnou nahrávku, živý set In The Mountains, který vyšel v roce 2022, stejně jako ostatní nahrávky kvartetu na značce Rune Gramophone. Andy Shepherd je jedním z nejpozoruhodnějších saxofonistů, kteří se v Británii objevili od konce 80. let, i když jeho jméno, trochu neprávem v poslední době, zastínil nástup mladších skvělých saxofonistů ze Spojeného království. Ano, mám na mysli jména jako Shabaka Hutchings, Nubaya Garcia nebo Binker Golding, která taky znáte z pořadu Jazz Update alias Jazzový podvečer. Tihle mladí psi si Shepherda opravdu váží. V rozhovoru pro server All About Jazz z roku 2021 například Shabaka Hutchings označil Shepherdovo album Romaria z roku 2018, vyšlo na značce ECM, za jedno ze 6 alb, která v něm zanechala obzvlášť hluboký dojem a k nímž se mnohokrát vrátil a učil se z nich. Říká k tomu doslova, dokonce jsem Andymu napsal vzkaz, že mu moc děkuju a že to album poslouchám každý den, říká Hutchings. Navazuje na tradici, která vychází z Johna Sermona a některých raných děl Jana Garbarka. Hlavně ve výrazné poetičnosti. Když jsem jí slyšel poprvé, uvědomil jsem si, jak mám hrát, aby moje hudba zněla poetičtěji. Tedy tak, jak to hraje Andy. Doufám, že vás tahle příjemná severská jazzová poezie dnes v podvečer zahřála v tom šedém a chladném počasí. Těším se na slyšenou za týden a loučím se skladbou, kterou stejně jako všechny ostatní napsal pianista Espen Eriksen. Jmenuje se The American.

0: Na podzim roku 2023 vyšlo CD As Good As It Gets Espen Eriksena a jeho tria. A této desce se v době jeho vydání věnoval David Brada. My jsme vám dnes tento jazzový podvečer nabídli v repríze.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Četba na pokračování.

Oproti jazzovému podvečeru tedy tuto půl hodinku slyšíte v Českém rozhlase vůbec poprvé, tedy tuto četbu Lenky Elbe z knihy této současné české autorky, z jejího románu Uranova, která vypráví spletitý příběh, jenž se odehrává v roce 68 a v 90. letech 20. století v Londýně a hlavně v Jáchymově, který je plný tajemství a záhad. 21-dílnou četbu na pokračování z románu Lenky Elbe Uranova připravila Klára Vičíková a v režii Dimitrie Dudíka účinkuje Marie Štípková.

0: Henry byl po sestupu do dolu se šílenou doktorkou poněkud vyčerpaný. Přesto zvědavě sledoval, co se odehrává před hotelem. Skrz velká okna v hale uviděl Suzanne, jak sedí na první parkové lavičce a s velkým zájmem pozoruje velké pozdvižení kolem velkého balíku uvnitř velké dodávky České pošty. Celá ta situace byla velká. Profesoři úzkostlivě hlídali řidiče a jeho kumpána, aby dřevěný box velikosti ledničky vyložili s maximální možnou opatrností. Ostatně tak, jak jim nařizovala hromada samolepek se všemi druhy varování a upozornění, kterou byl náklad oblepen. A přitom ještě stihli projevovat sdílené nadšení. Když už kurýři dovlekli zásilku ke vchodu, recepční Otto bryskně odemkl vstup do sklepení a zajistil úzké dveře tak, aby se jimi dalo projít. Sklep byl očividně cílovou destinací, ale chlapi z pošty balík položili hned za dveřmi v hale, otočili se na patě a odešli. Chapman, Boerio i Dufour sice protestovali, ale jak jim Otto přetlumočil slova řidičova, doprava byla zaplacena jen za první uzamykatelné dveře. Dál už si s tím museli poradit sami. Henry se samozřejmě nabídl, že pomůže. Doufal, že to bude jen rétorická otázka, ale nakonec to byl především on, mladík z recepce, a Dufour, kdo to dovlekl po úzkých schodech do hlubiny místního sklepa. Chapman s kýlou a Boerio s vyhozenou plotenkou jen korigovali jejich kroky po jednotlivých schodech, aby se z nich nesvalili a nerozflákali nejnovější model něčeho, čemu říkali mlžná komora. Takové nadužití bublinkové fólie Henry ještě neviděl. Pod fólií pak ležela další krabice. Profesor Chapman ji otevřel a ze záplavy polystyrénových kuliček s pomocí profesora Dufoura vysvobodil jakýsi přístroj ve tvaru malého konferenčního stolku. Vypadalo to až příliš obyčejně. Zatímco se ti tři dohadovali, kam vzácné zařízení správně umístit, recepční už místnost zaplňoval skládacími zahradními židlemi. Henryho ale víc než mlžná komora zaujalo něco úplně jiného. Na jedné z židlí zahlédl kožený kufřík s kupou dozimetrů všemožných druhů uvnitř.
1: Tohle jsou ty vaše dozimetry, co je tady používáte po městě?
0: Zeptal se Chapmana a ukázal směrem ke kufříku.
1: Ano, je to rozmanitá sbírka, staré, novější, velké, malé, odpověděl mu profesor. Děkuji, já jen...
0: Chtěl jsem se zeptat, nebyl by náhodou jeden z nich k zapůjčení? Optal se Henry s opatrností v hlase.
1: Víte, zkusil bych si taky projít město tak, jak to děláte vy, a trochu si zahledat. Nic s tím neprovedu a brzy vrátím, dušoval se. Zkuste tenhle.
0: Otevřel Chapman papírový obal a vytáhl přístroj o velikosti dopisní obálky.
1: Je malý, kompaktní, do kapsy. Podívejte se, tady to zapnete a když se přiblížíte, zkuste to.
0: Vysvětloval a jednou rukou se natáhl protácek, na němž byl položený kus smolince, vedle něj pak náhrdelník z uranového skla a kus rozdroleného zdiva. Henry nejprve přiložil dozimetr těsně k zelenému šperku. Přístroj se ozval velmi slabým a pomalým zapípáním. Když se přesunul ke zdivu, interval pípání se zkrátil a zvuk zesílil. U černého pechblende už ale měřič ukázal, co umí. Záblesk. Poněkud nečekaně. A ještě jeden. Na to Henry vážně připraven nebyl. Boerio na něj mířil objektivem zrcadlovky s obřím přídavným bleskem.
1: Laická veřejnost objevuje radioaktivitu kolem nás, řekl italský profesor. Ještě jednou s tím vaším předchozím zaujetím, prosím. Je to pro náš projekt hodně důležité.
0: Henry se pokusil zopakovat předešlý výraz tváře, ale celé už to vypadalo prkeně.
1: Blesk. Bylo na čase poděkovat a zmizet.

0: Chtěl jsem s vámi mluvit, ozvalo se za Estelou. Škubla sebou. Stále na ní doléhal zážitek z dnešního setkání s Čučinem. Když uviděla, že za ní stojí Henry Roubotam, výrazně se sklidnila. V jejich vztahu byla za šílence a agresora ona, což v tu chvíli působilo jako velmi upokojující skutečnost. Pokývala hlavou, jako že je to samozřejmost. Ale nebyla. Vůbec nedoufala, že by ji Henry snad někdy znovu a naprosto dobrovolně vyzval ke konverzaci. Byla přesvědčená, že aby se tak stalo, bude muset použít nějaký prohnaný plán. Ale jak vidno, šlo to samo. Úplně snadno. Ano, Henry ji skutečně oslovil sám. Musel. Pořád na ní myslel. Nehledě na to, co mu provedla, co o sobě tvrdila a jak nepředloženě se chovala. Musel s ní být. Ráno, když se maceroval v radonové vodě, se mu v hlavě dost věcí utřídilo. A vývoj událostí posledních dní v Jáchymově ho naučil novému kousku. Rychlému rozhodování. A tak se prostě odhodlal jednat a sám tomu nemohl uvěřit, ale šlo to samo. Úplně snadno. Jsem vlastně ráda, že si na sebe můžeme udělat trochu času, prohodila s profesionálním výrazem ve tváři. Jsme přece v lázních, tady by měl čas plynout pomalu. Ano, ano, klid je základ pro léčbu. Je to napsáno ve vaší brožuře, přitakal. Nečekal, že už jsou tak daleko, že ho vezme sem nahoru. Dvířka se zamřížovanou vitráží se zaklapla. Dobře je znal. Neměla kliku. On ji ale tehdy měl, když se byl schopný dostat dovnitř jen pomocí kartáčku na zuby. Na dřevěném schodišti do věže to lehce zapraskalo. Ostatně stejně jako tenkrát, když tam šel sám. Když vstoupil do pracovny s divanem, vrátila se mu vzpomínka na bolestnou noc, kterou strávil uvězněný pod ním. Doteď mu nebylo jasné, jestli byla tehdy zdrogovaná nebo co jiného ji do toho stavu dostalo. Byli nervózní. Stáli proti sobě a tvářili se, jako když mají v plánu rozhovořit se o konverzi měny a problémech převodu peněz v rámci platby za pobyt. Chtěl jsem se zeptat, sem nahoru se taky dostane ta radonová voda? Ukázal na měděnou vanu, stojící v průhledu do koupelny. Ani nevěděl, proč se na to ptá. Prostě chtěl začít nějak klábosit a hledal témata. Radonová voda, systém potrubí, to bylo ještě něco, o čem toho moc nevěděl. A ona tu byla od toho, aby odpovídala. Tady v mém soukromém bytě přívod radonové vody není, jestli jste chtěl slyšet tohle. Aha, takže tahle nádherná káť je prostě jen na normální mytí. Ano. Dáte si víno? Nabídla mu prázdnou skleničku a aniž počkala na odpověď, hned ji naplnila rubínově červenou tekutinou. Vypil ji celou naráz. Estela postavila láhev na lékárenský stůl vedle pixly plné jakéhosi mastného krému a oba se usadili na inkriminovanou pohovku. Henry hlasitě vydechl. Víte, za normálních okolností bych vypadal asi jako nějaký deviant, ale ve světle překvapivého vyústění naší poslední schůzky je to najednou všechno jinak. A tak myslím, že se vám můžu k něčemu přiznat. Já už jsem tady byl. Prosím? Údivem nadzvedla obočí. Hned ten první den po příjezdu. Byl jsem tady nahoře. Nechápu, jak jste se sem dostal. Úplně se zhrozila, což vůbec nečekal. Nezlobte se, omlouvám se, ale dveře byly otevřené, vlastně odemčené. Opravil se Henry, překvapen, jak citlivě na jeho přiznání doktorka zareagovala. Nemají kliku. Ani když jsou odemčené, tak to nejde, trvala si na svém. Dobře, já vám to vysvětlím. Když tam šel váš pan Schmidt, strčil jsem mezi panty dřevěný kartáček z restaurace. A bylo to. Zvedla se z pohovky a nevěřícně kroutila hlavou. Nikdy by mě nenapadlo, že by nějaký host mohl něco takového udělat. Ale prosím, vy nejste evidentně jen tak obyčejný host. Je to v tom případě Francova chyba. Správně by měl čekat, až dveře zaklapnou. Rozčílila se trošku a ukázala směrem k točitému schodišti. On měl v tu dobu plné ruce práce. S vámi. Nehýbala jste se. Vypadalo to, že jste mrtvá. Přiložila si prst k ústům a sykla. Ticho. Pomalu se přesunula blíž ke schodům a poslouchala, jako by měla pocit, že se dole něco děje. Byla neděle? Nejspíš ano, zamyslel se. Tak to sedí, v neděli odpočívám. Vysvětlila a přivřela oči, jako by se na něco soustředila. Ano, musela být neděle, muselo to být předtím, než přijel on. Předtím byli v hotelu jen moji jaderní chemici a těch pár důchodců. Promiňte, ale kdo je to ten on? Nechápal Henry. Joe Sagrado Colorado Chuchin, vyhrkla a nervózně si hrála se špachtlemi a miskami u pracovního stolu. Vždyť víte, ten muž, kterému jsem se celou dobu snažila vyhnout tam dole u skleníku. A no jistě, můj soused z pokoje 8, přitakal, ale pořád nerozuměl tomu, jak by existence tohoto chlapa mohla být důležitější než jejich společné problémy. Rád bych se chvíli věnoval tomu, co se událo mezi námi. Vyzval ji velmi mírným tónem, aby ji ještě víc neznepokojil a rukou přejel přes kapsu, v níž měl schovaný půjčený dozimetr. Nechcete se zase posadit? Zavrtěla hlavou a zůstala stát opřená o stůl. Víno? Ukázala na rozpitou láhev vedle sebe. Přikývl. Tahle druhá sklenička už mu stoupla do hlavy. A jí taky. Rozhodně se sklidnila. Víte, řeknu vám to napřímo a prosím, poslouchejte. Já už se s tím vyrovnal. Kvůli tomu jsem sem přijel a povedlo se. Angela je mrtvá. Stalo se to tady. Nic s tím nenadělám. Je to skutečnost. Všechno jsem tu viděl. Dosáhl jsem celkem dostatečného smíření. Takže když přijdete na scénu vy a nutíte mě ovšem pochybovat, jsem zase tam, kde jsem byl, než jsem do těchhle zpropadených lázní přijel. A to není fér. To vážně není. Estela udiveně svraštila čelo, ale nic neřekla. Henry taky ještě zdaleka neskončil. Já vím, že je to nebetyčná hloupost, ale i tak jsem nedokázal přestat myslet na to, co jste mi řekla. A začal jsem o tom reálně uvažovat. Takže, když odhlédnu od skutečnosti, že byste mohla být blázen a budu vás brát vážně, což chci, neboť si vás cením a musím přiznat, chovám k vám určité sympatie. To převtělení vám prostě časově nevychází. Zkrátka, jestliže chcete lhát, musíte lhát přesně. A to jste neudělala. Vy jste totiž moc mladá na to, abyste byla Angela. Jí bylo jen o rok míň než mě a vy jste mladší o víc jak 10 let. To je jasný důkaz. Chvíli mlčela a hlavu klopila k zemi. Takže vy jste mi neuvěřil, že jsem si to celé vymyslela, ale přemýšlíte o možnosti, že to je celé pravda? Na to Henry najednou nevěděl, jak odpovědět. Něco na tom bylo. Vždyť se mu přece omluvila a svedla to na psychické problémy. Tak proč jí to nevěřil? Estela zvážněla, stála tam a očima jakoby hypnotizovala prázdnou skleničku v ruce. Já neříkám, že tomu věřím. Já jen tvrdím, že kdyby to tak bylo, tak to nevychází. Leda, že byste proto měla nějaké vysvětlení. Máte nějaké?
1: Mám, šeptla, když v tom jí sklenička vypadla z ruky a nárazem o podlahu se rozsypala na střepy. Henry neváhal, klekl na zem a začal je pohotově sbírat. Je to trochu hloupé, ale to, co jsem vám chtěla říci původně a co jsem měla říci úplně na úvod, bylo totiž, že já jsem v první řadě totiž, jak bych to řekla?
0: Jen to řekněte, vyzval ji Henry s dlaní plnou ostrých střepů.
1: Už je měl všechny, až na jeden.
0: Ten, který držela v ruce doktorka a kterým si v tu chvíli přeřízla tepnu na zápěstí. Kriste pane, zařval Henry a všechno sklo se mu z ruky vysypalo zpátky na podlahu.
1: Tiše, tiše, je to v pořádku, uklidňovala ho a přiložila mu dlaň ruky s rozšklebenou ránou na ústa. Nic nepotřebuju, jsem nesmrtelná, pronesla, zatímco si Henry konečně všiml, že z rozšklebené kůže se žádná krev nevylila, jen se zastavila na povrchu rány a dál z těla už nepokračovala. Podíval se jí do očí. Usmívala se, jako by se jí právě dostalo nějakého zadosti učinění. Sice s odporem, ale ještě jednou musel tu ránu prostudovat. Krev opravdu stála na místě. Doktorka si vyhrnula rukáv. Nad řezem uviděl několik jizev ve stejné velikosti a totožném směru. Evidentně se už o něco podobného pokusila i někdy v minulosti. Můj život není nezávislý na tomhle těle. Potřebuju ho, to ano. Ale funguje spíš jako taková moje loutka. Jako marioneta vyřezaná z kusu dřeva. Když ji poškrábeš, rýha jí zůstane, ale pořád s ní můžeš hrát. Když ji necháš nasáknout vodu a potom dáš zmrznout, popraská. Nebude už vůbec hezká. Ale i tak s ní ještě pořád můžeš hrát. Zataháš za vodící lanka a opona může zase nahoru, řekla a přejela prsty po starých jizvách. Henry přemýšlel nad možnostmi, jak to rozumně vysvětlit. Nic než to, že je skutečně nesmrtelná, ho nenapadlo. Posadil se zpátky na gauč a promnul si obličej. Začínal pomalu věřit, že něco takového možné je, ale ne úplně. To ne. Nějaké pochybnosti ještě měl. A co když té loutce přetrhnete nebo zamotáte právě ta vodící lanka a už se nebude moct hýbat? Zasmála se téměř nahlas. Jestli se ptáte na schopnost 100% regenerace těla, tak to vás zklamu, bohužel. Pokýval hlavou a ještě jednou přilepil zrak k rudé ráně, která se pomalu, ale jistě začínala hojit. Jestli chcete, můžu to předvést ještě jednou. Sice bych nerada další jizvu, ale jestli vás to přesvědčí... Mlčky zavrtěl hlavou. Podrbal se na nose a z kapsy usaka vytáhl zapůjčený dozimetr. Aha, je mi to jasné. Byl jste na mě připravený a já si myslela, jak vás nepřekvapím. Věřte, že jste mě překvapila i tak. Tohle jsem si vzal jenom pro jistotu. Pro jistotu.
0: Vzal jste to, protože jste tomu věřil. Říkal jste si, co kdyby nelhala? Co kdyby skutečně prošla v tom uranovém dole nějakou transformací? Nebylo by to poznat na tomhle přístroji? Usmála se. Konečně se zas posadila, zabořila se do opěrky, až téměř ležela. Rozpřáhla paže a zavřela oči. Tak prosím, poslušte si. Henry mu se roztřásly ruce.
1: Klepajícím se prstem stlačil knoflík na dozimetru a přiblížil přístroj na půl metru od jejího hrudníku. Intervaly byly krátké a zvuk silný. Ručička se prudce vychýlila do strany. Měřič stáhl zpět k sobě a pípání zesláblo a zvolnilo tempo. Postavil se a pomalu couval směrem ke schodišti. Zvuk byl stále pomalejší a tiší. Nakročil zpátky k Estele. Pípání opět sílilo. 50 centimetrů, 40, 30, 20, 10. Chytila přístroj oběma rukama a položila si ho na srdce. Dozimetr šílel. Doktorka se začala hystericky smát. Henry si dlaněmi sevřel nos a zakryl si ústa. Křečovitě svíral svůj obličej a pomalu si kecnul zpět na pohovku. Rozesmál se. Vy už mi věříte, že ano? Otočila se na něj a koutky úst opět srovnala do pěkné roviny. Henry se ale nepřestával smát. Chtěl nesouhlasně zavrtět hlavou, ale místo toho se k ní nahnul a políbil ji. Jen jednou. Opatrně. Skutečné líbání odstartovala až ona. Trvalo poměrně dlouho, ale nakonec se podivně prudce odtáhla. Mám v sobě příliš radiace, takže bych neměla být moc dlouho v blízkosti lidí. Henry zavrtěl hlavou a zase se zasmál. Tak zoufale. Já vám ale pořád nevěřím. Něco takového se přece nemůže stát. Bránil se a pro jistotu to ještě zopakoval. Doufaje, že to situaci nějak změní. Něco takového se nemůže stát. V tomhle městě se staly o dost neuvěřitelnější věci. Tak proč ne tohle? Vy tedy ještě pořád pochybujete? Zklamaně se zvedla. Henry pozoroval, jak rázným krokem prošla do koupelny. Otočila kohoutem u měděné vany a voda začala příštit a odrážet se ode dna. Na chvilku se mu ztratila ze zorného pole. Když ji zase uviděl, stála tam s jakousi dózou, jejíž obsah posléze skončil ve vaně. To je ono, otočila se na něj. To, na co nevěříte. Po té naší procházce dolem jsem se tam ještě jednou vrátila, abych vám mohla přinést tenhle vzorek. Henry vyskočil z pohovky a zvědavě se přiblížil k vaně. Pokud jsem si to celé vymyslela, vykoupejte se v tom a přesvědčte se sám. Jen taková špinavá voda. Zbytky tkání, kostí a šatů jsem vybrala a vyhodila. Nejde to od toho vyčistit úplně, ani na to nebyl čas. Je jich tam ale opravdu minimálně. Henry polkl na prázdno. No, dobře, ne tak úplně na prázdno. Byly to žaludeční šťávy, vlastně zvratky. A chutnaly po máku. Buď jsem prolhaná a šílená a nic se nestane, anebo to zafunguje, což znamená, že nelžu. Ukázala na zvedající se hladinu vody. Vážná tvář jí dodávala na přitažlivosti. Jako kdyby to ještě bylo možné. Henry litoval, že neodešel dřív. Teď už ztratil schopnost zdravého úsudku. Sluší jí to, to ano. Ale vykoupat se kvůli ní v radioaktivní vodě s mikročásticemi ostatků 50 let starých mrtvol? Henry popotáhl nosem. Bylo na čase se rozhodnout. Bylo na čase se rozloučit a odejít. A tak se začal svlékat. Co to děláte? Zarazila se najednou. Jdu na to, odpověděl a už tam stál jen v modrých pruhovaných trenýrkách. Nechtěl tuhle ženskou ztratit ze svého života, ale musel jí a vlastně i sobě dokázat, že některé věci už jsou přes čáru. V tu chvíli se zdálo, že si to doktorka nakonec ani nepřeje. A to Henryho pobavilo. A nakoplo. Vůbec nečekala, že by měl kuráž to vyzkoušet. Byl to nadmíru uspokojivý pocit, že po letech někoho omráčil svou odvahou. Především sám sebe. Sedl si na okraj vany a prstem se dotkl hladiny. Vůbec nevěřil, že by to na něj mohlo fungovat. On, člověk smrtí posedlý a zároveň jí k smrti vystrašený, že by se jí tak snadno mohl vyhnout. To bylo k smíchu. V tom přehoupl nohy dovnitř a zanořil se do šedé tekutiny úplně celý. Aspoň, že byla teplá. Zvracení. Jen to obligátní nutkání, kdy stačí polknout a bude to vyřešené. Nebylo to vyřešené. Už zvracel. Instinktivně vytrčil hlavu z vany, aby obsah žaludku vyvrhl na podlahu. Bylo to ale jako ve zpomaleném filmu. Žádné zvratky, jen temná slizká hmota pomalu se deroucí z jeho úst. Snažil se jí chytit do rukou. Rozlévala se mu kolem prstů. Zvedl oči k Estele. Stála tam jak přikovaná a jen na něj tupě zírala. Brzy se mu ale začala ztrácet. Přišel o zrak. Nemohl dýchat. Oči i nos mu totiž ucpaly pramínky téže hmoty. Mlčel. Jen panicky vrtěl hlavou ze strany na stranu. Všechno vnímal, ale jenom jako z dálky. Věděl, že je to on, kdo vylézá ze svého těla. Bál se, ale zároveň se ho zmocňovala naprostá euforie. Jakoby věděl, že brzy zesílí a všechno se zlepší. V tuhle chvíli už Estelle nic nebránilo, aby ho popadla, potopila ho pod hladinu a držela ho ve vaně tak dlouho, než se prameny Henryho živoslizu spojí, nabudou nesmrtelnosti a zase se vrátí do těla. Jak jednoduše by dosáhla svého. Jenže

Všech dosud odvysílaných 12 částí četby z románu Uranova spisovatelky, žurnalistky a scénáristky Lenky Elbe, která v roce 2020 debutovala v nakladatelství Argo právě tímto románem, najdete na našich webových stránkách. To je upozornění pro případ, že byste snad tuto četbu v našem vysílání objevili až dnes. Právě teď nám 12. část dočetla Marie Štípková, pokračovat bude zase zítra od 18. hodiny a 30. minuty. Četba je celkem 21 díl. Připravila ji Klára Vyčíková a režii má Dimitrij Dudík. Teď je minuta po 19.

0: Sedmé nebe.
1: Hezký večer, zdraví vás Sára Vondrášková u pořadu Sedmé nebe. V dnešním Sedmém nebi se zaměříme na tvorbu tří velice výjimečných hudebnic, písničkářek a zpěvaček. Půjde o Almu Elste, Cassandru Jenkins a Hanu Cohen. Na úplném úvodu zazní starší tvorba Almy Elste, která loni vydala své nové album, ale my se zaměříme na, nebo zejména se zaměříme na její debut, který nese název Psy. Alma Elste je francouzská zpěvačka, skladatelka a producentka, pochází z Paříže a hudbě se věnuje od dětství, kdy dostala svůj první malý klávesový nástroj a začala objevovat svět klavíru. Později se naučila hrát na kytaru a už jako teenagerka skládala vlastní písně. Ve své tvorbě propojuje klasické hudební zázemí, francouzskou písničkářskou tradici a současnou elektronickou produkci. Mezi její inspirace patří například James Blake, Billie Holiday, Etta James nebo Serge Ginsburg. Její skladby jsou postavené na jemných klavírních linkách, éterickém hlasu a atmosféře, která osciluje mezi intimním popem, elektronikou a filmovou melancholií. První skladba dneška nese název Baby.

Alma Elste a skladba I Renounce My Dream. Alma Elste na sebe výrazně upozornila skladbami Virtualism, Heart Melter a Limitless. Limitless uslyšíme jako následující a je to zároveň první skladba, nebo ta skladba, díky které jsem Almu Elste někdy třeba před 10 lety objevila. A je to podle mě naprosto unikátní písnička a doteď si na ní dost často vzpomenu a hraje mi v hlavě, tak doufám, že se vám bude líbit. Ale ještě předtím vám něco řeknu o Almě. Vydala debutové EP The Story of Alma. Bylo vydané na francouzském labelu Cracky Records a na této nahrávce představuje svůj osobní a velmi křehký hudební svět, na kterém, nebo ve kterém se věnuje tématům lásky, zranitelnosti, proměny i znovu zrození. Kritici oceňovali především její schopnost vytvářet hudbu, která působí současně minimalisticky i emotivně a dokáže posluchače vtáhnout do velmi intimního malého prostoru. Alma Elste koncertovala v Paříži i v Londýně, kde vystoupila v legendárním klubu Servant Jazz Quarters. Zaujala také živým vystoupením pro pořad The Sessions at Mirror House britského magazínu Monocle. A přestože její hudba působí křehce a zasněně, tak na pódiu dokáže vytvářet mimořádně intenzivní atmosféru, ve které vyniká její podle mě naprosto výjimečný, zastřený, charismatický hlas a cit pro detail. Patří k umělkyním, které dávají přednost hloubce a emocím před efektností a nějakou afektovaností a právě díky tomu si získává stále širší publikum nejen ve Francii, ale i za jejími hranicemi. Poslechneme si tedy skladbu Limitless Alma Elste. Come right here to

Alma Elste a skladba Wyoming. A přesuneme se k další velmi talentované hudebnici Cassandra Jenkins. Americká zpěvačka, skladatelka a multiinstrumentalistka Cassandra Jenkins pochází z New Yorku a vyrůstala v uměleckém prostředí. Než se vydala na solovou dráhu, působila jako doprovodná muzikantka a spolupracovala s řadou amerických nezávislých indie umělců. Právě tyto zkušenosti z různých hudebních prostředí pomohly vytvořit velmi osobitý autorský styl, který spojuje folk, ambient, jazzové prvky i experimentálnější pop. Její tvorba je charakteristická mimořádnou citlivostí, pozorovacím talentem a schopností proměňovat zdánlivě obyčejné okamžiky ve velmi hluboké lidské příběhy. Cassandra Jenkins často pracuje s mluveným slovem, terénními nahrávkami a jemnými aranžemi. V jejich písních se objevují témata paměti, ztráty, každodennosti i hledání smyslu v nečekaných setkáních a situacích. A první skladba, kterou si dnes od Cassandry poslechneme, nese název Ambiguous Norway.

0: Cassandra Jenkins a skladba Delphinium Blue. Zásadní zlom v kariéře Cassandry přineslo album An Overview on Phenomenal Nature z roku 2021. Nahrávka vznikla v období jejich osobních otřesů a získala nadšené ohlasy hudebních kritiků po celém světě. Právě díky této desce se Cassandra Jenkins zařadila mezi nejvýraznější osobnosti současné nezávislé americké scény. A na její tvorbu navázalo album My Light, My Destroyer z roku 2024, na kterém dále rozvíjí svůj velmi charakteristický zvuk a zájem o propojení osobních příběhů s širšími otázkami identity, přírody a lidského vnímání. Cassandra Jenkins pravidelně koncertuje i v Evropě, stejně jako v Severní Americe, a její živá vystoupení jsou ceněna pro svou intimní atmosféru a schopnost navázat s publikem velmi osobní kontakt, což si myslím, že se jí daří i skrze skladby. A jak tak poslouchám znovu nyní tyto dvě skladby, co nám dohrály, tak oceňuji hodně takový velmi intimní prostor, který se jí podařilo zvukově ve skladbách vytvořit, a ten zpěv je tak hezky nazvučený, že má člověk pocit, že k němu Cassandra promluvá přímo u jeho obličeje nebo u jeho ucha. A my si poslechneme další skladbu Cassandry Jenkins. Řekla bych celkem její takovou hitovku a ta nese název Hard Drive.
1: So these are real things that happen, where you can apply these important concepts and understand that when we lose our connection to nature, we lose our spirit, our humanity, our sense of self.
2: A security guard stopped me to offer an overview on phenomenal nature. She said, sculpture's not just formed from penetration. You see, men have lost touch with the feminine. And with her pink lipstick and her queen's accent, she went on for a while about our president.

Cassandra Jenkins a skladba Omakase. A my se přesuneme k Haně Cohen, americké zpěvačce a skladatelce, která pochází ze San Francisca, ale její umělecká dráha je úzce spojená s New Yorkem a jejím blízkým okolím. Než se naplno věnovala hudbě, pohybovala se také ve světě výtvarného umění a fotografie. Její tvorba čerpá z folku, psychedelického popu i americké písničkářské tradice 70. let a vyznačuje se sametovým hlasem, zasněnou atmosférou a mimořádným citem pro melodii. Od jejího debutu Child Bride z roku 2012 vybudovala svébytnou pozici na nezávislé scéně a na jejich albech se prolíná nostalgie a přírodní motivy, přičemž velkou roli v její tvorbě hraje dlouholetá spolupráce s hudebníkem a producentem Samem Evianem. Společně vytvořili zvuk, který působí velmi organicky. My budeme poslouchat skladby z jejího nejnovějšího alba Earth Star Mountain. To vyšlo v roce 2025 a vznikalo neobvykle dlouho, mezi lety 2020 až 2024, a nahrávka byla pořízená ve studiu Flying Cloud Recording, které Hana Cohen a právě Sam Evian vybudovali společně ve svém domě v pohoří Catskills Mountains ve státě New York. Album je doslova otiskem tohoto místa, otiskem lesů, hor, proměn ročních období i pomalého tempa života mimo město. Sama autorka ji označuje za milostný dopis krajině Catskills a lidem, kteří její život utvářejí. První skladba Earth Star aka Hana Cohen.

Hannah Cohen a skladba Mountain. A já bych se s vámi pro dnešek ráda rozloučila. Moc děkuji, že jste poslouchali Sedmé nebe se Sárou Vondráškovou. Těším se na vás opět za týden, a to už z tématy filmového léta. A rozloučíme se dvěma posledními skladbami z alba Earthstar Mountain a následuje skladba Dragon Hannah Cohen. Hezký večer.

0: To bylo pondělní Sedmé nebe podle vkusu a preferencí Sáry Vondráškové. Směřují-li vaše preference spíše ke klasické hudbě, tak jste tady správně. Je to jeden z pilířů programové nabídky Stanice Vltava a pondělní večerní program je toho důkazem.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Ten slibovaný koncert klasické hudby obstará Sočr a v jeho podání zazní hudba Vivaldiho, Mozartova anebo Salieriho. My se vrátíme do ledna roku 2024, kdy v Betlémské kapli tento koncert zaznamenaly rozhlasové mikrofony. Tak se alespoň při představě nízkých lednových teplot ochladíme a nebo lze přímo navštívit sněžnou zemi. Tak se přezdívá Tibetu, který navštívíme hned poté. Tibet má a vedle půvabů svých velehorských štítů také neobyčejně bohaté písemnictví, ve kterém přední místo zaujímá poezie. Značně rozšířená je anonymní ústní tvorba lidová, písně lyrické a pracovní, verše se sociální notou či satirickým ostnem, vtipné popěvky, trefná přirovnání, ducha plná ponaučení, kterých bude plný dnešní souzvuk s podtitulem Černý mrak v bílém. Začínáme ve 22 hodin. No a mrazit nás zřejmě bude při poslechu další části naší noční nové četby. My jsme včera otevřeli román Margaret Atwoodové Příběh služebnice, který vypráví služebnice Fredova a zaznamenává svůj příběh, jak nejlépe dovede, a pak ho ukryje v naději, že její vyprávění časem někdo objeví, někdo natolik svobodný, aby ho pochopil a mohl šířit dál. Druhou část z četby z románu Příběh slunečnice Margaret Atwoodové nabízíme po 23. hodině. Tak taková je nabídka pro dnešní vltavský večer, kterým vás provází Daniela Čermáková, ale už předává slovo Michale Vostřelové, která připravila záznam koncertu z 5. ledna 2024.
1: Koncert Sočr.
3: Mozart a Salieri, aneb solisté Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Pod tímto názvem proběhl koncert rozhlasových symfoniků v pátek 5. ledna 2024 v Betlémské kapli na Starém městě pražském. Kromě dvou výše zmíněných zněla ještě hudba Antonia Vivaldiho a Josefa Matěje. Orchestr vedl jeho šéf-dirigent Petr Popelka a jako solisté se představili houslista David Pokorný, violista Jakub Novák, trombonista Pavel Čermák a Jiří Houdek, trumpetista, který dnešní koncert Sočr zahájí. Instrumentální koncerty Antonia Vivaldiho patří k tomu nejvirtuóznějšímu, co za sebou evropské hudební baroko zanechalo. Kromě slavného čtveraročních dob tu máme dalších asi 500 instrumentálních koncertů a jeden z nich teď zazní v podání trumpetisty Jiřího Houdka. Ten zastává od roku 1999 post prvního trumpetisty Sočru. Od roku 2008 působí také jako první trumpetista Orchestru Národního divadla v Praze. Pravidelně hostuje v zahraničních orchestrech. Od září roku 2022 je jedním ze členů Chagall Artists. Právě na nástroje této vyhlášené rakouské firmy v současnosti hraje. Tedy Jiří Houdek, Sočr pod vedením Petra Popelky a jejich podání koncertu pro trubku B-dur Antonia Vivaldiho.

Slyšeli jste koncert pro trubku B-dur Antonia Vivaldiho. Na koncertě v Betlémské kapli 5. ledna 2024 hrál trumpetista Jiří Houdek spolu s rozhlasovými symfoniky a jejich šéfdirigentem Petrem Popelkou. V roce 1779 mladý Mozart hleděl, aby se vymanil z omezení, která na něj uvalil jeho zaměstnavatel v Salzburku, arcibiskup Colloredo. Jeho nedávné turné na západ do Mannheimu a Paříže totiž bylo v mnoha ohledech rozhodující. Zjevně v něm vyvolalo touhu experimentovat s některými formami a styly. Jedním z výsledků byla symfonia Concertante, koncertantní symfonie pro housle, violu a orchestr. Dílo, které představuje určitý bod obratu, v podstatě shrnující mnohé z toho, čeho Mozart jako autor doposud dosáhl. Nedlouho poté a částečně taky proto, že se oddával hlavně tvorbě na úkor svých povinností dvorního varhaníka, byl propuštěn a navždy opustil Salzburg, aby žil ve Vídni. Symfonia Concertante je v podstatě hybridem mezi symfonií a koncertem. Později v 19. století by se ta forma dala označit jako dvojkoncert pro housle a violu. Podobně jako Haydn, i Mozart tu využívá svůj skromný orchestrální ansámbl na maximum. Nejsou tady žádné perkuse, dokonce ani flétny nebo Mozartovy oblíbené klarinety. Někteří odborníci označují toto dílo za největší z Mozartových houslových koncertů. Viola tu přitom nehraje vedlejší roli. Mozart byl sice vynikající houslista, ale rád hrál i na violu ve smyčcových kvartetech a užíval si vedení vnitřních hlasů. Houslím a viole tu napsal rovnocenné party, které si teď můžete poslechnout v podání Davida Pokorného a Jakuba Nováka. Sočr v komorním obsazení řídí Petr Popelka.

To byla koncertantní symfonie pro housle, violu a orchestr Wolfganga Amadea Mozarta. Hráli David Pokorný, Jakub Novák a rozhlasové symfoniky řídil Petr Popelka. Posloucháte záznam koncertu, který proběhl v pátek 5. ledna 2024 v Betlémské kapli a na jehož programu byla kromě té barokní a klasicistní také hudba českého 20. století. Skladatel Josef Matěj je známý především mezi trombonisty. Sám na tento nástroj hrál a psal pro něj virtuózní hudbu. Do velké míry vycházel z folkloru, ten moravský a hlavně lašský můžete slyšet například ve sborovém cyklu Láska v moravské lidové písni, ve třech symfonických tancích nebo v těšínském mazurku, i v Matějově první symfonii nebo prvním trombonovém koncertu. Kromě českého folkloru se ale věnoval i tomu polskému, balkánskému nebo arménskému. Spisovatel Franz Werfel ve 30. letech minulého století strhujícím způsobem popsal atmosféru arménské genocidy. Napsal o ní román 40 dnů. A o půl století později se tímto románem inspiroval právě český skladatel Josef Matěj. A bylo by zajímavé, kdyby některá z českých operních scén uvedla jeho operu 40 dnů hory Musa Dag. Nejmladší trombonovou koncertantní skladbou Josefa Matěje je sonáta pro trombon 12 smyčcových nástrojů a klavír. Dokončili v srpnu 1965 a na rozdíl od předchozích dvou trombonových koncertů, ve kterých používá tradičnější hudební jazyk, je tato sonáta více ovlivněna novými technikami. Matěj sonátu napsal pro tehdejšího vynikajícího trombonistu Zdeňka Pulce, který zároveň předával svoje zkušenosti na pražské HAMU. A jedním z jeho studentů byl Pavel Čermák. Trombonista, jehož podání Matějovy sonáty za chvíli uslyšíte. Pavel Čermák hru na trombon studoval na Teplické konzervatoři a v 90. letech na zmíněné Pražské akademii. Po studiích byl členem Státní opery Praha a od roku 2001 je členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Vedle toho je prvním trombonistou Orchestru Národního divadla. Tedy sonátu pro trombon, 12 smyčcových nástrojů a klavír Josefa Matěje hraje Pavel Čermák, sočr a diriguje Petr Popelka.

Slyšeli jste sonátu pro trombon, 12 smyčcových nástrojů a klavír Josefa Matěje. Hrál Pavel Čermák, jeho kolegové ze Symfonického orchestru Českého rozhlasu a dirigoval Petr Popelka. A z českého 20. století zamíříme na začátek toho 19. V roce 1815 napsal Antonio Salieri 26 variací na La Folia di Spagna. Bylo to jeho poslední větší instrumentální dílo. Nemáme údaje o tom, pro jakou příležitost tahle kompozice vznikala a nikdy a jak byla poprvé provedená, ale historie samotného hudebního motivu je naopak známá dobře. Folia jako píseň i tanec byla ke konci 15. století ohromně oblíbeným žánrem renesančního Portugalska a v průběhu času vznikaly různé verze, které se šířily do celé Evropy. Hudební motiv jedné z variant folie se stal častým prostředkem improvizací a vedle toho na něj vznikaly komponované variace. Jedny z nich napsal právě Antonio Salieri a na Vltavě teď zazní v podání sočru a dirigenta Petra Popelky. 26 variací na La Folia di Spagna.

Své hráčské umění měli možnost předvést členové Symfonického orchestru Českého rozhlasu na koncertě v Betlémské kapli 5. ledna 2024, na koncertě nazvaném Mozart a Salieri a neb solisté Sočru. V závěru to byl celý Sočr, Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Petra Popelky a v tomto podání 26 variací na téma La Folia di Spagna Antonia Salieriho. Záznam tohoto koncertu pro vás připravila a uváděla Michaela Vostřelová. Symfonický orchestr Českého rozhlasu má před sebou svou jubilejní stou sezónu, kterou předznamenal velkým open-air koncertem v pražských Riegerových sadech. Možná jste tam byli, pokud ne, máte možnost shlédnout videozáznam na webu Sočru a tam také najdete podrobný přehled, co Symfonický orchestr Českého rozhlasu připravil pro tu svou narozeninovou jubilejní sezónu. Bude toho opravdu hodně, sezóna bude nabitá, můžete se přesvědčit sami. A navíc Sočr letošní sezonu ještě neuzavřel. Tuto neděli završí hudební festival Smetanova Litomyšl. Bude to italská filmová noc, která nás čeká, v níž se slavné melodie Nina Roty, Luise Bacalova a Ennia Morriconeho promění v plnohodnotný symfonický koncert. Mimo jiné zazní orchestrální svity k filmům Kmotr, Pošťák, Tenkrát na západě či Sladký život. Je to hudba, která formovala zvukovou podobu poválečné evropské kinematografie. A Symfonický orchestr Českého rozhlasu vystoupí pod taktovkou Tomáše Braunera. Nechá vyniknout sílu těchto partitur, jež obstojí i bez filmového plátna, jako dokonale samostatná symfonická hudba. A vy můžete být u toho, koncert přenáší ČT Art a samozřejmě také stanice Český rozhlas Vltava tuto neděli ve 20 hodin. A teď ještě pokračujeme na stejné hudební vlně, jako tomu bylo doposud, tedy dnes večer, s Wolfgangem Amadem Mozartem. Tu je jeho koncert pro klavír a orchestr B-dur.

0: Klavírní koncert Wolfganga Amadea Mozarta v tónině B-dur nám hrála Maria João Pires, portugalská klavíristka, která je jednou z nejvýznamnějších interpretek klavírní hudby Wolfganga Amadea Mozarta. Teď je 22 hodin, prostor dostane v následujících minutách, ba hodinách zase pro změnu slovo. Jednak vás zvuk poslechu druhé části četby z románu kanadské spisovatelky, která je známá svými pronikavými a provokativními díly, která zkoumají témata genderu, moci a budoucnosti lidstva, a jejíž próza, často zasazená do dystopických světů, se vyznačuje bystrým postřehem a jedinečným hlasem, který čtenáře nutí zamyslet se nad současnou společností. Patrně jste odhalili, že mluvíme o Margaret Atwoodové, a v tomto případě také o jejím proslulém díle Příběh služebnice. Je to jeden z příspěvků do našeho dnes započatého filmového léta, tak druhou část na Vltavě můžete poslouchat po 23. hodině. Za druhé tu máme s filmem související osudy, jejichž protagonistou je ode dneška filmový kameraman a pedagog Jaromír Šofr, který uzavře svými slovy, tedy svým vyprávěním tento den. A pro tuto chvíli máme pro vás slova lidové poezie. Ovšem lidové poezie z Tibetu, poznat neobyčejně bohaté písemnictví, ve kterém přední místo zaujímá právě poezie, nám dopřeje tento souzvuk, literárně hudební pásmo z tibetské lidové poezie, který pro rozhlas připravila a spolu s Josefem Kolmašem přeložila Jana Štroblová. Účinkují Klára Sedláčková-Oltová, David Novotný a Taťana Medvecká. A hudbu vybrala a režii má Hana Kofránková.
1: Souzvuk.

0: brouzdáme, mořským břehem brouzdáme. Hledáme, hledáme, vzácné perly hledáme.
1: Perly nesvázané zlatou nití, nitky na krku se nezatřpití.
0: Tiše, perly budou plakat, když to uslyší. Perly, perly, perličky, padejte jak slzičky. Do klína, tam se váš pláč utiší.
1: Santalový strom z Indie, ten můžeš uvidět jen v duchu. A vůni sosen tibetských tu cítíš v každém doušku vzduchu.

0: studánka, kde si pil poprvé.
1: Poupaty, strání rudě posetá. Nemluvme o ní, právě rozkvétá.
2: Na břehu kvítí se začalo už v barvách tak opojných zkvět. Já jsem však s ostychem ukázal na jediný bělostný květ.
3: Mezi květem a včelou probudí lásku vítr, když v lístcích odkryl nach. Mezi chlapcem a dívkou probudí lásku písně pastevců v pastvinách.
1: Mladá dívka, jak letní kvítí na louce, nad krajem se svou vůní vanout chce. Mladý chlapec, jak volná ryba pod vodou, plyne a pluje sladkou svobodou.
2: Dívka je div. Snad sama krása páva. Hoch, paví křídla v skromném vzepětí. Páv bez křídel, ten dálce nezamává a nad zem nevzletí. Dívka je oblouk luku, jaké divy. Hoch, tětiva jen prostá, chcete-li. A sebevláčnější luk bez tětivy po zvěři nestřelí. Ta dívka, místo prstů květinové úponky, má jako modlicí váleček pas uzunký. Zlehka se nese něžnou klenbou z ratolestí. Modlicí váleček přináší vždycky štěstí.

0: Já jsem jak křišťálová váza. Průsvitná zevnitř, zvenčí průhledná. Ty jsi jak hliněný hrnec. Kdo ví, co skrývá v tajemné tmě dna?
1: Máma mě hubuje a otlouká. A taky má proč, Věru. Boty, co pracně ve dne udělám, zas v noci rozederu. Větře, ty můj člun popoháněj. Vodo, ty jak kůň táhni za něj. Jistě už jako nevidomá bloumá ta, co mě čeká doma.
2: Miláčka vyhlížím. Už dlouho, zdaleka. Nejde a nejde. Nevím o něm ani. A žebravý mnich, co ho nikdo nečeká, potlouká se tu kolem bez ustání.
1: Dívka, kterou chci, za horou vzadu je. Dívka, kterou nechci, už do dveří vstupuje. Ty bílý kohoutku, uško krhající, proč si tak raní ptáče? Vždyť jsme si s Milou nestačili doříci, co v srdci nám zpívá a pláče.
2: Tu noc, než odešel z domu, všeho mi řekl sotva polovic. Už kohout křičel přes vrcholky borovic. Jak to, že jsi tak krátká noci? Tu noc, kdy jsem ho čekala domů, srdce mi skákalo jak hříbě, bezbrané, a kohout zakokrhat ne a ne. Jak to, že jsi tak dlouhá noci?
1: Zhorvane podzim, studený jak kameny, ze žloutlým lesům fičí na kmeny. Sám, bez rodičů, jim žide vítr po hrobě, jak pak bych nezatoužil po tobě?
2: Nezajdi slunce ani chvilku za mrak, jak slípka na hřad. Mne, opuštěnou smutnou dívku, jenom ty můžeš zahřát.
0: To dívčí s Bohem, slova, co při rozchodu znějí, je jako hlas tetřeva. Čím dál si od něj, tím doléhá naléhavěji. Tím víc v uchu prodlévá.

0: Nechci ten prstýnek ze stříbra, ten ze zlata, byť nejdražší byly. Mám nejradši železný prstýnek, který mi dal můj milý.
1: Pták letí vysoko u nebe. Jeho stín pobíhá po zemi. Musel jsem odejít. Co je mi? Mé srdce zůstalo u tebe.
0: Slyšeli by tě. Neber za dveře. Neťukej. Nezacinkej petlicí. Když opravdová touha v tobě vře, petlici zlehka odstrč jehlicí. Cizí, ať hledí třeba celý den, s klidem snesu ten pohled lásky plný. A ty se jenom jednou podíváš, už zvedají se ve mně bílé vlny. Písně těch druhých kolem hlavy mé míjejí, minou, i když z něj znám mě. Ale tvůj letmo zabroukaný tón v srdci jak ruka poznamenává mě. Poprvé jsem se s tebou milovala tam na stráních Ngory. Pražádný z lidí o tom neví, jen květiny, ptáci, hory.
2: Zlatá rybka našla zalíbení v jezeře, zlaté jezero se zahledělo do rybky. Nevědí nic o loučení, nevěře. Přejme jim ty věčné polibky.

0: Zářivé zlato jsem koupil, ať všichni to vědí, když jsem byl na trhu vybírat. A tak se mi líbí, že i kdyby se stalo mědí, já pořád je budu mít rád.
1: Pramínek vody tenonký teče a teče přes louky. Nakonec kapka po kapce doteče k poli tam, kam chce.
2: Dlouho si nepil? Tak zažeň žízeň, co vešla ti do krve. Navždy si pamatuj ale studánku, kde si pil poprvé.

0: Pění sněžné hory.
1: Naše láska je lávka, vratká, jen z vrbového proutí. Nalevo stoupneš, doprava se hroutí. Napravo stoupneš, doleva se kloní. Zdaš vydrží nám letos jako loni.
2: Dokavat člověk sám nesleze sněžnou horu, pranic se o úskalí cesty nedoví. Dokavat si dva srdce neotevrou, kdo ví, zda cit je horký nebo ledový. Jestli chceš poznat, jak se jde do hor, sám se jít pokus. Jestli chceš poznat, jak láska chutná, odvážně okus.
1: Když vidím červenavou hlínu v hořkém sítí, mé tělo ještě tvoje teplo cítí. Když vidím zelenavou trávu, ještě v chvatu mihne se u mne záhyb tvého šatu. Když na ruku mi padne kapka deště, jak bych tvé ruky dotýkal se ještě.

Dneska v noci se mi zdálo o mém koni. Bujně, temně, ještě ráno mi teď v sluchu pod kopyty duní země. Dneska v noci se mi zdálo o mé staré brokovnici. Ještě ráno mi teď v sluchu znějí rány.

0: kopyta. Nikdo o nás dvou neví. A napomlouvají se do syta.
1: Tento kůň patří sice jiným, leč jezdím na něm, mrak stíhám já. Ta ovce patří sice jiným, leč běl její vlny stříhám já. Ta dívka patří sice jiným, leč jejím srdcem se míhám já. Jediný poklad, na nějž nedosáhnu, je duha. V nebi všemi tóny hraje. Jediný kůň, kterého neprojedu, je divý kůň hor. Jeho krví tma je. Jediná dívka, kterou nedostanu, je jedna dívka z dalekého kraje.
0: Na koni jezdit musíš tady, nahoře strmý skály v příkré nádheře. Po zvěři střílet musíš tady, nahoře platí příkaz dále od zvěře. Dívku si najít musíš tady, nahoře jenom jeptišky jsou v klášteře.
1: Kořínky dál se drží za ruce, když tam, kde květ se pojil s trávou, spálí divoké slunce něžnou zeleň stvolů. Cypřiš, co roste věrně v kamení, podetnou lidé, ale srdce skály mu kořen ještě táhne k sobě dolů. Rostli jsme spolu, já a milá má. Lidé nás rozdělili, rozeštvali. A my jsme i v tom odloučení spolu.

0: záliba.
1: Ten, kdo rád zpívá, písně rozdává, až se mu o zpěvu i zdálo, i kdyby celý život prospíval, snad mu to pořád bude málo. A ten, kdo Budhovi se oddává, stále si říká v svatých písmech, do smrti, kdyby z chrámu nevyšel, je šťasten, čím je pro něj výsměch. Kdo často dívkám srdce podává a z koho slova lásky příští, tomu ty tajné schůzky dopřeje jistě i jeho život příští.
0: Černý mrak před bouří se honí nebem sem a tam, tam a sem. V útrobách mu už lijá k vyzvání. Ta, co se nevdává, tu poletuje sem a tam, tam a sem. A v hrudi nosí velké vyznání.
1: Ať si vezmu ženu, kterou nemiluji, chtěli po mně naši. Jenže to je jako osinu mít v oku. To se těžko snáší. Ať s tou, kterou rád mám, rychle rozejdu se, naši po mně chtěli. My však jsme jak voda s mlékem promíchaná. To se neoddělí.
0: Nevzhlížej do výšky, tam do šíra k vrcholkům s věčně chladnou sněžnou slávou. Na louku pohleď, jak se otvírá se vší svou hustou, láskyplnou trávou. Nehledej ženu v domě boháčově, nemysli na lakomá děvčata. Vyber si prostou, která stojí v slově a přinese ti srdce ze zlata.
1: Broskvoň, broskvoň převysoká, srdce mé ji proklíná. Nedosáhnu, sladký plode, spadni mi už do klína.
2: Visím, visím převysoko, kameny nic nezmohou. Až dozraju, sama spadnu, budeš mě mít u nohou.
1: Nehoupej se tak, má jívo, mysli trochu na ptáka. Ztratíš-li ho, zradíš-li ho, jiný strom ho přiláká.
0: To mi jenom vítr letmo ohnul lehká ramena. Spolehni se na kmen jívy, když je větev zmámená.
1: Vidím tu jablka sladká, košatou jabluňku v sadu. Je hodně zlý, nebo není ten drak, co ji hlídá vzadu?
2: Ten drak, co mě hlídá vzadu, ten je zlý asi jen trochu. Trhej si jablka sladká, ale jen pomalu, hochu.
0: Člun letí modrou vodou jako pták, statný muž směle odráží ho veslem. Veslaři krásný, já bych taky tak chtěla plout ve tvém člunu jako ve svém.
1: Dříví mi na něj dala vrba strouchnivělá a jeho boky z ovčí kůže jsou. Jestli ses před smrtí a bídou nezachvěla, pojď. Snad nás oba vlny unesou. Já ozdobil jsem krk novému koni 16 zvonky stříbrnými. Utekl s nimi. Jinde jimi zvoní a vychloubá se před jinými.
0: Máš broskvoň s broskvemi hned u dveří? Stačí se podívat na sad. broskve tak zářivé. Kdo uvěří, že z cizích vrb rosu jdeš střásat?
1: Pracovitosti se uč u pavouka, který dnem nocí svoje sítě souká. A milování se uč u lovce. V střeženém poli dostane, co chce.
2: Když černý mrak sežene oblohou, nedostihnou ho nejrychlejší koně. Nezdržíš srdce dívky, chce-li pryč, byť bys měl pouta ze železa pro ně.
1: Nenajdeš tu, na niž myslíš dnem nocí, byť přešel bys přes všechny hory, sníh, prach. Za to na ženu, které se bráníš vší mocí, narazíš, sotva překročíš práh.
0: Buddhismus ještě neumíš chápat a schopen si vlasy už ostříhat si tu? Tu ženu neznáš a hned, jaký nápad, se jí chceš vyznávat z citu?
1: Útočný včelí roj pat na okolík, chudáka květinky, co kvete za plotem. Prosím vás, netlačte se na mě tolik. Je vás tak mnoho, zaplatím to životem.
0: Když nesneseš koření a vůně nejemné, jíst ohnivou papriku se nenuť. Jestli se červenáš, sotva si vedle mne, nechtěj mít vášnivou ženu.

0: Když pivoňka rozkvétala, hlava jí od bzukotu zněla. Když pivoňka opadala, už nepřijde jediná včela.
1: Nastal podzim. Všechno mlčky opadalo. Holé jsou i nejbohatší štěpy. Listí, co se cestou k zemi jednou dalo, nikdo k větvím zpátky nepřilepí. Slib věrnosti voda od ledu dostala. Led ho od vody dostal. Led najednou zmizel, jen voda zůstala. Led však nezradil, roztál.

0: Černý mrak v bílém.
1: Černý mrak v bílém skryl se smutně. A bude padat přesto sníh. Dívka, ač nyní chodí v kutně, je plna snění milostných.
0: Nevytýkej pletky milostné Dalajlámovi záletnému, bez čeho ty sám být nemůžeš. To přej ze srdce i jemu.
2: Při rozjímání mysl ustálit se má tak pevně, jak sedí Avalokita na oltáři. Jak však mám bez pohnutí sedět já, když srdce mi vzalo děvče s něžnou tváří? Kdybych na svaté učení myslel jak na tebe, svatému učení jak tobě se zaslíbil, už v tomto životě bych patřil na nebe. Už v tomto životě Budhou bych asi byl.

Že Tibet už dávno není pro nás jen tajemnou zemí sněžného muže Yetiho či zemí holohlavých mnichů monotónně recitujících své mantry, jsme se dnes mohli přesvědčit, respektive přesvědčit znovu, protože literárně hudební pásmo z tibetské lidové poezie mělo u nás premiéru v roce 2006. Pro rozhlas jej připravila a spolu s Josefem Kolmašem přeložila Jana Štroblová, účinkovali Klára Sedláčková-Oltová, David Novotný a Tatiana Medvecká, Hana Kofránková měla režii a také vybrala hudbu. První červencový souzvuk zapadá díky jeho aktérům do našeho filmového léta. Když řekneme jméno Martin Frič, je souvislost jasná, ale i v případě spisovatele Jaroslava Žáka můžeme mluvit o filmu. Bez něj by totiž neexistovaly filmové hity jako Škola základ života či Cesta do hlubin Študákovy duše, které právě Frič režíroval. V roce 2014 vyšla vzájemná korespondence filmového režiséra a spisovatele pod nadpisem Ej Bogatýre Makoviči obrazotvorče. Je to 70 dopisů, které si mezi sebou v letech 1938 až 1948 Frič a Žák vyměňovali, tedy tito dva velmi blízcí přátelé. Neobyčejně plasticky vykresluje každodenní život v tomto dynamickém a dramaticky vypjatém desetiletí jejich korespondence. Odráží poměry ve filmovém oboru za protektorátu i pozestátnění kinematografie v roce 1945 a samozřejmě dává nahlédnout pod povrch rodinných peripetií obou pisatelů. Hledání filmových námětů se střídá s hledáním bytu a klidu a s nejrozmanitějšími problémy při řešení válečného i poválečného nedostatku. Rozhlasová kompozice z této vzájemné korespondence vznikla o několik let později, teď se nám výborně hodí k tématickému zaměření letošního léta, tak můžete poslouchat za týden, 6. července, bude to o státním svátku. A teď si připomeneme jedno hudební výročí.

Před 85 lety zemřel Ignácy Jan Paderewski, legendární polský klavírista, skladatel, ale také politik, který po obnově polského státu roku 1918 se nakrátko stal premiérem a ministrem zahraničí. Koncem roku 1919 se stal polským vyslancem u Společnosti národů v Ženevě. My jsme ale připomněli Ignáce Jana Paderewského právě jako skladatele prostřednictvím jeho předehry pro orchestr, kterou jsme slyšeli v podání Národní symfonického orchestru Polského rozhlasu Katovice a pod taktovkou Antoni Vita. 26. června minulého roku zemřel v Los Angeles Lalo Schifrin, skladatel, kterého má většina z nás zafixovaného jako autora filmové a seriálové hudby, konkrétně jako toho, kdo v 60. letech spolu s Henry Mancinim prosadil jazz v Hollywoodu. Zdaleka nejznámější je Schifrinova znělka k seriálu a posléze i filmové sérii Mission Impossible. Seriál vstoupil na televizní obrazovky přesně před 60 lety. První film s Tomem Cruisem se pak poprvé objevil na plátně v roce 1996, tedy přesně před 30 lety. Lalo Schifrin je ovšem mnohem víc než jen autor jednoho chytlavého tématu, což se pokusí ukázat zítřejší akademie. Jejími hosty budou skladatel a klavírista Krištof Marek, který zavzpomíná na svůj nenadálý dirigentský záskok na Schifrinově koncertě festivalu Prague Proms 2010 a také česká spojka Lalo Schifrina, trumpetista a manažer Jan Hazenerl. Ten mimo jiné připomene začátky Schifrinovy spolupráce s Českým národním symfonickým orchestrem a představí trubkový koncert, který mu legendární argentínsko-americký skladatel věnoval. Tato hudba zazní zítra po 9:45 večer, kdy začíná akademie. A teď vzpomeneme na zmíněného Henryho Manciniho, který proslul touto filmovou melodií.

0: Ano, hudbu k Růžovému panterovi zkomponoval Henry Mancini, který, jak bylo řečeno, s Lalo Schifrinem prosadil jazz v Hollywoodu. Hollywood sice dnes už nenavštívíme, ale setkáme se s člověkem, který patří k filmu, tedy do generace filmařů, která v 60. letech zásadně proměnila podobu československé kinematografie. Je to Jaromír Šofr, který patří k nejvýznamnějším kameramanům československé nové vlny. Během své dlouhé kariéry se podílel na filmových realizacích řady předních režisérů, kteří určovali tehdejší směřování českého filmu. Mezi jeho spolupracovníky patřili mimo jiné Evald Šorm, Karel Kachyňa, Jan Němec, Jiří Krejčík či Otakar Vávra. Nejvýraznější a nejtrvalejší tvůrčí vztah však navázal s Věrou Chytilovou a především s Jiřím Menclem. Jejich vzájemná důvěra a sdílené obrazové cítění dali vzniknout jedinečné poetice, jež k Menclovým snímkům neodmyslitelně patří. Jaromír Šofr jako jeho dvorní kameraman stál u zrodu většiny filmů, které dnes tvoří zlatý fond české kinematografie. A právě Jaromír Šofr dnes v poledne začal vyprávět svůj životní příběh. Ten se započal v Třebíči v roce 1939 a my vám za půl hodiny nabídneme první část těchto rozhlasových osudů Jaromíra Šofra. Předtím ale Noční knihovna otevírá své dveře.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Četba s hvězdičkou.
0: Kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová prostřednictvím svých příběhů zpochybňuje společenské normy a zkoumá hluboké etické otázky s mistrovskou precizností. Její znepokojivá dystopická série Příběh služebnice vykresluje nelítostný totalitní režim, kde jsou ženy systematicky utlačovány a zbaveny svých práv. V srdci příběhu stojí žena, která se snaží přežít a udržet si jiskru naděje v brutálním světě. Příběh služebnice zkoumá témata útlaku, identity a síly lidského ducha tváří v tvář nepředstavitelnému zlu. Příběh služebnice připravil pro premiérové rozhlasové vysílání Radim Nejedlý s dramaturgyní Petrou Hinčíkovou a režijně Radim Nejedlý vedl Barboru Goldmanovou.

Tupleňkovou branku a pokračuju podél předního trávníku ke vstupní bráně. Na příjezdové cestě umývá jeden ze strážných přidělených k našemu domu auto. To znamená, že velitel je doma. Je to Whirlwind, velmi drahé auto. Je samozřejmě černé, v barvě symbolizující prestiž nebo pohřební vůz. Dlouhé a uhlazené. Šofér ho láskyplně hladí jelenicí. Aspoň něco se nezměnilo. Způsob, jakým muži laskají dobrá auta. Má na sobě uniformu stráží. Z koutku úst mu visí cigareta. Důkaz toho, že i on má na černém trhu co nabídnout. Vím, jak se ten muž jmenuje. Nick. Jednou jsem zaslechla, jak na něj mluví velitel. Nicku, dnes nebudu potřebovat auto. Bydlí tady v domě za garáží. Nízké postavení, nedostal přidělenou ženu. Ani jednu. Nedostatek konexí. Ale dělá, jako by to nevěděl, nebo jako by mu to bylo jedno. Chová se příliš nenuceně. Není dost úslužný. Možná je hloupý, ale já si to nemyslím. To něčím zavání, říkalo se dřív, anebo dokonce to smrdí malérem. Nepatřičnost jako zápach. Proti své vůli přemýšlím, čím je asi cítit. Určitě nesmrdí. Spíš voní opálenou kůží, vlhkou na slunci, s povlakem kouře. Povzdychnu si a nadechnu se. Zahledí se na mě a všimne si, jak si ho prohlížím. Má francouzský obličej, štíhlý, rozmarný, samé plochy a úhly, s vrázkami podél úst, když se usmívá. Naposled potáhne z cigarety, odhodí ji na cestu a zašlápne ji. Začne si pískat. A pak mrkne. Sklopím hlavu a otočím se, aby mi bílé chlopně zakryly tvář a jdu dál. Zariskoval. Ale proč? Co kdybych ho udala? Možná chtěl být jenom milý. Třeba zachytil můj výraz a špatně si ho vyložil. Ve skutečnosti jsem toužila po jeho cigaretě. Možná to byla zkouška, aby zjistil, jak budu reagovat. Možná je to oko. Otevřu branku. Kráčím na roh a čekám. Směrem ke mně kráčí červená postava s bílými chlopněmi kolem tváře. Moje dvojče, bezvýrazná žena v červeném s košíkem v ruce. Přijde ke mně a pohlédneme si vzájemně do tváře skrz tunel bílé látky, ve kterém jsme uzavřené. Požehnaný buď plod, pronáší náš obvyklý pozdrav. Kéž ho pán otevře, odpovídám jako obvykle. Otočíme se a kráčíme společně podél velkolepých, prostorných domů ke středu města. Smíme chodit jen po dvojicích. Prý to je v zájmu naší bezpečnosti, ale je to nesmysl. Ve skutečnosti je to na mě nasazená špionka a já na ní. Tato žena je mou partnerkou 2 týdny. Nevím, co se stalo s tou předchozí. Jednoho dne prostě nepřišla a tahle ji nahradila. Na tyhle věci se člověk nesmí ptát, protože odpovědi nebývají takové, jaké by chtěl slyšet. Má hnědé oči. Jmenuje se Glenova, jenže to je asi tak všechno, co o ní vím. Kráčí cudně s hlavou sklopenou, ruce v červených rukavicích sepnuté před sebou, drobnými krůčky jako cvičené prase na zadních nožkách. Nikdy při našich vycházkách neřekla nic, co by nebylo přísně ortodoxní, ale to já ostatně také ne. Nemůžu si dovolit riskovat. Slyšela jsem, že válka pokračuje úspěšně, nadhodí. Budiš chvála, odpovídám. Pán nám seslal hezké počasí a my ho s radostí přijímáme. Od včerejška porazili další vzbouřence. Budiš chvála, říkám. Neptám se jí, odkud to ví. Co byli zač? Baptisti měli pevnost v Modrých horách, vykouřili je. Budiš chvála. Někdy si přeju, aby už konečně zmlkla a nechala mě v klidu jít. Přesto hltám zprávy všeho druhu. Ať jsou třeba vymyšlené, přece musí něco znamenat.

Došli jsme k prvnímu zátarasu. Dřevěný kříž se žluto-černými pruhy a červený osmiúhelník, který znamená stůj. Nad námi jsou na sloupech telefonního vedení připevněné reflektory pro mimořádné situace a ve strážních budkách po obou stranách silnice hlídkují muži se samopaly. Reflektory ani strážní budky nevidím, protože mám kolem obličeje chlopně. Prostě vím, že tam jsou. V úzké brance čekají dva muži v zelených uniformách strážců víry s odznáčky na ramenou a na baretech. Dva skřížené meče nad bílým trojúhelníkem. Jsou určeni k rutinním hlídkám a podřadným úkolům a jsou buď hloupí, staří, postižení nebo velmi mladí. Pokud to ovšem nejsou přestrojené oči. Tihle dva jsou ještě mladíčci. Jeden knírek je ještě řídký, jedna tvář dosud uhrovatá. Jejich mládí působí dojemně, ale vím, že mě to nesmí zmást. Ti nejmladší bývají často nejnebezpečnější, nejfanatičtější a nejzbrkleji mačkají spoušť. Minulý týden zastřelili ženu přesně v těchto místech. Byla to Marta. Nervózně šátrala v šatech po průkazu a oni usoudili, že chce odpálit bombu. Salutují nám třemi prsty zdviženými k okraji baretů. Takových projevů úcty se nám dostává vzhledem k povaze naší služby. Ukážeme jim průkazy, které máme uložené v kapsách na zip v širokých rukávech, oni si je prohlédnou a dají do nich razítko. Jeden z nich jde k strážní budce vpravo zadat naše čísla do kompu brány. Když mi ten s broskvovým knírem vrací průkaz, předkloní se, aby se mi podíval do tváře. Zdvihnu trochu hlavu, abych mu pomohla. Pohlédneme si do očí a on se začervená. Má podlouhlý a truchlivý obličej jako ovce, ale velké psí oči jako kokr španěl nebo teriér. Jeho pleť je bledá a nezdravě jemná jako kůže pod strupem. A stejně mám chuť položit na ní ruku, na tu odhalenou tvář. On se odvrátí jako první. Je to událost. Drobné porušení pravidel. Tak nicotné, že ho nikdo nezaznamená. Ale podobné chvíle jsou pro mě jako odměna. Jako bonbony, které jsem si jako malá střádala vzadu v šuplíku. Ten s knírkem nám otevře úzkou branku pro pěší a ustoupí úctivě stranou, abychom mohli projít. Když odcházíme, vím, že se za námi dívají ti dva muži, kteří se ještě nesmějí dotknout ženy. Dotýkají se nás tedy očima. A já schválně kroutím boky a cítím přitom, jak se na mě mohutná červená sukně houpá. Jako když na někoho za plotem uděláte dlouhý nos nebo dráždíte psa kostí přímo před čumákem. A já se stydím, protože tihle dva za nic nemůžou. Jsou příliš mladí. Pak mi dojde, že se vlastně nestydím. Vychutnávám si tu moc, moc kosti vystavené před psím čenichem, pasivní, ale hmatatelnou. Doufám, že se jim při pohledu na nás postaví a budou se muset otírat o natřené zátarasy. A v noci potom budou na svém vojenském lůžku trpět. Nemají se teď na čem vybít, jen sami na sobě, a to je svatokrádež. Už neexistují žádné časopisy, žádná videa ani náhražky. Jenom já a můj stín, co se od nich zrovna vzdalujeme. A oni stojí v pozoru u zátarasů a nespouštějí oči z našich mizejících siluet.

Liduprázdná ulice připomíná muzeum nebo uličku ve skanzenu. Toto je srdce Gileádu, kam válka nemůže proniknout jinak než na televizní obrazovce. Republika Gileád nezná hranic, říkávala teta Lidie. Gileád je ve vašem nitru. Dřív tady žili lékaři, právníci a univerzitní profesoři. Právníci už neexistují a univerzita je zavřená. Někdy jsme sem s Lukem chodili na procházku. Povídali jsme si o tom, že si také jednou koupíme velký starý dům a zrekonstruujeme ho. Budeme mít zahradu a v ní houpačky pro děti. Budeme mít děti. I když jsme věděli, že na to nejspíš nikdy nebudeme mít, byl to námět k hovoru. Zábava na neděli. Teď mi připadá, jako by tahle svoboda už téměř neměla žádnou váhu. Zatočíme za roh na hlavní ulici, kde je přece jen trochu živo. Projíždějí po ní auta. Vykračují si tu další ženy z košíky, některé v červeném, jiné v bledě zelené barvě mart, další v laciných, ošuntělých šatech s červeno-modrozelenými pruhy, které jsou vyhrazeny ženám chudších mužů. Říká se jim ekonomanželky. Tyto ženy se nespecializují na jednotlivé funkce, musí dělat všechno, tedy pokud jsou toho schopny. Někdy je vidět i ženu celou v černém, vdovu. Dřív jich bývalo víc, ale zdá se, že jich ubývá. Manželky velitelů na chodnících vidět nejsou, jenom v autech. Tady jsou chodníky betonové. Jako malá jsem si dávala pozor, abych nešlápla na prasklinu, za starých časů. Tehdy ženy nebyly chráněné. Pamatuju si na nepsaná pravidla, které každá žena znala. Neotvírat cizím lidem. Když někdo zahvízdá, neotáčet se. Nechodit večer sama pro prádlo. Vzpomínám na prádelny a na to, co jsem měla na sobě, když jsem chodila s prádlem. Šortky, džíny, tepláky. Co jsem tam nosila? Vlastní oblečení, vlastní prášek, peníze, které jsem si vlastnoručně vydělala. Vzpomínám na tu moc, kterou jsem měla nad vlastním životem. Teď kráčíme po téže ulici v červených dvojicích a nikdo na nás nepokřikuje z prostěrny. Nikdo na nás nemluví, natož, aby se nás dotýkal. Nikdo nehvízdá. Existují dva druhy svobody, vysvětlovala nám teta Lidie. Svoboda k něčemu a svoboda od něčeho. V dobách anarchie existovala svoboda k něčemu. Teď jste získali svobodu od něčeho, nepodceňujte ji.

0: Naší první zastávkou je další obchod s dřevěným štítem. Jsou tam namalovaná tři vejce, včela a kráva. Říká se mu Mléko a strdí. Vytvořila se tu fronta a my čekáme ve dvojicích, až na nás přijde řada. Šumí to tu jako v úle a ženy kradmo otáčejí hlavu. Tady na nákupech může člověk potkat někoho známého ze starých časů nebo z červeného střediska. Stačí zahlédnout známou tvář a je to jako povzbuzení. Kéž bych tak spatřila Moiru aspoň na okamžik a přesvědčila se, že je ještě naživu. Dnes je těžko představitelné mít přítelkyni. Dovnitř vejdou další dvě ženy v šatech služebnic. Jedna je nápadně těhotná. Břicho se jí pod volnými šaty triumfálně vydouvá. Zástup v obchodě se zavlní a vydechne. Proti své vůli okatě otáčíme hlavu a lečně na ní hledíme. Je jako vlajka na vrcholu hory, která nám ukazuje, čeho je ještě možné dosáhnout. I my se ještě můžeme zachránit.
1: Předvádí se,
0: zasyčí někdo. A má pravdu. Žena v tomhle stupni těhotenství nemusí chodit nakupovat. Pravidelná denní procházka pro ní není povinná, aby si šetřila břišní svalstvo. Mohla klidně zůstat doma. Navíc je pro ní venku nebezpečno. Před obchodem na ní určitě čeká strážce. Teď, když je nositelkou života, vyžaduje zvláštní ochranu. Mohl by na ní dopadnout hněv závistivců. Takové případy už se staly. Všechny děti jsou teď chtěné, ale ne každý jim přeje. Když zvedne hlavu, zahlédnu na chvíli její obličej. Celá září. Tváře růžové, užívá si každičkou vteřinu. Ticho! Okřikne nás jeden ze strážců za pultem a my zmlkneme jako školačky. Dostali jsme se s Glenovou k pultu. Odevzdáme lístky a jeden ze strážců zadá jejich čísla do kompučtečky, zatímco druhý nám podává zboží. Mléko a vejce. Vložíme si je do košíku a vyjdeme ven kolem těhotné ženy. Podívá se mi zpříma do tváře a já náhle vím, kdo to je. Byli jsme spolu v červeném středisku. Patřila k mazánkům tety Lidie. Nikdy jsem ji moc nemusela. Za starých časů se jmenovala Janin. Janin se na mě zadívá a pak se jí v koutcích úst mihne náznak úšklepku. Sjede pohledem na moje ploché břicho pod červenými šaty a chlopně jí zakryjí tvář.

Nyní jdeme do všelikého těla, kde visí na řetězech velký dřevěný štít v podobě vepřové flákoty. Tady téměř žádná fronta není, protože maso je drahé a ani velitelé si ho nemůžou dopřávat každý den. Beru si kuře zabalené do voskovaného papíru a ovázané provázkem. Umělohmotné obaly se už málo kdy vidí. Vzpomínám si na nekonečné haldy igelitových tašek v supermarketech. Ukládala jsem je pod dřez. Luke se na mě proto zlobil. Čas od času šel a všechny je vyházel. Mohla by do některé strčit hlavu, zlobil se. Víš přece, jak si děti hrajou. To by neudělala, odpovídala jsem. Už je na to velká. Ale vždycky mě z toho zamrazilo a vyčítala jsem si, že tak riskuju. Byla to pravda. Brala jsem spoustu věcí jako samozřejmost. Tehdy jsem důvěřovala osudu. Už jsme vyšli z obchodu, jsme zpátky na ulici. Blíží se k nám skupina lidí. Jsou to turisti. Vypadají na Japonce. Možná obchodní delegace na prohlídce pamětihodností nebo na cestě za místním folklorem. Nemůžu se ubránit a civím na ně. Už dlouho jsem na ženách neviděla tak krátké sukně. Zahají jim těsně pod kolena a nohy z nich vyčnívají v tenkých punčocháčích téměř nahé, obuté do střevíců s vysokými podpatky, které obemykají kotníky jako jemné mučící nástroje. Ženy na těch bodcích balancují jako na chůdách, záda mají v pase prohnutá a zadek vystrčený. Jsou prostovlasé a dávají na odiv vlasy se vší černotou a sexualitou. Zarazíme se v chůzi, fascinují nás a zároveň odpuzují. Připadají nám neoblečené. Tak rychle dokázali změnit naše smýšlení. Pak si uvědomím, já jsem se takhle oblékala. To byla svoboda. Říkalo se tomu západní styl. Japonští turisté se k nám se švitořením blíží a my příliš pozdě odvracíme hlavu. Spatřili naši tvář. Tlumočník v standardním modrém obleku a kravatě s červeným vzorem v klopě odznak s okřídleným okem se odděluje od skupiny. Promiňte, oslovuje nás celkem zdvořile. Ptají se, jestli si vás můžou vyfotit. Sklopím oči k chodníku a zavrtím hlavou. Ne, oni vidí jen bílé chlopně a kousíček obličeje, bradu a část úst. Oči ne. Vím, že se nesmím na tlumočníka dívat zpříma. Většina tlumočníků jsou příslušníci očí, nebo se to tak aspoň říká. Zároveň vím, že nesmím říct ano. Cudnost znamená neviditelnost, poučovala nás teta Lidie. Když vás někdo vidí, je to, hlas se jí přitom chvěl, jako kdyby do vás proniknul. Děvčata, musíte být neproniknutelná, říkala nám děvčata. I Glenova vedle mě mlčí. Tlumočník se obrátí ke skupině a stakatově k ním švitoří. Vím, co jim asi říká. Vykládá jim, že zdejší ženy dodržují jiné zvyky, a že když na ně někdo hledí přes objektiv, je to pro ně jako zhanobení. Koukám pod sebe na chodník, uhranutá nohama těch žen. Jedna z nich má sandály a jsou jí vidět nehty nalakované na růžovo. Vzpomínám si na vůni laku na nehty. Cítím její boty na svých chodidlech. Z vůně laku na nehty se mi zbíhají sliny. Promiňte, žádá nás tlumočník znovu o pozornost. Přikývnu, jakože ho slyším. Ptá se, jestli jste šťastné, tlumočí. Cítím, jak se k nám naklánějí, aby jim neunikla naše odpověď. Jsme tajemné, zakázané a tudíž zajímavé. Glenova mlčí. Chvíli je ticho. Někdy je však riskantní zůstat ticha. Ano, jsme moc šťastné, mumlám. Musím přece něco říct. Co jiného můžu říct?

Chtěla bych to vzít kolem kostela, pronese Glenova jakoby zbožně. Dobře, přikývnu, přestože vím stejně dobře jako ona, o co jí ve skutečnosti jde. Kráčíme klidně, svítí slunce a obloha je posetá načehranými obláčky, které vypadají jako bezhlavé ovce. Kvůli chlopním, těm našim klasům,

Vyráme si jen krásné věci. Chceme věřit, že takové bylo všechno. Tím směrem je také fotbalový stadion, kde teď probíhají mužské likvidace a fotbalové zápasy. Ty zatím nezrušili.

Kostel je malý, jeden z prvních, které tu před staletími postavili. Už se nepoužívá, je z něj muzeum. My však nejdeme dovnitř. Stojíme na cestičce a díváme se na hřbitov. Glenova má skloněnou hlavu, jako by se modlila. To dělá pokaždé. Možná tu někoho má, říkám si. Ale nechce se mi tomu úplně věřit. Připadá mi jako žena, jejíž každé gesto je na odiv. Spíš hraje, než by doopravdy jednala. Možná to dělá proto, aby vypadala dobře. Chce z toho vytřískat co nejvíc. Jenže tak se přece musím jevit i já jí. Teď se obracíme zády ke kostelu a máme před sebou to, na co jsme se ve skutečnosti přišli podívat. Zeď. I zeď je stará stovky let, nebo každopádně nejmíň 100. Je z červených cihel a kdysi musela být sice prostá, ale působivá. Teď u bran hlídkují stráže a nahoře na kovových sloupech visí ošklivé pátrací reflektory. Dole je natažený ostnatý drát a nahoře v betonu jsou zalité skleněné střepy. Těmi branami nikdo dobrovolně nevchází. Ochranná opatření jsou tu kvůli těm, kdo by se chtěli dostat ven. Vedle hlavní brány visí za krk 6 nových těl. Ruce mají svázané před sebou. Bezvládnou hlavu zahalenou v bílém pytli a nachýlenou na stranu. Ráno se zřejmě konala mužská likvidace. Zastavujeme současně jako na povel a hledíme na ta těla. Nevadí, že se díváme. Očekává se to od nás. Proto je sem pověsili. Někdy je tu nechávají vystavené několik dní, než přijde další várka, aby je vidělo co nejvíc lidí. Jsou pověšení na hácích. Nejhorší jsou pytle na jejich hlavách. Horší, než by byly odhalené tváře. Ti muži tak vypadají jako panenky, kterým dosud nikdo nenamaloval obličej. Jako strašáci, kterými ve skutečnosti jsou, protože mají zastrašovat. Jako kdyby ty hlavy byly pytle naplněné nějakou beztvarou látkou, moukou nebo těstem. Strašná je očividná tíha těch hlav. Ta netečnost, s níž je k sobě stahuje zemská tíže, a už v nich není život, který by je držel zpříma. Ty hlavy jsou nuly. Muži mají na sobě bílé pláště, jaké dřív nosívali lékaři nebo vědci. Každý má na krku pověšenou ceduli, na které stojí, za co byl popraven. Kresba lidského plodu. Takže to byli doktoři ze starých časů, když tyhle věci byly ještě legální. Říkalo se jim andělíčkáři. Teď je dopadly pomocí nemocničních kartoték, anebo, což je pravděpodobnější, protože většina nemocnic všechny záznamy zničila, jakmile se ukázalo, k čemu se schyluje, je někdo udal. Tihle muži jsou prý cosi jako váleční zločinci. Neomlouvá je, že to, co dělali, bylo tehdy v souladu se zákonem. Jejich zločin má zpětnou platnost. Cítím něco, co cítit nesmím. Cítím částečně úlevu, protože žádný z nich není Luke. Luke nebyl doktor. Není. Cítím, jak se žena vedle mě chvěje. Pláče? Na koho tím chce zapůsobit? Nemůžu si dovolit to zjišťovat. Uvědomuju si, že mám ruce sevřené na držadle košíku. Nedám najevo nic.

0: Mrazivou vizí budoucnosti, která nutí k zamyšlení, je proslulý román kanadské spisovatelky Margaret Atwoodové Příběh služebnice. Nově také jako rozhlasová četba, celkem 16-dílná, kterou připravili kolegové v brněnském studiu Českého rozhlasu. Dramaturgii měla Petra Hinčíková a v režii Radima Nejedlého účinkuje Barbora Goldmanová, která bude pokračovat v této četbě zase zítra po 23. hodině, ale odvysílané díly najdete na našem webu. V tomto případě jsou zatím jen dva. Četbu jsme otevřeli včera, ale naše webové stránky nabízejí mnoho z odvysílaného, tak je propátrejte. A nechte se ku příkladu vtáhnout do nitra bratrstva, které ovlivnilo svět. Vydejte se do spletité historie i současnosti svobodných zednářů v našem novém seriálu. A nebo si užijte sarkastický příběh generála, který zcela neplánovaně navštíví oslavu svatby svého podřízeného a notně se tam ztrapní. To je téma dramatizované povídky klasika ruské literatury Fjodora Michajloviče Dostojevského. Také ji najdete na našich webových stránkách. Adresa je jistě dobře známá vltava.rozhlas.cz.
1: Knihy, které musíte znát, ale nemusíte číst.
2: Poslouchejte klasická díla české literatury v podání skvělých herců.
3: Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho.
4: František Spustil svým jasným, stříbrným hlasem. Měl vyhráno. Byl přijat.
5: A muž ten mávaje poznovu a poznovu berlemi, křičel do pražských ulic. Na Bělehrad! Na Bělehrad!
1: Švejka, krysaře, ale i babičku nebo Markétu Lazarovou najdete ve čtenářském deníku na webu Českého rozhlasu Vltava.
2: Nebo v aplikaci Můj rozhlas. Osudy.
0: Jejich aktér je výjimečný kameraman z duší romantika, vášnivý saxofonista, fotograf a malíř magického realismu, který vypráví prostřednictvím kamery, hudebního nástroje a palety barev svůj vnitřní svět tak, jak ho vidí v různých etapách svého profesního i soukromého života. Jaromíru Šofrovi sluší přívlastek talentovaný a fenomenální člověk, který by mohl být se svým osudem spokojený. O tom, zda tomu tak bylo, vypráví v rozhlasových osudech, které s ním připravila Lenka Kopecká. Osudy Jaromíra Šofra, tohoto filmového kameramana a pedagoga, jsou pětidílné a vy si tak můžete poslechnout jejich první část. A pokud po půlnoci ještě stále nebude ten pravý čas, abyste se odebrali do říše snění, pak tu pro vás budeme i nadále na vltavských vlnách a na stanici se stanicí Český rozhlas D-dur může plynout vaše poslední červnová noc. Od mikrofonu se ale loučí Daniela Čermáková.

Moje dětství bylo neobyčejně šťastné. Já jsem se narodil jako očekávané dítě, do kterého se vkládaly veliké naděje. Samozřejmě ne všem, ale aspoň většině podobných dětí to jako start do života byl velice nápomocen do aktivit. Bylo to něco, co neprožije každý v té míře, jako aby byl nejenom očekávané, ale s velkými nadějemi očekávané dítě. No, takže já jsem si tehdy nepřipouštěl, že to není žádná moje osobní zásluha, že to je spíš jako tak stav věcí. Ale přijal jsem to a bylo mě to samozřejmě velmi ku prospěchu a dobře jsem mohl na to navazovat se svými zájmy, kterých bylo hodně. A samozřejmě zde byl mi skvělým vzorem můj otec, který byl samozřejmě mnoha a mnoha zálibami odváděn od své profese magistra farmacie. Můj dědeček byl PHMR, magister farmacie, Bohumil Šofr. A to byl muž, který založil vlastní lékárnu v Třebíči, nikoli bez potíží, poněvadž už tam dvě lékárny byly. A on se do toho měl včlenit jako třetí lékárník, což se mu podařilo hlavně díky jeho velmi populárnímu vystupování a dobrému kontaktu se zákaznictvem, poněvadž dědeček byl samozřejmě společenský člověk, dobrý společník. V tom šel ještě mnohem dál můj otec, který v místě byl znám, v městě jako Jarán. To byl opravdu jako také bavič a humorista. Tak já jsem se trochu jako odkutálel od tohoto stromu, i když moji gymnaziální spolužáci byli zajedno v tom, že je se mnou legrace. Tak já jsem samozřejmě už nedosiloval těch kvalit jako moji předkové. Původem ten rod Šofrů byl z Čech. To byli lidé, kteří pocházeli z Rychnova nad Kněžnou. A byli mezi nimi všelijací a i také komedianti. Jeden z těch předků byl tedy řemeslník v obarvování látek, jako soukenické materiály. A můj syn, který se dostal poměrně nedávno do Rychlova nad Kněžnou, tak se ještě dostal do zřícenin původních jejich domů, kde se našel obrovský kamenný kalich. Tento rod byl významný už vstupem jednak mého dědečka a jednak bratra mého dědečka, což byl profesor matematiky v Banské Bystrici, nakonec, až to nebyl příliš taky pohodlný člověk v Čechách pro mnohé úřednictvo, školství. Takže on se dostal až do Banské Bystrice a samozřejmě prožil život jako herec významných rolí. No to už byla ta éra komunistických přeměn společenských, kdy už ani to město Třebíč si nezachovávalo ten svůj původní půvab města dobrých přátel, poněvadž to už šlo všechno jako jiným směrem a aktivisté, kteří měli samozřejmě pod vedením Klementa Gottwalda tu iniciativu to obrátit jako kormidlo toho kdysi přátelského města Třebíč, tak to samozřejmě obraceli a široká veřejnost na to v případě Třebíče třeba tomu dopřávala sluch.

V rodině, v níž jsem vyrůstal, bylo takové povědomí, že jsou někteří významní předkové členy této rodiny. A tak došlo v těch různých hovorech o dosud žijících významných lidech, došlo i na pana profesora Bedřicha Šofra, který působil ve školství v Banské Bystrici. Bratr mého dědečka, magistra farmacie, byl profesorem matematiky. A v rodině to jako zůstalo, poněvadž jeho vnuk, Křížek, je samozřejmě jako absolvent matematicko-fyzikální fakulty, je jako vysokoškolák, jde ve šlépějích tohoto vlastně vzdáleného dědečka Bedřicha Šofra. Takže tam to zůstalo, nic se z toho nevytratilo, z toho talentu. Vypravil jsem se za tímto dědečkem vzdáleným, jsem se vypravil do té Banské Bystrice a zjistil jsem, že jeho popularita tam je velmi významná, že to byl člověk společensky na úrovni, byl to ochotník divadelní, stvárnil řadu významných postav a hlavních rolí a působil také jako režisér v tom světě amatérského divadla. On se nikdy nedostal k nějaké spolupráci s filmem, čili on sám nebyl natočen, takže já jsem nemohl žádnou z jeho rolí vidět a poznat z filmového plátna. A psal knížky populární o matematice a já jsem bohužel neměl to štěstí, abych byl studentem nebo žákem podobného člověka. Mě ta matematika v životě dost utíkala a utekla. V době, kdy jsem se tam vypravil, už jsem procházel celkem strmou kariérou filmaře, tedy kameramana, a dědeček z tatínkovy strany byl tou návštěvou velmi potěšen. On o mě věděl a moje návštěva tam byla jaksi z jeho strany velmi vítaná, o čemž se zmínil také životopisné knize, kterou spolu se svojí dcerou Evou jeho paměti byly zapsány. No, k těmto osobnostem jsem se vracel. Byli pro mě zajímavým a důležitým vzorem osobností, kteří se z poměrné bídy, sociální bídy, vypracovali k velmi seriózním a významným povoláním. Například, kdy ten můj dědeček Bedřich Šofr sloužil jako literární model Mrychnově nad Kněžnou panu Karlu Poláčkovi v díle Bylo nás pět. On tam se objevuje jako literární postava Zilvara z Chudobince. To byla jedna parta kluků a pan Poláček tímto způsobem se postaral o zvětšení klukovských postav. Tito moji předkové byli pro mě zajímaví v tom, že měli vztah k tomu divadlu. Byli to většinou humoristé, byli to zábavní lidé a tak od té doby se začal formovat trochu i tímto směrem. Samozřejmě jsem nedosáhl nikdy jejich úrovně v tomto zábavnictví. Byli to do jisté míry showmeni. I v tom Rychnově nad Kněžnou byli to lidé, kteří si svoji pověst opravdu zasloužili. Moji gymnaziální spolužáci byli zajedno v tom, že je se mnou taky legrace, ale prostě neměl jsem, na tyto předky jsem neměl.

tomto dětském prvním období života jsem samozřejmě byl ovlivněn mnoha zálibami svého tatínka. Byl to krasobruslař, především byl to trenér krasobruslení a já jsem jaksi svoji genetickou výbavou nebyl předurčen k tomu, abych dosáhl jeho kvalit. Já jsem k tomu byl samozřejmě veden. Kromě toho pocházím z kraje, kde bylo vždycky hodně rybníků a nakonec i řeka. Tohle to všechno bylo zamrzlé, takže to se dalo vyrazit kdykoliv bez stadionu s umělým ledem. Se dalo vyrazit na ledové plochy rybníků. Takže jsem měl možnost se i v této oblasti trochu vzdělat pod vedením jaksi svého otce. Ale nikdy jsem to nedotáhl tak daleko, abych mohl se počítat k té vrcholové branži v krasobruslení. Maminka nebyla příliš sportovně založena, i když můj tatínek k tomu samozřejmě vedl. Ovšem tatínek byl tenistou. Se dožil té epochy, kdy například ten tenis byl počítán k takzvaně buržoázním zábavám a sportovním hrám, takže tomu tenisu nebylo přáno v městě, jako byla Třebíč.

Hovořím o době svého už nejenom dětství, ale dospívání, což znamená, to je taková ta doba, kdy samozřejmě se chodí do tanečních například. A to je dost významná věc, poněvadž to už byl začátek 50. let, kdy moji rodičové byli ze svého původního bytu a poloviny domu, rodinného domu, odsunuty do zdaleka nezařízené části domu, která kvůli slunečné poloze byla nakonec vybrána i vzhledem k mé matce, která trpěla dost závažnými chorobami, tak byla vybrána jako další bydliště, které samozřejmě bylo mnohem primitivnější. Tehdejší úřady potřebovaly v bytové nouzi ten byt pro úderníka, ta generace mých rodičů a nakonec i naše, i moje generace dobře věděla, co to byli takzvaní úderníci, lidé, kteří se projevili jaksi mimořádnou aktivitou ve svých povoláních a stali se takovým vzorem, to byly všechno vzory samozřejmě z Ruska, stali se takovými jako hrdiny práce. Tak tento člověk se dostal do bytu mých rodičů a tím pádem to bylo první dost takové významné ponížení, poněvadž už nikdy nebylo to, co bylo dřív. Dřív byla koupelna s tekoucí teplou vodou. Samozřejmě toto všechno skončilo. Takže já jsem potom absolvoval takové to dospívání v podmínkách, kdy už tedy nebyla koupelna a nebyla dokonce ani teplá voda, si vzpomínám, kdy to bylo všechno už taková ta opravdu proletářská mizérie a to samozřejmě muselo být velmi těžké období pro moje rodiče. Můj otec to ovšem se svojí povahou humoristy a showmana a zábavníka známého to snášel poměrně dobře, ale moje matka se musela cítit tímto stavem velice ponižována. To je nesporný, protože si vzpomínám, že už když jsem se dostal do Prahy na vysokou školu, což teda byl zázrak, kterou jsem si zvolil už ve svých studentských letech na gymnáziu. Gymnázium tehdy nebylo, že to bylo zrušeno, byla to takzvaná 11letka. A tak moje matka jezdila například na chmelové brigády už v dospělosti, už jako manželka mého otce do Žatce na chmelové brigády. Nebyly žádné peníze a ona pocházela z rodiny, kdy peníze byly. Otec, pan František Talský, pocházel ze Žďárských hor, kde jeho otec byl to svobodný pán, to skoro něco jako baron, čili tam byly podmínky dobrého postavení. Její otec František Talský byl rakouským důstojníkem, ale takové té nižší šarže, že to nebyl důstojník v kruzích armády rakouské, ale že to byl víceméně úředník u dvora a vzpomínám si, už jsem se nedostal k jeho parádním šavlím, které za Hitlera byly vhozeny do nepřístupného prostoru pod střechou. Můj dědeček z matčiny strany byl potom poštovním tajemníkem místní pošty. No a byla to existence, která slibovala poměrně dobrý život ve městě a také jaksi seznámením a sňatkem s mým otcem, který navázal na rodinnou lékárnickou tradici. Tam byl příslib velmi dobré existence v tehdejší Třebíči, která navazovala
na dobré společenské postavení předválečného Československa, masarykovské éry.

Můj otec byl služebníkem mnoha zálib. Byl to hudebník, původně to byl saxofonista, potom přešel k příčné flétně a v důchodovém věku skončil jako hráč na zobcové flétny, což je poněkud takový nižší stupeň toho flétnového umění, ty zobcové flétny, ale vím, že on byl jaksi znám i veřejně z toho vystupování v nejrůznějších důchodcovských kruzích. Kromě toho to byl samozřejmě také fotograf. A to fotografování, to mě učarovalo a potom samozřejmě jsme na tom nebyli tak špatně, aby otec nekoupil kameru, aspoň tedy 8mm kameru Admira 8C. A s touto kamerou já jsem začal pracovat na prvních svých útvarech krátkých filmů, takže jsem věděl, co znamená práce s kamerou a věnoval jsem se tomu jak po teoretické stránce, tak i prakticky. Tahle moje činnost se datuje od válečných let, kdy jsme žili v protektorátu. Samozřejmě můj otec s dědečkem této profesi lékárnické byli potřební v jakýmkoliv režimu, takže jsme tím protektorátem netrpěli tak, jako mnozí jiní, i když samozřejmě jsem prožil své dětství a své toto už potom pozdější dětství a mládí poslechem zpráv naší československé vlády v emigraci. Poslouchal se samozřejmě Londýn, jako později se poslouchala i Svobodná Evropa, už i v době, kdy ta republika se měla vrátit do původních kolejí prosperujícího státu a národa, což se velmi brzy ukázalo jako plané naděje, takzvaně velké iluze.

V městě, jako byla Třebíč, bylo celkem bezpečno. Já jsem viděl pochodovat vojáky německé Wehrmachtu, já jsem je jako slušně vychované dítě zdravil česky, dobrý den. Cítil jsem, že jim to není nepříjemné a ta doba byla celkem pro dítě poměrně bezpečná, poněvadž já si vzpomínám, že můj otec mě nechal svým spolužákem, vulkanizérem Svobodou, vyrobit tříkolku, která byla zpřevodovaná tak, že byla vhodná i pro meziměstské cesty a já jsem například v tomto protektorátu jezdil na té trojkolce pro mléko do nedaleké vesnice, která se jmenovala Řípov. Únosy dětí se nevyskytovaly v té době. A to vydrželo dost dlouho, tento stav. I potom za komunismu. Ale později nebylo tak bezpečno ani v Třebíči. Moje vzpomínky na dětství nemohou být jiné, než jenom pozitivní a příjemné, poněvadž prostředí staré lékárny bylo kouzelným prostředím, nezapomenutelným prostředím, kde já jsem přicházel do styku se všemi rekvizitami a znám všechny ty regály se zásuvkami, v nichž byly uloženy usušené léčivé rostliny, všechny ty vůně mě působily velkou radost z objevování. Zrovna tak ty lékárenské přístroje a nástroje, často mnou obdivované i obsluhované, hrál jsem si s tím, že a bylo to pro mě velmi poetické, kouzelné dětství právě prostředím této staré lékárny. Nebyl jsem v tom samozřejmě úplně sám, poněvadž lidem z lékárenského prostředí patřil například Juraj Herz. Ze zahraničních například Claude Chabrol, Francouz, to jsou všechno lékárničtí synové. Jako dítě jsem splíny nepoznal. Čili platí tady to, co ve svém vzpomínání životopisném vzpomenul a uvedl ve své knize i Josef Kemmer, který svůj životopis začal poděkováním svým rodičům. Já bych mohl na toto stejným způsobem navázat. V mém případě, že by to bylo pravděpodobně velmi blízké tomu, co pociťoval ke svým rodičům Josef Kemmer, s kterým jsem byl v dobrém, už jako kolegiálním vztahu, když zejména nám účinkoval v mnohých Menclových filmech, hlavně Na samotě u lesa, podle Svěrákova scénáře, si zahrál hlavní roli dědy Komárka. Tak to už se dostáváme na pole filmového období.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur. Od mikrofonu vás zdraví Simona Kostrhůnová. Z bohatého fondu Českého rozhlasu jsme pro dnešní hudební vysílání vybrali k poslechu díla následujících autorů: Georga Friedricha Händla, Johannesa Brahmse, Františka Xavera Richtera, Johanna Sebastiana Bacha, Ludvika van Beethovena, Georga Filipa Telemana a Františka Ignáce Antonína Tůmy. Georg Friedrich Händel je vrcholnou osobností barokní hudby a také jeden z nejplodnějších autorů všech dob. Ve svých operách a oratoriích se obracel k námětům z antické mytologie, k biblickým a historickým příběhům a středověkým pověstem. Je jedním z mála autorů své doby, jehož opery a oratoria oslovují i dnešního diváka. Německé školení, italské zkušenosti a anglické prostředí, kde žil a pracoval velkou část svého života, ho obohatili o kosmopolitismus, který jeho současníci většinou postrádali. Z Händlovy bohaté tvorby jsme dnes k poslechu vybrali žalospěv pro královnu Karolinu. Zpívají Norma Burrow soprán, Charles Brett kontratenor, Martin Hill tenor, Stephen Barkow bass a Monteverdiho sbor. Hrají Monteverdiho orchestr, Michael Levin na teorbu a Malcolm Hicks na varhany. Řídí Sir John Eliot Gardiner.

0: Posloucháte Český rozhlas D-dur. Před malou chvílí doznělo dílo Georga Friedricha Händla, žalospěv pro královnu Karolínu. Zpívali Norma Burrow soprán, Charles Brett kontratenor, Martin Hill tenor, Stephen Markau bas a Monteverdiho sbor. Hrál Monteverdiho orchestr, Michael Levin na teorbu a Malcolm Hicks na varhany. Řídil Sir John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Johannes Brahms dokončil svou první symfonii jako velmi zralý autor. Mistrovské dílo vynikající lyrikou a dokonalou formou mělo premiéru v roce 1876 v Karlsruhe a dnes bývá považováno za jeden z vrcholů tradice symfonického žánru vůbec. Brahmsovu první symfonii si představíme v podání Vídeňské filharmonie pod taktovkou charismatického Leonarda Bernsteina.

0: Vyslechli jsme symfonii číslo 1 C-moll opus 68 Johannesa Brahmse. Vídeňskou filharmonii řídil Leonard Bernstein.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Flétnista Roman Novotný je členem České filharmonie a souboru Aflatus Quintet. Od roku 2000 pedagogicky působí na Pražské konzervatoři. Absolvent konzervatoře v Pardubicích a Akademie muzických umění v Praze ve třídě Jiřího Válka na sebe upozornil už v době studií díky úspěchům v tuzemských i mezinárodních soutěžích. V roce 1995 založil soubor Aflatus Quintet. Spolupracuje například s klavíristy Ivo Kahánkem a Martinem Kasíkem, anebo s houslistou Jiřím Pospíchalem. V Českém rozhlase nahrál kompletní dílo českého skladatele a flétnisty Viléma Blotka. Z diskografie Romana Novotného dnes k poslechu vybíráme koncert pro flétnu, smyčcový orchestr a basso continuo e-moll Františka Xavera Richtera. Dále hraje Aleš Bárta na čembalo a Pražský komorní orchestr.

0: Dozněl koncert pro flétnu, smyčcový orchestr a basso continuo e-moll Františka Xavera Richtera. Hráli Roman Novotný na flétnu, Aleš Bárta na čembalo a Pražský komorní orchestr.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Maďarský klavírista András Schiff je uznávaným interpretem po celém světě. Působí také jako dirigent, pedagog a lektor. Do svého interpretačního pojetí vnáší mistrovské a intelektuální vhledy, kterými inspiruje posluchače i kritiky. Důležitou